けます。

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Hezký den z naší kuchyně. Už jste si dnes dali hořčici? Je totiž den hořčice. Tenhle svátek má sice původ v Americe, ale my bychom ho měli vzít za svůj. Hlavně teď v létě, když se griluje a hořčice je potřeba. Věděli jste, že ročně každý Čech sní půl kila takovéhle pochoutky? Aby ne, ta naše hořčice je prostě dokonalá. Ale my si dneska povíme taky o loveckém salámu, o krájení masa, budeme soutěžit o kuchařku Sladké Česko a s Jaroslavem Sapíkem si uděláme jedny skvělé masové závitky. No a za ním vyrazíme hned. Zve vás Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: My jsme se dostali s pochoutkovým rokem do kuchyně Jaroslava Sapíka v Klokočné. Už jsme se přesunuli po té písni. Jarda si tu chystá věci. Opřený o stůl, sleduje, jestli si všechno nachystal, jestli máš všechno připravený. Ahoj, Jardo.
1: Ahoj, zdraví naše posluchače.
0: Mističky, ty si to vždycky tak jako chystáš hezky, jak v televízi.
1: To možná něco nezapomněl.
0: To je kontrola.
1: No, tak to musí být.
0: Kontroluje tě ještě někdo v kuchyni?
1: No, ta manželka většinou. Degustuje.
0: A ví tak třeba Marcela, tvoje žena, u čeho je tě vždycky nutné kontrolovat, radši přijít a zjistit, jestli je všechno OK?
1: To nebudeme rozebírat.
0: Jo. Zůstaneme u toho, že jsou takové chvíle, ano. Dobře. Ano. A ty kontroluješ někdy svoji paní?
1: Nemám čas na to. Ona je furt v zátahu, tak jej nenervuj, víš?
0: Ona je taková dobrá duše toho podniku tady, viď?
1: No tak to víš, no. Někdo to musí hlídat. Jo. No.
0: Ona je ten vrchní krotitel všeho.
1: Tak já nevím, jestli to není za rohem, abych toho řekl víc, víš.
0: Máte s Marcou taková ta rána, kdy se probudíte a řeknete si, Ježíš, zase do práce, nebo a nelehnem si zase?
1: To tě rychle odnaučí, tohle slovo. To on to nejde, no.
0: My se dnes vrhneme na přípravu záhoráckého závitku. Když si to dělala Jana Černá v našem pořadu, vyhrála s tím, byl to jeden z oceňovaných receptů, proto si to připomínáme letos, abychom posluchačům dali nápady, jak se to dá udělat i trochu jinak a zároveň upozornili na to, že na konci roku se bude hlasovat a hledat ten nejlepší recept za celé desetiletí našeho pořadu. Změnil ty si něco u toho záhoráckého závitku? Je tam nějaká změna?
1: On je skoro daný. Tam jako moc změnit. Buď se dělá z chrkovice, někdo je udělá i z buču. A hezky se vyklepe, kysaný zelí, trošku voleje, cibule, slanina dovnitř, aby to bylo, vyložit, zamotáš jako závitek, dobře zatáhnout a pomalinku ho upíct. A cibulo česnekový základ se udělá, v tom se to dodusí, je to takový přírodní, vlastně svým stylem je to taková, napodobně na skoro vepřový, když nás zamyslíš, jo? Tedy až tam třeba chlupatý knedlíky nebo bramborový knedlíky a máš to zelí v tom mase a je to úžasné, já to mám hrozně rád. Já jsem to kdysi dělával pod názvem Ledu v kotle z kotletu a plnili jsme kotlety s tím a tady to uděláme z té žlidovice. Jo?
0: Dobře, domluveno. I posluchačka, i soutěžící Jana Černá nás určitě bude bedlivě poslouchat a vzpomínat na tu naši návštěvu u ní doma. Jarda krájí cibule, ale kdybyste viděli, to není nůž, to je sekáček, to je malá sekerka kuchyňská.
1: Ale cibuli nekrájím zatím na naše recepty. Zkrátka posádka, která to nahrává, tak mají chuť na chleba se sádlem a s cibulkou. No, takže proto to krájím tak rychle. No,
0: takhle, občerstvení ještě před začátkem.
1: Tak, výborný. Milujem to.
0: Ano. Miluješ sádlo, já vím.
1: Sádlo, výborný.
0: Tak za malou chvíli začínáme, ještě vydržíme jednu písničku.
1: Tak jdeme na to.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Začíná teď už naplno další díl pochoutkového roku toho narozeninového a příprava receptu záhoráckých závitků s chlupatými knedlíky podle Jany Černé, která s nimi obsadila druhé místo roku 2023 podle tehdejšího rozhodnutí poroty, kde byl i náš dnešní tvůrce receptu a předělávač Jaroslav Sapík, šéfkuchař, který je doma v Klokočné, jsme u něj a já se tedy ptám, čím změníme nebo obohatíme ten původní recept záhoráckého závitku? Je tam něco, co použiješ za surovinu nově nebo uděláš v přípravě něco jinak?
2: On se může dělat z bučlu, my ho děláme z krkovice, dáváme porci na 200 gramů pěknou, pak kyselý zelí půl kila, k tomu cibule, špek, česnek.
1: Kolik?
2: A to, ty cibule já dávám 4 na každou porci, aby to mělo sílu, grády. Špek se dává na sádle, to restujeme, krásný. 8 složků česneku, pepř a sůl a silný pro mě, my vždycky máme i vepřový joar, nebo hovězí, tak samozřejmě se dá vepřový a dáme to tam, já nevím, přes půl litru a pak podlejváme dál.
0: Pochoutkový rok.
2: Jdeme dělat recept, budeme dělat záhoracký závitek, děláme ho z krkovice a teď si uděláme první základ, pak budeme dělat závitky, jo? Takže jdeme na to. Nakrájím si cibulku, takovou trošku polohrubou. Půlka cibule, aby byla na ten jeden.
1: Prosím vás, cibule má velikost tenisového míčku?
2: No skoro větší, no. No sádlo si dáme, domácí sádlo kvalitní.
1: To jsou tak 3-4 lžíce.
2: Ano. Každý si to má udělat trošku podle sebe, jo, tu chuť, ale jinak základ se nemůže šidit.
1: Teď jsme tam dali teda cibuli. Ježiš, už teď to voní. Jenom kmín, sádlo a cibule.
2: Vždycky základ, tak.
1: Na jakou barvu čekáme?
2: Taková do zlatová by byla udělaná, jo?
1: A teď si připravíme tedy závitky, to znamená, máme krkovici, nakrájíme na plátky?
2: Plátky uděláme a budeme pak naklepem.
1: Už víme, kde Jarda vybíjí přebytečnou, případně i negativní energii.
2: No. Tak to již někdy bych to zkusil na kuchaři některých, no ale... To je dneska už trestný čin, takže lehce prosolíme.
1: Samozřejmě pepř. Takže popepříme stejně jako posolíme, jenom z jedné strany stačí?
2: Jenom ten vnitřek, jo? Tak. To zelí krásně proto, aby to nebylo dlouhý.
1: Překrájet, aby nebyly dlouhé fousy, jak se říká.
2: Tak. A Patríku, ochutnej to zelí. Co tomu řekneš? Ochutnej ho.
3: To je zelí.
4: Mm-hmm.
3: To je zelí. Wow,
1: bereš další cibuli?
2: Další cibulku a tu dáme do toho zelí.
1: Ta bude takhle čerstvá?
2: Ano, to se bez tak jako pak uvařuje, víš? Ta se protáhne, tak. To mám nad čerstvou.
1: Z jarní cibulky?
2: Z jarní cibulky. Taky dáme dovnitř. A teď lehce osolíme. Malinko cukru dáme. A znovu trošku toho pepře dáme, jo? Dovnitř. Aby to bylo takový jako říznější malinko, jo? Tak.
1: A na závěr do té náplně zelné ještě přidáme na kostičky silnější plátek nakrájeného špeku a ještě trochu olivového oleje?
2: Stačí sluníčnictvo, ale já mám radši ten olivový, ale ne moc, jenom tak lehce, ono se ty chutě daleko víc uvolně, jo?
1: Tomu říkáš lehce, ty tři lžíce, jo?
2: A teď budeme tak, že si to hezky propracujeme a promačkáme, dobře promícháme, jo? A já si teď půjdu umýt ruce.
1: Jo, no jasně. Uslyšíte zvuk tekoucí vody. A do těch rozklepaných plátků krkovičky teď přijde ta náplň.
2: Každý ho takhle kousek toho špeku dovnitř, takhle přímo dovnitř, jo.
1: Jako bychom dělali španělské ptáčky, položíte no, plátek je. Prostě špeku.
2: Ještě dávám buď anglickou, nebo takový styl pršutu, ale to není pršut, je to takový jako...
1: Tohle švarcvaldská možná, ne, šunka?
2: Ano.
1: Aspoň dva plátky té švarcvaldské šunky a na to pak přijde kopeček té zelné náplně?
2: To je tam to nejlavnější, jo, samozřejmě. To...
1: Právě. Myslím, že takhle z toho původně záhoráckého závitku děláš za alpský závitek.
2: Já myslím, že to je záhorák. Teď jde o to, si to hezky zabalí, jo. To znamená, je to stylem španělského ptáčku. Takhle co nejít zatáhnout. A pak to takhle vzít
1: ze strany přihrnout. Ježíš, jak to popsat, Jardo? Tak Jarda veme z jedné strany ten závitek, přeloží vlastně celou tu náplň, ale utáhne to jako v prstech rukama.
2: Přijď přes dlaň.
1: Pak to samé uděláte ze stran, zase jako přihnete a přitlačíte dlaněma dovnitř a ten zbyteček masa, který tam zůstává na to překrytí poslední, tak ho krásně jako převalíte a pak to v těch dlaních obou stisknete, jako kdybyste chtěli zmáčknout nějakou kuličku v dlaní a ono to samo drží.
2: Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy. Teď zavařím ten, pořádně ten základ, lehce políde, aby nám to krásně zlátlo a my si tam uděláme česnek, jenom na plátečky, ale udělám jeho. Já dávám 4, na každou porci vždycky, aby byl jeden aspoň.
1: Ten česnek nakrájený přihodíme k té cibulce, která už nám poměrně zezlátla.
2: A tohle už nám ta barva bude stačit. A teď to zalijeme, když máme vývar, nebo to, já to tady mám takový napůl vývar, trošku i vody tam dám, hezky zalijeme takhle. A necháme teď krásně vařit.
1: Předtím, než do toho základu provařeného přijdou ty závitky, tak tam přidáme ještě nadrobnou nakrájenou čerstvou majoránku, případně to dochutíme. A teď ty závitky.
2: Můžou se opít, ale já je neopíčám, protože ta chuť daleko víc přijde i do toho sosu, jo?
1: Potom, co tam ty závitky vložíme, tak je necháme pěkně zavařit ze spoda, protočíme, aby z obou stran byly jenom tak jako zatažené, povařené a pak se to přiklopí.
2: Přiklopíme a necháme do měka hezky udělat, jo?
1: Kolik času asi?
2: Tohle, protože to krkovice, to bude tak půl hodinky, 3/4 hodinky. Ale pozvolna, ne, by to už vařilo, jako nechat to táhnout, jo?
1: A pak co? Pak budeme mít hotovo, nebo pak jako zredukujeme tu šťávu?
2: No, vyndáme si ty závitky, dochutíme šťávičku a malinko ji zajišu. Jo, taková by to byla ale přírodně, jenom lehce.
1: To znamená trošku jížky a provařit tak 20 minut. A pak už teda knedlíka jíme.
2: Ano, a budeme mít šlupáče k tomu, uvidíme. Je to jídlo, i na svátek si ho můžeme dát.
1: Už můžu jíst?
2: No, já teda to doufám, ochutnej.
1: Já jsem v 7. nebi. V 70. 77.
2: Ale Patriku, víš co řeknu? Jestli vám zbyde to namíchané zelí, tak si ho klidně dejte vedle jako sládeště a jestli ho syrový k tomu. Tím se nic neskazí.
1: Víš, to je tak dobrý, Jardo.
2: Já vím, ale Patriku, máme tady naši fotografku, ta bych taky chtěla, že musíš všechno snít sám. Pak je tady kamerman, ten má od Lajana Hlačeka na to, tak zabrzdí.
1: Tak jo.
4: Ale je to fakt moc dobrý.
2: Tak si to vychválíme, viď.
1: A uděláme si to podle receptu, který všichni najdeme teď na pochoutkovémroce.cz.
2: Ale samozřejmě je to takový recept, že ho zvládne každej.
1: Jo.
2: Na tom není složitý. Jo.
1: Jana Černá poprvé v soutěžně v pochoutkovém roce, teď po druhé Jaroslav Sapík. Oba recepty najdete na našem webu pochoutkovýrok.cz. Můžete si je srovnat, vybrat si ten svůj a pak nám třeba taky dát vědět. A držíme palce samozřejmě v soutěži, protože i tenhle recept bude bojovat o ten titul Recept desetiletí pochoutkového roku. Příště nás čeká výherní recept z roku 2023 z prvního místa. Vyhrály tehdy tvarohové taštičky plněné mletým masem. A připravovat podle Rudolfa Cibulky bude tenhle recept Roman Paulus.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: V téhle chvíli vyrazíme v pochoutkovém roce, který slaví 10 let trvání téhle soutěže, za loveckým salámem, za tradiční českou pochoutkou, která byla na žádost Českého a Slovenského svazu zpracovatelů masa a z rozhodnutí Evropské komise zapsána už v roce 2011 do seznamu zaručených tradičních specialit. Proč je vlastně lovecký salám plochý? A jak dlouho už se u nás vyrábí? To všechno zjišťovala při svých cestách naše kolegyně z pochoutkového roku Soňa Jindrová.
1: Lovecký salám je tradiční český výrobek, který spatřil světlo světa na začátku 20. století. Kdy přesně a kde, tak to se bohužel neví. Co se ale ví, je to, že se v počátcích vyráběl v zimě. Proč, to popisuje výkonný ředitel Českého svazu zpracovatelů masa Jan Katina.
2: Aby bylo dosaženo toho ideálního zrnění té suroviny, tak je lepší tu surovinu zamrazit před jejím mělněním. A protože v tu dobu nebyly ještě průmyslově vybavené podniky, neměly možnost i v průběhu letních měsíců tu surovinu zamražovat bez problémů, takže z toho důvodu se hlavně vyráběl lovecký salám spíš v zimě.
1: Způsob výroby loveckého salámu je dodnes téměř stejný. Nicméně drobné rozdíly tu jsou.
2: V té době tam byl o něco větší procentický podíl hovězího masa a určitě se nepoužívaly startovací kultury. Přídavek vlastně těch kulturních mikroorganismů do masných výrobků začal výrazně později. Co je samozřejmě neopomenutelnou součástí výroby, je zahuzení studeným kouřem. To bylo používáno tehdy i nyní.
1: A nezměnily se ani základní suroviny, tedy pepř, česnek a hřebíček a taky trochu cukru.
2: Tím, že to je fermentovaný, trvalý masný výrobek, přidávají se i startovací kultury, kulturní mikroorganismy, které vlastně zabezpečí proces té fermentace, kdy z toho původního čerstvého masa, které se použije při výrobě, vznikne zpracovaný masný výrobek.
1: Loveckému salámu se údajně říká lovecký proto, že si ho pro svou dlouhou trvanlivost brávali lovci sebou, když vyráželi nadlouho mimo civilizaci. Výroba loveckého salámu je poměrně složitá věc a musíte na to mít potřebné průmyslové vybavení. Takzvanému lovečáku se věnují například v rančerských specialitách v Jestřebicích na Benešovsku. Pod dohledem výrobního ředitele Stanislava Maršíka.
3: U nás v rančerských specialitách v Jestřebicích vyrábíme lovecký salám podle tradiční receptury, podle staré ČSE normy, což znamená z hovězího zadního, vepřového libového skýty a z vepřového VBBK, což je vepřový libový bok.
1: Proč je lovecký salám placatý?
3: Tak, lovecký salám je placatý z několika důvodů. Za prvý, aby se dobře vešel do batohu, ale jeden hlavní důvod je samozřejmě kvůli sušení a skladovatelnosti.
1: Poznat v obchodě jen na pohled dobrý lovečák je podle majitele rančerských specialit Josefa Houžvičky prakticky nemožné.
4: Do toho salámu musíte kousnout, poznat tu chuť a od toho pohledu se dá leco poznat, ale jestli je opravdu dobrý nebo nedobrý, fakt je potřeba do něj kousnout a vyzkoušet a až potom poznáte kvalitní a dobrý lovecký salám.
1: Standardní kvalitu loveckého salámu zajišťuje podle Jana Katiny, výkonného ředitele Českého svazu zpracovatelů masa, vyhláška o mase a masných výrobcích.
2: A vy se můžete zaměřovat při srovnání mezi 3-4 druhy, třeba podle deklarovaného složení, které je uvedeno na obalu. Co se sleduje v poslední době zejména, je obsah soli. Běžná slanost u tohoto typu výrobků se pohybuje někde od 3,5 do 4,5%.
1: Šťastnou ruku při výběru dobrého lovečáku a taky dobrou chuť vám přeje Soňa Jindrová.
0: Ať trefíte na ten správný lovecký salám. Třeba vám pomůže i článek na stránce pochoutkovýrok.cz. Jsou tam i fotky a taky jeho složení. Za malou chvíli si o jídle a o chutích popovídáme s herečkou Janou Švandovou a bude u toho i naše kolegyně Naďa Konvalinková.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Naďo.
1: Ano.
0: Jsi připravena?
1: Jsem.
0: Jsem rád. Po písnice si teď dáme rande s jednou známou českou herečkou, kterou vyspovídáme o jídle v pochoutkách. Kdo pak to je?
1: Je to moje kolegyně Jana Švandová. Ahoj, Jani.
2: Ahoj, ahoj. Těším se na vás.
0: Které chutě vás tady chytí vždycky? Hořká, sladká, slaná, kyselá.
2: Mě chytí zajímavá chuť. Mě chytí jídlo, které je zajímavé právě tím kořením, tím ochucením. Takže to mě vždycky naláká. A musím říct, že třeba naši čeští předkové měli spoustu těch bylinek, které si pěstovali a vlastně tím dochucovali svoje pokrmy. A jsem ráda, že se dneska k tomu zase vrací, že vlastně každá žena má doma spoustu koření a dokonce si je už pěstujeme, když nemáme zahrádku, tak v květináčích a je to hrozně fajn, protože si vlastně ty jídla můžeme dle své chuti a dle svých představ dochucovat.
0: Takže i Jana Švandová chodí z konívku a zalévá někde majoránku?
2: Chodí, ano, na chalupě a mám vždycky hroznou radost, že se prostě těm bylinkám daří a tak si je opečovávám a učím se prostě kde mají přesně stát, aby na ně svítilo sluníčko, aby byly ve stínu, aby byly v chladu. Takže mám pár bylinek, které si vždycky přes léto pěstuji.
0: Jano, jste někde štamgastkou v nějakém podniku?
2: Takový ten vyloženě štamgast. Jo, jsem štamgast u nás na chalupě, protože tam je taková venkovská hospoda, která je velice dobrá, protože tam dělají právě ty české recepty, které my už zapomínáme dost často.
0: To je ta chalupa, o které se říká, že vypadá jak benzínka nebo Titanic?
2: Jo, to je ta chalupa, ano.
3: A proč se to může tak říkat?
2: Protože to stavěla naše kamarádka, architektka z Holandska. A je to vlastně takové, je to přízemní dům, kde jsou okna bez záclon, protože tak to v Holandsku je, že jsou to okna bez, že Holanděni vlastně nepoužívají záclony, takže máme tam, když chceme zatemnit, tak tam máme žaluzie. No a je to prostě jiná, je to taková typická stavba, tak to místní tak vymysleli, že nejdřív si mysleli, že tam stavíme benzínku nebo nějakou loď. Jenže jak bychom s ní pak odjeli.
0: No a když jste poprvé přišla potom na vesnici do té hospody, kde říkáte, že jste štamgastkou, jak to brali místní? Ne, no Jana Švandová, takhle jako přijde na guláš,
2: no,
0: nebo?
2: No já si myslím, že jsou hrozně fajn, člověk si musí s těmi místními vytvářet dobrý vztah a být s nima kamarád a oni vás pak mezi sebe vemou. A musím se přiznat, že jsem dokonce svoje výroční narozeniny, nebudu říkat kolikáté, slavila v létě tam a že to bylo hrozně fajn a přijelo spoustu kamarádů z Prahy a byli právě nadšení tou českou kuchyní, že jo, tam byl bramborák a nastavovaná kaše a husička, jo, takže vlastně ty lidi si gulášek, že žádný takový ty bochutinky, jak se říká, takový ty atypické.
0: Jano, co jste jedla v době studií? Kam se chodívalo, co se jedlo?
2: No tak to jsme jedli opravdu špatně. Chodili jsme do jídelny takový ty školní, nebo když to bylo na univerzitě, tak do univerzitní jídelny. Ale musím říct, že tam ty jídla byly strašný. A do dneška mám teda vzpomínku, mám averzi na guláš. Ježíš, mane, no ze zelím, no. Segedinský guláš, protože jsme dostali guláš a na tom mase byla kůže ještě z chlupy.
4: Jejda.
2: A od té doby prostě já, když vidím segedinský guláš, tak koukám, jestli tam není to maso s těma chlupama. Takže takhle jsem třeba dostala averzi na segedinský guláš, no jako to jídlo bylo hrozné, ale musím říct, že jsme si dost často vařili i na koleji a Eliška Balcrová, ona byla z Moravy a dostávala od maminky takový výslušky, že jo, takže občas jsme měli jitrničky nebo nějaký klobásky a to jsme vždycky udělali mejdán a všechny jsme zvali na večeři a jednou dostala taky ze zabíjačky bíčí koule a my jsme si říkali, tak to dáme, to uděláme z toho, udělali jsme z toho takový jako ledvinky, jo, něco jo, jako jo, na způsob. maso, ledvinek. A jsem si řekla, tak budeme čekat, co to s těma klukama udělá. No, s klukama, kluci usnuli a my jsme s Eliškou vyrazili do světa.
0: Říká Jana Švandová, to byla krátká návštěva v našem pořadu. Děkuju moc, ať se daří.
2: Děkuju a nashledanou. Český

0: Stále je tu pochoutkový rok, ten narozeninový. Slavíme 10 let trvání této soutěže. Připomínáme si to soutěží receptů z předchozích 9 let a taky našimi reportážemi a povídáním s kolegy. Na řadě je teď rada z etikety, tedy prostor pro Ladislava Špačka, mistra bontonu. A chci se ho zeptat, když už přinesou třeba na talíři nějaké jídlo s větším kusem masa, jak velké kusy máme podle etikety ukrajovat? Platí i tady nějaká pravidla?
1: Tak není to exaktní pravidlo, že bychom měli rozměry 1x2 cm, ale krájíme jenom tak velká sousta, která nám umožňují je velmi rychle rozkousat a spolknout. To proto, protože u stolu se především konverzuje, ne jí. To jídlo je pouze kolorit našeho setkání. Je to takové příjemné pozadí a příjemná záminka k tomu, proč jsme se u toho stolu sešli. Ať už to je rodinná oslava, nebo rodinná večeře, anebo je to setkání s přáteli u stolu v restauraci. Takže krájíme malé kousky. Jestliže bychom vložili do úst velký kousek a teďka by se nás někdo na něco zeptal a my bychom teďka začali huhlat s plnými ústy, tak je to absolutně, absolutně nespolečenské. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Za těch 10 let trvání našeho pořadu jsme vydali už 5 krásných kuchařek. Tou poslední je Sladké Česko. Je to ta vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Je naprosto jiná. Plná sladkých věcí, těch, které se objevily ve vysílání, které jste nám poslali, my je vyzkoušeli a přidali tam i své recepty porotci, kteří se za celou tu dobu vystřídali ve svých rolích právě v našem pořadu. Dohromady je to 170 úžasných domácích sladkých receptů. Žádné kudrlinky, žádné cukrářské specialitky. To, co děláme doma, ale ve verzi, kterou ověřili i naši profíci. Tuhle kuchařku si můžete objednat přes stránky pochoutkovirok.cz, pokud ji ještě nemáte, vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, a objednávat ji můžete také přes telefonní číslo, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Pište si, telefon je 724 819 319. O tuhle kuchařku se u nás i soutěží. Minule jsem se ptal, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila. Byl to angrešt. A věděli to. Hana Bolečková z Velešína, Vladislava Uksová z Nýřan a Františka Trlifajová z Provodic. Tahle fanfára je tedy pro trojici vítězů, kteří od nás poštou dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další tři kuchařky jsou připravené do dalšího kola soutěže a ptám se na recept, který tu dnes byl. Pamatujete si, jakou šunku přidával do závitku Jaroslav Sapík? Za A krutí šunku nebo za B sušenou švarcvalskou šunku? Jakou šunku přidával kromě špeku do závitku Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že to byla krutí šunka, posílejte soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, Mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že Jaroslav Sapík přidal do závitku kromě špeku i švarcvalskou šunku, pošlete nám SMS-ku Pochoutky Mezera B, Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Posílat své zprávy můžete až do půlnoci z úterý na středu. Pak se soutěž uzavře, výsledky oznámíme příští týden. A nebojte se, otázku i pravidla najdete už teď na webu pochoutkovirok.cz. Tak držím palce.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Blíží se nám velká oslava 10 let trvání naší soutěže. Ten narozeninový pochoutkový rok oslavíme 29. srpna. Přes den v Kostelci nad Orlicí v rámci tamního food pikniku. U Františka Kinského budeme mít velký stan, mobilní kavárnu, budeme nabízet i zmrzlinu, budeme soutěžit a pozor, i podepisovat knížky Sladké Česko. A to všechno i seznámíme osobnostmi, mezi kterými bude třeba Naděja Konvalinková, Vojtěch Vrtiška nebo Ivan Vodochodský. Naplánujte si výlet v sobotu 29. srpna na food piknik do Kostelce nad Orlicí. Tam oslavíme všichni společně 10 let trvání pochoutkového roku. Už teď se na to těšíme. A nebojte se, ovšem se ještě zavčasu dozvíte i s podrobnostmi v našem vysílání. Stačí poslouchat i ten příští pochoutkový rok. A na vás i na něj se těší Patrik Rozehnal.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje.
1: Krásný večer, případně den či noc, do všech regionů naší země, milí posluchači. Dnes se spolu vydáme do jedné z nejunikátnějších vesnic Evropy a vlastně světa, protože jako jediná živá obec je díky své lidové architektuře a dodnes udržované podobě zapsána na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Tušíte správně, míříme do jihočeských Holašovic, kde se o minulém víkendu konaly tradiční, letos už 27. selské slavnosti. Hrát nám bude muzika souboru Úsvit a také nejstarší jihočeská dechová kapela, Babouci. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

O Holešovicích a jejich unikátnosti už jste ode mne slyšeli v utajených pokladech regionu, takže si to jen zopakujeme. Leží 16 kilometrů západně od českých Budějovic. Jsou součástí obce Jankov a právě tamní dochovaná architektura, tedy domy a sýpky z 19. století s malovanými a bohatě zdobenými štíty ve stylu takzvaného selského baroka, velká náves s malým rybníčkem, kaplí svatého Jana Nepomuckého a křížem, tvoří neuvěřitelnou scenérii, díky níž se v Holešovicích cítíte jako v pohádce. A pohádkově vypadají během selských slavností každý rok v létě i samotní obyvatelé Holešovic, kteří jsou všichni v tradičních lidových oděvech.

0: Tak milí posluchači, abychom viděli, jak to tady v Holešovicích žije, tak jsem tady potkala úžasného muže v kroji, který se jmenuje Radek Maxa. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak co to máte za kroj, pane Radku?
1: Máme kroj, aby jsme byli hlavně oddělení od těch ostatních účastníků, aby bylo vidět, že jsme tady místní a že tady pořádáme a mohli se na nás obrátit s jakýmakoliv prosbama, informacema, žádostma.
0: Takže z vás, obyvatel Holešovic, tady stávají turističtí průvodci. Mimochodem, co děláte v civilním povolání?
1: V civilním povolání se věnuji stavařině, mám na starosti stavební firmu.
0: Žijete tady v Holešovicích? Jak se tady žije mimo tady ty slavnosti? Protože teď je to všechno krásné, nadýchané, ale jak vypadá tady běžný život?
1: Hejte, běžný život je jako skoro na každé jiné vesnici, všichni se tu známe, oslovujeme se strejdo, teto, mezi náma je to všechno bezvadný, jediný rozdíl proti ostatním je asi, že tu máme větší takový ruch, je tu víc turistů, někteří jsou bezvadní, někteří už úplně ne třeba, ale jinak je to podobné jako na každé jiné vesnici. Jsme živá vesnice.
0: Já musím využít toho, že vy jste stavař, jak jste říkal, tak jak je možné, že tady ty chaloupky a ty statky vypadají pořád stejně jako z 18. z 19. století, jak je možné, že jste to tady udrželi?
1: Hejte, ono, my k tomu vlastně máme vztah, no, já nevím, jak to jako nazvat, ale ty lidi si sami toho váží, že to takhle je a že to udržujeme a že to je hezký, že to i jiný lidi obdivujou, takže si to fakt vážíme a chceme to dál zachovávat. No.
0: Čím jsou podle vás Holešovice nebo tady ta oblast vašeho rodného kraje unikátní, co na ní máte rád vy?
1: Já asi tu přírodu hlavně okolo a i tu vesnici, že je opravdu zachovala, je to takový jeden stejný soubor a hlavně tu přírodu okolní.
0: Dokázal byste žít jinde, pane Radku?
1: Hleďte, byl jsem na chvilku donucený žít v Budějovicích a byl jsem tam 4 roky a nezvykl jsem si a strašně rád jsem se okamžitě vrátil. Takže asi ne.
0: Tak pravil rodák z Holešovic Radek Maxa. Já děkuji a naslyšenou.
1: Děkuji vám, naslyšenou.

0: Jihočeské Holešovice dnes tvoří celkem 23 památkově chráněných statků s klenutými vjezdy a ony překrásné chalupy s malovanými štíty, o kterých jsem se zmiňovala. Jak se v nich ale žilo původním obyvatelům a kdo vlastně byli oni původní obyvatelé? Velké štěstí selských slavností je, že na nich potkáte spousty etnografů a jedním z nich byl letos i Jan Kuča. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kdybychom se tady ocitli v polovině 19. století, jak by to tady vypadalo v reálu?
1: V polovině 19. století ještě mnohé chalupy by nebyly přestavěny do této podoby těch krásných domů, kterým říkáme styl selského baroka, ale některé už ano. To byla totiž ta doba, kdy se sedláci zmohli. Měnilo se zemědělství, objevovaly se už modernější technologie a sedláci a v jižních Čechách už to bylo všechno vysušené, už nebyly blata, bažiny. A tím, že se změnilo zemědělství, tak byli bohatší a bohatší a mohli si dovolit nechat si postavit nové statky. Kdybychom byli opravdu v Holešovicích, tak zde by se mluvilo německy. Stejně tak jako v okolních vesnicích, samozřejmě ve všech německých oblastech se trochu mluvilo česky a ve všech českých se trochu mluvilo německy, ale tady by se asi většinou mluvilo německy. A vesnice Holešovice patří k takzvanému strýčickému jazykovému ostrovu. Velice podobně to vypadalo na dnešních okrajích Českých Budějovic, českobudějovický jazykový ostrov. A tak, jak to mnohdy bývá, tak ti Němci byli ještě konzervativnější než okolní české obyvatelstvo.
0: A to se projevovalo v čem například?
1: No, třeba tím, že chodili ještě déle v selském oblečení, to znamená něco, co my dnes jmenujeme kroj. A tím pádem to, co se třeba v některých vesnicích už odkládalo, tak zde se ještě déle chodilo v tom tradičním starém. Podobně jako na Doudlebsku, kde zase působilo to naopak. Protože Němci byli na té výspě české, tak tam zase byli ty archaičtější Češi.

0: Vždycky se lidé odlišovali tradičním lidovým oděvem, krojem. Tak lišili se ti lidé nějak vizuálně? Poznali se lidé tady z okolí Holešovic a z Doudlebska od těch, kteří byli na Blatech? Protože vy jste říkal, že se to prolínalo, ale tady jsme měli vlastně i ten německý jazykový ostrov.
1: Na Blatech kroje vypadaly hodně jinak. Celá ta skladba oblékání byla naprosto jiná, ale třeba to, co je společné, tak jsou těžké tkané sukně. Na Blatech si spíše volili temné barvy, to znamená tmavozelenou, tmavomodrou, fialovou, ale všechno tmavé odstíny. Až vlastně ve 20. století, když už byly jako folklorní soubory, když už se nechodilo v selském, tak si začali i dávat červené sukně a podobně. Kdežto na Doudlebsku a zrovna v těch jazykových ostrovech, tak tady právě ty ostré barvy, to znamená taková sitě červená, taková rumělková, nebo taková fuksiově fialová, tak ta byla velice oblíbená.
0: Proč?
1: Obliba obyvatelstva. Prostě ono totiž na Blatech se našívaly na to široké hedvábné stuhy s květovaným vzorem. A na tom tmavém podkladu oni krásně vypadali. Navíc se většina té sukně zakryla širokým fjertochem, který byl vyšíván, a to vyšívání ani nebylo to nejdůležitější, ještě důležitější byla aplikace z korálků a z flitrů barevných, které to vlastně celé jako oživily.
0: Tak my se teď s Janem Kučou, etnografem, půjdeme podívat na závěr vystoupení souboru Doudlebán. Moc děkuji a naslyšenou.
1: Děkuji.

0: Jihočeský soubor Doudleban na selských slavnostech v Holešovicích vystupuje pravidelně a pravidelně přijíždějí také jeho vedoucí Vlasta Doležalová a Jan Šimánek, který je profesí historikem Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, ale také tanečníkem a zpěvákem Doudlebanu.
1: Začnu, pane Jene, byť je to nezdvořilé vámi. Zkusme si představit Doudleby jako oblast, která se vymykala zcela jednak z těch jihočeských oblastí a jednak také z těch českých oblastí.
2: Doudlebsko je region, který není úplně moc veliký, je to zhruba oblast mezi Českými Budějovici, Českým Krumlovem, Trhovými Sviny, Borovany, případně až zasahuje ke Křemži. A byla to oblast, která byla osídlena českým obyvatelstvem a ze tří stran z jihu byla obklopena Němci. Takže z toho důvodu právě to sousedství s těmi Němci dalo podnět k tomu, že se tam dlouho udržovala svébytná lidová kultura. No a z té severní strany byly České Budějovice a za nimi už byla naopak velmi bohatá, a to byly Blata, kde byl naprosto odlišný kroj, jiné nářečí, takzvaně Čechy. Na sever od nás se říkalo jiti na Blata, jiti do Čech, a na jih do Němec. A mezi tím byl ten náš kraj, a to bylo to Doudlebsko. Udává se, že vlastně ty Doudlebové byly jeden z těch slovanských kmenů, které nám přišly někdy v tom 6. století v době těch stěhování národů, a že právě v Doudlebech založili teda to hradiště. Bylo to vlastně středisko toho okolního kraje. No a potom se založením Českých Budějovic v roce 1265 se tím centrem jižní Čech staly České Budějovice. Doudleby se staly takovou nepatrnou vesnicí a ten zájem o ně potom vzrostl až v době národního obrození, kdy vzrostl vlastně zájem o ty jednotlivé české regiony a najednou přišli lidé, kteří začali zkoumat doudlebské nářečí, doudlebskou historii, doudlebské kroje. A potom byl vlastně založen i náš soubor, a to bylo ale až v roce 1943 za druhé světové války.

0: Jak hledáte ty původní prameny? Protože my jsme si říkali, jak vlastně Důdlebané se zrodili, jak vznikly, tak z čeho čerpáte?
1: Já se přiznám, že teda díky kolegovi panu Šimánkovi vlastně z ničeho čerpat nemusím, protože mám souboru odborníka, takže vlastně ty prameny čerpá hlavně on.
0: Už jsme vnes ten naše posluchače z jiných konců republiky nějak do myslí a hnutí Důdlebanů. Vy jste oba dva v kroji. Ty kroje jsou velmi specifické. Vy máte vyšívanou vestu, tak začneme tím mužským. A co vlastně to symbolizovalo? Mně jde o to, jak se Důdlebané lišili od těch jiných jihočeských regionů.
2: Ten náš kroj na Důdlebsku je kroj poměrně chudý a je naprosto odlišný od toho kroje blackého, který byl prostě severně od Budějovic kolem Třeboně, Hluboké, Veselí nad Lužnicí. A ten náš kroj v té podobě, kterou my vlastně zachováváme, odpovídá zhruba tomu svátečnímu oblékání té druhé poloviny 19. století, kdy byly těsné kontakty právě s tím sousedním Rakouskem, Bavorskem, a ten kroj je ovlivněn tou rakouskou a bavorskou módou. Proto třeba chlapci mají ty tmavé kalhoty, původně teda kožené, dneska látkové, kdežto všude jinde v Čechách byly kalhoty žluté, žlutá jelenic nebo žluté barvy, tak máme kalhoty tmavé po vzoru té bavorské módy. Tmavé vesty je kytičkami vyšitá, bílé košile, dlouhé, chudé na vyšívku pouze okolo manžet, jsou vyšívané nebo kolem krku. No a tou nejcennější částí toho kroje, který mám na sebe, toho mužského, je opasek vyšívaný pavým brkem, což byly vlastně původně taková pánská peněženka pro formany. U nás se hodně formanilo, lezilo se do těch rakous a bylo třeba někam schovat ty peníze. Takže ten opasek samozřejmě uvnitř měl kapsičku, tam se dávaly ty zlaté stříbrné mince a původně to byla prostě móda formanu, kterou pak převzali ty doudlebští sedláci.
0: Tak teď se podíváme na dámy a na ženy. Vy jste říkal, že doudlebský kroj byl chudý, no tak to tedy na paní vlastně není vidět, že by byla chudá. Takže co nosily ženy na Důdlebsku?
1: Ženský kroj se skládá ze sukně, které se u nás říká šerka, pak máme zástěru, které se říká fjertoch, pak máme vestičku, které se říká šněrovačka, a za mě bych řekla, že nejhezčí je na tom to, že se vlastně dědí po těch generacích, v těch rodinách, že některé části našeho kroje možná na první pohled působí třeba trošku omšele, ale opravdu to není, že by se to nechalo nově ušít, ale někdo to má po těch babičkách nebo maminkách a maminky ještě po svých maminkách, tak to si myslím, že je takové naše dědictví, že si na tom hodně zakládáme.

0: Pan Ladislav Chyňava Duda, kterého jsem xkrát potkala na festivalu ve Strakonicích, na nejrůznějších folklorních akcích, na chodských slavnostech, Domažlicích a teď jsme tady v Holašovicích. Tak pane Ladislave, dobrý den.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Vy žijete v Českých Budějovicích, jste v tom vašem dudáckém spolku všech jeho českých dudáků. Ale vysvětlete mě, co vás přitahuje na spolupráci se souborem Doudlebana vlastně na tom Doudlebsku.
1: Já jsem z Doudle, pocházím z Doudleb ze Straněna. Vlastně já s tímhletím souborem jsem od 15 let, tak to bude skoro příští rok vlastně 50 let.
0: No to je neuvěřitelné. No. Jaké jsou Straňany? Co je krásné na Doudlebech a na Straňanech?
1: Krásný kostel tam je a krásnou to má historii a řeka Malše tam protejká kolem takového ostrohu a jsou tam docela příjemní lidi a tak se tam dobře žije, ale já bohužel jsem musel nějak odcestovat do Budějic, když jsem se oženil, no když praskla manželce plodová voda, tak od té doby jsem Budějcí.
0: Jak je váš tak Holašovicí?
1: Tak v Holašovicích tady už leta prostě vystupujeme jednak s Doudlebanem nebo s malou kapelou Pavla Havlíka, takže je to tady krásný prostředí, vlastně ta Víska právem to má vlastně jako ty Holašovice, ten světový ohlas.
0: Vy jste, pane Ladislave Dudáky, liší se ladění těch jihočeských dud? Hraje se jinak na Doudlebsku, jinak na Blatech? Jak to vlastně je s jeho českým dudáctvím? Jinak ve Strakonicích, kde jsem vás poprvé potkala.
1: Dudy jsou laděny nejčastěji v S-dur a pak v D-dur. No a můžou být i jinak, ale většinou se teda ladí do těchto vlastně stupnic, takže další stupnice můžou být, ale spíš se pohybujeme v těchto stupnicích. Tudíž dudy mají jenom jedno ladění, nemůže se s nima hrát jiným, takže všichni musí se přizpůsobit těm dudám.
0: Jaká je nejslavnější jihočeská dudácká píseň podle vás?
1: No, samozřejmě, kdyby byl Bavorov, ne?
0: To je... Opravdu?
1: No, určitě, to je nejznámější jihočeská písnička, která se hraje po celém světě.
0: Děkujeme, Ladislav Chyňava, dudák z Českých Budějovic, tady v Holašovicích, rodák z Doudleb a také z obce Straňany. Naslyšenou.
1: Já taky děkuju za rozhovor.

0: Nebylo by ovšem selských slavností v Holašovicích, kdyby nebylo bývalo legendární a navíc nejstarší jihočeské dechovky Baboucy. Ta způsobila v Holašovicích takové nadšení, že jsem nemohla nevyspovídat i její členy. A stojím tady s kapelníkem Tomášem Staňkem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A Václavem Novákem, prvním křídlovkářem. Začneme panem kapelníkem. Proč se jmenujete Baboucy? A já, když jsem viděla, jak máte obrovskou fanouškovskou základnu, tak si říkám, vy musíte mít i zároveň k tomu nějaký klub nebo nějaký spolek, protože to není možné, aby za samotnou kapelou lidé tak jezdili.
1: No tak historie kapely je velmi dlouhá. Vznik se datuje od roku 1868. A jak jste se ptala, jak vlastně vznikl ten název Baboucy, tak je to tím, že kapelu založili bratři Baboučkové, se jmenovali, no a po chalupě jim říkali Baboucy a ten název se drží až dodnes. No a co se týče těch fanoušků, hrajeme každý víkend, našim fanouškům se líbí náš styl a hrajeme to ze srdce, snažíme se předávat tu energii našim fanouškům, oni nám to zase oplácí tím, že na nás chodí a že s námi zpívají a to mi asi to kouzlo vlastně té naší kapely. No.
0: No a já se na to kouzlo pořád snažím přijít, protože vy neuvěřitelně hrajete, všichni tady ožijí, jako by je polil člověk živou vodou. Jak vlastně fungují Baboucy? Jak to vlastně děláte?
1: Jsme amatérská kapela, protože každý máme ještě zaměstnání, neděláme jenom tu muziku nebo ty babouky, ale každý chodí ještě do práce. A pak jste se ptala, v čem spočívá to kouzlo té kapely. Asi je to možná tím, že dodržujeme ten styl, který byl od samého začátku, od roku 1868 se nic nezměnilo a my vlastně používáme ten styl, kdy si zpíváme sami celá přední řada a nemáme žádné solové zpěváky a prolínáme to souličky, klarinetu, křídlovek a bas křídlovek. A možná také je to tím, že my neskracujeme ty písničky naše jsou to příběhy ze života, jsou to lidové písničky, které skládali obyčejní lidé, dělníci, zemědělci, a proto se to možná také tomu publiku líbí, že to není nic umělého, ale že je to právě ze života a že oni si, každý si tam najde to své. Jsou tam i spousta zamilovaných písniček o lásce, o zrzelých láskách, o těch dělnických profesích, jak jsem říkal, a to je možná to kouzlo. A když se to prováže tou lidovou muzikou, těmi krásnými soly, které si téměř všechny skládáme sami, tak se to asi těm lidem líbí. No.

0: Já se ještě zeptám tady pana Křídlovkáře, mistra Křídlovkáře Václava. Jak vy jste se dostal do Babouku? Já jsem se už ptala tady vašeho pana kapelníka, jak vlastně funguje ten váš život. Vy jste přitom každý z jiné obce, z jiné lokality, tak jak to vlastně děláte? Jak se člověk dostane do tak slavné nejstaršího české dechovky? Musí skládat nějakou zkoušku, nebo jak to probíhá?
1: No většinou to přinese život sám a většinou to je o náhodě. A stává se, že občas kapela má problém taky na postu, takže je třeba vymýšlet nebo hledat náhrady a, no a nakonec to zůstane tak, když se to hodí, takže zůstane stálo a vydrží to třeba jako my tady s Tomášem 28 let.
2: V roku 2000 my jsme ze shodou okolností nastoupili ve stejném roce, Mašek nastoupil o několik měsíců dříve. A já hned po něm a už jsme tady spolu 26 let.
0: To je neuvěřitelné, je ve vás strašně mladá a živá energie. Jak vlastně v Babouci fungují? Kdo dělá ty aranže? Jak se scházíte? Protože vy jste mi, pane kapelníku, říkal, že vy nebydlíte všichni pohromadě, že jste tak jako různě rozprostření po jižních Čechách, tak jak to vlastně funguje?
2: Je to taky taková kuriozita, že vlastně naše kapela je strašně rozsáhlá, co se týče vzdáleností. Třeba Vašek bydlí v Protivíně a já bydlím ve Svatém Janu nad Malší, což je 100 kilometrů možná vzdálenost a opravdu jsme roztáhení, dá se říct, téměř po všech jeho českých okresech. Takže na zkoušení v podstatě není ani prostor, jsme tak sehraní, to jsem právě chtěl ještě říct, že jsme taky rarita, že je tam stálá sestava v té kapele už několik desítek let. My máme v podstatě stabilní kádr a samozřejmě je to znát na té kvalitě té muziky, že ty lidi jsou sehraní, že jo. Stačí, když se na sebe podíváme a už víme, co se bude dít, takže to je další věc, která zapadá do té mozaiky, protože ta kapela jako šlape a je oblíbená.
0: No, co k tomu dodat? Děkuji úžasným mužům tady z kapely Babouci, nejstarší jihočeské dechové muziky, jejímu kapelníkovi Tomáši Staňkovi. Díky a naslyšenou.
2: Já také děkuji za rozhovor a přeju vám vše dobré.
0: A také Václavu Novákovi, Křídlovkáři. Díky a naslyšenou.
1: Já se taky loučím a přeju všem krásný den.

0: A to je z dnešního folklorního notování, při kterém jsme zaznamenali 27. ročník jihočeských selských slavností v Holešovicích téměř všemilí posluchači. Příští týden se spolu vydáme za úplně jinými čarokrásami naší země, a to v pořadu Utajené poklady regionu. A těšte se, bude to celé na vodě a o vodě. Více příští sobotu v 19.05. Naslyšenou se těší Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Druhá polovina života. Místo konce nový začátek. Mnoho žen po 40 pocítí zvláštní druh únavy. Děti odrůstají, kariéra je v určitém bodě a najednou se dostaví pocit neviditelnosti a také otázka, to už je vážně všechno? Dnes budu hostit v Cestě k uzdravení dvě výjimečné ženy. Dámy, které se tady spolu vidí poprvé, a já se skoro vsadím, že během chvíle spolu najdou společnou řeč. Obě ženy jsou v podstatě v důchodovém věku. Já tam mířím za pár let taky. A obě dámy rozhodně do důchodu nejenom nepatří, ale oni tam ani nechtějí. Jsou prototypem ženy, která nestárne, kterým vrásky i roky sluší, které milují svůj věk v moudrosti a které předávají vnitřní krásu i zkušenosti dál. Těší se Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dobrý den. Dnes budeme mluvit o okamžiku, kdy se žena kolem 40 nebo 50 podívá do zrcadla a má pocit, že se stává neviditelnou. Pro rodinu je servisní organizací, pro trh práce často za zenitem. A zda je to pravda? Tak to se dozvíme dnes, protože moje pozvání přijali dvě dámy, které tento mýtus anebo fakta možná rozbourají. Je to profesionální koučka a mentorka Iveta Clark a modelka, která dobývá světová mola, Hana Janata. Dámy, obě vítejte. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dnešní díl bude, já tomu říkám, o uzdravování sebevědomí tam, kde se člověk vnímá jako méně cenný. Hana Janata je lékařkou duševního zdraví a paní Iveta Clark, jak už tady zaznělo, je mentorkou a koučkou, která v podstatě pomáhá lidem zbavit se pocitů, které je limitují anebo jim třeba i některé věci zakazují. A když se vás právě teď zeptám na to, co je vlastně midlife, co to pro vás znamená? Začnu u Ivety Clark.
3: Já mám, Kateřino, radost, že říkáte midlife. Já mám takový pocit, že jsem se s tím setkala vlastně s tím slovem asi před 3 lety nebo před 4 na univerzitě ve Spojených státech, kde jsem studovala ty aspekty a symptomy toho, co to období životní přináší. Takže v češtině je to vlastně střed života a mně se na tom názvu nebo na té terminologii líbí, že tam je ten život. Že tam není ta krize, že často my máme tohle období spojený s tou krizí středního věku, hodně se to takhle značí u mužů, ale ani my se tomu nevyhýbáme a mně se vlastně zdá, že když tomu období dáme nový slovník, takže začneme taky o něm jinak přemýšlet. Takže já bych řekla, že midlife je takový okamžik, kdy si všimneme, že se něco mění. A ono to vypadá jako, že se něco bortí nebo že něco končí a trochu nás to znejistí. Vlastně nás to trochu znejistí anebo někdy i více znejistí. Takže asi bych chtěla říct, že midlife není období, ale že to je okamžik, kdy si všimneme ty změny. A co se potom začne dít, je vlastně příprava na ten druhý poločas.
1: Paní Janato.
2: Je to tak, to slovo příliš nepoužívám. U sebe jsem si toho midlifeu nikdy nějak moc nevšimla sama na svém životě, ale možná je to ten moment, to se mi líbí. Byla to nějaká definice konce století, takže staré ideály se přežily a nové nebyly nalezeny. Takže je možný rezignovat, toužit po těch starých, aby se to vrátilo, anebo prostě otevřít oči a srdce těm novým.
1: Milé dámy, dovolte mi tuto otázku. Ona je poměrně důležitá a vím, že vám nebude dělat žádný problém to říct veřejně. Kolik vám je let?
2: 68.
1: A vám, Iveto?
3: 63.
1: Já jsem tady v úvodu vlastně mluvila i o tom, že se vás důchod netýká a ani do něj nechcete jít. Dnešní cesta k uzdravení je vlastně o veliké inspiraci, jak to v životě nezabalit. My jsme ale začali krizí středního věku. Milé dámy, prošli jste krizí středního věku, jedna z vás?
2: Já jsem tomu říkala tak, protože když mě bylo těch 50, zbavila jsem se dětí, nebyla tam ta každodenní péče, tak jsem měla pocit, že mám takovou tu druhou mízu, jako se připisuje mužům. Jo? Oni zakládají ty nové rodiny, mají nové děti a já najednou jsem se cítila svobodná. Zašla jsem dělat strašně moc věcí, které jsem dřív neměla na ně čas ani peníze. Týkalo se to teda hlavně fyzických aktivit, že jsem začala běhat, tancovat, líst na stěnách umělejch. Naučila jsem se jezdit na koni, střílet lukem. To období trvalo asi 5 let a skončila jsem pak u toho baletu. Ten mi tyhle ty moje pokusy zastavil. Ale zároveň jsem začala i malovat a hrát na flétnu, jo, protože jsem měla najednou prostě strašně moc energie. Takže to bylo moje krize středního věku.
1: Ale to asi není ta typická krize.
3: A to je naprosto přesně, co se děje. Protože ten problém s tím, že to nazýváme krize, je v tom, že si představujeme, že to je nějaký jako těžký období. A tohle ten příběh je vlastně ukázkou toho, že to nemusí být těžký období. Že to je vlastně období, kdy jako jdeme ven, že rozkveteme nějak. A rozkveteme, nemyslím úplně třeba fyzicky, ale rozkveteme z hlediska možností, které se nám jakoby objeví. A k té vaší otázce, Kateřino, jestli mám životní krizi, tak já jsem podobně jako Hana asi ji nějak nevnímala, ale vlastně čím víc se tím tématem zabývám, tím víc vidím, že jsem ji měla. A to se mi

0: Do našeho pořadu o zdraví jsem pozvala mentální koučku Ivetu Clark, která získala praxi v Americe a své zkušenosti a znalosti po revoluci přivezla k nám, do velkých firem mezi manažery. Dnes koučuje individuálně a zajímá se o krizi středního věku. Inspirací je nám v cestě k uzdravení naše nejstarší modelka Hana Janata. Když jí bylo 63 let, přihlásila se do modelingové agentury a vzali ji.
1: Cesta k uzdravení.
2: Paní Janata vlastně si s krizí středního věku za mě teda poradila velice dobře a velice aktivně. Ona si našla způsob, jak nebýt sama, jak jít mezi lidi, začala s baletem, jak už tady zaznělo, začala cvičit. Zkrátka, vy jste se asi necítila sama.
3: Ne. Měla jsem ráda společnost, byla jsem i vůdčí osobnost, ale měla jsem třeba sen, že bych chtěla bydlet sama od 17 let. Ono to nešlo, že jo, v té době vůbec. Byty se přidělovaly, takže já jsem si splnila ten sen v těch 50, že jsem se konečně odstěhovala. První noc byla těžká, není to úplně jednoduchý, ale pak se mi to samozřejmě zalíbilo a jsem pořád sama. Chce to trošku odvahy a nebát se toho, ono to pak přijde, zjistíte, že jste vlastně svobodná. No.
2: Jenomže každý paní Clark tuhle sílu v sobě nemá, anebo potřebu. Co vlastně poradit lidem, kteří to skutečně po té 50 tak trošku balí? Jo. A možná je to i tím, že jsou třeba propuštěni z práce, neumí se přenastavit, mají pocit, že už o ně nikdo nestojí. A podle mě se to netýká jenom žen, zase abychom úplně neopomenuli muže. Přesto, co s tím?
4: To je taková otázka, která vede k nějakému návodu, který bych ráda posluchačům nabídla, ale bohužel to neumím, protože to období má spoustu vrstev, ve kterých se odehrává hodně věcí a to je proč je pro nás tak náročný, že to, co běžně v životě zvládáme jako běžný životní situace, se najednou nahrne v jednom časovém jakoby horizontu a my se v tom trošku boříme jako do nějaký bažiny. A co vidím, že pomáhá, je, že je dobrý, když ty lidi dostanou nějaký slovník, protože jak to téma je tabu a vlastně se o něm nemluví, tak ty lidi vlastně nemají ty slova, kterými by ty věci popsali. Takže mně funguje, když začneme mluvit o tom, co se děje a nějak to, odpusťte mi to slovo, normalizujeme. Že vlastně to není něco, co se děje Kateřině nebo Haně nebo Ivetě. To je prostě součást životního cyklu. Já bych řekla, teď mě to tak napadlo, že to je takový jiný stav, který se nám děje, když jsme matky a pak se nám děje v tom středním věku a je to pasáž. Pro mě je fascinující, že když mluvíme o demografických skupinách ve společnosti, tak mluvíme o dětech, mluvíme o teenagerech, mluvíme o generaci X a Y a pak mluvíme o seniorech. Ale vlastně mezi to generací X a Y je 30 let života, který vůbec nijak nepojmenováváme. A my mluvíme teď tady o tomhle období. Takže já bych řekla, že nám chybí slovník, že nám chybí osvěta, že nám chybí

0: rozhovory s lidmi, kterých se to konkrétně týká, který v té demografické naší struktuře teď nabývají hodně velkou sílu.
1: A proto dnešní rozhovor. Souvisí se středním věkem třeba i strach? Začnou se lidé víc o sebe bát, o svůj život, o svoje zdraví?
0: Já jsem si všimla, jak jste řekla, strach, že mi trochu jako se roztřásl hlas, ještě než jsem promluvila. Protože jeden z důvodů, já si myslím, proč je to tabu, to téma, je, že my vlastně nejsme staří, ale ubývá nám ta energie, to tělo prostě přirozeně stárne a najednou ty naše profesionální cesty, které jsou vystavené směrem výkonu, odevzdávání nějakých výsledků, se protne s tím osobním, zatím čím je ten strach z té smrti. A z toho, že se to blíží, že už jsme vlastně na té druhé straně. A ten strach začne být trošku limitující. Takže zase, když máme nějaký slovník, když o tom mluvíme v nějakých kolektivech, skupinách, v rozhovorech, jako je tenhle, tak si dodáváme nějaký podpory vzájemný, že se nás to týká všech. A že je vlastně na nás, jakou cestu zvolíme, abychom těch dalších 30-40 let, který máme před sebou, užili v nádherném prostoru životním, který je plný plnění snů a radosti z toho, že si něco můžu dovolit, co jsem dřív nemohla.
1: Hezky jste ukázala na lékařku duševního zdraví, naší zatím nejstarší českou modelku, Hanu Janatu. Neměla jste strach, když jste se přihlásila do modelingové agentury, Hano?
2: Já jsem neměla strach, já jsem se styděla. To nebyl strach jako takový, jako úzkost strach. Já se stydím hodně.
3: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Zajímá mě, jestli krizi středního věku z vašeho pohledu, koučky, prožívají víc ženy nebo muži?
2: Oba. Když se to vezme z hlediska antropologického, tak jsme lidský bytosti, takže ten život má stejné zákonitosti pro nás. Tak všichni se narodíme, učíme se chodit, učíme se mluvit a máme vlastně všechny ty přechodové fáze. Ale jak to prožíváme, je úplně odlišný. A řekla bych, že to souvisí s tím studem, o kterém jsem mluvila před chvilkou, že ženy se stydí, ale jdou to zkusit a překonají to a jdou vlastně jako ven, kdežto ten muž se stydí a stydí se tak, že jde dovnitř. Takže ten muž se bojí toho vyzkoušení a máme taky samozřejmě jako ženy zkušenost, že my si o těch věcech jako povíme. Ale ten muž začne omezovat svůj sociální kontakt s jinými muži, protože se bojí toho srovnání, že on je jedinej, který selhává, on je jedinej, který už nemá tu energii nebo který má trošku pocity nějaký nerelevance. A to mužský psyché je v tomhle daleko náročnější a to období je pro ty muže, bych řekla, mnohem složitější.
3: Já souhlasím, můžu k tomu něco říct, protože jak já učím, že ten balet v Elpidě, což je organizace aktivizující seniory, nabízí spoustu kroužků jazykových, vzdělávacích, různých a je tam převaha žen. A není to tím, že by jich bylo v té populaci víc ještě v těch 60, 70 letech, ale já jsem si vždycky říkala, proč tam ty mužský nechodí, protože právě se stydějí začínat něco, hrůza, že selžou, ještě když je překoná nějaká ženská, že jo. To vůbec nemůžu ještě zkousnout, když je v něčem lepší. Takže úplně je to pravda. Jsem ráda, že jsem to slyšela od odborníka, že to byl takový můj dojem z pozorování toho života.
2: Já vlastně si všímám při práci s lidma, že jsou takový tři jako okruhy zábran, který máme. Ta jedna je, co by tomu řekli lidi, ale ta první je, co bych tomu řekla já. Já přeci nejsem taková, já přeci tohle neumím. My máme takový předpoklady o sobě, který nám sami už jako zapřičinujou, že něco neskusíme. Takže co bych tomu řekla já, jak to vlastně souvisí s tou mojí identitou, na kterou jsem zvyklá. Pak co by tomu řekli ty lidi, že jo? A pak co by tomu řekla ta moje rodina, ty nejbližší. Takže je vždycky dobrý si vlastně udělat takový testík a projet si všechny tyhle tři jako okruhy, co by tomu všichni řekli a nakonec jako zjistíte, že je to stejně na vás.
1: Já navážu na to, co by tomu řekla rodina. Hana Janata už je babičkou, vnoučatama v zahraničí. Není vám někdy vyčítáno, že se těm vnoučatům nevěnujete víc?
3: Myslíte mojí dcerou?
1: Ano.
3: Ne, ne, ne. My jsme se rozhodli, že já jsem se tam chtěla přestěhovat po té 60, že půjdu babičkou na plný úvazek do Francie a budu tam učit tancování, protože ten jazyk neumím, že jo, a nenaučím se ho tam pořádně. A rozmysleli jsme si to a ona sama řekla, ne, bude lepší, když bude babička pražská, aby tu měli ty kořeny, aby měli kam jezdit, takže nikdo mi to nevyčítá, aspoň teda ne na hlas. Teda moje dcera určitě ne, možná okolí si řekne, ta si žije, má vnoučata tamhle, vidí je 4x do roka. No a já jsem pro ně vzor, že jo, trošku. Oni mě mají rádi a vidí aktivní babičku a je to pro ně vzor takovej, než kdybych byla babička, která by se kolem nich starala, pekla buchty. Něco za něco, no.
2: A vidíte, to je přesně, jo, že vlastně ten společenský tlak na nás pořád je vyvíjený, jo, jako, no, ta si žije, že jo, ta má vnoučata někde, ale ve chvíli, kdy si tohle to jako uvědomíme, tak si řekneme, no, ale my jsme se takhle domluvili a já jsem vlastně pražská babička. Že vlastně člověk se taky trošku musí naučit stát si v tom svým a důvěřovat tomu, že on, jak si to nastaví, tak to chce.
1: Samozřejmě tenhle dotaz padl záměrně, protože já to o Haně vím, že má takovouhle dohodu s dcerou, která se mi moc líbí a vlastně možná tímto dotazem i apeluji vlastně na naše děti, aby nás v tom středním věku nechali jít.
2: To je krásný a my to taky musíme umět těm dětem nabídnout. Je to vlastně taková jako dvojitá dohoda.
1: A jak se to dělá, aby to nebylo konflikt?
2: Teď mě k tomu napadlo, že to někdy může být konflikt, který si ale vlastně tak trochu ten začarovaný kruh vytváříme sami, že my nenecháme jít ty naše dospělí děti. Že jo? My se vlastně těžko zbavujeme té mateřské role, protože nám žádná najednou jiná nová se jako nenabízí. A je tam najednou to prázdno. Takže to souvisí s tím, že některý lidi zůstanou v tom prázdnu úplně bezradný a některý udělají to, co Hana a řeknou, já vlastně teď můžu se přestěhovat a bydlet sama.
0: Cesta k uzdravení.
1: Paní Janato, co vás letos čeká? Mimo to, že jste nominovaná na ženu roku.
3: Nejvýznamnější ženy roku 26.
1: Přesně tak.
3: To je úžasný. Hlasování končí a pak nějak půlce března se bude vědět. Takže já už jenom tu nominaci beru, že to je vítězství.
1: No.
3: protože v tom prostoru veřejným jsem strašně krátce v podstatě. A takže budu pokračovat v tom, co dělám, a chtěla bych psát knížku, ale konečně. Už se to rýsuje. Už nebudou se mnou jenom rozhovory, už to napíšu po svým. A tak nějak, nevím přesně co. Já to mám to takhle den ze dne, jako řeším věci, až přijdou ty výzvy, tak asi nedělám vysloveně plány.
2: A mě ještě k tomu napadá, jestli můžu zase navázat na to, co říkáte, jako co budete dělat, že vlastně co je taky specifický pro ten věk, že se nám zkracuje ten horizont, kdy my si jako něco plánujeme. Že se vlastně docela hodně učíme zůstat s tím, co je, a koukat, kudy to povede dál, a nechat se tím překvapit. A to je taková fáze, která je založená na takový jako už dobrý sebedůvěře, že ať to bude jakkoliv, tak se něco prostě stane, já se v tom nějak zorientuju, já to nějak využiju, anebo se to prostě nepovede. A vidím, že kejváte, že prostě pro tyhle ten věk je to přirozený. A člověk se tím strašně osvobodí od takových zklamání, že si projektujeme do těch plánů nějaký výsledky, které vlastně se často nestanou. A my máme možnost být v tom mnohem lehčí v tom našem životě.
1: Já myslím, že to je úplně nejkrásnější závěr dnešního rozhovoru. On to byl spíš dialog, milé dámy, já vám za to velice děkuju. A teď se vás zeptám a začnu zase u Ivety Clark, protože ta je tady dnes za tu odbornici, mentální koučka, která vlastně se potkala s lékařkou duševního zdraví, zároveň s českou modelkou Hanou Janatou. Jaké to pro vás bylo setkání, Iveto?
2: Já jsem nadšená, že to, co vidím v té spolupráci s lidmi, se děje i mimo tu spolupráci. Že když se jako rozhlídneme, tak máme tu inspiraci všude, já ji mám teď po levý ruce.
1: A pro vás, Hano?
3: Pro mě to bylo zajímavé, protože já jsem o tom midlifeu v podstatě ještě neslyšela, nebo slyšela, ale nezamyslela jsem se nad tím, co to znamená. Takže pro mě to bylo obohacující pro můj osobní duševní rozvoj, nebo budu se nad tím i zamýšlet dál. Já z každého slova, z každé věty, kterou slyším, si potom něco přetransformuju, to, co je dobrý pro můj život třeba.
1: Děkuju a přeji vám oběma mnoho elánu, síly a duševního zdraví.
2: Děkujeme.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Bylo pět hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Dlouhodobé sucho a vedro ohrožuje rybníky ve Zlínském kraji. Rybáři provzdušňují vodu. Rožnovský skanzen dnes druhým dnem patří mistrům tradičních řemesel a kovařského umění. Fotbalisté Slovácka remizovali v lize s Artisem Brno 1-1. Dnes čekejte většinou polojasno s maximy až 31 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravila Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Vodní plochy ve Zlínském kraji ohrožuje dlouhodobé sucho a vedro. Při vysokých teplotách se voda rychleji odpařuje a dochází k úbytku kyslíku. Aby nedošlo k úhynu ryb, starají se o své chovné rybníky například rybáři v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku. Podrobnosti přidává předseda tamního rybářského spolku Martin Rolenc.
2: Vzhledem k tomu, že je sucho, kromě toho, že je teda horko, tak samozřejmě šetříme vodou, jak se dá. Snažíme se udržet každou kapku. Když je opravdu horko, tak se omezuje krmení, protože ryby, které jsou nažrané, potřebují daleko víc kyslíku. No a samozřejmě prozdušňujeme ty rybníky, to znamená nějaké areátory, cirkulační čerpadla a tak dále.
0: Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm druhým dnem pokračují dny řemesel spojené se setkáním mistrů kovářů. Návštěvníci můžou sledovat práci podkovářů i uměleckých kovářů, ukázky tradičního zpracování železa nebo tavbu železné rudy ve funkční hliněné peci podle starých slovanských postupů.
3: Největší zájem mají lidé o ukázky kování koní. Na dvoře fojtství podkovává koně František Jochec.
4: Když je to tak na rychlo, tak dvě hodiny, za dvě hodinky ten kuň pokud drží, tak to je dobrý.
3: Vedle kovadlin tam lidem ukazují i tavbu železa tak, jak se dělala před staletími, vysvětluje geoložka Andrá Dovicová.
5: V té nístěji se nám slepují kousíčky železa do podoby právě té železné houby.
3: V muzeu budou kováři k vidění do nedělního podvečera. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: Rekordní počet přijatých zvířat letos zatěžuje záchranné stanice po celém Česku. I kvůli extrémním teplotám už ošetřili přes 22 tisíc zvířat. Podle ochránců přírody jim ale komplikuje práci také dlouhodobé podfinancování a nedostatek zaměstnanců. Ministerstvo životního prostředí připouští zpoždění letošních dotací a připravuje změny, které by stanicím umožnily získávat část peněz předem.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slovácka ve druhém kole šance ligy remizovali s Artisem Brno 1-1. Sice šli jako první do vedení po vlastním gólu Glosoj v 80. minutě. 4 minuty na to, ale po chybě rozehrávce brněnský Fomba vyrovnal. I tak byl ale s určitými pasážemi zápas trenér Slovácka Jelínek spokojený.
6: Už jsme ten zápas měli dotáhnout do vítězného konce a jsme v tom zápase pomalu přebírali otěže a v druhém poločase už jsme si vytvořili velké momentum, spoustu příležitostí dostat se do 16 standardních situací a z toho pramenil i ten, si myslím, zasloužený gól. V tomhle tam panovala spokojenost a mrzí nás, že ty body nakonec dělíme.
1: Počasí.
0: Aktuálně se teploty pohybují mezi 20 až 16 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji dopoledne oblačno, výjimečně možnost přehánky. Odpoledne a večer bude většinou polojasno, občas i skoro jasno. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů. Na severu kraje lokálně kolem 26 stupňů. Vítr mírný severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Mezi Velíkovou a Hrobicemi na Zlínsku je hlášená havárie osobního auta. No a první ranní zprávy jsou u konce a začíná Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Markétou Janíkovou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Dobré nedělní ráno, ať už zaslouženě klidné a pomalé, nebo musíte třeba hned nabrat pořádné tempo. Na všechny varianty jsme připraveni. Stáváme spolu do 2. srpnového dne, postupně slunečného a taky o pár stupínků chladnějšího než poslední dny. Podrobnosti budeme celé ráno doplňovat, teď přidáme přesný čas, 5 hodin a 5 minut, no a taky přání báječného dne za celý tým Českého rozhlasu Zlín, který pro vás dnešní ranní vysílání z chutí připravuje. Dobré ráno i ode mne, je s vámi Markéta Janíková a budíček mají Petr Kotvalt a taky Standa Hložek.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Nádherný hlas Marie Rotrové zněl dnešním dobrým ránem Českého rozhlasu Zlín. A to v neděli 2. srpna 3 minuty před 17:15. A jaký bude den, ten je celý před námi, za to vím, jaký byl v historii. 2. srpen je 214. dnem letošního roku, do konce roku zbývá 151 dní. No a nezapomeňte dnes na Gustavy, jejich jméno pochází ze Švédska, překládá se jako opora Gótů nebo sloup Gotlandianů, protože Gótové sice byli východogermánským kmenem, ale původem právě ze Švédska a ostrova Gotland. Přeneseně znamená jméno Gustav sloup anebo záštita. No a teď už ten pohled do historie. Rok 1309, tehdy bylo totiž založeno město Český Krumlov. Datum se odvozuje z listiny Jindřicha I. z Rožmberka, právě ze dne 2. srpna roku 1309, ve které je první písemná zmínka o Českém Krumlovu jako o městu. Před 148 lety v roce 1878 se narodil lékař Edmund Cmund. Svůj život zasvětil oboru zvanému balneologie, tedy nauce o léčivých vodách, lázních a jejich účincích na lidský organismus. Propagoval saunu, bahenní zábaly, taky rehabilitační tělocvik, no a v Soběslavi pak založil slavnou továrnu na léčivé čaje. Před 105 lety zemřel legendární italský operní pěvec, ten možná úplně nejznámější, Enrico Caruso. Slávě nadaného tenoristy pomohl také vynález fonografu. Caruso totiž patřil mezi úplně první umělce, kteří novince uvěřili. A už v roce 1902 nechal zaznamenat svůj božský hlas, který tak mohou naštěstí poslouchat i současní milovníci opery. Díky vynálezu fonografu máme všelijaké zajímavé záznamy i my. Třeba hlasy členů Beatles, ty budou znít dobrým ránem s Českým rozhlasem Zlín i teď. A hned po písničce se podíváme na ranní teploty.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Markétou Janíkovou.

0: Slavná Some Things alba Abbey Road kapely Beatles, 5 hodin, 17 minut a stále dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.
1: Počasí.
0: A taky první podrobnosti k dnešku. Vy už víte, že dnešek bude teplý, ale pokud se podíváme na odpolední teploty, přeci jenom je tam o několik stupínků méně než včera. Začneme na meteostanici, kde je to také patrné. Tam žádná stanice aktuálně nemá teplotu nad 20. Včera to bylo ve stejnou dobu třeba i 25 stupňů Celsia. Tak pojďme po pořadě. Kroměříž 19 stupňů Celsia, Staré Město 18. V Holešově mají 19, Bystřice pod Hostýnem hlásí 18, Kateřinice Ojčná 16, Maruška Hostýnské Vrchy, to je teď nejnižší hodnota v kraji, 15 stupňů Celsia, 18 hlásí Hošťálková, 19 stupňů Celsia je ve Zlíně, Vizovicích, Bojkovicích, také v Luhačovicích, 19 je i ve Strání a ve Štítné nad Vláří. Valašské Meziříčí hlásí 18 stupňů Celsia, Vsetín 18, stejně tak také Valašská Senice, Rožnov pod Radhoštěm i Velké Karlovice a konečně meteostanice na Horní Bečvě, tam je aktuálně 17 stupňů Celsia. Máme za sebou mírně větrnou noc, oblačnou, později polojasnou. Večer jste sami zaznamenali přehánky a bouřky a v údolích Valašska lokálně bylo jenom 15. Teploty v noci mezi 20 a 17. Dnešní noc tady nebyla tropická. Neděle by měla být mírně větrná, postupně slunečná a o něco nižší teploty. Ráno a dopoledne spíše zvětšená oblačnost, jen výjimečně se mohou vyskytnout přehánky. A odpoledne a večer dnes bude v kraji většinou polojasno, občas i skoro jasno. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, tedy malinko přes 30. Na severu kraje lokálně kolem 26 stupňů, vítr jen mírný, severovýchodní a rozptylové podmínky dnes budou dobré nebo velmi dobré. Co se týká biozátěže, sever kraje hlásí snížený stupeň, tedy střední, dvojku. To bude oblast Vsetínská a Rožnovská. No a zbytek kraje, další oblasti, ty budou mít dnes opět vysokou zátěž, tedy trojku. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Utekli z hluku a od nekonečných povinností a našli místo, kde se čas zpomalí. Vlaďka a Vít Vintrovi otevřeli malé bistro v divoké přírodě Bílých Karpat. Vaří mezi stromy, vítají hosty pod širým nebem a každý den začínají svědomím, že žijí svůj sen. O svůj příběh se podělí už 4. srpna po 11. hodině. Na vás i na své hosty se těší Silvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: pohodové nedělní ráno teď podpořil i Marek Ztracený v raním Českém rozhlase Zlín. No a co je tu teď připraveno na čas 5 minut před 5:30? Tušíte, jak dlouho se dá přežít bez jídla? I na tohle otázku teď odpoví ve své rubrice Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že bez spánku může člověk i zemřít? Lidské tělo potřebuje k životu základní živiny, tedy kyslík, tekutiny a potravu. Měli bychom k nim však připočíst i spánek. Bez těchto veličin přijde dříve nebo později smrt. Nejrychleji ji způsobí nedostatek kyslíku, už do několika minut. Další v pořadí jsou tekutiny. Obvykle zvládneme bez pití přežít 3 až 5 dnů. Zásadní je ovšem tělesná kondice a prostředí, ve kterém jsme. Jakmile vyčerpáme vnitřní zásoby tekutin, selžou nám játra a ledviny. Když člověk pouze dýchá a dostatečně pije, vydrží relativně dlouho bez přísunu potravin. Známe mnoho případů nejrůznějších hladovek, některé trvaly až 2 měsíce. Posledním nezbytným faktorem pro život je spánek. Slouží zejména k regeneraci mozku, ale potřebujeme ho víc, než se na první pohled zdá. Doložený rekord v nepřetržitém bdění trval 264 hodin, tedy 11 dní. To je ovšem krajní extrém. Obvykle už po 3 dnech přichází ztráta orientace a paměti, později nastávají halucinace a ztráta kontroly nad svým tělem.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: U zpráva zvítá Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Začátečníci i zkušení jezdci už můžou využívat nově vybudovaný pump track v Sazovicích. Jezdit na ně mohou lidé na kolech, bruslích, skateboardech i koloběžkách. Slavnostní otevření se uskuteční dnes v 16 hodin. Zámek Žerotínů ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku zaplavily stovky mečíků a jiřin. Druhým dnem tam pokračuje mezinárodní výstava. Vedle běžných odrůd přivezli pěstitelé i ty, které na zahradách lidé skoro nepotkají. Letošní dobrovolné vojenské cvičení v Náměšti nad Oslavou nedokončilo jen 14 branců. Cvičení se tam konalo podruhé, je určené zejména studentům středních škol od 18 do 23 let. Od loňska stoupl zájem zhruba dvojnásobně. Zemědělci na jihu Moravy dokončují letošní žně. Dohromady sklidili přes 87% obilí a řepky, vyplývá to z dat ministerstva zemědělství. Jihomoravští pěstitelé jsou ve srovnání se zbytkem republiky nejdál. Například na Břeclavsku sklizeň obilí dokončili předminulý týden. Dnes je památný den romského holokaustu. Přesně před 82 lety v noci z 2. na 3. srpna 1944 nacisté zlikvidovali cigánský rodinný tábor. Jednalo se o součást koncentračního tábora Osvětim, kde nacisté přes noc zavraždili více než 4 000 Romů a Sintů. A krátce k počasí. Aktuálně se teploty pohybují mezi 19 až 15 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji dopoledne oblačno, výjimečně možnost přehánky. Odpoledne a večer většinou polojasno, občas i skoro jasno. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, na severu kraje lokálně kolem 26 stupňů, vítr mírný severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Mezi Velíkovou a Hrobicemi na Zlínsku je hlášená havárie osobního auta. Mějte šťastnou cestu a pohodový den s Českým rozhlasem Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Další aktuální přehled zase za půl hodiny. Před námi teď i další téma. Od včerejška si totiž připomínáme Světový týden kojení. A právě to bude naším tématem i za chvíli ve vysílání. Zpívat budou Anaka a Zuzana Norisová a jsme moc rádi, že vstáváte s námi i teď. 3 minuty po půl šesté.

0: originále sa táhle slavná píseň jmenuje Sugar Town a naspívala ji poprvé zpěvačka Nancy Sinatrová. My ji známe buď v podání Heleny Blehárové, anebo tuto novější verzi, kterou v ranním českém rozhlase Zlín zpívala Zuzana Norisová. Při propuštění z porodnice je v Česku plně kojená většina dětí, až 80%. To vyplývá z dat Ministerstva zdravotnictví. V dalších měsících se ale situace výrazně mění. Podle organizace UNICEF zůstává v prvním půl roce života výlučně kojených jen 15 až 20% dětí. A právě na důležitost mateřského mléka teď upozorňuje Světový týden kojení, který začal včera. Podle lékařů kojení výrazně prospívá nejen zdraví dítěte a matky, ale pomáhá také posilovat jejich vztah.
1: Je to hrozně hezký a je super, že jak to dítě má zacpanou pusu, tak prostě nemůže mluvit a nemůže křičet, takže je to i takovej okamžik jako sklidnění, no, celkově.
2: Říká Silva z Prahy, která s kojením nikdy velké problémy neměla. Teď kojí svou druhou dceru.
1: Ta první byla kojená do 2,5 let a ty druhý jsou teďka 2, tak si myslím, že to uděláme stejně. Zvládli jsme to bez náhražky.
2: V mateřském mléku dítě dostává všechny podstatné živiny a chrání ho taky před různými infekcemi. Vysvětluje přínosy kojení předseda neonatologické společnosti Jan Malý.
3: A mezi další nezanedbatelné benefity kojení patří samozřejmě dlouhodobá ochrana proti některým civilizačním chorobám, proti alergiím.
2: U kojených dětí se snižuje i riziko astmatu, ekzému nebo taky obezity. A to nejspíš díky hormonům v mateřském mléku, které ovlivňují metabolismus.

0: Plné děti je ale mateřské mléko doslova životně důležité. Chrání totiž před závažným zánětem střev, na který umírá až polovina extrémně nedonošených dětí. Takové děti dostávají i mléko z mléčných bank. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Nedělní Český rozhlas Zlín o 6:15 dospíval Petr Muk, zpívalo se tu hojně o svítání, tak se na ně podíváme podrobněji.
1: Počasí.
0: Slunce dnes ve Zlínském kraji vyšlo zhruba před 15:45. No a pokud chcete vědět, jak dlouhé jsou teď dny, tak dnešek má něco málo přes 15 hodin konkrétně. Podle slunečního kalendáře má dnešek 15 hodin a 5 minut a dny se v těchto dnech zkracují vždy o 3 minuty. Tedy včerejšek měl 15 hodin a 18 minut slunečního svitu, dnešek 15 hodin a 5 minut, no a zítřek bude zase. Tedy co se týká slunečního svitu, jinak je to stejných 24 hodin o 3 minutky kratší. Aktuální teploty na meteostanicích ve Zlínském kraji jsou dnes všechny pod 20. Noc tedy tropická nebyla. Včera ve stejnou dobu byly na teploměrech hodnoty až 25 stupňů Celsia. Dnes je to tedy nejčastěji 19 stupňů Celsia, teď po páté. To je většina meteostanic ve Zlínském kraji. No a ty nejnižší hodnoty hlásí Maruška Hostýnské vrchy, tam je 15 a Kateřinice Ojčná, tam je 16 stupňů. Dnešek bude mírně větrný, postupně slunečný, teploty tedy o něco nižší než včera. Ráno a dopoledne čekejte spíše zvětšenou oblačnost, ale jen výjimečně se vyskytnou přehánky. Odpoledne a večer pak už bude většinou polojasno, občas i skoro jasno. Maxima 28 až 31.

0: stupňů Celzia a na severu kraje lokálně kolem 26. No a právě to také ovlivní biozátěž. Sever kraje, tedy Vsetínsko, oblast Rožnova pod Radhoštěm a Vlašského Meziříčí, tam by biozátěž měla být dnes na středním stupni, tedy dvojka díky nižším teplotám. Zbytek kraje bude na trojce, tedy na nejvyšším stupni zátěže.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Dospíval Phil Collins, 5:50, tak probouzení do nedělního rána s Českým rozhlasem Zlín. Teď přizvu pravého valašského krále Bolka Polívku. A je hned jasné, že to bude smršť. Tentokrát si vzal na mušku slavného kosmonauta Jurije Gagarina.
1: To byl Rus, který měl největší smůl, major Gagarin. Tolikrát obletěl planetu a zase přistál v Rusku.
2: Českým rozhlasem Zlín.

Nejspíš jsem měl dnes ráno přijít dřív. Šéf se nepřel, jen ke dveřím kýv. Ze schodu mě vyprovodil, prý už nemá smysl, aby chodil, řekl mi zpívej a zkus se životu dál smát. Řekl mi zpívej a zkus se životu dál smát.

Řekl jsem si, to je snad dobrá zpráva. Stejně se mi nechce nikdy vstávat. Budu teď pořád u své milé, prožijeme krásné chvíle, budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Zpívat si tu.

s veselou teď k vrátkům, milé, kráčím. Ona se však ku podivu mračí. Když chceš mě mít, tak musíš mít práci. Nejsi tu jen pro legraci, no tak si zpívej a zkus se životu dál smát. No tak si zpívej a zkus se životu dál smát. Oje. Řekl jsem si, to se musí zapít. Muž ve fraku však tvrdí, nejdřív platit. Říká mu čím a už ven mě vedou. Perspektivu mám tu blidou a tak si zpívám. A zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Co mi zbývá, musím domů jít. Rozhlídnout jsem se však asi mohl líp. Pod autem jsem zůstal ležet, nemusím už nikam běžet, a tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Zpívám si tu, tu, tu, tu, tu.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: V kroměřížském areálu Bajda se chystá rekonstrukce tenisových kurtů. Na hřbitově v Zubří na Vsetínsku dokončili nové kolumbárium. Nejstarším občanským průkazům dnes končí platnost. Dnes čekejte většinou polojasno s maximy až 31 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Sportoviště tenisového klubu Bajda v Kroměříži čeká modernizace. Náklady na rekonstrukci areálu přesáhnou 4 miliony korun. Polovinu částky pokryje dotace z Národní sportovní agentury. Zastupitelé Kroměříže rozhodli o dotaci 900 tisíc korun a 400 tisíc korun poskytne Zlínský kraj. Zbytek nákladů sportovní klub pokryje z vlastních zdrojů. Podle mluvčího města Jana Vondráška projde rekonstrukcí tenisový kurt s umělým povrchem a vybuduje se nový závlahový systém na 7 antukových kurtech.
2: Sportoviště se nachází na pozemcích, které si TC Bajda Kroměříž od města dlouhodobě pronajímá. Je využíváno pro pravidelné organizované tréninky mládeže i dospělých, kondiční přípravu sportovních klubů, školní tělesnou výchovu, rekreační sportování veřejnosti i pořádání sportovních akcí. Kurt s umělým povrchem bude využíván také pro soutěžní utkání mládežnických kategorií.
1: Práce začnou na podzim a potrvají do poloviny příštího roku. Nové kolumbárium mají na hřbitově v Zubří na Vsetínsku. Radnice ho postavila proto, že roste zájem lidí o uložení uren. Stavbaři ho zasadili přímo mezi stávající hroby. Od kdy budou moci lidé schránky využívat, vysvětluje nezávislý starosta Aleš Měrka.
3: Máme ceník nájmu hrobových míst a ten dodatkem rozšíříme na pronájmy jednotlivých míst pro uložení urny. O termínech a podrobnostech k možnosti pronájmu jednotlivých urnových míst budeme informovat na webu města.
1: Dnes končí platnost nejstarších občanských průkazů, vydaných do konce června roku 2000. Jde o knížkové doklady nebo zalaminované kartičky. Podle ministerstva vnitra je stále může mít zhruba 4700 lidí. Od zítřka už ale jejich držitelé nebudou moct používat jako doklad totožnosti. Vyměnit je ale mohou i po skončení platnosti, říká mluvčí rezortu Adam Rezler.
4: Neplatný doklad může seniorům zbytečně zkomplikovat každodenní život. Platný občanský průkaz je potřeba v řadě běžných situací, například na úřadech, u lékaře, v bance nebo na poště.
1: Je světový týden kojení. Podle lékařů má mateřské mléko pro dítě mnoho benefitů. Snižuje třeba riziko alergií, astmatu nebo obezity. Dál přínosy kojení vysvětluje předseda České neonatologické společnosti Jan Malý.
5: Kojení se přizpůsobuje potřebám dítěte v závislosti na jeho věku. Dodává dítěti spoustu obranných látek, které tomu novorozenci chybí. Jsou to různé imunoaktivní látky v mléku, které ho chrání proti infekcím.
1: Až 80% českých novorozenců je při propuštění z porodnice plně kojených, ukazují to data ministerstva zdravotnictví. Následně ale ne všechny ženy u kojení zůstanou. Podle organizace UNICEF je do půl roku života plně kojených jen 15 až 20% dětí.
0: Počasí.
1: Aktuálně se teploty pohybují mezi 19 až 15 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji dopoledne oblačno, výjimečně i možnost přehánky, odpoledne a večer většinou polojasno i skoro jasno. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, na severu kraje lokálně kolem 26 stupňů. Vítr mírný severozápadní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Aktuálně se po silnicích ve Zlínském kraji jede bez hlášených nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: jsme moc rádi, že i neděli startujeme spolu. Všechno důležité, zprávy každou půl hodinu, dobrá nálada i písničky, které máte rádi. To je osvědčený recept na pohodové ráno, kterého se i dnes držíme. Tak posílám další ranní písničku od kapely Olympic, no a taky pozdrav za celý tým Českého rozhlasu Zlín, který pro vás dnešní ranní start s chutí připravuje. I dál je s vámi Markéta Janíková.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Ďakujem pekne svižný start 6. hodiny, co říkáte? 6 hodin a 8 minut, dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín. V neděli 2. srpna, no pojďme si na ně trochu posvítit. Před 134 lety, právě roku 1892, byl 2. srpna vydán zákon, který zaváděl naši korunu jako platidlo na území Rakouska-Uherska. Do té doby, do této reformy se jako měna používal jeden zlatý. Před 104 lety roku 1922 zemřel vynálezce telefonu Alexander Graham Bell. S telefonem zpočátku moc velký úspěch ku podivu neměl. Lidé se ho totiž báli. Odborná technická komise tehdy dospěla k názoru, že je nutné vynález, a to tedy asi nechápeme, zcela odmítnout. Ani v budoucnu prý totiž nelze předpokládat jeho hromadné šíření. No a vida. Rok 1943, právě 2. srpen, byl den, kdy vypuklo povstání vězňů v nacistickém vyhlazovacím táboře Treblinka na území Polska. V Treblince za pouhých 15 měsíců zahynulo na 870 tisíc lidí, ať už střelou do týla nebo v plynových komorách. Vězni z obslužného tábora, kteří se vzbouřili, zapálili domy, pobyli několik strážných, a utéci a přežít do konce války se pak podařilo jen několika desítkám z nich. Mezi nimi byl i český žid Richard Glazar, autor knihy Treblinka, slovo jak z dětské říkanky. Po povstání Němci začali tábor likvidovat, postupně jeho prostor zaorávali a před příchodem východní fronty spálili v tomto táboře budovy, které se v něm nacházely. A teď už oslavy. 77. narozeniny dnes oslaví dokumentaristka Olga Sumerová. Za svou kariéru natočila stovku filmů, za které získala několik desítek cen na domácích i zahraničních festivalech. Bestsellery se staly i její knihy rozhovorů O čem sní ženy a také kniha O čem sní muži. No a nejnovější dokument v kinech je o Báře Basikové. A ještě připomenu, 2. srpen, to se roku 1973, narodil slavný Zlíňan, basketbalista a nyní sportovní funkcionář Jiří Zídek, tedy první Čech hrající v americké NBA. Nejžavější místo Valašska je teď v rožnovském skanzenu Kvedru, které panuje venku. Tam taky kováři přidávají vlastní vedro z výhní, stojí u nich celý den a my se tam vypravíme hned po písničce.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Markétou Janíkovou.

0: Na cesty vás v ranním Českém rozhlase Zlín vzali kamélie, téměř přesně o 6:45 a teď na chvíli zakotvíme v Rožnově. Kladiva, železné, žhavé železo, kouř a také k tomu pořádné letní vedro. Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se totiž rozhořely kovářské výhně. Jsou tam dny řemesel a setkání kovářů. Sešli se tam podkováři, mistři kováři i lidé, kteří taví železo ještě starou slovanskou metodou.
1: Už jsme něco nakoupili málo.
2: No, já sbírám nože, takže u mě je to jasné. Já se pohlížím po nějakém pěkném noži do sbírky, takže to bude určitě můj suvenýr.
1: Vedro, nevedro, půjdete hledat.
2: Ano, přesně tak.
1: Říká Martin, ono se dlouho u těch výhní nedá postávat a pozorovat.
2: No, to je velký žár a je moc horko na to dneska. V zimě by to bylo lepší.
1: A zatímco návštěvníci mají na vybranou, tak úplně jinak jsou na tom kováři. Miroslav Žitník teď tady vyrábí hřebíček. Já stojím velmi blízko u jeho výhně, je tady docela horko. Vy máte zástěru, máte tričko s dlouhým rukavem.
3: Když mám triko s krátkým rukavem, tak se spálí moc slunka. To radši budu spocený a budu smrdět.
1: Od výhně, u které pracuje Miroslav Žitník a která je hned u vchodu do dřevěného městečka, se přesunuju k fojctví. Tady jsou hned dvě výhně, pracuje u nich mistr kovář David Mokrý. Ten žár je obrovský, tak víte třeba, kolik má právě teď ta vaše výheň stupňů?
4: Kolem 900.
1: Je to pořádné horko, vy sám máte taky hrubou zástěru.
4: Ta zástěra mě hlavně cloní to teplo, jo, kdybych ji neměl, tak by mě u té výhně bylo mnohem větší vedro a horko.
1: Jsme tady na nádvoří fojctví, vidíme, že tady pracuje taky podkovář.
4: A tamhle na té výhni naproti, pan podkovář předvádí ukázku a mění vždycky jednu nohu u jednoho koně.
1: Pomocník drží nohu koně a pan kovář má v ruce velkou rašku. To je opravdu obrovská. Jak dlouho vám trvá, než takto okujete koně?
5: Když je to tak na rychlo, tak 2 hodiny. Za 2 hodinky ten kuň pokud drží, tak to je dobrý.
1: Tak vy jste teď úplně splavený.
5: Každou hodinu jedna noha, ale v terénu to nejde. V terénu chlapi musí ještě vydělávat do hor, tak tam nejde dávat přestávky.
1: Kovář František Jochec pokračuje v práci a já se přesunuji za vůbec nejstarším kovářským mistrem Štefanem Rožňákem, který se do Rožňova na setkání kovářů pravidelně vrací.
6: Len za to jsem si našel také město, že hádám to sluníčkom a troška bude ten stromek před tím sluníčkem chránit.
1: Ano, vy jste tady pod stromem.
6: Ano. Lebo jinak jsem mal být tam a to jsem povedal kamarádom, že ne, to už nemůžem.
1: Dřevěným městečkem se přesunuju k rozpálené šachtové peci, ze které sála obrovské teplo. Jak vlastně vypadá tavení železa starou slovanskou metodou, tady návštěvníkům ukazuje geoložka Andrea Dovicová.
7: V podstatě v té spodní části, v té nístěji, se nám slepují kousíčky železa do podoby právě té železné houby.
1: Na den řemesel a setkání kovářů můžou lidé vyrazit do nedělního podvečera. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Tuhle krásnou atmosféru přinesli do ranního Českého rozhlasu Zlín kaliforničtí Mamas and Papas. Dospívali 9 minut před 6:30. No a to je skvělý čas podívat se na podrobnosti k dnešnímu dni. A tak zdravím do Brna, do Českého hydrometeorologického ústavu. Je tam paní Andrea Kvapilová. Přeji dobré ránko.
1: Hezké ráno.
0: A rovnou začněme tím, jaké je u nás ve Zlínském kraji.
1: Tak spíše teda převažuje velká oblačnost, ta zmenšená oblačnost je spíše jenom taková lokálnější záležitost. Teploty se nám pohybují od 19 do 15 stupňů a k tomu nám vane vítr mírný, severovýchodní do 25 km za hodinu.
0: Jaký bude vývoj, tedy jaká bude neděle 2. srpna?
1: Tak hlavně ráno a dopoledne čekáme velkou oblačnost. Přechodné polojasno bude spíše jenom takovou lokální záležitostí. Výjimečně se může vyskytnout i přeháňka, potom později odpoledne a večer už by mělo té oblačnosti začít ubývat. Tam už čekáme většinou polojasno a přechodně i skoro jasno. Ty nejvyšší teploty od 28 do 31 stupňů. Na severu kraje trošinku chladněji, tam spíše jenom kolem 26 stupňů. A k tomu nám bude vát vítr mírný, severovýchodní do 25 km za hodinu.
0: V posledních dnech jsme zaznamenali rekordy, které padly, kdy jsme překonali některá historická maxima. Jaké jsou rekordy pro dnešek?
1: Tak ta nejvyšší hodnota 36 stupňů je z roku 1917, naměřili jsme ji na stanici Luhačovice a minimum máme z roku 1976, kdy jsme na stanici Vizovice naměřili 3 stupně.
0: Poprosím vás ještě o výhled na dnešní noc.
1: Tak tam spíše by měla převažovat malá oblačnost, polojasno až skoro jasno, ale je tam šance, že při výjimečně zvětšené oblačnosti by se nám mohla vyskytnout přeháňka, ty nejnižší teploty od 20 do 17 stupňů, v údolích ale zase mohou klesnout lokálně na hodnoty kolem 15 stupňů, vítr nám tam bude vát už potom slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
0: Dnes se trochu rozmlsáme, teploty budou maximálně kolem 30. A tak jak začneme další pracovní týden?
1: Tak tam se nám zase vrátí horka, ty nejvyšší teploty pondělní 34 až 37 stupňů. Také by spíš měla převažovat malá oblačnost, jasno až polojasno, ale je tam šance, že výjimečně by se při té přechodně zvětšené oblačnosti mohla vyskytnout přeháňka, případně bouřka. Vypadá to, že největší pravděpodobnost je hlavně v těch odpoledních a večerních hodinách. Vítr by nám měl vát slabý, proměnlivý, během dne potom budou převažovat jižní směry a bude mírný do 20 km za hodinu.
0: Vrátíme se tedy ještě k dnešku a poprosím o poslední číslo, jaká dnes bude biozátěž.
1: Tak tu máme rozdělenou, pro většinu kraje platí stupeň číslo 3, vysoká zátěž. Na Vsetínsku, kde očekáváme ty teploty trošinku nižší, platí stupeň číslo 2, střední zátěž.
0: Díky za všechny informace a brzy naslyšenou. Hezké ráno.
1: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
2: Kdo byl u natáčení pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti, když jsem hostil hudebníka Ondřeje Brzobohatého, ten mi potvrdí, že to byl velký zážitek. A kdo ne, ten si může záznam pořadu poslechnout v neděli po 11. hodině. Na Ondřeje Brzobohatého i na vás se těší Jožka Kubáník.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Zlín, písně.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Zprávy vám přináší Markéta Janíková mladší. Pěkné ráno. Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes pokračují dny řemesel spojené se setkáním mistrů kovářů. Už 35. ročník akce nabízí ukázky tradičních profesí, historických strojů i práci kovářů z celé republiky. Nový asfaltový povrch i opravu vozovky u autobusové zastávky přinese rekonstrukce ulice doktora Edvarda Beneše, kde v pondělí začnou stavební práce. Rekonstrukce si vyžádá dopravní omezení, hotovo by mělo být 13. srpna. Následovat bude rekonstrukce ulice Havlíčkova. Návštěvníci památníku holokaustu v Hodoníně u Kunštátu na Blanensku si dnes připomenou oběti genocidy Romů. Tragickou noc z 2. na 3. srpna 1944, kdy nacisté zlikvidovali romský rodinný tábor v Osvětimi Březnice a zavraždili přes 4200 lidí úctí vzpomínkovým koncertem. Ostravská fakultní nemocnice má nové vybavení pro rehabilitaci pacientů s popáleninami a po těžkých stavech. Specializované centrum za 20 milionů korun pořídilo přístroje, díky kterým mohou zdravotníci začít s rehabilitací dříve a lépe ji přizpůsobit jednotlivým pacientům. Daniel Křetínský se největším akcionářem fotbalového West Hamu nestane. Český miliardář a majitel Sparty měl původně koupit 16% akcí londýnského klubu od spolupředsedkyně Valesy Goldové. Ta ale v prohlášení uvedla, že svůj zhruba čtvrtinový podíl prodá konsorciu uvedenému Amandou Stevliovou. A k počasí aktuálně se teploty pohybují mezi 19 až 15 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji dopoledne oblačno a přechodně polojasno, výjimečně i přehánky. Odpoledne a večer většinou polojasno, místy i skoro jasno. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů a na severu kraje lokálně kolem 26 stupňů. Vítr mírný, severovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Ze zprávy je to vše. Pohodový den s Českým rozhlasem Zlín vám přeje Markéta Janíková mladší.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: K rannímu přehledu přidám i jedno z našich témat ve vysílání tohoto týdne. Zorientovat se v sociálním systému nově pomáhá Krajské centrum Žluté dveře ve Zlíně. Jaké služby nabízí, o tom bude řeč už za malou chvilku. Teď 3,5 minuty po 6:30 bude zpívat Michal David. Dobré ráno.

stejně je to zvláštní, jak nás protíná, čekali jsme konec a teď začínám, jsem tady s tebou. Někdy se to stává, vždyť to dobře víš,

0: Když člověka zaskočí ztráta práce, nemoc v rodině nebo finanční potíže, může být těžké zjistit, jak situaci řešit. A právě s tím chce pomoct nové centrum Žluté dveře ve Zlíně. Jak funguje, s čím se na něj lidé mohou obracet a co ukázali první týdny jeho provozu. Nejen o tom ve vysílání Českého rozhlasu Zlín mluvila Simona Čubáková z oddělení sociálně právní ochrany Krajského úřadu Zlínského kraje. Moje kolegyně Kristýna Fuchsová se jí například ptala, v čem se centrum Žluté dveře liší od sociálních odborů na úřadech.
1: V centru nebude realizovaná samotná sociální práce. Kdokoliv se na nás obrátí, tak získá v centru základní informace o sociálním systému, zorientuje se v nabídce sociální pomoci, samozřejmě se zaměřením na Zlínský kraj. Pracovníci centra pomohou zorientovat se v tom komplexním a složitém systému pomoci a poradí, jakým konkrétním směrem se v té dané situaci toho člověka má vydat. Zároveň se mu dostane taky podpory v tom, aby tu situaci vůbec řešil, protože ono někam dojít a chtít něco řešit, to taky není úplně jednoduché. Centrum, a to je dovětek k tomu našemu názvu, Centrum Žluté

0: anebo přijde do našeho centra, kde ho vlastně komplexně nasměrujeme.
1: A co když někdo nemůže přijít osobně?
0: Máme vlastně zřízenou telefonní linku a co by bylo fajn si určitě poznamenat, jsou webové stránky nejste na to sami zk.cz a tam se dozvíte nejenom spoustu informací o centru Žluté dveře a i třeba kde je otevřeno a připomene se tam i to telefonní číslo a e-mail, ale je tam spousta dalších informací, které člověka můžou oslavit a jsou ze sociální oblasti. Je to tam hodně členěno podle nějakých životních situací, ve kterých se někdo může nacházet a dá se tam proklikávat na nejrůznější další a další stránky.
1: Centrum Žluté dveře funguje teď třetím týdnem. Objevilo se něco, co jste vůbec nečekali?
0: To je téma, nebo já jsem si vůbec neuměla představit, že lidé třeba netuší, že když přijdou o práci, tak mají jít na úřad práce. A vlastně mi to ukazuje to, že otevřít centrum Žluté dveře bylo ze strany Zlínského kraje opravdu dobrým počinem.
2: Záznam celé této poradny najdete na webu zlin.rozhlas.cz v pátečním audioarchivu, tedy v tom s datem 31. července a konkrétně v záznamu 11. hodiny.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Čil v dobrém ránu s Českým rozhlasem Zlín v tom druhém srpnovém, minutu po 6:45.
1: Počasí.
0: A přidám i další čísla. Ta první jsou úplně odlišná než včera. Včera byly v tuto chvíli všechny meteostanice nad 20, tedy téměř všechny, kromě několika výjimek. Noc včera byla tropická, ale noc na dnešek, tak tam už teploty klesly i pod 20. A v tuto chvíli jsou zatím pod 20 na všech meteostanicích ve Zlínském kraji. Nejvyšší hodnotu 19 stupňů Celsia teď hlásí Kroměříž a také Holešov. 19 je i ve Vizovicích, Bojkovicích a Luhačovicích. No a nejchladnější místo v kraji teď, pokud se to tak dá říct, je Maruška v Hostýnských Vrších, tam je 15. Stejnou hodnotu teď hlásí i Kateřinice Ojičná. Tak to bychom měli aktuální teploty a u těch odpoledních mohu slíbit, že budou o několik stupňů menší než včera. Ráno a dopoledne nás čeká velká oblačnost, jak teď vidíte, lokálně a přechodně se objeví i polojasno a výjimečně se mohou vyskytovat přehánky. Později odpoledne a večer bude pak oblačnosti ubývat, na většinu polojasno, přechodně bude i jasno. No a nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů Celsia. Na severu kraje budou mít lokálně jen kolem 26 a právě toto rozmezí ovlivní dnes také biozátěž. Sever kraje, tedy Rožnovsko, Vsetínsko, případně oblast Valašského Meziříčí. Pro ty dnes platí biozátěž na středním stupni, tedy na dvojce, a zbytek kraje bude na nejvyšší zátěži díky vysokým teplotám, tedy dnes bude platit pro většinu kraje trojka a vy na sebe buďte opatrní.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají...
2: Ale Jenehuse,
3: řekl na to Zikmund.
2: Kdo pak žije bez hříchu?
0: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
4: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za 10 bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
0: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.

0: Stále ranní nedělní pohoda s Českým rozhlasem Zlín 6 minut před 7. No a pokud i přes vysoké teploty dnes plánujete vyrazit na kole, máme tip. Z Kroměříže do Bystřice pod Hostýnem se dá dostat velmi příjemným cyklovýletem. Provedou vás jim ve vysílání Českého rozhlasu Zlín Zdeněk Urbanovský a můj kolega Pavel Vacek.
1: Cyklistická výjížďka v nenáročném terénu. Tak bychom mohli charakterizovat dnešní typ na výlet, který si pro nás na dnešek připravil Zdeněk Urbanovský. Rád tě vidím, Zdeňku, ahoj.
2: Ahoj, Pavle, a zdravím také naše posluchače.
1: A rádi si všichni poslechneme, co bude naším dnešním cílem.
2: My dneska využijeme cykloturistickou trasu, která má číslo 5033 a využijeme ji pro výlet z Kroměříže do Bystřice pod Hostýnem a také využijeme možnost přepravy jízdních kol po železnici. A logicky tady bude výchozím bodem naší trasy železniční stanice Kroměříž a cílem potom nádraží v Bystřici pod Hostýnem.
1: Na co zajímavého se na trase můžeme těšit?
2: Pokud přijedete s jízdním kolem do Kroměříže, tak si zkuste vyčlenit alespoň hodinku pro letmou návštěvu historického centra města, abyste si udělali inspiraci pro další návštěvu. Od vlakového nádraží to není daleko na Velké náměstí, k arcibiskupskému zámku či do Podzámecké zahrady. A další zastávku na trase potom si zaslouží město Holešov s bohatou historií. A v Jankovici potom můžete obdivovat nejen výhled na bájný svatý Hostýn, ale také barokní sousoší svaté Anny. A v Brusném potom stojí za zastávku objekt historického mlýna, který zde stával již ve 14. století a v tomto mlýně se svého času zastavil prezident Masaryk, polský prezident Lech Walesa a nedávno také i náš prezident Petr Pavel.
1: To je tedy řada zajímavých míst. Pojď nám ještě prozradit, kudy pojedeme.
2: Vyrazíme z Kroměřížského vlakového nádraží. Vlakovou stanici nechejte po pravé ruce a po zhruba 150 metrech odbočte vpravo, překročte koleje a směřujte po cyklotrase číslo 5033 směr Hulín. V Hulíně budete mít velmi zajímavý kostel svatého Václava, prokličkujete městem a pokračujete do Pravčic, Količína a Holešova. V Holešově se nabízí zastávka například na zdejším Žovském hřbitově, či v Zemelově kovárně, nebo v Zámecké zahradě. A podél Zámecké zahrady pak přijedete do Dobrotic a za Dobroticemi následují Jankovice. Zde se zastavte u barokního sousoší svaté Anny od sochaře Zánera, sjeďte do Chomíže a Brusného s již zmíněným atraktivním mlýnem. A pokračujte do Slavkova pod Hostýnem. Zde u pomníku obětem války můžete cyklotrasu opustit a vydat se přímo na sever mezi domy, vysoupat do lesa na úpatí vrchu Chlum a užít si cyklostezku vedoucí přímo k nádraží v Bystřici pod Hostýnem. Tato navržená trasa je dlouhá 28 km, respektive 30 km, pokud nepojedete ze Slavkova s kratkou. Terén až do Brusného je víceméně rovinatý a až před cílem se dočkáte několika nepříliš náročných kopečků.
1: Z Kroměříže do Chomíže a přes Brusné do Bystřice pod Hostýnem. Tuhle trasu nám dnes vytyčil ve vysílání Českého rozhlasu Zlín Zdeněk Urbanovský. Když vše podtrhneme a sečteme, vyjde nám z toho krásný cyklistický výlet. Tak ať se vám vydaří.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V Jablunce na Vsetínsku má v centru obce vzniknout bydlení pro seniory. Provozovat ho chce sama obec. Ve Slavkově na Uhersko-Brodsku mají nové stožáry veřejného osvětlení. Fotbalisté Slovácka ve druhém kole šance ligy remizovali s Artisem Brno 1-1. Dnes bude polojasno s maximy až 31 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravila Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. V Jablunce na Vsetínsku má vzniknout nové bydlení pro seniory přímo v centru obce. Radnice teď vyřizuje úvěr na koupi budovy s přilehlým pozemkem o rozloze 3000 metrů čtverečních. Dům chce Jablunka provozovat sama, mimo systém registrovaných sociálních služeb. Komu má nové bydlení sloužit, popisuje nezávislý starosta Petr Brinček.
3: Měly by to být malometrážní byty, jedno podlažní dům, to znamená žádné patra, žádné bariéry. Nechtěli bychom, aby to spadalo pod sociální služby. Chtěli bychom si to provozovat sami, primárně pro naše obyvatele. Pokud by byly volné místa, tak teprve bychom to dávali k dispozici obyvatelům z okolí.
2: Ve Slavkově na Uhersko-Brodsku zmodernizovali část veřejného osvětlení. V lokalitě Záhumní dělníci instalovali nové sloupy pro lampy. Výměna stála asi 1,5 milionu korun, říká nezávislý starosta obce Libor Čvardala.
4: Společnost EGR v naší obci postupně realizuje kabelizaci nízkého napětí, takže my vždycky v té části, kde oni kabelizují, tak jsme nuceni realizovat veřejné osvětlení, protože řada těch světel pořád je umístěných na těch betonových sloupech EGR, které se demontují. My už teda to veřejné osvětlení v obci máme všechno v letkách, takže teďka vlastně v těch úsecích, kde probíhá ta kabelizace, tak vždycky jakoby stavíme nové stožáry.
2: Letní vedra mohou poškodit některé léky, pokud nejsou správně skladované. Podle lékařů se při vysokých teplotách může rozpadat jejich účinná látka a léčba pak nemusí fungovat správně. Nejcitlivější jsou například čípky, masti nebo inzulín. Odborníci proto doporučují nenechávat léky v rozpáleném autě ani na přímém slunci.
1: Sport.
2: Fotbalisté Slovácka ve druhém kole šance ligy na domácím hřišti uhráli remízu 1-1 s Artisem Brno. V 80. minutě šli domácí do vedení po vlastním gólu soupeře. V 85. minutě po chybě v rozehrávce Slovácka ale přišlo vyrovnání brněnské Fomby. Střídající útočník Filip Horský litoval, že Slovácko nedokázalo efektivněji využít svůj tlak ve druhém poločase.
5: Skvělý vstup do druhého poločasu a nastoupili jsme tam s lepším nastavením. Bylo to vidět, jako měli jsme tlak, fanoušci se chytli. Měli jsme tam, řekl bych, i dobrý náznaky šancí. Potom jsme dali gól, takže jsme nějaký ten tlak přetavili ve vedení a je škoda, že jsme to jako dokonce už neuhlídali nebo nepřidali druhý gól na 2-0, čímž bychom si to pohlídali ty 3 body.
1: Počasí.
2: Aktuálně se teploty pohybují mezi 19 až 15 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji dopoledne oblačno, výjimečně přehánky, odpoledne a večer většinou polojasno, přechodně skoro jasno. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů na severu kraje lokálně. 26 stupňů a vítr mírný, severovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Aktuálně se po silnicích ve Zlínském kraji jede bez hlášených nehod. Ode mě ze zprávy to vše a následuje druhá polovina dnešního Dobrého rána s Českým rozhlasem Zlín a Markétou Janíkovou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Už za pár minut shrneme dění ve Zlínském kraji za uplynulý 31. letošní týden. Věnovat se budeme letní filmové škole v Uherském Hradišti, ale třeba i taxi pro seniory v Kroměříži. A podíváme se i do Náměšti nad Oslavou. 1200 studentů tu skončilo dobrovolné vojenské cvičení a slavnostní přísahu složili na vrtulníkové základně právě v Náměšti, kam se vypravíme v reportáži. To jsou témata pro další pohodovou ranní půlhodinu. Tak krásné nedělní ráno i teď, téměř 7:05. Markéta Janíková.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Letní filmová škola byla jedním z hlavních témat, kterým se v končícím týdnu věnovali naši reportéři. Zjišťovali ale také třeba informace o přeshraniční spolupráci záchranářů nebo o stavu potoka v Krhové na Vsetínsku. O tom i dalších tématech teď více zpravodajský souhrn.
1: Na skončené letní filmové škole v Uherském Hradišti byl tento týden program Českého rozhlasu. Lidé se tak mohli přijít podívat na živé pořady, setkat se s některými tvůrci nebo navštívit debaty. Jednu z nich vedl moderátor Petr Vizina.
2: Ty momenty, kdy ten rozhlas je vlastně najednou mezi lidmi, tak mi připadají nesmírně důležité. A podle mě tahle živá zkušenost je vlastně základ té rozhlasové práce.
1: Celou reportáž z letní filmové školy i další novinky najdete na zpravodajském serveru iRozhlas. Přes dubnové schválení dohody vládou stále nemůžou čeští a slovenští záchranáři zasahovat za společnou hranicí. Podle mluvčí slovenského ministerstva zahraničí Veroniky Daníčové obě strany jednají o konkrétních podmínkách spolupráce.
3: Komunikáciu medzi operačnými strediskami, postupy pri poskytovaní záchrannej zdravotnej služby, preprave pacientov a určovaní cieľového zdravotníckeho zariadenia. Taktiež pravidlá výmeny dokumentácie a údajov, úhradu nákladov, zabezpečenie kvality, ako aj spoločné cvičenia. Aktuálne sú dohody v štádiu rokovaní.
1: Seniori v Kroměříži budou mít od září větší možnosti využití tzv. Senior taxi. Nově jej totiž bude provozovat soukromník a nabídka se rozšíří z jednoho na nejméně 3 auta. Více mluvčí Kroměříže Jan Vondrášek.
4: Lidé, kteří tuto službu chtějí využívat, si musí vyřídit na odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu průkaz senior taxi. Za jednu jízdu v rámci města zaplatí jednotnou cenu 30 korun. Jedna osoba může službu senior taxi využít maximálně 8krát měsíčně.
1: Špatný stav potoka v Krhové na Vsetínsku přiměl místní ke vzniku petice. Po povodní jsou tam poškozené opěrné zdi i kamenná dlažba. Koryto je navíc zanesené. Tok spravují Lesy České republiky, které opravu připravují, popisuje mluvčí Eva Jouklová.
5: Nyní čekáme na projektovou dokumentaci týkající se odstranění nánosů v korytě potoka v Krhové, opravy opěrných zdí a kamenných dlažeb. Pak požádáme o dotaci a následně vybereme zhotovitele stavby. Termín zahájení realizace projektu ještě neznáme.
1: Cyklostezky ve Zlínském kraji využívá stále více sportovců. Jen kolem Baťova kanálu jich za první pololetí letošního roku na kole projelo asi 100 tisíc. Data sbírají z čítače Utras. Pokračuje manažer Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Petr Michalec.
6: Téměř 100 000 cyklistů projelo za první pololetí letošního roku kolem Huštěnovské komory na Baťově kanálu. Dalších 84 000 průjezdů zaznamenal sčítač v Kvasicích, přes 54 000 cyklostezka Bečva u Janové a více než 40 000 průjezdů eviduje sčítač na přeshraniční cyklostezce Bevlava v Leskovci.
1: A příští týden se ve zpravodajství Českého rozhlasu Zlín budeme věnovat mimo jiné následkům horkého počasí. David Jabůrek, Český rozhlas.
7: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: Martin Maxa právě dohrál a dospíval v ranním Českém rozhlase Zlín. No a jeho písnička skončila v 7 hodin 15 minut. Je čas na další podrobnosti k dnešku ke 2. srpnovému dni.
1: Počasí.
0: Nejprve podíváme se na aktuální teploty na meteostanicích ve Zlínském kraji, tak mám tady totiž hodnoty krátce po 7, tak už je mám nachystány, některé teploty už se pohybují na 20, ale dnešní noc na rozdíl od té včerejší tropická nebyla. Většina meteostanic je ještě pod 20 stupni Celsia, například Kroměříž, Staré Město, ale také Vizovice nebo Luhačovice, to jsou všechno stanice mezi v rozmezí 18 až 19 stupni, 20 stupňů aktuálně Štítná nad Vláří a také Bojkovice. No a nejnižší hodnoty v kraji aktuálně teď po 7 mají Kateřinice Ojčná jen 15 stupňů Celsia a Maruška Hostýnské Vrchy 14. Dnešek bude mírně větrný, zpočátku oblačný, později odpoledne a večer bude postupně oblačnosti ubývat, no a teploty zůstanou o něco nižší, než tomu bylo v posledních dnech. To nižší znamená v rozmezí 28 až 31 stupňů Celsia, na severu kraje lokálně kolem 26 stupňů Celsia, vád bude jen mírný severovýchodní vítr a přinese dobré nebo velmi dobré rozptylové podmínky. No a rozmezí teplot bude znamenat také rozmezí, co se týká biozátěže. Na severu kraje, kde by měly být nižší teploty, Rožnovsko, okolí Valašského Meziříčí a Vsetínsko, tak tam by dnes měla biozátěž zůstat na středním stupni, na dvojce. Ve zbytku kraje díky vysokým teplotám bude stále vysoká, na nejvyšším stupni, tedy na stupni číslo 3. No a naše další téma, rozpálený beton a horko bez jediného kousku stínu. Tak totiž vypadala slavnostní přísaha studentů, kteří se zapojili do dobrovolného vojenského cvičení u 22. základny vrtulníkového letectva a my se tam za chvíli vypravíme v reportáži.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Papoušek není dekorace do obýváku, je to parťák na dlouhá léta. Jak vybrat svého prvního exotického ptáčka, co všechno potřebuje a jakých chyb se na začátku vyvarovat? Roman Kalužík, dlouholetý chovatel nejen exotického ptactva, se podělí o své zkušenosti už 3. srpna v Českém rozhlase Zlín. Na setkání s vámi se těší Roman Kalužík a Pepa Koller.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Střelecká příprava, první pomoc, taktika a hlavně kamarádství. 12 stovek studentů, kteří se zapojili do dobrovolného vojenského cvičení u 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Vysočině, čekala slavnostní přísaha. Školní lavice vyměnili za cvičiště a v zeleném strávili 4 týdny.
1: Česná stráží! Odem! Hop!
2: Česná stráž s bojovým praporem se vydává před 3 čety studentů, teď už vojáků, kteří poslední 4 týdny strávili na dobrovolném vojenském cvičení na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. To byl průlet vrtulníku a teď už může začít samotná přísaha.
3: Já, voják, vědom si svých občanských a vlasteneckých povinností, slavnostně prohlašuji, že budu věrný České republice.
2: Čest přednést slib věrnosti České republice získal vojín Matt Goy, který byl vyhlášen za nejlepšího účastníka cvičení.
3: Tak přísahám.
4: Tak přísahám.
2: Je po přísaze a já se půjdu podívat za několika studenty.
5: Burianova Tereza.
6: Jiřina Moravová.
7: Jan Soudný. Šok to byl velký. Musel se člověk zvyknout na ten náročný vojenský režim. Měli jsme ale tady hodně lidí, kteří nás u toho opravdu podporovali a bylo tady opravdu vidět takové to bratrství a sesterství mezi námi.
6: No, střelby, to byl opravdu asi největší šok pro ty, kteří nestřílili, včetně mě. A to bylo asi to nejnáročnější, co jsem teda dosud zažila. Také jsme si ukázali mnohem profesionálnější pomoc, než třeba respektive první pomoc, než v civilu. A také rozhodně to náročné nošení veškerého technického vybavení a taktiky.
5: Jsem strašně ráda, jaké kamarády jsem si tady našla, jak prostě jsme spolupracovali v týmu a jsem strašně za to vděčná, co za lidi jsem tady měla možnost potkat.
2: A s námi je tady také velitel celého cvičení, major Filip Šilhan. Tady máme dívky, chlapce, kdo byl šikovnější?
8: To se určitě nedá říct, ale můžu rovnou předeslat, že mnohé dívky docela překvapily svým talentem ke střelecké přípravě.
2: Sem nastoupilo 127 těch branců, kolik jich dokončilo?
8: Dokončilo jich 113.
2: Útvarům po celé zemi letos nastoupilo na dobrovolné vojenské cvičení na 1200 studentů. Z Náměště nad Oslavou Milan Soldán, Český rozhlas.
9: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Markétou Janíkovou.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Jsou tu zprávy a Markéta Janíková mladší. Hezké ráno. Novou zbrojnici budou mít dobrovolní hasiči v Krhové na Vsetínsku. Obec pro ně představuje starou hospodářskou budovu. Dosavadní prostory pro hasiče byly totiž nevyhovující. Rekonstrukce věznice v Uherském Hradišti začne v roce 2028 a celý areál, včetně justičního paláce, muzea a muzea totality, by se měl otevřít v roce 2030. Dle ředitele Moravského zemského muzea, který expozici připomínající totalitní režim připravuje, budou práce delší, než se původně očekávalo. Na železniční trati mezi stanicemi Jeseník a Jindřichov ve Slezsku je od dnešního večera do poloviny prosince přerušený provoz spěšných vlaků. Dopravci nahradí výlukovými autobusy. Zemědělci na jihu Moravy dokončují letošní žně. Dohromady sklidili přes 87% obilí a řepky. Vyplývá to z dat ministerstva zemědělství. Jihomoravští pěstitelé jsou ve srovnání se zbytkem republiky nejdál. Například na Břeclavsku sklizeň obilí dokončili před minulý týden. Dnes začínají platit některá ustanovení unijního aktu o umělé inteligenci. Nově budou muset chatboti a další interaktivní AI systémy upozornit uživatele, že jednají s umělou inteligencí a ne s člověkem. Také obrázky a videa upravené nebo vygenerované umělou inteligencí budou muset být speciálně označené. A krátce k počasí, teploty se aktuálně pohybují mezi 20 až 14 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji dopoledne oblačno, výjimečně i přehánky. Odpoledne a večer většinou polojasno, přechodně skoro jasno. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, na severu kraje lokálně kolem 26. A vítr mírný, severovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu a pohodový den s Českým rozhlasem Zlín vám přeje Markéta Janíková mladší.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: 8 minut po půl osmé dohráli Gypsy Kings, nesmírně populární francouzská kapela, která měla na přelomu 80. a 90. let opravdu velké hitparádové hity. Dodneska jim to báječně šlape. No a na konci listopadu by měli vystoupit v Velkém sále Lucerny v Praze. Tak to berte jako můj první dnešní tip a přidám taky ty další na neděli s datem 2. srpna. Koncert s názvem Krásné stavby s krásnou hudbou zavede posluchače dnes od 18 hodin do poutního kostela Narození Panny Marie ve zlínské části Štípa. Vedle Václava Hudečka tady vystoupí také Petr Nouzovský a Český filharmonický sbor Brno. Komorní sbor pod vedením dirigenta a sbormistra Petra Fialy. Koncert je součástí Akademie Václava Hudečka v Luhačovicích, tedy dnes 18 hodin a poutní kostel ve Štípě. Dnes se na svatém hostýně koná pouť dechových hudeb, známá také jako muzikantská pouť. V 10.15 na venkovním pódiu bude mše svatá s monsignorem Ladislavem Švirákem. Ve 13.30 se pak uskuteční společný koncert všech muzikantů. Stejně jako včera i dnes se také můžete těšit na mezinárodní výstavu Mečíků a Jiřin. Na zámku Žerotínu ve Valašském Meziříči je přístupná od 9 do 17. Druhým dnem se také konají dny řemesel a setkání kovářů v Rožnově pod Radhoštěm. Tady se můžete těšit na ukázky tradičních řemesel a kovářského umění. V přírodním areálu ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm program dnes potrvá do 18 hodin. No a ještě připomenu další hudební neděli ve Zlíně. Dnes bude hrát rodinné trio Fuo Radka Bednaříka a bude hrát všechno, jak se říká, od Bacha až po Vlacha, od lidovky, rock i jazz. Přijďte se prostě přesvědčit na jejich letní koncert před zámkem ve Zlíně a to už v 5 hodin odpoledne. No a další tipy ty najdete také na našich stránkách.
1: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín, minutu před 7:45 dospíval Xindl X, no a před námi další ranní přehled.
1: Počasí.
0: Zastavíme se na chvilku na meteostanicích Českého hydrometeorologického ústavu tady ve Zlínském kraji. Teploty jsou tu na rozdíl od včerejška bez výjimky pod 20, tedy bez výjimky. 20 stupňů už hlásí Bojkovice a Štítná nad Vláří, ale to je celkem čerstvá teplota. Noc tedy na rozdíl od těch předchozích nebyla tropická. Kroměříž má 19 stupňů, stejně tak Holešov, Staré Město 18, Bystřice pod Hostýnem také 18, Kateřinice Ojičná 15, Maruška Hostýnské Vrchy, tam je teď nejchladněji 14 stupňů Celsia. Na Hošťálkové bylo mezi 7 a 8 17, Zlín hlásí 18, stejně tak Vizovice 18 stupňů Celsia. Luhačovice mají 19, Strání také, Valašské Meziříčí 17 stupňů Celsia, stejně i Vsetín a Horní Bečva a 18 stupňů Celsia teď naměřili meteostanice ve Valašské Senici, ve Rožnově pod Radhoštěm a také ve Velkých Karlovicích. Dnešek po oblačné noci zůstane také převážně oblačný, hlavně ráno a dopoledne bude oblačnost velká, jen lokálně a přechodně polojasno. Později odpoledne a večer bude oblačnosti ubývat, přechodně může být i skoro jasno. Odpolední maxima 28 až 31 stupňů Celsia a na severu kraje lokálně kolem 26, a to také přinese rozptyl v biozátěži. Tři oblasti na severu, tedy Vsetínsko, také Rožnovsko a oblast Valašského Meziříčí budou mít biozátěž na středním stupni a zbytek kraje zůstane na trojce, tedy na nejvyšším stupni zátěže.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Nedělní ráno poskočilo, je 9 minut do 8 a ještě stihneme sportovní aktualitu. Fotbalisté Slovácka a Artisu Brno si po remíze 1-1 ve druhém kole šance ligy body rozdělili. Celek z Uherského Hradiště šel sice jako první do vedení. Několik minut na to se ale dopustil chyby v rozehrávce brankář Heča s obráncem Behiračem a bylo vyrovnáno. A právě rozehrávky od vlastní branky byly velkým tématem zápasu, hlavně pro domácí fanoušky.
1: To k modernímu fotbalu patří, když ten trenér vám dá pokyn, že budete hrát až po tom, co tým soupeře spustí pressing. Vy vlastně musíte s tím balonem čekat a kolikrát třeba couvat trošku dozadu, abyste si ty hráče na sebe pozval. Pak si myslím, že je trošku nefér třeba vůči Hečovi od fanoušků domácích, kteří ty taktické záměry třeba úplně dopodrobna neznají. Začnou ho tam vypískávat. Ten tým to podobně musí vnímat, že ti diváci dávají najevo nějakou nespokojenost.
2: Divil se brankář Artisu Brno Tadeáš Stopen a nevoli fanoušku Slovácka zaregistroval i trenér domácího celku Jan Jelínek.
3: Oceňuju to, jak nám fandili celý zápas, úplně perfektní. Ale kolik zla šlo od našich fanoušků do toho hřiště, jak je znervózňovali ty hráči, místo toho, aby je podporovali, tak tomu nerozumím. To mně přišlo i úsměvné, že někdy ti fanoušci nade mnou řvali, nebudu tady zprostý, ale co je to učíš, prásk a Stojčevský šel malem sám na golmana.
2: A to právě díky cílené a přesné rozehrávce brankáře Slovácka Milana Heči. A právě on svým zdánlivým otálením při hře s míčem provokoval vlastní fanoušky nejvíce.
3: Do té situace byl neomylný, jako. Byl trpělivý, nenechal se rozhodit fanouškama, ani hráči. Naopak, já oceňuju hráče, že pod takovým nesmyslným tlakem domácích fanoušků dokázali udržet jako takhle nervy. On dával průnikové přihrávky, dával stranové přihrávky, otevřené prostory za obranu. On se prezentoval velmi dobře. Jo, je to zkušený golmán, donesl klid do té rozehrávky stejně s tou zakládající řadou.
2: Chválil svého brankáře trenér Jelínek, který následně své taktické záměry ohledně rozehrávky dále rozebíral.
3: Pokud chcete rozvíjet hru, potažmo rozvíjet hráče, tak proto musíte uspůsobit prostě nějaký styl rozehrávky. Ono to fanoušky teďka nebaví, ale když se dívali na mistrovství světa, tak třeba Kapverdy tak hráli. Kapverdy. A my to tady pořád někde kopeme. Soubojujeme, fajtujeme, faulujeme a tak dále. Když to budeme jenom bez hlavy kopat, OK, fanoušci budou spokojení, že se to nějak děje na tom hřišti, ale my vlastně nebudeme vědět, co se tam děje. A tak já hrát nechci. Musíme se přibližovat dál k tomu světu, kde je. My budeme chtít rozvíjet hru, jsme na začátku, poznáváme se a tak dále, ale když to nebudeme zkoušet, tak se v tom nebudeme ani zlepšovat.
2: Vysvětloval v emocích Jelínek, který v nastoleném trendu jistě bude pokračovat. I když po špatné rozehrávce a spolupráci brankáře s obráncem Behiračem dostalo Slovácko vyrovnávací gól. A třeba golman Artisu Stopen tento styl vítá.
1: Opravdu mě jako golmanovi by se ten způsob hry docela líbil. Mě baví hrát jako s balonem u nohy, tvořit, vymýšlet nějaký to řešení a je potřeba, aby prostě tam byla dobrá nabídka od těch středáků. Když jsme viděli, že on se snažil kolikrát dát nějaký kolmej balón, ale zase myslím, že to musí být na úkor nějaké bezpečnosti, protože kolikrát jim tam dostal balón do nějakého takového špeku a když vlastně ten hráč je čelem k tomu svému golmanovi a neuhraje to, tak pak se na ně může valit protiútok. No.
2: Právě jeden takový protiútok a úspěšný pressing dovedl Artis Brno k historicky prvnímu bodu v české lize po remíze 1-1. Z Uherského Hradiště Adam Kodet, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Série vražd dívek, které nikomu nechybí. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT2. Městečko ohrožované bandity přijíždí ochránit tajemný pistolník bez tváře, jména a minulosti. Tulák z Horských plání. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s Milošem Kopeckým, na kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Stromolesci v Otrokovicích odborně ošetřují stromy. Zámek Žirotínu ve Valašském Mezříčí patří druhým dnem Mečíkům a Jiřinám. Záchranné stanice evidují čím dám tím víc ošetřených zvířat. Dnes bude většinou polojasno s maximy až 31 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. V zahrádkách mateřských škol na sídlišti a aktuálně i v okolí Štěrkoviště v Otrokovicích pracuje skupina stromolezců. Jde o arboristy, kteří stromy odborně ošetřují zdravotním prořezem. Pracovníci také instalují bezpečnostní vazby, které zpevňují oslabené koruny. Lana ponechávají koruně přirozený pohyb, ale zabrání tomu, aby se při silném větru nebo velkém zatížení oslabené větve zlomily a spadly. Pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
4: Odborníci tím pomáhají prodloužit životnost stromů a zvyšují bezpečnost pro kolem jdoucí. Každá instalovaná vazba je evidovaná a označená rokem montáže. Stromy následně procházejí pravidelnými kontrolami, při kterých odborníci sledují jejich zdravotní stav i funkčnost vazeb.
2: Zámek Žirotínu ve Valašském Mezříčí na Vsetínsku zaplavily stovky mečíků a jiřin. Druhým dnem tam pokračuje mezinárodní výstava. Vedle běžných odrůd přivezli pěstitelé i ty, které lidé na zahrádkách skoro nepotkají, dodává místostarostka Ivona Vojačková z Hnutí ANO.
5: Na výstavě uvidíte známé i méně obvyklé odrůdy mečíků v pestré paletě barev, které se liší velikostí, kresbou i tvarem květu. Součástí výstavy bude také prodej vybraných cibulek, hlíz i řezaných klasů mečíků. A domů si můžete odnést nejen kousek květinové přehlídky, ale také nové odrůdy pro svou zahradu.
2: Záchranné stanice pro volně žijící živočichy ošetřily během prvního roku přes 22 tisíc zvířat. Jde o rekordní počet. V loni jich za stejnou dobu bylo zhruba o 4 tisíce míň. Zvířat je letos víc, přichází do střetu s člověkem a vliv na to měly i letošní vysoké teploty. Ochránci ale přesto kvůli nedostatku personálu nebo peněz narážejí na své kapacity. Pokračuje Marta Kroča-Brindová z Českého svazu ochránců přírody.
6: My jsme si už před 2 lety udělali takový jako průzkum a sehnali jsme si čísla a zhodnotili jsme, že v té době provoz celé národní sítě záchranných stanic potřebuje zhruba 100 milionů. V současné době dostáváme z Ministerstva životního prostředí 25. My se snažíme vyjednávat i s kraji a taky se to týká i obcí a měst, protože ta zvířata se nacházejí na jejich území.
2: Je světový týden kojení. Lékaři při této příležitosti připomínají, že mateřské mléko snižuje u dětí riziko alergií, astmatu nebo obezity a pomáhá je chránit před infekcemi. Podle odborníků prospívá kojení také zdraví matek. Přínosy podle nich převažují i v případech, kdy se dítě kojí jen částečně a přikrmuje se.
3: Počasí.
2: Aktuálně se teploty pohybují mezi 20 a 14 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji většinou polojasno, přechodně i skoro jasno. Nejvyšší teploty je 28 až 31 stupňů, na severu lokálně kolem 26 stupňů. Vítr mírný, severovýchodní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Aktuálně se po silnicích ve Zlínském kraji jede bez hlášených nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Mějte pohodu při poslechu i na cestách.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Klidné a pohodové ráno, přesně takové pro vás chystáme každý den a nepolevíme ani další nedělní ranní hodinku. Navštívíme asi momentálně nejžhavější místo Valašska, které je teď díky kovářům v rožnovském skanzenu. A tušíte, ve kterém městě našeho kraje můžete pocítit, že se nacházíte v opravdové středověké pevnosti? I o tom v této půlhodině. Přeji klidný nedělní start a posílám další příjemnou hudební vzpomínku, tentokrát od Lenky Filipové. Za celý ranní tým Českého rozhlasu Zlín jsme moc rádi, že vstáváte s námi. Markéta Janíková.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Kladiva, žhavé železo a kouř a k tomu taky pořádné letní vedro. Ve Valašském muzeu v přírodě, jak už víte, z našeho vysílání se rozhořely kovářské výhně. Jsou tam dny řemesel a setkání kovářů. Sešli se tam podkováři, mistři kováři i lidé, kteří taví železo ještě starou slovanskou metodou.
1: Už jsme něco nakoupili málo.
2: No, já sbírám nože, takže u mě je to jasné. Já se pohlížím po nějakém pěkném noži do sbírky, takže to bude určitě můj suvenýr.
1: Vedro, nevedro, půjdete hledat.
2: Ano, přesně tak.
3: Říká Martin, ono se dlouho u těch výhní nedá postávat a pozorovat.
2: No, to je velký žár a je moc horko na to dneska. V zimě by to bylo lepší.
3: A zatímco návštěvníci mají na vybranou, tak úplně jinak jsou na tom kováři.
1: Miroslav Žitník teď tady vyrábí hřebíček. Já stojím velmi blízko u jeho výhně, je tady docela horko. Vy máte zástěru, máte tričko s dlouhým rukavem.
4: Když mám triko s krátkým rukávem, tak se spálí moc slunka. To radši budu spocený a budu smrdět.
3: Od výhně, u které pracuje Miroslav Žitník a která je hned u vchodu do dřevěného městečka, se přesunuju k fojctví. Tady jsou hned dvě výhně, pracuje u nich mistr kovář David Mokrý. Ten žár je obrovský, tak víte třeba, kolik má právě teď ta vaše výheň stupňů?
5: Kolem 900.
3: Je to pořádné horko. Vy sám máte taky hrubou zástěru.
5: Ta zástěra mě hlavně cloní to teplo. Jo, kdybych ji neměl, tak by mě u té výhně bylo mnohem větší vedro a horko.
3: Jsme tady na nádvoří fojctví, vidíme, že tady pracuje taky podkovář.
5: A tamhle na té výhni naproti pan podkovář předvádí ukázku a mění vždycky jednu nohu u jednoho koně.
3: Pomocník drží nohu koně a pan kovář má v ruce velkou rašku. To je opravdu obrovská. Jak dlouho vám trvá, než takto okujete koně?
6: Když je to tak na rychlo, tak dvě hodiny. Za dvě hodinky ten kuň pokud drží, tak to je dobrý.
3: Tak vy jste teď úplně splavený.
6: Každou hodinu jedna noha, ale v terénu to nejde. V terénu chlapi musí ještě vydělávat do hor, tak tam nejde dávat přestávky.
3: Kovář František Jochec pokračuje v práci a já se přesunuji za vůbec nejstarším kovářským mistrem Štefanem Rožňákem, který se do Rožňova na setkání kovářů pravidelně vrací.
7: Len za to jsem si našel také město, že hádám to sluníčkom a troška bude ten stromek pred tým sluníčkem chránit.
1: Ano, vy jste tady pod stromem.
7: Ano. Lebo jinak som mal byť tam a to jsem povedal kamarádom, že ne, to už nemůžem.
3: Dřevěným městečkem se přesunuju k rozpálené šachtové peci, ze které sála obrovské teplo. Jak vlastně vypadá tavení železa starou slovanskou metodou, tady návštěvníkům ukazuje geoložka Andrea Dovicová.
8: V podstatě v té spodní části, v té nístěji, se nám slepují kousíčky železa do podoby právě té železné houby.
3: Na den řemesel a setkání kovářů můžou lidé vyrazit do nedělního podvečera. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
9: Nedělní ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Ústřední skladba z muzikálu Drákula v podání Lucie Bílé zněla nedělním dobrým ránem s Českým rozhlasem Zlín, bylo 8:45.
1: Počasí.
0: A i dnes jsme byli hned po šesté ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Brně a ptala jsem se meteoroložky Andreji Kvapilové, jaký bude druhý srpnový den.
2: Hlavně ráno a dopoledne čekáme velkou oblačnost, to přechodné polojasno bude spíš jenom takovou lokální záležitostí, výjimečně se může vyskytnout i přeháňka, potom později odpoledne a večer už by mělo té oblačnosti začít ubývat, tam už čekáme většinou polojasno a přechodně i skoro jasno, ty nejvyšší teploty od 28 do 31 stupňů, na severu kraje trošinku chladněji, tam spíše jenom kolem 26 stupňů a k tomu nám bude vát vítr mírný, severovýchodní do 25 km za hodinu.
0: V posledních dnech jsme zaznamenali rekordy, které padly, kdy jsme překonali některá historická maxima. Jaké jsou rekordy pro dnešek?
2: Tak ta nejvyšší hodnota 36 stupňů je z roku 1917, naměřili jsme ji na stanici Luhačovice a minimum máme z roku 1976, kdy jsme na stanici Vizovice naměřili 3 stupně.
0: Poprosím vás ještě o výhled na dnešní noc.
2: Tak tam spíše by měla převažovat malá oblačnost, polojasno až skoro jasno, ale je tam šance, že při výjimečně zvětšené oblačnosti by se nám mohla vyskytnout přeháňka, ty nejnižší teploty od 20 do 17 stupňů v údolích, ale zase mohou klesnout lokálně na hodnoty kolem 15 stupňů. Vítr nám tam bude vát už potom slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu.
0: Dnes se trochu rozmlsáme, teploty budou maximálně kolem 30 a tak jak začneme další pracovní týden?
2: Tak tam už se nám zase vrátí horka, ty nejvyšší teploty pondělní 34 až 37 stupňů, také by spíš měla převažovat malá oblačnost, jasno až polojasno, ale je tam šance, že výjimečně by se při té přechodně zvětšené oblačnosti mohla vyskytnout přeháňka, případně bouřka, vypadá to, že největší pravděpodobnost je hlavně v těch odpoledních a večerních hodinách. Vítr by nám měl pát slabý, proměnlivý, během dne potom budou převažovat jižní směry a bude mírný do 20 km za hodinu.
0: Vrátíme se tedy ještě k dnešku a poprosím o poslední číslo, jaká dnes bude biozátěž.
2: Tak tu máme rozdělenou, pro většinu kraje platí stupeň číslo 3, vysoká zátěž. Na Vsetínsku, kde očekáváme ty teploty trošinku nižší, platí stupeň číslo 2, střední zátěž.
0: Díky za všechny informace a brzy naslyšenou, hezké ráno.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
3: V měsíčníku Natuře v kultuře si tentokrát shrneme červencové kulturní dění výjimečně první neděli v srpnu. Detailněji se zaměříme mimo jiné na 52. ročník letní filmové školy v Uherském Hradišti, řeč bude o 26. ročníku Holešovského festivalu židovské kultury Hamakom a můžete se těšit také na rozhovor s čerstvou držitelkou ceny Magnesia Litera, spisovatelkou Marií Škrdlíkovou z Uherského Brodu. V neděli 2. srpna vás od 17 hodin s radostí očekává Natuře v kultuře Pavel Vacek.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu na zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi. A v neděli se těšte na setkání s hrabětem Franceskem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: perfect day.
1: Lou Reed je podepsaný pod touto nádhernou skladbou, která právě zněla ranním Českým rozhlasem Zlín. Tak to si vychutnali při natáčení známé a opravdu hvězdné hlasy, které dospívaly teď 7 minut před 8:30. V cyklu Českého rozhlasu Zlín mezi kopci a loukami Zlínského kraje se podíváme na místa, kde se ještě zachovaly pozůstatky středověkého městského opevnění. V Uherském Hradišti natáčela redaktorka Markéta Macháčková.
2: Mezi kopci a loukami Zlínského kraje.
3: Stojím v Havlíčkově ulici v Uherském Hradišti před bronzovým modelem města. Ve městě jsou dosud patrné zbytky opevnění. A právě po historii městského opevnění v Uherském Hradišti se projdeme s historikem Slováckého muzea Pavlem Portlem.
4: Teď, když stojíme právě u toho bronzového modelu města, tak si můžeme ukázat, jak vypadalo původní i pozdější opevnění.
3: Původní i pozdější. To znamená, že město bylo opevňováno několikrát.
4: Město bylo opevňováno víceméně hned po svém založení, protože Hradiště bylo založeno v polovině 13. století jako pevnost. Konec konců máme to i v názvu města Hradiště jako ohrazené místo. Úplně to první opevnění bylo velmi jednoduché. Použili to nejrychlejší a nejjednodušší, co bylo, to bylo dřevo z okolních lesů. Kamenná stavba byla poté vystavěna v první polovině 14. století. To opevnění bezprostředně obepínalo středověké město a fungovalo jako fortifikace až do roku 1653.
3: Říká historik Slováckého muzea Pavel Portl.
4: Do města vedly dvě komunikační brány. Jednak Kunovská v oblasti dnešní Hradební ulice a Havlíčkovy ulice a potom Staroměstská v prostoru dnešní Vodní ulice.
3: Ty brány si tady ukazujeme přímo na modelu města.
4: Z tohoto modelu asi nejvíce zaujmou bastiony.
3: To jsou tady ty zajímavé geometrické útvary po obvodu.
4: Ano, to jsou pětiúhelníky po obvodu. Je to takový typický prvek, který umožňoval lépe ostřelovat protivníky. Oproti klasické věži to mělo větší plochu, to znamená, že se tam dalo umístit více děl a také více obránců se tam vešlo.
3: Můžeme se dnes po těchto bastionech projít? Uvidíme je ve městě?
4: Neuvidíme už z nich bohužel vůbec nic. Víme, že část z nich existovala ještě v roce 1823, ale z rozšířování města byly rozbořeny. Můžeme najít pouze jich půdu. A to na dvou místech, jednak v parku Bastion a také v ulici Na Baště.
3: My se ale teď k pozůstatkům městského opevnění vydáme. Přišli jsme k městskému parku Bastion.
4: Park Bastion je bastion svatého Františka. Kdybychom se po něm podívali, tak bychom našli ten pětiúhelníkový půdorys.
3: Hned vedle parku už vidíme zeď, podle mě z původních kamenů.
4: Ano, je to zeď z počátku výstavby barokní fortifikace, zeď, které se říkalo Kurtína a která spojuje bastiony svatého Františka a svatého Josefa, to znamená v prostoru mezi ulicí Hradební a ulicí Kolárovou. A abychom se dostali až k patě Kurtiny, tak musíme si ji přibližně po 20 schodech. A to proto, že původní výška terénu byla zhruba o 3 metry níž, než je ta současná, to v důsledku navážek z pozdějších období.
3: Jak dlouho vlastně ve městě opevnění sloužilo?
4: Hradišťská pevnost byla zrušena v roce 1782 císařem Josefem II.
3: Kdybychom se od této spojovací zdi blízko parku Bastion chtěli ještě podívat na další místa.
4: Uviděli bychom už pouze to středověké opevnění a to na třech místech. Je to zeď, která bezprostředně sousedí s dnešní budovou Galerie Slováckého muzea, zeď a základ válcové věže v Dlouhé ulici a Matyášovu bránu za bývalou jezuitskou kolejí.
3: Říká historik Slováckého muzea Pavel Portl z Uherského Hradiště, Markéta Macháčková, Český rozhlas.
2: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: U zpráv vás vítám Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes pokračují dny řemesel spojené se setkáním mistrů kovářů. Už 35. ročník akce nabízí ukázky tradičních profesí, historických strojů i práci s kovářů z celé republiky. Návštěvníci si mohou některá řemesla také sami vyzkoušet. Začátečníci i zkušení jezdci už můžou využívat nově vybudovaný pump track v Sazovicích. Jezdit na něm mohou lidé na kolech, bruslích, skateboardech i koloběžkách. Slavnostní otevření se uskuteční dnes v 16 hodin. Letošní dobrovolné vojenské cvičení v Náměšti nad Oslavou nedokončilo jen 14 branců. Cvičení se tam konalo podruhé. Je určené zejména studentům středních škol od 18 do 23 let. Od loňska stoupl zájem zhruba dvojnásobně. Ostravská fakultní nemocnice má nové vybavení pro rehabilitaci pacientů s popáleninami a po těžkých stavech. Specializované centrum za 20 milionů korun pořídilo přístroje, díky kterým mohou zdravotníci začít s rehabilitací dříve a lépe ji přizpůsobit jednotlivým pacientům. Veslařky Pavlína Flamínková s Annou Šantrůčkovou získaly na evropském šampionátu na dvojice bez kormidelnice stříbro. Ve Varese nestačily jen na letošní výsledky světového šampionátu na Rumunky. A krátce k počasí. Aktuálně se teploty pohybují mezi 21 až 15 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji většinou polojasno, přechodně skoro jasno. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, na severu lokálně jenom 26 stupňů. Vítr mírný, severovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D49 na 13. kilometru směr D1 hlášena zvěř na vozovce. Ze zprávy to vše. Pohodový den s Českým rozhlasem Zlín přeje Markéta Janíková mladší.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Další zpravodajský servis chystáme zase na 9:00, ale další příběh si ve vysílání odvyprávíme už za pár minut. Už před začátkem druhé světové války začali nacisté shromažďovat vzácné židovské tisky, mnohé ukradli přímo ze známých evropských knihoven. A čeští vědci zjistili, že 700 z nich se po roce 1945 ocitlo v pražském Klementinu. Je mezi nimi i vzácný svazek z roku 1575 vytištěný v Benátkách a vidět ho můžete na výstavě Ze stínu ke světlu. Pozveme vás hned po písničce.

0: Nedělní dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín, 9 minut po půl deváté a Petr Spálený. Pražská národní knihovna představuje unikátní sbírku hebrejských tisků. Za druhé světové války je uloupili nacisti po celé Evropě. Neznámo jak a proč se 700 z nich ocitlo v pražském Klementínu. Mezi nimi třeba i vzácný svazek ze 16. století, vytištěný v Benátkách. Výstava s názvem Ze stínu ke světlu ukazuje nejen osud knih v nejtemnějších chvílích moderní historie, ale i práci historiků, kteří pátrají po jejich původních majitelích.
1: To, co jsme udělali my, je to, že jsme ten fond zmapovali kompletně a dá se říct, že jsme tam, kde to šlo, tak jsme identifikovali toho původního majitele.
2: Uvádí autor výstavy judaista Jiří Blažek a vysvětluje, že asi nepůjde přesně zjistit, proč se po roce 1945 přibližně 700 knih ocitlo v pražském Klementinu.
1: V tom poválečném chaosu, kdy se po Evropě pohybovali statisíce, miliony lidí, kteří byli bezdomová, kteří potřebovali pomoc a zároveň docházelo už k prvním snahám o restituci majetku, který byl naloupen během druhé světové války a ten majetek byl obrovský, tak samozřejmě ty knihy byly trošičku upozaděné, protože přece jenom není to totéž, jako když hledáte Rembrandta nebo nějaká skutečně excelentní umělecká díla. A já se osobně domnívám, že ty knihy, které měla převzít původně do zprávy Rada židovských náboženských obcí v Československu, ty knihy, které skončily v Klementínu, tak tady skončily vlastně omylem.
2: Z textů umístěných na vysokých panelech se návštěvníci dozvědí, jaké typy knih nacisté zabavovali, co s nimi plánovali a také zjistí, jak se historikům podařilo určit, odkud jednotlivé svazky pocházejí.
1: V těch vitrínách jsou umístěny knihy, které buď to mají nějaký vztah třeba k českým zemím, jsou zde knihy, které vydával například pražský hebrejský tiskář Moshe Landau. A kromě toho tu máme i nejstarší tisk, který jsme v tomto fondu identifikovali. To je ve vitríně u zdi. A jedná se o čtvrtý svazek z vydání Mišne Tora, což je náboženskoprávní kodex 1575. A je to benátský tisk z tiskárny Alize Bragadiniho.
2: Jak dál popisuje badatel Jiří Blažek, pro zkoumání knih je důležité každé razítko, rukopisná poznámka nebo signatura. Díky tomu poznají, jestli kniha pochází například z knihoven, které před druhou světovou válkou existovaly v Olomouci, ve Vídni či v Budapešti.
1: Ony všechny ty knihovny byly před válkou proslulé tím, že měly ve svých fondech neuvěřitelně cenné rukopisy a tisky.
2: Například jedním z nejvýznamnějších souborů na výstavě jsou svazky z knihovny rabínského semináře v Budapešti. Nacisté během války zabavili téměř 3000 knih této instituce. Většina z nich byla v letech 1988 až 1989 navrácena zpátky do Budapešti. O knihy se některé instituce už přihlásily a Národní knihovna jim je vrátila. Některé tisky na svůj návrat čekají a čeští badatelé dál zjišťují, komu vlastně patřili.
1: Nicméně například knihy, které patřily židovské obci ve Vídni, tak ty už restituovány byly.
2: Výstava Ze stínu ke světlu podle Jiřího

0: Jeden z největších hitů Mike'a Oldfielda zněl v neděli ranním Českým rozhlasem Zlín, minutu po 8:45 a je čas na další podrobnosti.
1: Počasí.
0: Neděle 2. srpna bude přeci jen o několik stupínků chladnější než včerejšek a nasvědčuje tomu nejen noc, ale také dnešní ráno, teď už téměř dopoledne. Teploty v noci nepřestoupily 20, noc tedy nebyla po několika nocích tropická, i když teď už některé teploty mírně nad 20 v kraji jsou. Nejtepleji je ve Strání a ve Štítné nad Vláří, tam mají 21 stupňů Celsia a 20 už je v Kroměříži a také v Luhačovicích. Ostatní meteostanice jsou ještě pod 20. Nejnižší hodnoty hlásí Kateřinice Ojčná, tam je teď 16 stupňů a také Maruška v Hostýnských Vrších, tam je 15. Dnešek bude mírně větrný, zpočátku převážně oblačný, tedy ráno a dopoledne bude oblačnost velká a jenom lokálně bude polojasno. Později odpoledne a večer bude postupně oblačnosti ubývat, výjimečně se mohou vyskytnout přehánky a pak bude polojasno, přechodně i skoro jasno. Odpolední maxima, jak už jsem předeslala, o něco nižší než včera, 28 až 31 stupňů Celsia, lokálně na severu kraje 620 stupňů, no a právě to přinese také rozdíl v biozátěži. Severní část kraje Vsetínsko, Rožnovsko a oblast Valašského Meziříčí, tam je biozátěž dnes na středním stupni na dvojce, zbytek kraje zůstane na trojce. No a ještě krátce nahlédneme taky na noc na pondělí a na samotné pondělí, začátek pracovního týdne. Noc bude teplá, převážně s malou oblačností, teploty mezi 20 až

0: 17, v údolích lokálně kolem 15 stupňů Celsia a zítřek jasný až polojasný, jen výjimečně se může při zvětšené oblačnosti vyskytnout přeháňka nebo bouřka a maxima mezi 34 až 37 stupni Celsia. Tak bude vypadat start pracovního týdne.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Slunce, hudba, švestky a nezaměnitelná atmosféra. To je festival Vizovické trnkobraní. Jaké byly začátky přehlídky, která už atakuje šestou dekádu? A proč na ní kdysi dorazil komunistický politik Miloš Jakeš? Dozvíte se v cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.

abych na cestu se dal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

věčný cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumírám.

0: roku vyhledá.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Jednou za čas a nepravidelně sáhnu do kategorie, pro kterou mají ve světě výstižný název One Hit Wonder. V doslovném překladu jednohitový zázrak. Půjdeme přesně 42 let zpět, kdy se naráz jako zjevení v nejednom evropském přehledu top hitů objevila skupina Fiction Factory. Vlivy jsou tam celkem jasně slyšitelné, OMD, Spandau Ballet nebo Kraftwerk, hlasově zase trošku Sparks, ale berme to univerzálně tak, že spousta kapel ještě jela na poslední vlně takzvaného novoromantismu. Díval jsem se na horní příčky umístění a kromě toho, že byla písnička Feels Like Heaven, jak už jsem naznačil, v elitní dvacítce mnoha zemí, tak úplně největšího úspěchu dosáhla ve Švýcarsku číslo 2 a v Paraguaji absolutní jednička. Co je možná pro světovou statistiku důležitější, 6 ve Velké Británii. Je pravda, že na spoustě CDček nebo vinylových výběrů z 80. let, když jdete vyloženě po spojení slov jako best of a podobně, tuto písničku najdete. Je hezká, zpěvná, tak jak to máme u komerčního popíku většinou rádi.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Rožnovský skanzen dnes druhým dnem patří mistrům tradičních řemesel a kovářského umění. Na hřbitově v Zubřína v Setínsku dokončili nové kolumbárium. Hekři napadli web státního zdravotního ústavu, jeho provoz není ohrožený. Dnes bude většinou polojasno s maximy až 31 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Markéta Janíková. Dobré dopoledne. Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm druhým dnem pokračují dny řemesel spojené se setkáním mistrů kovářů. Návštěvníci můžou sledovat práci podkovářů i uměleckých kovářů, ukázky tradičního zpracování železa nebo tavbu železné rudy ve funkční hliněné peci podle starých slovanských postupů.
2: Největší zájem mají lidé o ukázky kování koní. Na dvoře fojtství podkovává koně František Jochec.
3: Když je to tak na rychlo, tak dvě hodiny, za dvě hodinky ten kuň pokud drží, tak to je dobrý.
2: Vedle kovadlin tam lidem ukazují i tavbu železa tak, jak se dělala před staletími, vysvětluje geoložka Andrá Dovicová.
4: V té nístěji se nám slepují kousíčky železa do podoby právě té železné houby.
2: V muzeu budou kováři k vidění do nedělního podvečera. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
0: Nové kolumbárium mají na hřbitově v Zubřína v Setínsku. Radnice ho postavila proto, že roste zájem lidí o uložení uran. Stavbaři ho zasadili přímo mezi stávající hroby. Odkdy budou moci lidé schránky využívat, vysvětluje nezávislý starosta města Aleš Měrka.
5: Máme ceník nájmu hrobových míst a ten dodatkem rozšíříme na pronájmy jednotlivých míst pro uložení urny. O termínech a podrobnostech k možnosti pronájmu jednotlivých urnových míst budeme informovat na webu města.
0: Web státního zdravotního ústavu od včerejšího večera stále nefunguje. Napadli ho hekři. Ústav o tom informoval na síti X. Podle něj útok neovlivňuje chod instituce, ani neohrožuje citlivá data, laboratorní výsledky nebo jeho provoz. Případ zdravotní ústav nahlásil Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Ten bude útok analyzovat.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slovácka ve druhém kole šance ligy remizovali s Artisem Brno 1-1. Sice šli jako první do vedení, po vlastním gólu Glosoj v 80. minutě. 4 minuty na to ale po chybě v rozehrávce brněnský Fomba vyrovnal. I tak se ale s určitými pasážemi zápasu trenér Slovácka Jan Jelínek byl spokojený.
6: Už jsme ten zápas měli dotáhnout do vítězného konce a jsme v tom zápase pomalu přebírali otěže a v druhém poločase už jsme si vytvořili velké momentum, spoustu příležitostí dostat se do 16 standardních situací a z toho pramenil i ten, si myslím, zasloužený gól. V tomhle tam panovala spokojenost a mrzí nás, že ty body nakonec dělíme.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji většinou polojasno, přechodně i skoro jasno. Později odpoledne a večer postupně ubývání oblačnosti a snižování teploty. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů a na severu kraje lokálně kolem 26 stupňů. Vítr mírný, severovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 57 mezi Valašskými Klobouky a Brumovem Bylnicí je hlášena zvěř na vozovce. Zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou u konce a dál pokračuje Dobré ráno s Markétou Janíkovou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Propluli jsme druhým srpnovým ránem a další už dopolední hodinu máme teď před sebou. Bývalá věznice, muzeum pytláctví nebo lesní železnice, nejen na tato místa tento týden zavítala naše regionální stopařka Petra Sedláčková a kde všude byla a koho při svých cestách potkala, to se dozvíte v jejím tradičním souhrnu týdne už po písničce. Teď téměř 5 minut po 9. posílám písničku Miroš Birky a za celý tým přeju krásnou neděli. Jsme moc rádi, že posloucháte i dál.

0: dáš mi.
1: Hlas Evy Farné zněl nedělním dopolednem s Českým rozhlasem Zlín 12 minut po 9.
2: Regionální stopař.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Zlín vás právě teď vezmeme na několik zajímavých míst našeho regionu a poslechněte si souhrn toho, co tento 31. letošní týden pro posluchače zaznamenala naše regionální stopařka redaktorka Petra Sedláčková.
3: V pondělí jsem posluchače Českého rozhlasu Zlín vzala do bývalé věznice v Uherském Hradišti, která dodnes připomíná oběti nacistického i komunistického režimu. Ještě před plánovanou rekonstrukcí jsem s průvodkyní Hanou Bartošíkovou přiblížila historii věznice i osudy lidí, kteří v ní byli vězněni.
4: Já velice často zmiňuji příběh pana Haluzy, protože je to člověk, který vlastně objevil a vychoval Emila Zátopka, a to jméno Emil Zátopek dneska znají všichni, ale když se tady ptám a už tady provázím opravdu nějaký čas na pana Haluzu, tak jeho příběh nezná nikdo. A o to je to smutnější. Proto ho zmiňuju, protože my máme pocit, že tím oživujeme ty příběhy a dáváme vlastně smysl tomu, pro co oni někteří zemřeli nebo tady vytrpěli ty věci, protože nám vybojovali vlastně to, co my dneska máme.
3: Na historii jsem navázala i v úterý, tentokrát v Babicích na Uhersko-Hradišťsku. Moje kroky vedly do muzea myslivců a pytláků na Mítince, o jehož vzniku a zajímavých exponátech vyprávěl správce muzea Josef Vranka.
5: Se možím tady pochlubit nálezem, respektive vybágrovaný jak bágru ve Spětíně, na Šerkovišti. V 15 metrech vybágrovali jelení parohy a kluci jich sem donesli a během měsíce až dvou se začaly ty parohy rozpadat. Tak jsme jich normálně zavézli do Brna, do muzea, kde nám to naimpregnovali a paní doktorka, která nám to předávala, dala nám k tomu doklad, že to je staré asi 8000 roků.
3: Středa patřila návštěvě fauna parku ve Valašském Meziříčí. Už 25 let tam Tomáš Juga buduje malý areál, ve kterém se návštěvníci mohou na domácí i exotická zvířata nejen dívat, ale také si je pohladit nebo nakrmit. Tuto možnost oceňuje nejeden návštěvník. Mluvila jsem například s panem Pavlíkem, který přijel až z Ostravy.
6: Jsme říkali, no když má vnučka 2 roky, tak půjdeme jí to taky tady ukázat. A jsme moc potěšení, že něco takového je, že ty děti mají přímý kontakt s tím zvířátkem, tak to je o to, je to pěknější a strašně se jim to líbí.
3: V druhé polovině týdne se znatelně oteplilo a proto byl ve čtvrtek čas na letní osvěžení. Vydala jsem se k venkovnímu bazénu v Lázních Zlín a také na koupaliště Panorama na Jižních Svazích. A nejlepší recenzi na koupaliště v odpoledním vysílání udělala děvčata Adéla a Maruška.
7: Když mi je vedro, tak se někdy tady přijdu okoupat a baví mě tobogány a s kamarádkami tady ráda jezdím.
8: Já tu mám ráda skoro úplně všechno, jako. Ale asi mám nejradši ten tobogán, jak je zakroucený.
3: Týden jsem zakončila v Rajnochovicích na Kroměřížsku. Posluchačům jsem přiblížila příběh tamní lesní železnice, která před více než 100 lety svážela dřevo z okolních lesů. O tom, co z původní úzkokolejky zůstalo dodnes, jsem si povídala s Tomášem Hegarem ze Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice.
9: Ta naše železnice je trošku bokem, ale v podstatě fakt blízko okolí té původní železnice a i na místě, kde my stojíme, tak vlastně byl původně sklad pily, to znamená, tady byly prostě všude desky, trámy, přes tu hlavní silnici byly natažené koleje, to někteří pamětníci říkají, já si tu štreku ještě pamatuju, jenže oni si pamatují jenom tu manipulační drážku, která už bohužel s tou štrekou opravdovou neměla nic společného.
3: Petra Sedláčková, Český rozhlas.
1: A pokud i vy znáte ve svém okolí místo nebo příběh, který stojí za pozornost, pošlete nám tip na stopař.zlin@rozhlas.cz. Regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín vyráží za zajímavostmi našeho kraje každý všední den.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Hvězdná glamroková kapela Smoky právě dohrála a už po další písničce, tentokrát Jarka Nohavici, se v toulkách českou minulostí vrátíme do času starých českých pověstí. Čeká nás pokračování příběhu o Lucké válce, osudu posledních Lučanů a také tragický příběh Durynka. Nenechte si ujít další zastavení v naší minulosti.
1: Kdo byl u natáčení pořadu Na pohovce Jošky Kubáníka ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti, když jsem hostil hudebníka Ondřeje Brzobohatého, ten mi potvrdí, že to byl velký zážitek. A kdo ne, ten si může záznam pořadu poslechnout v neděli po 11. hodině. Na Ondřeje Brzobohatého i na vás se těší Joška Kubáník.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

starým mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starým mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starým.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž.

Na toulkách českou minulostí se setkáváme po 30. Ještě stále máme co dělat se starými pověstmi českými, ale na rozdíl od těch ostatních se příběh o ludské válce zdá být až podezřele reálný. Je více než pravděpodobné, že v sobě skrývá skutečnou událost, nebo události. Problémem však zůstává, kdy se to všecko skutečně stalo. A zdali mají všechny jednající osoby šanci na svoje místo v historii.

0: Potom Čechové, vpadnuvše do té země, beze všeho odporu ji pustošili, hrady rozbořili, vesnice spálili a mnoho kořisti pobrali.
1: Ano, těmito slovy popisuje Kosmas situaci těsně po ludské válce.
2: Na začátku české, vlastně přemyslovské okupace Lucka, ludského knížectví.
0: Neví se, od koho který nebo jakou zahynul ranou. Jen to víme jistě, že Čechové dobili vítězství a Lučané všichni byli pobiti.
1: Moment, úplně všichni přece ne.
0: Totiž až na jednoho, jemuž Macecha dala výstrahu dříve, než šel do bitvy. Ten, splniv příkaz Macešin, zachránil se kvapným útěkem a když přišel domů, hle, oplakávali tam jeho manželku jakoby zemřelou. Když její muž odkryl jí obličej, aby se na ní podíval, zní to jako pohádka, bylo viděti, že mrtvola měla ránu v prsu a uši uťaty. Tu si vzpomněl, co se stalo v bitvě, vyňal uši se zakrvácenými náušnicemi z tobolky a poznal, že v bitvě v podobě svého protivníka zabil svou ženu.
2: Kosmas onoho sirotka neboli pastorka...
1: Musel to být sirotek, když v příběhu vystupuje jeho macecha?
2: Kosmas ho najmenuje.
1: S tím se ovšem pozdější kronikáři nemohli smířit.
0: Ano, takový krásný příběh si zasluhoval doplnit.
1: A tak toho Lučana, kterému se jako jedinému podařilo přežít, pojmenovali.
2: Vlastně on to udělal Dalimil.
0: Zachránil se jenom Straba.
2: Ano, tak se onen ludský hrdina jmenoval.
1: No dobře, ale co dělá v tom příběhu ona krvavá epizoda s manželčinýma ušima?
2: Ty má na svědomí právě Strabova macecha. Profesí bosorka. Ve vedlejším pracovním poměru jako věštice.
0: V Lucku jedna bosorka měla Strabu, pastorka. Řekla, věštba předpovídá, že zem čeká velká bída. Avech, po porážce z Turska nezbyde z vás ani hrstka. I kníže tam zůstane a vyhynou Lučané. Slyš, až napadne tě první Pražan, ty se na něj vrhni, oštěpem ho lehce zraň, zabít se ho ale braň. Uši uřeš bijíci tomu, v torně si je přivez domů. Pak si budeš navždy jist, čí tě stíhá nenávist.
1: Zdá se, že Strabův příběh je v naší historii prvním případem diametrálně rozdílné politické orientace uvnitř jedné a té samé rodiny.
2: Prvním, ale jak ukáže dalších tisíc let našich dějin, nikoli posledním.

0: Zachránil se jenom Straba.
1: Ano, to jsme už konstatovali, leč onen příběh v Dalimilově podání pokračuje.
0: Dobře radila mu bába. Už vstupuje do dveří. Očím ale nevěří. Jeho žena v smrtné křeči hází sebou, křičí, ječí.
1: Ano, na rozdíl od Kosmovy verze jí Straba zastihl ještě naživu.
0: Obrací se na lůžku, rve si šat i podušku, bolestí má synérty. Bok oštěpem proklátý a uší chybí. Strašný děs přepadl Strabu. Z brašny vytahuje uši dvě a ženě je probuje. Potom vzkřikne ové, ach, vlastní žena je můj vrah. Proto na mě ruku vztáhla, že se z praženíny spřáhla a pro jejich potěchu vydala mě posměchu.
1: Aby nebylo sebemenší pochyby, jak a proč se to zběhlo, dodává nesmrtelný pápitel Václav Hájek z Libočan.
0: I poznal Straba, že jeho vlastní žena z Pražany proti svému muži na vojnu jela proto, neb jest rodem byla z Prahy, a mnoho přátel měla v knížectví Neklanově. I z té příčiny chtěla svým přátelům pomoci a svého muže tajně zabiti.
1: I z té příčiny. Ono těch příčin možná bylo ještě víc. Ale nechme už raději manželství posledního Lučana Straby na pokoji.

0: Straba však nebyl poslední Lučan.
1: Tak tedy možná poslední lidský bojovník.
0: To spíš. Lidská válka sice byla krutá, ale zase ne nějaká moderní etnická čistka.
2: Lidského panovníka ovšem Čechové zlikvidovali, tedy Vlastislava.
0: Jenomže Kosmas se konkrétně o jeho smrti nezmiňuje.
2: To je divné, že by v příběhu o lidské porážce vynechal konec lidského knížete.
0: Pouze na začátku celého vyprávění ten konec napovídá.
1: Nad Lučany vládl kníže Vlastislav, muž bojovný, v boji statečný a v svých záměrech nadmíru lstivý. A mohl dobře sloutit v bitvách šťastným, kdyby nebyl ho poslední osud skrušil nešťastným koncem.
0: Tak a to je všechno.
2: Ano, Vlastislav prostě vypadl ze scény.
0: A o jeho smrti víme jenom z toho, že se najednou mluví o jeho synkovi, přičemž ze souvislosti vyplývá, že je to sirotek.
1: Zatím Čechové najdou syna Vlastislavova, skrytého u jedné stařenky. Kníže ač pohan, přece jako by byl dobrý křesťan, spatřiv ho, byl jat milosrdenstvím nad ním a ušetřil ho pro jeho mládí a krásu. Vystavěv na rovině nový hrad Drahůš na břehu řeky Ohře u vsi Postoloprt, kde je nyní vidět klášter Panny Marie, odevzdali jej i hocha vychovateli, jemuž ho již vlastní otec věřil, jménem Durinkovi.
2: Na toho ještě dojde, na Durinka. Musíme dořešit problém Vlastislava.
0: Kosmas ho odbil, stejně jako celou bitvu.
2: Ještě, že to napravil Dalimil.
1: U Turska se vojska rojí. Už se střetla v krutém boji. Do samé tmy od zábřesku Vlastislav se bije v třesku a udatně na styra vrhá se a dotírá. Broušený meč pražení na náhle mu však hlavu stíná. Z Lučanů krev proudem prýští, leží mrtvý v tratolišti.
2: Proč Vlastislavův osud v Kosmově kronice chybí?
0: On si pan Kosmas vypůjčoval.
1: Přesněji, vypůjčoval si autorsky.
0: V jeho době to nebylo nic zvláštního. Dělo se to běžně.
1: Zákon na ochranu autorských práv neexistoval.
0: A neexistovalo ani povědomí o nějakých právech autora.
2: Takže on Kosmas celý příběh o lidské válce opsal?
1: To ne, už jsme si řekli, že tato pověst odráží skutečnost ze všech kosmových bájných příběhů snad nejvíc.
2: Tak co si Kosmas vypůjčil?
1: Kabát, tedy vnější formu.
2: A odkud?
1: Historik Vladimír Karbusický tvrdí, že z několika eposů, mimo jiné z hrdinského zpěvu o ostrogótském králi Ermanarichovi.
2: Takže s válkou lidskou se opakuje v Bledě modrém totéž, co s příběhem o Horymírovi a Šemíkovi. Ten je taky nápadně podobný eposu o Tristanovi.
0: Ano, a stejným způsobem, jakým jsme srovnali Horymíra s Tristanem, můžeme porovnat i domácí příběh knížete Vlastislava na straně jedné a zahraniční, přesněji franský příběh krále Ermanaricha na straně druhé.
2: Bod číslo jedna aneb představení nepřítele.
1: Daleko v říši Franků tam žije král dobře šťastný. Jen jistý Dietrich z Bernu ho připravuje o jeho spokojenost.
0: Lučanům vládl kníže Vlastislav, který mohl v bitvách sloutit šťastným, kdyby ho poslední osud ve válce s Čechy neskrušil nešťastným koncem.
2: Bod číslo dvě, ten by se dal shrnout jako konflikt o města v zemi a o spojení a také vyhrožování likvidací státu.
1: Města a hrady již nejsou podány Dietrichu Bernskému, jejich spojení ruší král Ermanarich. Na cestu dal dokonce postavit pro výstrahu šibenici a hrozí, že Dietricha a jeho věrné zcela zničí.
0: Vlastislav postavil hrad na pomezí Bílinského a Litoměřického kraje a rušil jejich spojení s Čechy. Ve své píše zamýšlel pokořit celé Čechy.
2: Bod 3. Úzkost hledání rady u ženy.
1: Kam se mám obrátit, táže se Dietrich. Poraď, mistře Hildebrande. Tu se ozve ze zápecí Hildebrandova žena, která radí jako vědma.
0: Také Čechové se v úzkosti obrátili o radu k jakési vědmě.
2: Bod 4. Ženina rada, kam jít, co udělat, co obětovat.
1: Žena Hildebrandova radí Dietrichovi, kam má Dietrich se svou družinou jít, jak tam naleznou jednu vdovu, která má 12-letého syna, jak mají obětovat zlato a stříbro proto, aby ho získali do boje na svou stranu.
0: Česká vědma radí, jak mají Čechové obětovat bohům osla a získat si tak bohy na svou stranu.
2: Pátý bod. Poté, co se podle ženiny rady zařídili, cítí se všichni silní a počínají si velmi vesele, jdouce do boje.
1: Dietrich z Bernu se ozbrojil s 12 svými druhy a táhl vesele do boje. Na hlavy si posadili věnce z fialek, všech 12 poskakovalo, jako by tančili.
0: Čechové jako by zázrakem ožili. Vesele šli do boje, hotovi k smrti jako lesní vepři.
2: Tak tohle přirovnání volí Kosmas čistě kvůli rýmu. Viro mori promptos ut silvaticos porcos.
0: Byl to pohled, jako když vysvitne slunce po deštivém mraku.
2: No a hnedle je tu bod 6. Mladý a fantasticky silný hrdina ve službách knížete.
1: 12-letý hrdina Bledeling je tak silný a velký, že obočí má na 3 stopy široké, přísahá Dietrichovi, že sám zabije v boji 450 mužů.
0: Tyr byl mladý, vynikal sličným tělem, byl po knížeti druhý mocí.
1: Bledeling byl také docela nazýván králem.
0: A nebojí se ani tisíce nepřátel, když na něj dotírají v boji.
2: A máme tu za 7. Všichni nepřátelé padnou. Až na jednoho.
1: Dietrich s hrdinou Bledelingem a se svou družinou pobíjí všechny na sídle Ermanarichově, až na jednoho, na sluhu Reinholda.
0: Čechové dosáhnou vítězství a pobíjí všechny Lučany, až na jednoho, na pastorka Strabu.
2: 8. bod. Vypočítávání, jak kdo bojoval.
1: Franská píseň to líčí velice podrobně.
0: Zatímco u Kosmy je jenom opisný verš.
1: Není jisté, kdo od koho a jakou kdy zahynul ranou.
2: A je tu za 9. Smrt nepřátelského krále utiskovatele.
1: Ermanaricha zabíjí sám Dietrich z Bernu v jeho sídle.
0: Smrt Vlastislavova sice z Kosmova příběhu vypadla, ale bez ní by ztratil smysl. Zpráva o ní je však v tom příběhu skryta. Až na Strabu Lučané všichni padnou, tedy i kníže, a taky, že se v zápěti mluví o Vlastislavově synkovi jako o sirotkovi.
2: Pád mladého hrdiny ve službách knížete, tak to už je za 10.
1: Bledeling zmizel v davu nepřátel, všichni ho oplakávají jako mrtvého, ovšem příběh má happy end, neboť se hrdina náhle objeví a ukáže se, že svůj závazek splnil, totiž, že zabil sám 450 nepřátel.
0: Tyr padne uprostřed moře nepřátel.
2: Radost nad získaným vítězstvím, bod 11.
1: Všichni se radují, že zvítězili a jsou zdraví, že vyvázeli z boje živí.
0: Čechové se navrátili domů s velkou radostí, že zvítězili.
2: Za 12. sluha nepřátelského krále pocházející z cizí země.
1: Na dvoře Ermanarichově sloužil jako strážce brány Reinhold van Mailan, neboli Reinhold pocházející z Milána.
0: Na dvoře Vlastislavově sloužil jako vychovatel Duringo de Zribia Genere, During pocházející ze Srbska.
2: Takové množství shodných nebo podobných motivů už není náhodné.
1: Kosmas byl vzdělaný, sečtělý, musel ty cizí příběhy znát.
0: Znal je. Znal a použil je.
1: Trochu jinak, obměněně, ale použil.

0: Na Neklana přešla zpráva Lucka. Syna Vlastislava nechal i hned vyhledat, ptal se, koho má ho chrát. Řekli mu, že Durinka. Velel, pečuj o synka. Jeho otci na paměť, jenom k dobrému ho veď. Než dospěje v muže, též postoloprtský kraj střeš.
1: Tak a už tu je na scéně historie, nasvícen reflektorem našeho zájmu.
2: Durin.
1: A také místo děje.
2: Kraj postoloprtský.
1: V Kosmovi je určení místa naprosto přesné.
0: Kníže.
1: Myslí se Neklan.
0: Vystavěl na rovině nový hrad Drahůš na břehu řeky Ohře u vsi Postoloprt, kde je nyní viděti klášter Panny Marie.
1: A mohl se tak v skutku jmenovat, tedy Durink?
0: Durink byl to rodák ze Srbska.
1: Píše Kosmas.
0: Duringo de Zaríbia Gené.
1: Možná se tak fakticky jmenoval.
2: Ale třeba ne. Třeba měl jiné jméno. Ale že pocházel z Durinska.
0: Durinsko, tak se jmenuje dodnes jedna z německých spolkových zemí.
2: Tak mu u nás říkali Durink.
0: Kronikáři Kosmas a Hájek uvádějí, že to byl Srb.
2: Dali mil zase, že Němec.
1: Na jménu však zase tak moc nezáleží ani na národnosti, spíš na skutcích. A Durinkův skutek byl otřesný.
0: Ten pacholík pohledný těšil všechny celé dny. Durink je však duše podlá a smazaností liščí na pachole pasti líčí a sám zemi získat hodlá. Jednou závěje mi sněhu, nebožátko vede k břehu. Když se potom nad Ohří skloní, sladce hovoří. Podívej se podle tlíp, co se v tůni hemží ryb. Dítě zvědavost má v líci, důvěřivě poklekne a Durink mu bradaticí něžnou hlavu usekne.
1: Syn ludského knížete Vlastislava nemá jméno, tedy původně. Získává je až u kronikáře Hájka.
2: Zbyslav.
1: Historik Vladimír Karbusický vyslovuje hypotézu, že tato scéna Kosmovi připomněla vraždění vršovců. A toho byl kronikář svědkem.
0: Přemyslovci se vypořádali se svými konkurenty na území Čech krutě a nevybíravě. Roku 995 vyvraždili na Libici všechny slavníkovce, i ženy a děti, a metodou krevní msty zlikvidovali v Kosmově době i vršovce.
2: Kronikář popisuje drastickou scénu vraždění malých synků vršovce Mutiny zcela stejnými obraty jako vraždu Vlastislavova synka. Popisuje půvab obou chlapců a krutost kata, který je vlekl na tržiště, zatímco oba volali po své matce, až je krvavý kat.
0: Jako prasátka drže pod paží, podřezal nožem. Rázem se rozprchli všichni a do svých se bíjí prsou, aby neviděli kata při tak ukrutném činu.
2: Kdybychom citovali latinsky, zjistili bychom, že Kosmas užívá pro vraždění Durinkovo a likvidaci vršovců naprosto stejných výrazů.
0: Potom spěchá do Prahy, jak když nese předrahý dar a po německém zvyku vychvaluje panovníku svou věrnost, s níž v pokoře sloužil v Lucku při dvoře. Neboť teď však za pána považuje Neklana a ví dobře, kterak škodí, když se z jiskry oheň zrodí, zmařil zavčas jeho vznik. Pak rozevřel hedvábník, vytáhl ven za kadeř skrvavenou dětskou hlavu a úlisně pravil: věř, ta smrt rozmnoží tvou slávu. Kdyby dospěl onen hoch, byl by jistě zbavit moh hlavy Čecha nejednoho. Za odměnu nechci mnoho. Buď tvé jméno velebeno, když mi svěříš Lucko v léno.
1: Je to zvláštní. Český kníže figuruje v Kosmově příběhu o ludské válce mnohokrát, neustále se tam objevuje, ale...
2: Až na výjimky je bezejmenný.
1: Ano, vyskytuje se tam ve větách...
0: Toho povolal kníže k sobě.
2: Kníže ač pohán.
0: Kníže byl jat milosrdenství.
2: Najde knížete an v pražském paláci sedí.
1: A tak dále, a tak dále. Pozdější kronikáři Dalimil, Hájek z Libočan, na Neklana nezapomínají, ale Kosmas... Ten ho prakticky ani nejmenuje. Proč?
0: Protože onen kníže vůbec nebyl Neklan.
1: Když ne Neklan, tak kdo?
2: Ona, ta kronikářová figura zbabilého Neklana, je nějak nelogická. násilná. Vznikla z toho, že si Kosmas nevěděl se zařazením celého tohoto

0: datum je mnohem spolehlivější než dříve tradovaný rok 929.
1: A hned v příštím roce, tedy 936, čteme tyto řádky.
0: Obávaje se sousedního knížátka, poněvadž prý poslouchal rozkazů Sasů, vypověděl mu válku. Ten poslal do Saska žádost o pomoc a je mu posláno vojsko saské a přidáno mu je i vojsko Durinků.
1: Co je jádrem této zprávy?
0: Informace o Boleslavově boji s jakýmsi kmenovým knížetem.
2: Knížátkem.
0: Ano, kronikář ho jmenuje vzhledem k Boleslavovi termínem subregulus.
2: Tady doslova podkrálíček. Knížátko. Menší než jaký byl Boleslav kníže.
1: Pomoc Sasu tomu knížátku spočívala ve vyslání řemeslného saského vojska složeného ze zločinných elementů, kterým dával císař volnou ruku k útokům na Slovany. Druhou část pomoci představovalo vojsko Durinků.
2: Poznámka na okraj, vychovatel syna ludského knížete byl taky Durink.
0: Sasové se nejprve na Boleslava vrhli a větší část zbraněmi rozprášili, nevěděli však o vojsku, které pronásledovalo Durinky. Ti se vyhnuli nebezpečí útěkem. Bezstarostné Sasy, zaměstnané stahováním kořisti ze zabitých, Boleslav pak náhle i se všemi vůdci zničil.
1: A potom?
0: Táhl pak Boleslav dále k hradu onoho knížátka, prvním útokem je dobil a obrátil v rozvaliny, jež trvají až do dnešního dne.
1: Boleslav dobil hrad na zpáteční cestě, načež nejspíš se svým vojskem vtrhl na území poraženého knížátka, aby je připojil a uspořádal.
2: Když si tu situaci představíme vojensky a zeměpisně, tak nám vychází, že nějaký kníže kmenového státečku na území Čech žádá Sasy o pomoc proti Boleslavovi.
1: To znamená proti bratrovrahovi, který teprve těsně předtím, loni, usedl na český trůn a jeho pozice na tom trůně není stabilní.
2: Ono knížátko není nečinné, vytáhne proti Čechům do boje. Boleslav rozděluje síly, sám osobně táhne proti většímu nebezpečí.
1: Tím jsou Durinkové a Sasové.
2: Ano, a volí přitom dobrou taktiku střetnout se s každým vojskem zvlášť. Využije momentu překvapení, podaří se mu je porazit a obrací se zpátky, aby přepadl...
1: Urbs sub reguli.
2: Hrad onoho knížátka.
1: A kudy jinudy mohla táhnout saská vojska než po staré stezce severním Krušnohořím?
0: Kde jinde než někde na Bílinsku se s nimi Boleslav mohl střetnout?
1: A stačí pohled na mapu?
2: Ano. A je to jasné. Hrad Vlastislav neleží jinde než na nejpravděpodobnější zpáteční cestě Boleslavově.
1: A ještě jedna podezřelá souvislost.
0: Přední družiník knížete Boleslava, jakýsi pobočník a rádce, byl jistý Tyra.
1: Podle legendy mu pomáhal zavraždit bratra Václava.
2: Je to jenom schoda náhod?
0: A nebo je kníže Boleslav I. historicky naprosto reálně o ním nejmenovaným pražským knížetem, který okupoval Lucko a navždycky je připojil k českému státu?
1: Lucký kníže Vlastislav přitom může být stejně reálnou postavou českých dějin 10. století, podobně jako kníže Slavník na Libici.
0: Je to hypotéza, ale lákavá.
2: No, už jsme ten zašmodrchaný a propletený příběh dovyprávěli takřka celý.
1: Ještě ne. Ještě zbývá...
2: Ano, Durink.

Kníže v nelíčené hrůze vyslechl ty řeči drzé. Pevně velel spoutat škůdce, obořil se na něj prudce. Já jsem tvému slovu věřil, v ochranu ti dítě svěřil. Kdo ti řekl, že je mi vhod připravit je o život? Jak jen věřit mohl jsem zrádci? Cizák dobro zlem vždy splácí. Já však v Čechách chci ti čest prokázat, sám zvol si trest. Vlastním mečem můžeš sklát se, oběsit se na oprátce, vyšplhat tam na ten sráz a skokem si srazit vas. Co zbývalo Durinkovi? Zvolil pro vás. Ještě slovy hněvivými při odchodu obořil se na knížete. Sám oprátku sobě plete, sám si způsobí jen škodu, kdo od Čecha vděčnost chce. Ušklíbl se jízlivě,

0: Za Prahou na louce oběsil se na jivě.
1: U Dalimila na jivě, u Kosmy na Olši, říkalo se jí pak Durinkova. To je konec příběhu. Posledního příběhu, u kterého kronikář Kosmas neuvádí datum. Všechny další záznamy u něj a u všech jeho četných následovníků už data mají. První z nich patří roku 894 a hned to první je určeno špatně, což je možná pro naši historii svým způsobem příznačné. My si však na příští 31. schůzce Toulek českou minulostí probereme ještě jednou všechna legendární knížata a tím účtováním vystoupíme z pověstí a vstoupíme do historie. Učiníme tak za týden touto dobou, jen co se ozve tato znělka.

0: Kapela Divoký byl dohrála v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín 6 minut před 10. Nedělní start jsme si společně užívali už od 5. No a než se po 10. pustíte s pochoutkovým rokem do vaření, ještě připomenu některé příběhy a jména spojená s dneškem, tedy se 2. srpnem. V roce 1939 z Prahy vyjel poslední úspěšný vlakový transport, organizovaný Nikolasem Vintnem pro záchranu židovských dětí, jejich umístěním do rodin ve Spojeném království. Velký příběh, mnohokrát vyprávěný a zaznamenaný taky nádherně ve filmech. Rok 1973, právě 2. srpen, je den narození basketbalisty a nyní sportovního funkcionáře Jiřího Zítka. Narodil se ve Zlíně a je to první Čech hrající v americké NBA. Tak tedy gratulujeme, všechno nejlepší. No a ráno jsme si připomínali i rok 1921, kdy právě 2. srpna zemřel legendární operní pěvec Enrico Caruso. Sláva tohoto tenoristy vzrostla také díky vynálezu fonografu. Caruso totiž patřil mezi první umělce, kteří novince uvěřili a už v roce 1902 nechal zaznamenat svůj božský hlas. Od té doby nahrávek kapku přibylo, i ten fonograf je už dnes mnohonásobně překonaný, ale hlasy, ty tu tedy máme zaznamenané skvěle a překrásné. Posílám tedy jeden z nich, Erose Ramazzottiho, a přeji příjemný poslech i dál, Markéta Janíková.
1: Zip.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V Jablunce na Vsetínsku má v centru obce vzniknout bydlení pro seniory. Provozovat si ho chce sama obec. Dlouhodobé sucho a vedro ohrožuje rybníky ve Zlínském kraji. Rybáři provzdušňují vodu. U ženy na Bulovce, která byla předtím v Ugandě, se nebezpečná nákaza neprokázala. Dnes bude většinou polojasno s maximy až 31 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Markéta Janíková. Dobré dopoledne. V Jablunce na Vsetínsku má vzniknout nové bydlení pro seniory přímo v centru obce. Radnice teď vyřizuje úvěr na koupi budovy s přilehlým pozemkem o rozloze 3000 metrů čtverečních. Dům chce Jablunka provozovat sama, mimo systém registrovaných sociálních služeb. Komu má nové bydlení sloužit, popisuje nezávislý starosta Petr Brinček.
3: Měly by to být malometrážní byty, jednopodlažní dům, to znamená žádné patra, žádné bariéry. Nechtěli bychom, aby to spadalo pod sociální služby, chtěli bychom si to provozovat sami, primárně pro naše obyvatele. Pokud by byly volné místa, tak teprve bychom to dávali k dispozici obyvatelům z okolí.
2: Vodní plochy ve Zlínském kraji ohrožuje dlouhodobé sucho a vedro. Při vysokých teplotách se voda rychleji odpařuje a dochází k úbytku kyslíku. Aby nedošlo k úhynu ryb, starají se o své chovné rybníky například rybáři v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku. Podrobnosti přidává předseda tamního rybářského spolku Martin Rolanc.
4: Vzhledem k tomu, že je sucho, kromě toho, že je teda horko, tak samozřejmě šetříme vodou, jak se dá. Snažíme se udržet každou kapku. Když je opravdu horko, tak se omezuje krmení, protože ryby, které jsou nažrané, potřebují daleko víc kyslíku. No a samozřejmě provzdušňujeme ty rybníky, to znamená nějaké areátory, cirkulační čerpadla a tak dále.
2: U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovka se nepotvrdila nákaza nebezpečnou nemocí. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Žena byla na Bulovce od včerejšího odpoledne, kdy ji tam zdravotníci ve speciálním bioboxu převezli z Hradce Králové. Předtím se totiž vrátila z Ugandy a měla zdravotní problémy. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně, říká Naďa Chatová.
5: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdily, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla včera převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně eboli. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů fakultní nemocnice Bulovka, kteří pokračují v dalších vyšetřeních s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
1: Sport.
2: Skokan na lyžích Roman Koudelka obsadil na úvodní letní Grand Prix ve Visle páté místo. Pro 37-letého českého reprezentanta jde o nejlepší výsledek v seriálu po 8 letech. Další Čech David Rigl skončil 55. Závod vyhrál Japonec Naoki Nakamura. Česká reprezentantka Natálie Nejedlová při své premiéře obsadila mezi ženami 34. místo.
1: Počasí.
2: Dnes bude ve Zlínském kraji většinou polojasno, přechodně i skoro jasno. Později odpoledne a večer postupně ubývání oblačnosti a snižování teploty. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, na severu kraje lokálně kolem 28 stupňů. Vítr mírný, severovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Ve Zlíně v Malenovicích na silnici 1/49 počítejte s omezením, probíhá zde údržba vozovky. A zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a začíná pořad Pochoutkový rok.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
6: Hezký den z naší kuchyně. Už jste si dnes dali hořčici? Je totiž Den hořčice. Tenhle svátek má sice původ v Americe, ale my bychom ho měli vzít za svůj. Hlavně teď v létě, když se grilluje a hořčice je potřeba. Věděli jste, že ročně každý Čech sní půl kila takovéhle pochoutky? Aby ne, ta naše hořčice je prostě dokonalá. Ale my si dneska povíme taky o loveckém salámu, o krájení masa, budeme soutěžit o kuchařku Sladké Česko a s Jaroslavem Sapíkem si uděláme jedny skvělé masové závitky. No a za ním vyrazíme hned. Zve vás Patrik Rozehnal.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: jsme se dostali s pochoutkovým rokem do kuchyně Jaroslava Sapíka v Klokočné. Už jsme se přesunuli po té písni. Jarda si tu chystá věci. Opřený o stůl, sleduje, jestli si všechno nachystal, jestli máš všechno připravený. Ahoj, Jardo.
1: Ahoj, zdravím naše posluchače.
0: Mističky, ty si to vždycky tak jako chystáš hezky, jak v televízi.
1: To možná něco nezapomněl.
0: To je kontrola.
1: No, tak to musí být.
0: Kontroluje tě ještě někdo v kuchyni?
1: To je manželka většinou. Degustuje.
0: A ví tak třeba Marcela, tvoje žena, u čeho je tě vždycky nutné kontrolovat, radši přijít a zjistit, jestli je všechno OK?
1: To nebudeme rozebírat.
0: Jo. Zůstaneme u toho, že jsou takové chvíle, ano. Dobře. Ano. A ty kontroluješ někdy svoji paní?
1: Nemám čas na to. Ona je furt zátahu, tak jej nenervuji, víš?
0: Ona je taková dobrá duše toho podniku tady, viď?
1: No tak to víš, no. Někdo to musí hlídat.
0: Jo.
1: No.
0: Ona je ten vrchní krotitel všeho.
1: To já nevím, jestli to není za rohem, abych toho řekl víc, víš.
0: Máte s Marcou taková ta rána, kdy se probudíte a řeknete si, Ježíš, zase do práce, nebo a nelehnem si zase?
1: To tě rychle odnaučí, tohle slovo. To on to nejde, no.
0: My se dnes vrhneme na přípravu záhoráckého závitku. Když si to dělala Jana Černá v našem pořadu, vyhrála s tím, byl to jeden z oceňovaných receptů, proto si to připomínáme letos, abychom posluchačům dali nápad, jak se to dá udělat i trochu jinak a zároveň upozornili na to, že na konci roku se bude hlasovat a hledat ten nejlepší recept za celé desetiletí našeho pořadu. Změnil ty si něco u toho záhoráckého závitku? Je tam nějaká změna?
1: On je skoro daný. Tam jako moc změnit. Buď se dělá z chrkovice, někdo je udělá i z buču. A hezky se vyklepe, kysaný zelí, trošku voleje, cibule, slanina dovnitř, aby to bylo, vyložit, zamotáš jako závitek, dobře zatáhnout a pomalinku ho upíc. A cibule česnekový základ se udělá, v tom se to dodusí, je to takový přírodní, vlastně svým stylem je to taková napodobněná skoro vepřový, když nás zamyslíš, jo? Tedy až tomu třeba chlupatý knedlíky nebo bramborový knedlíky a máš to zelí v tom mase a je to úžasné, jako já to mám hrozně rád. Já jsem to kdysi dělal pod názvem ledu v kotle z kotletu a plnili jsme kotlety s tím a tady to uděláme z té žlidovice. Jo?
0: Dobře, domluveno. I posluchačka, i soutěžící Jana Černá nás určitě bude bedlivě poslouchat a vzpomínat na tu naši návštěvu u ní doma. Jarda krájí cibule, ale kdybyste viděli, to není nůž, to je sekáček, to je malá sekerka kuchyňská.
1: Ale cibuli nekrájím zatím na naše recepty. Zkrátka posádka, která to nahrává, tak mají chuť na chleba se sádlem a s cibulkou. No, takže proto to krájím tak rychle. No,
0: takhle, občerstvení ještě před začátkem.
1: Tak, výborný. Milujem to.
0: Ano. Miluješ sádlo, já vím.
1: Sádlo, výborný.
0: Tak za malou chvíli začínáme, ještě vydržíme jednu písničku.
1: Tak jdeme na to.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Zlín.
1: Začíná teď už naplno další díl pochoutkového roku toho narozeninového a příprava receptu záhoráckých závitků s chlupatými knedlíky podle Jany Černé, která s nimi obsadila druhé místo roku 2023 podle tehdejšího rozhodnutí poroty, kde byl i náš dnešní tvůrce receptu a předělávač Jaroslav Sapík, šéfkuchař, který je doma v Klokočné, jsme u něj a já se tedy ptám, čím změníme nebo obohatíme ten původní recept záhoráckého závitku? Je tam něco, co použiješ za surovinu nově nebo uděláš v přípravě něco jinak?
2: On se může dělat z bučlu, my ho děláme z krkovice, dáváme porci na 200 gramů pěknou, pak kysaný zelí půl kila, k tomu cibule, špek, česnek.
1: Kolik?
2: A to, ty cibule já dávám 4 na každou porci, aby to mělo sílu, grády. Špek se dává na sádle, to restujeme, krásný. 8 složků česneku, pepř a sůl a silnej, pro mě, my vždycky máme i vepřový vývar, nebo hovězí, tak samozřejmě se dá vepřový a dáme to tam, já nevím, přes půl litru a pak podlejváme dál.
0: Pochoutkový rok.
2: Jdeme dělat recept, budeme dělat záhoracký závitek, děláme ho z krkovice a teď si uděláme první základ, pak budeme dělat závitky, jo? Takže jdeme na to. Nakrájím si cibulku, takovou trošku polohrubou, půlka cibule, aby byla na ten jeden.
1: Prosím vás, cibule má velikost tenisového míčku?
2: No skoro větší, no. No sádlo si dáme, domácí sádlo kvalitní.
1: To jsou tak 3-4 lžíce.
2: Ano. Každý si to má udělat trošku podle sebe, jo, tu chuť, ale jinak základ se nemůže šidit.
1: Teď jsme tam dali teda cibuli. Ježiš, už teď to voní. Jenom kmín, sádlo a cibule.
2: Vždycky základ, tak.
1: Na jakou barvu čekáme?
2: Taková do zlatová by byla udělaná, jo?
1: A teď si připravíme tedy závitky, to znamená, máme krkovici, nakrájíme na plátky?
2: Plátky uděláme a budeme pak naklepem.
1: Už víme, kde Jarda vybíjí přebytečnou, případně i negativní energii.
2: No. Tak to již někdy bych to zkusil na kuchařině některých, no ale... To je dneska už trestný čin, takže lehce prosolíme.
3: Samozřejmě pepř.
1: Takže popepříme stejně jako posolíme, jenom z jedné strany stačí?
2: Jenom ten vnitřek, jo? Tak. To zelí krásně proto, aby to nebylo dlouhý.
1: Překrájet, aby nebyly dlouhé fousy, jak se říká.
2: Tak. A Patríku, ochutnej to zelí. Co tomu řekneš? Ochutnej ho.
3: To je zelí.
4: To je
1: Bereš další cibuli?
2: Další cibulku a tu dáme do toho zelí.
1: Ta bude takhle čerstvá?
2: Ano, to se bez tak jako pak uvařuje, víš? Ta se protáhne, tak. To mám nad čerstvou.
1: Z jarní cibulky?
2: Z jarní cibulky. Taky dáme dovnitř. A teď lehce osolíme. Malinko cukru dáme. A znovu trošku toho pepře dáme, jo? Dovnitř. Aby to bylo takový jako říznější malinko, jo? Tak.
1: A na závěr do té náplně zelné ještě přidáme na kostičky silnější plátek nakrájeného špeku a ještě trochu olivového oleje?
2: Stačí sluníčnictvo, ale já mám radši ten olivový, ale ne moc, jenom tak lehce. Ono se ty chutě daleko víc uvolně, jo?
1: Tomu říkáš lehce, ty 3 lžíce, jo?
2: A teď budeme tak, že si to hezky propracujeme a promačkáme. Dobře promícháme, jo? A já si teď půjdu umýt ruce.
1: Jo, no jasně. Uslyšíte zvuk tekoucí vody. A do těch rozklepaných plátků krkovičky teď přijde ta náplň.
2: Každýho takhle kousek toho špeku dovnitř, takhle přímo dovnitř, jo.
1: Jako bychom dělali španělské ptáčky, položíte no, plátek je. Prostě špeku.
2: A ještě dávám buď anglickou, nebo takový styl pršutu, ale to není pršut, je to takový jako...
1: Tohle švarcvaldská možná, ne, šunka?
2: Ano.
1: Aspoň dva plátky té švarcvaldské šunky a na to pak přijde kopeček té zelné náplně?
2: To je tam to nejlavnější, jo, samozřejmě. To...
1: Právě. Myslím, že takhle z toho původně záhoráckého závitku děláš za alpský závitek.
2: Já myslím, že to je záhorák. Teď jde o to, si to hezky zabalí. To znamená, je to stylem španělského ptáčku. Takhle co nejvíc zatáhnout a pak to takhle vzít.
1: ze strany přihrnout. Ježíš, jak to popsat, Jardo? Tak Jarda veme z jedné strany ten závitek, přeloží vlastně celou tu náplň, ale utáhne to jako v prstech rukama.
2: Musíš přes dlaň.
1: Pak to samé uděláte ze stran, zase jako přihnete a přitlačíte dlaněma dovnitř a ten zbyteček masa, který tam zůstává na to překrytí poslední, tak ho krásně jako převalíte a pak to v těch dlaních obou stisknete, jako kdybyste chtěli zmáčknout nějakou kuličku v dlaní a ono to samo drží.
2: Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy. Teď zavařím ten pořádně ten základ, lehce políde, aby nám to krásně zlátlo a my si tam uděláme ještě česnek, jenom na plátečky, ale uděláme ho. Já dávám 4 na každou porci vždycky, aby byl jeden aspoň.
1: Ten česnek nakrájený přihodíme k té cibulce, která už nám poměrně zezlátla.
2: A tohle už nám ta barva bude stačit. A teď to zalijeme, když máme vývar nebo to, já to tady mám takový napůl vývar, trošku i vody tam dám, hezky zalijeme takhle. A necháme teď krásně vařit.
1: Předtím, než do toho základu provařeného přijdou ty závitky, tak tam přidáme ještě nadrobno nakrájenou čerstvou majoránku, případně to dochutíme. A teď ty závitky.
2: Můžou se opít, ale já je neopíčám, protože ta chuť daleko víc přijde i do toho sosu, jo?
1: Potom, co tam ty závitky vložíme, tak je necháme pěkně zavařit zespoda, protočíme, aby z obou stran byly jenom tak jako zatažené, povařené a pak se to přiklopí.
2: Přiklopíme a necháme do měkká hezky udělat, jo?
1: Kolik času asi?
2: Tohle, protože to krkovice, to bude tak půl hodinky, 3/4 hodinky. Ale pozvol, ne, by to už vařilo, jako nechat to táhnout, jo?
1: A pak co? Pak budeme mít hotovo, nebo pak jako zredukujeme tu šťávu?
2: No, vyndáme si ty závitky, dochutíme šťávičku a malinko ji zajišku. Jo, tak aby to bylo ale přírodně, jenom lehce.
1: To znamená trošku jíšky a provařit tak 20 minut. A pak už teda knedlíka jíme.
2: Ano, a budeme mít šlupáči k tomu, uvidíme. Je to jídlo, i na svátek si ho můžeme dát.
1: Už můžu jíst.
2: No, já teda to doufám, ochutnej.
4: Pomalit.
1: Já jsem v 7. nebi. V 70. V 77.
2: Ale Patriku, víš, co řeknu? Jestli vám zbyde to namíchané zelí, tak si ho klidně dejte vedle jako salát ještě a jste ho syrový k tomu. Mm-hmm. Tím se nic neskazí.
1: Mm-hmm. Víš, to je tak dobrý, Jardo.
2: Já vím, ale Patriku, máme tady naši fotografku, ta bych taky chtěla, že musíš všechno snít sám. Pak je tady kamerman, ten má vodle na hlačeka na to, tak zabrzdí.
1: Tak jo. Ale je to fakt moc dobrý.
2: Tak si to vychválíme, viď?
1: A uděláme si to podle receptu, který všichni ale najdeme teď na pochoutkovémroce.cz.
2: Ale samozřejmě je to takový recept, že ho zvládne každej.
1: Jo.
2: A to není složitý, jo.
1: Jana Černá poprvé v soutěžně v pochoutkovém roce, teď po druhé Jaroslav Sapík. Oba recepty najdete na našem webu pochoutkovýrok.cz. Můžete si je srovnat, vybrat si ten svůj a pak nám třeba taky dát vědět. A držíme palce samozřejmě v soutěži, protože i tenhle recept bude bojovat o ten titul Recept desetiletí pochoutkového roku. Příště nás čeká výherní recept z roku 2023 z prvního místa. Vyhrály tehdy tvarohové taštičky plněné mletým masem. A připravovat podle Rudolfa Cibulky bude tenhle recept Roman Paulus.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: téhle chvíli vyrazíme v pochoutkovém roce, který slaví 10 let trvání téhle soutěže. Za loveckým salámem, za tradiční českou pochoutkou, která byla na žádost Českého a Slovenského svazu zpracovatelů masa a z rozhodnutí Evropské komise, zapsána už v roce 2011 do seznamu zaručených tradičních specialit. Proč je vlastně lovecký salám plochý? A jak dlouho už se u nás vyrábí? To všechno zjišťovala při svých cestách naše kolegyně z pochoutkového roku Soňa Jindrová.
1: Lovecký salám je tradiční český výrobek, který spatřil světlo světa na začátku 20. století. Kdy přesně a kde, tak to se bohužel neví. Co se ale ví, je to, že se v počátcích vyráběl v zimě. Proč, to popisuje výkonný ředitel Českého svazu zpracovatelů masa Jan Katina.
2: Aby bylo dosaženo toho ideálního zrnění té suroviny, tak je lepší tu surovinu zamrazit před jejím mělněním. A protože v tu dobu nebyly ještě průmyslově vybavené podniky, neměly možnost i v průběhu letních měsíců tu surovinu zamražovat bez problémů, takže z toho důvodu se hlavně vyráběl lovecký salám spíš v zimě.
1: Způsob výroby loveckého salámu je dodnes téměř stejný. Nicméně drobné rozdíly tu jsou.
2: V té době tam byl o něco větší procentický podíl hovězího masa a určitě se nepoužívaly startovací kultury. Přídavek vlastně těch kulturních mikroorganismů do masných výrobků začal výrazně později. Co je samozřejmě neopomenutelnou součástí výroby, je zahuzení studeným kouřem. To bylo používáno tehdy i nyní.
1: A nezměnily se ani základní suroviny, tedy pepř, česnek a hřebíček a taky trochu cukru.
2: Tím, že to je fermentovaný trvanlivý masný výrobek, přidávají se i startovací kultury, kulturní mikroorganismy, které vlastně zabezpečí proces té fermentace, kdy z toho původního čerstvého masa, které se použije při výrobě, vznikne zpracovaný masný výrobek.
1: Loveckému salámu se údajně říká lovecký proto, že si ho pro svou dlouhou trvanlivost brávali lovci sebou, když vyráželi nadlouho mimo civilizaci. Výroba loveckého salámu je poměrně složitá věc a musíte na to mít potřebné průmyslové vybavení. Takzvanému lovečáku se věnují například v rančerských specialitách v Jestřebicích na Benešovsku. Pod dohledem výrobního ředitele Stanislava Maršíka.
3: U nás v rančerských specialitách v Jestřebicích vyrábíme lovecký salám podle tradiční receptury, podle staré ČSE normy, což znamená z hovězího zadního, vepřového libového skýty a z vepřového VBBK, což je vepřový libový bok.
1: Proč je lovecký salám placatý?
3: Tak, lovecký salám je placatý z několika důvodů. Za prvý, aby se dobře vešel do batohu, ale jeden hlavní důvod je samozřejmě kvůli sušení a skladovatelnosti.
1: Poznat v obchodě jen na pohled dobrý lovečák je podle majitele rančerských specialit Josefa Houžvičky prakticky nemožné.
4: Do toho salámu musíte kousnout, poznat tu chuť a od toho pohledu se dá lecos poznat, ale jestli je opravdu dobrý nebo nedobrý, fakt je potřeba do něj kousnout a vyzkoušet a až potom poznáte kvalitní a dobrý lovecký salám.
1: Standardní kvalitu loveckého salámu zajišťuje podle Jana Katiny, výkonného ředitele Českého svazu zpracovatelů masa, vyhláška o mase a masných výrobcích.
2: A vy se můžete zaměřovat při srovnání mezi 3-4 druhy, třeba podle deklarovaného složení, které je uvedeno na obalu. Co se sleduje v poslední době zejména, je obsah soli. Běžná slanost u tohoto typu výrobků se pohybuje někde od 3,5 do 4,5%.
1: Šťastnou ruku při výběru dobrého lovečáku a taky dobrou chuť vám přeje Soňa Jindrová.
0: Ať trefíte na ten správný lovecký salám. Třeba vám pomůže i článek na stránce pochoutkovýrok.cz. Jsou tam i fotky a taky jeho složení. Za malou chvíli si o jídle a o chutích popovídáme s herečkou Janou Švandovou a bude u toho i naše kolegyně Naďa Konvalinková.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Maďo.
1: Ano.
0: Jsi připravena?
1: Jsem.
0: Jsem rád. Po písnice si teď dáme rande s jednou známou českou herečkou, kterou vyspovídáme o jídle v pochoutkách. Kdo pak to je?
1: Je to moje kolegyně Jana Švandová. Ahoj, Janí.
2: Ahoj, ahoj. Těším se na vás.
0: Které chutě vás tady chytí vždycky? Hořká, sladká, slaná, kyselá.
1: Mě chytí zajímavá chuť. Mě chytí jídlo, které je zajímavé právě tím kořením, tím ochucením. Takže to mě vždycky naláká. A musím říct, že třeba naši čeští předkové měli spoustu těch bylinek, které si pěstovali a vlastně tím dochucovali svoje pokrmy. A jsem ráda, že se dneska k tomu zase vrací, že vlastně každá žena má doma spoustu, myslím si, že každá, spoustu koření a dokonce si je už pěstujeme, když nemáme zahrádku, tak v květináčích a je to hrozně fajn, protože si vlastně ty jídla můžeme dle své chuti a dle svých představ dochucovat.
0: Takže i Jana Švandová chodí s konívkou a zalévá někde majoránku?
1: Chodí, ano, na chalupě a mám vždycky hroznou radost, že se prostě těm bylinkám daří a tak si je opečovávám a učím se prostě, kde mají přesně stát, aby na ně svítilo sluníčko, aby byly ve stínu, aby byly v chladu. Takže mám pár bylinek, které si vždycky přes léto pěstuji.
0: Jano, jste někde štamgastkou v nějakém podniku?
1: Takový ten vyloženě štamgast. Jo, jsem štamgast u nás na chalupě, protože tam je taková venkovská hospoda, která je velice dobrá, protože tam dělají právě ty české recepty, které my už zapomínáme dost často.
0: To je ta chalupa, o které se říká, že vypadá jak benzínka nebo Titanic?
1: Jo, to je ta chalupa, ano, ano.
2: Chalupa. A proč se to může tak říká?
1: Protože to stavěla naše kamarádka, architektka z Holandska. A je to vlastně takové, je to přízemní dům, kde jsou okna bez záclon, protože tak to v Holandsku je, že jsou to okna bez, že Holanděni vlastně nepoužívají záclony, takže máme tam, když chceme zatemnit, tak tam máme žaluzie. No a je to prostě jiná, je to taková typická stavba, tak to místní tak vymysleli, že nejdřív si mysleli, že tam stavíme benzínku nebo nějakou loď. Jenže jak bychom s ní pak odjeli, že jo?
0: No a když jste poprvé přišla potom na vesnici do té hospody, kde říkáte, že jste štamgastkou, jak to brali místní? Ne, no Jana Švandová takhle jako přijde na guláš,
1: no,
0: nebo?
1: No já si myslím, že jsou hrozně fajn, člověk si musí s těmi místními vytvářet dobrý vztah a být s nima kamarád a oni vás pak mezi sebe vemou. A musím se přiznat, že jsem dokonce svoje výroční narozeniny, nebudu říkat kolikáté, slavila v létě tam a že to bylo hrozně fajn a přijelo spoustu kamarádů z Prahy a byli právě nadšení tou českou kuchyní, že jo, tam byl bramborák a nastavovaná kaše a husička, jo, takže vlastně ty lidi si gulášek, že žádný takový ty bochutinky, jak se říká, takový ty atypické.
0: Jano, co jste jedla v době studií? Kam se chodívalo, co se jedlo?
1: No tak to jsme jedli opravdu špatně. Chodili jsme do jídelny, takový ty školní, nebo když to bylo na univerzitě, tak do univerzitní jídelny. Ale musím říct, že tam ty jídla byly strašný. A do dneška mám teda vzpomínku, mám averzi na guláš, ježišmane, no, ze zelím, no. Segedinský guláš, protože jsme dostali guláš a na tom mase byla kůže ještě z chlupy.
3: Jejda.
1: A od té doby prostě já, když vidím segedinský guláš, tak koukám, jestli tam není to maso s těma chlupama. Takže takhle jsem třeba dostala averzi na segedinský guláš, no jako to jídlo bylo hrozné, ale musím říct, že jsme si dost často vařili i na koleji a Eliška Balcrová, ona byla z Moravy a dostávala od maminky takový výslušky, že jo, takže občas jsme měli jitrničky nebo nějaký klobásky a to jsme vždycky udělali mejdán a všechny jsme zvali na večeři a jednou dostala taky ze zabíjačky bíčí koule. A jo. My jsme si říkali, tak to dáme, to uděláme z toho, udělali jsme z toho takový jako ledvinky, jo, něco jako na způsob ledvinek. A jsme si říkali, tak budeme čekat, co to s těma klukama udělá. No, kluci usnuli a my jsme s Eliškou vyrazili do světa.
0: Říká Jana Švandová, to byla krátká návštěva v našem pořadu. Děkuju moc, ať se daří.
1: Děkuju a nashledanou.

0: Stále je tu pochoutkový rok, ten narozeninový. Slavíme 10 let trvání této soutěže. Připomínáme si to soutěží receptů z předchozích 9 let a taky našimi reportážemi a povídáním s kolegy. Na řadě je teď rada z etikety, tedy prostor pro Ladislava Špačka, mistra bontonu. A chci se ho zeptat, když už přinesou třeba na talíři nějaké jídlo s větším kusem masa, jak velké kusy máme podle etikety ukrajovat? Platí i tady nějaká pravidla?
1: Tak není to exaktní pravidlo, že bychom měli rozměry 1x2 cm, ale krájíme jenom tak velká sousta, která nám umožňují je velmi rychle rozkousat a spolknout. To proto, protože u stolu se především konverzuje, ne jí. To jídlo je pouze kolorit našeho setkání. Je to takové příjemné pozadí a příjemná záminka k tomu, proč jsme se u toho stolu sešli. Ať už to je rodinná oslava, nebo rodinná večeře, anebo je to setkání s přáteli u stolu v restauraci. Takže krájíme malé kousky. Jestliže bychom vložili do úst velký kousek a teďka by se nás někdo na něco zeptal a my bychom teďka začali huhlat s plnými ústy, tak je to absolutně, absolutně nespolečenské. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Za těch 10 let trvání našeho pořadu jsme vydali už 5 krásných kuchařek. Tou poslední je Sladké Česko. Je to ta vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Je naprosto jiná. Plná sladkých věcí, těch, které se objevily ve vysílání, které jste nám poslali, my je vyzkoušeli a přidali tam i své recepty porotci, kteří se za celou tu dobu vystřídali ve svých rolích právě v našem pořadu. Dohromady je to 170 úžasných domácích sladkých receptů. Žádné kudrlinky, žádné cukrářské specialitky. To, co děláme doma, ale ve verzi, kterou ověřili i naši profíci. Tuhle kuchařku si můžete objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz, pokud ji ještě nemáte, vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu a objednávat ji můžete také přes telefonní číslo, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Pište si, telefon je 724 819 319. O tuhle kuchařku se u nás i soutěží. Minule jsem se ptal, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila. Byl to angrešt. A věděli to. Hana Bolečková z Velešína, Vladislava Uksová z Nýřan a Františka Trlifajová z Provodic. Tahle fanfára je tedy pro trojici vítězů, kteří od nás poštou dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další tři kuchařky jsou připravené do dalšího kola soutěže a ptám se na recept, který tu dnes byl. Pamatujete si, jakou šunku přidával do závitku Jaroslav Sapík? Za A krutí šunku nebo za B sušenou švarcvalskou šunku? Jakou šunku přidával kromě špeku do závitku Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že to byla krutí šunka, posílejte soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že Jaroslav Sapík přidal do závitku kromě špeku i švarcvalskou šunku, pošlete nám SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Posílat své zprávy můžete až do půlnoci z úterý na středu. Pak se soutěž uzavře, výsledky oznámíme příští týden. A nebojte se, otázku i pravidla najdete už teď na webu pochoutkovýrok.cz. Tak držím palce.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
0: Blíží se nám velká oslava 10 let trvání naší soutěže. Ten narozeninový pochoutkový rok oslavíme 29. srpna přes den v Kostelci nad Orlicí v rámci tamního food pikniku. U Františka Kinského budeme mít velký stan, mobilní kavárnu, budeme nabízet i zmrzlinu, budeme soutěžit a pozor, i podepisovat knížky Sladké Česko. A to všechno i se známými osobnostmi, mezi kterými bude třeba Naděja Konvalinková, Vojtěch Vrtiška nebo Ivan Vodochodský. Naplánujte si výlet v sobotu 29. srpna na food picnic do Kostelce nad Orlicí. Tam oslavíme všichni společně 10 let trvání pochoutkového roku. Už teď se na to těšíme. A nebojte se, ovšem se ještě zavčasu dozvíte i s podrobnostmi v našem vysílání. Stačí poslouchat i ten příští pochoutkový rok. A na vás i na něj se těší Patrik Rozehnal.

0: měsíčníku Natuře v kultuře si tentokrát shrneme červencové kulturní dění výjimečně první neděli v srpnu. Detailněji se zaměříme mimo jiné na 52. ročník letní filmové školy v Uherském Hradišti. Řeč bude o 26. ročníku Holešovského festivalu židovské kultury Hamakom a můžete se těšit také na rozhovor s čerstvou držitelkou ceny Magnesia Litera, spisovatelkou Marií Škrlíkovou z Uherského Brodu. V neděli 2. srpna vás od 17 hodin s radostí očekává Natuře v kultuře Pavel Vacek.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: V Otrokovicích začne v pondělí rekonstrukce ulice doktora Edvarda Beneše poblíž vlakového nádraží. Řidiči čekají změny v dopravě. Moravské zemské muzeum v Brně připravuje muzeum totality v areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti. Otevřená by měla být v roce 2030. Web státního zdravotního ústavu od včerejšího večera nefunguje, napadli ho hackři. Dnes bude většinou polojasno s maximy až 31 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Markéta Janíková mladší. Dobré dopoledne. Nový asfaltový povrch i opravu vozovky u autobusové zastávky přinese rekonstrukce ulice doktora Edvarda Beneše, kde v pondělí začnou stavební práce. Rekonstrukce si vyžádá dopravní omezení, pokračuje mluvčí Otrokovic Lenka Vaculová.
3: Dojde k úplné uzavírce v úseku od ulice Jošky Jabůrkové po křižovatku u Kauflandu. Po dobu uzavírky bude pro veřejnou dopravu obousměrná ulice Havlíčkova. To si vyžádá zákaz parkování po celé její délce. Pro ostatní vozidla zůstává jednosměrná s objízdnou trasou přes sídliště před nádraží kolem polikliniky.
1: Hotovo by mělo být 13. srpna. Následovat bude rekonstrukce ulice Havlíčkova. Rekonstrukce věznice v Uherském Hradišti začne v roce 2028 a celý areál, včetně justičního paláce a muzea totality, by se měl otevřít v roce 2030. Více ředitel Moravského zemského muzea, které expozici připomínající totalitní komunistický režim připravuje, Marek Junek.
4: Když úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vysoutěžil architekty, kteří řeší celkovou rekonstrukci, tak se prostě ukázalo, že ty práce budou trošku vlastně delší, než se původně předpokládalo. A proto ten termín otevření 2030.
1: Hekři napadli web státního zdravotního ústavu, který od včerejšího večera stále nefunguje. Instituce o tom informovala na síti X. Podle mluvčí ústavu Štěpánky Čechové nejsou v ohrožení žádná citlivá data, laboratorní údaje ani provoz ústavu. Web totiž provozuje externí firma. Útok teď analyzují odborníci, pokračuje Čechová.
5: Napadení webových stránek státního zdravotního ústavu jsme nahlásili Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Probíhá forenzní analýza útoku. Z důvodu forenzní analýzy bude web nedostupný pravděpodobně minimálně dalších 48 hodin. Sport.
1: 19-letý fotbalista Daniel Barát přestoupil ze Slovácka do Olomouce. Sigma na svém webu uvedla, že s mládežnickým reprezentantem podepsala víceletou smlouvu. Barát odehrál za Slovácko 19 prvoligových utkání. Za mládežnické reprezentace nastoupil v 7 zápasech, ve kterých střelil 2 branky.
2: Počasí.
1: Dnes bude ve Zlínském kraji většinou polojasno, přechodně i skoro jasno. Později odpoledne a večer postupně ubývání oblačnosti a snižování teploty. Nejvyšší teploty 28 až 31 stupňů, na severu kraje lokálně kolem 26 stupňů. Vítr mírný, severovýchodní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici 49 probíhají od Otrokovic až po Želechovice údržby vozovky. Počítejte zde s možným omezením provozu. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. A teď už je na řadě pořad na pohovce Jušky Kubáníka.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobrý den. Má charisma a talent na rozdávání a diváci mají rádi nejen jeho, ale třeba i jeho tatínka, rodáka z Valašska. Pokud vás zajímá, o kom mluvím, pak vám to za malou chvíli prozradím. Začíná další vydání pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka. Ať vás baví a celou právě začínající hodinku si užijete, vám přeje Jožka Kubáník.

0: cymbálová muzika, cifra, primáš Petr Číhal. Hosta, kterého teď přivítám, jsem poprvé potkal asi před 15 lety. A potom jsme se tu a tam setkávali, ale hlavně, když jsme si psali, vyměňovali SMSky, my jsme si je psali ve verších. To byla až taková jako milostná poezie. A jednou se stalo, že jsem byl obsazený do seriálu Gimple s ručením omezeným. On hrál už v první řadě a já jsem nastoupil do druhé. A jel jsem do Prahy na kostýmové zkoušky a věděl jsem, že tam bude taky. Bylo to v Praze v Holešovicích, já jsem to tam nemohl najít, ten ateliér. A byl jsem úplně zoufalý, říkal, tady zabloudím, taková ostuda. A říkal jsem si, no ale když tady bude taky, tak mu napíšu a třeba mě zachrání. Ale v těch nervech, jak jsem věděl, že to musím jako veršovat, tak to bylo úplně šílené, ty jsi tam třásl, byl jsem rozčílený a napsal jsem mu, jsem konečně tady, jen si nevím rady, kde to je. Kamaráde milý, je to nad mé síly, kde to je? A za pár sekund mi přišla odpověď, pomůžu ti samo sebou, stojím totiž hned za tebou. Já jsem se otočil, on tam opravdu byl a mě to udělalo radost. Stejně jako teď, otočím se a je tady, dělá mi to radost. Ondřej Gregor Brzo Bohatý.
1: Dobrý večer. Krásný večer. Ahoj.
2: Jímá se mě krásný tik, když objímá mě Kubáník. No.
0: Já bych v tom pokračoval, hele. My jsme to pak nechali, ale já bych v tom pokračoval dál.
2: Pokračoval dál, co dál by si přál? Abych tu stál, či seděl, či na tebe jen hleděl?
0: Tak já můžu jít.
2: Kam bys šel? Vždyť přišli jsme si popít. A o něco i promluvit. Však nemůžeme je ochudit, když přišli a zaplatili. Oni by tu rádi byli. No já jsem si fakt, abych nebyl tak nervózní, vzal jsem si víno, jestli to nevadí.
0: Dobře děláš, já si mám bezíčkový sirup. Ondro, dneska si tady povídáme o vzorech, ale nedá mi to, abych nevzpomněl. Samozřejmě, že když je člověk maličký a má doma tak velké osobnosti, jako byl tvůj táta a tvoje maminka, tak to jsou určitě taky tvé vzory v té době, že je to tak?
2: Ale já si myslím, že je to obecně moc fajn, když má dítě za své vzory své rodiče. A myslím si, že by se řada rodičů měla takhle chovat, aby to dítě mělo pocit, že zrovna tyhle ty lidi by si mělo zvolit za svůj vzor. A je smutný, když se to tak neděje. A když zkrátka to dítě k těm rodičům tu úctu nemá, protože ty rodiče jaksi se zachovali tak, že ani to dítě vlastně jí mít nemusí. Ale já mám to štěstí, že táta byl třeba vždycky naprosto fantastický v tom, že on neměl žádnou takovou vynucenou autoritu, ale on byl vždycky takový kamarád. A on nikdy nepoužíval žádný fyzický tresty, ale on vždycky něco řekl. A když něco řekl, tak to platilo a mělo to svoji váhu. A bylo to fajn. Proto i on se pro mě stal v mnoha věcech jistým vzorem. Samozřejmě jsme se kolikrát takhle bavili o různých věcech, o ženách a tak. A on teda si vždycky potřeboval dát tak dvě dvojky, tři, aby se rozmluvil. A my jsme spolu jezdili na dovolené společně. Přátelé, to byl tak nádherný zážitek po každý. My jsme častokrát spolu jezdili do Chorvatska nebo takhle. A on měl prostě vždycky takový dojem, že všechny ty slovanské národy si vzájemně rozumějí, že není nutný prostě mluvit chorvatsky v Chorvatsku, stačí mluvit česky a každý vám bude rozumět a podobně. A častokrát se stávalo, že já si z toho odvážel takový historky typu, že jsme přijeli na ten hotel, kde jsem já vyřizoval veškeré ubytování, vouchery a takhle, mě bylo třeba 13. Čímž pádem tátovi 63 a on tam takhle seděl u toho stolečku venku a teď si zapálil to cigáro, protože on potřeboval kouřit. Navíc my jsme vždycky ty destinace vybírali podle toho, jak dlouho trvá let, aby si táta mohl zakouřit. A když to bylo příliš dlouho, tak už byl šíleně nervózní. A kolikrát se stávalo to, že jak byly ty schody dolů z toho letadla, tak on si zapálil už nahoře na těch schodech. A dole na něj řval samozřejmě nějaká ta ochranka. No, don't smoke, don't smoke. A on se tvářil, že mu nerozumí celou tu cestu dolů po těch schodech. A holil to cigáro, až pak měl jenom ten malinký vajglík, tak a jo, nekouřit, dobrý, no tak já to zahodím.
1: Jsem ti nerozuměl, no tak...
2: A tak jsme tam tak jako přijeli a to já si pamatuju. A všude mluvil česky. A teď tam přišla taková servírka a říká, molim, jakože co si dáte? Teď chorvatsky se ptala. A on,
1: jo, jo, tak jo, já si dám kafe, jestli máte s logrem a pro kluka nějakou limču, no, co si dáš, kolu nějakou, víc si dáš.
2: A říkám, jo, jo, jo. A servírka, molim?
1: Jak molim?
2: Dám si kafe s logrem, jeden cukr a pro kluka nějakou limču. Molim, do you speak English?
1: English.
2: Tak se kouká na mě a říkám, OK, please one coffee with sugar and no milk and for me some lemonade or coke. OK, I'll be right back. V angličtině jsem objednal už ve 13. A tak táta celou dobu na ní koukal, na tu servírku a neřek nic vůbec, ani slovo. Já jsem taky mlčel, protože to bylo trapný trošku, že jo. Mně bylo trapně za něj. Ona to přinesla, to kafe mě, tu limonádu. Odcházela, ona ní kouká, říká, kráva neumí chorvatsky. A v této nádherné atmosféře, kterou my jsme prostě s tátou sdíleli na těch dovolených, mi vyprávěl o tom svém životě.
3: Víš, co mě překvapilo? My jsme spolu kdysi seděli, povídali jsme si, ty jsi měl na stole mobil, mě překvapilo a až mě to dojalo, že ty jsi měl na tapetě svého tátu.
2: Já jsem tam měl, a to častokrát i měním, já ještě donedávna jsem tam měl tátu a teď zrovna jsem si tam dal tapetu Karlínského divadla, který miluju. Můj otec vždycky říkal jednu důležitou a naprosto jasnou zásadní moudrost, kterou já si sebou nesu celý život a ta zní jen se nepo***t. Ta rada se mi mimochodem ale hodila často.
3: A víš, co by mě ještě zajímalo, že tak jako pořád vracím. Radíš se s tátou pořád ještě? Jo?
2: Mm-hmm. To je naprosto jedna jediná a žádná jiná není výhoda toho, kdy ten člověk odejde a už vlastně jakoby není, že si ho můžeš vždycky vracet vlastně k sobě s tím, že se ho na něco ptáš a zároveň, protože si ho neustále jako vnímal tak nějakým způsobem ikonicky, tak ty jeho rady vnímáš důležitě, ale díky tomu, že on vlastně už fyzicky neexistuje a je v tom tvém vědomí či podvědomí, tak ty si zároveň tu jeho radu můžeš vytvořit. takže já se tak jako vnitřně se k němu vracím a ptám se ho na pár věcí a tak trochu tuším, co by mi odpověděl. A možná někdy si to právě přibarvím tím, co bych slyšet chtěl, což je právě ta výhoda, o který jsem se bavil. Ale zrovna minule, teda teď budu možná trochu sentimentální, mě to až vyloženě obrovsky chybělo, že skutečně mi na to nemůže říct něco, co by si odplic o tom všem myslel. A teď se nebavím ani tak upřímně o měsících zrovna minulých, ale o třeba dalších jiných věcech, které já jsem ve svém životě řešil, ať už nějak profesně nebo osobně. A proto ne nadarmo, zkrátka o něm mluvím jako o mém vzoru, protože on skutečně vždycky dokázal, ať už tu radu si člověk vzal k srdci nebo nevzal, ale on dokázal vytvořit ten pocit, že prostě sakra, nejde o život, tak jde přece oprt, jo. V něm byl tak nádherný nadhled a takový krásný nadhled a vnímání toho života, takže je třeba si ho užívat úplně každým dnem a každou chvílí a nepatlat se v něčem, co ti jenom vlastně nějak i škodí a nic ti to nepřinese, protože je to zázrak, ten život. A tohle to vždycky, když on řekl jakýmkoliv způsobem, ať si u toho zapálil, nebo si dal u toho dvojku, nebo k tomu ještě něco řekl, nějakou historku prostě ze svých vlastních zkušeností, tak tohle bylo ta nejúžasnější prostě terapie, která mohla být, víš. A to mi upřímně, to mi chybí jako obrovsky. A já si uvědomuji čím dál tím víc, jak ten život jako neskutečně rychle běží. A čím jsem starší, tak běží o to rychleji, mimochodem. To je strašně zvláštní. A čím běží rychlejš, tak o to větší já pokoru k němu mám. A o to vím, že ten čas je to nejdrahocennější, co máme, a jenom na nás záleží, do čeho a do koho budeme investovat. A já doufám, že budu investovat dobře.
3: Krásně. Tady tuhle tu kapitolu o tatínkovi uzavřeme jednou písničkou. Nedávno jsem se tě ptal, co tatínek poslouchal. Já jsem byl teda překvapený, že první, co jsi vyslovil, bylo Brontosauři.
2: No ježišmarja. Milovali jsme. Vždycky, když jsme jezdili na chalupu do Jizerských hor, tak jsme si pouštěli tu kazetu Brontosauru. Všechno možné. Stánky nad Sázavou. No, nádhery.
3: Tak my ti teď jednu písničku, nebo my, ježišmarja, chápeš? Cifra ti teď samozřejmě jednu písničku zahraje a milý Ondro, víc k tomu říkat nebudu, ale ten výběr není náhodný. Tohle je ta písnička.
2: Dobrá, díky.
4: Český rozhlas Zlín. Rozhlas naší Moravy.

0: Posloucháte záznam pořadu Na pohovce Jošky Kubáníka, který jsme ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti natáčeli s oblíbeným hudebníkem Ondřejem Brzobohatým.
1: Víš, co jsem se chtěl zeptat, když šel v televizi nějaký film nebo nějaká inscenace s tátou, díval se?
2: Jo, on se díval občas. Jo. On ne všechno mohl. Miloval FL Věka, na to se rád díval, protože na to měl i hezký vzpomínky. Měl rád všechny Dobré rodáky. To se díval po každý, a to teda já jsem, a doteď to miluju naprosto, ten film. Ucho to taky měl rád velmi, na to se taky rád díval. A pak já už ani nevím, pak to byly takové inscenace a různý seriály, se kterýma třeba on ani nebyl úplně dvakrát moc spokojený a kritizoval to často občas, tak když už teda já jsem se na to chtěl dívat, a tohle to byl taková fušařina tady tohle, no jo, no tak on tam prostě, rozumíš, s ním se nedalo dělat. Tak to tak jako, vždycky to tak jako vtipně. Nebo tam byli nějaký herci a říká, no jo, tady ten udával, no jo. Já jsem se kolikrát divil, kdo všechno udával. Ale je to fakt, že... A Cirkus Humberto, na to se díval rád. A to já jsem teda taky miloval.
1: To taky jsem zbožil. František Filip.
2: Taky František Filip, mm-hmm. Ano.
1: Spolu dělali hodně vlastně.
2: Dělali spolu dost, no. I různý inscenace spolu dělali. A měl pár inscenací taky, který měl rád. Třeba Ortel, to je nádherná inscenace. Krásná, kterou natočil s panem Lukavským, s Postráneckým. Fakt to bylo krásný. Ne každý to už úplně zná, protože to nedávají tolik v televizi. Ale těch filmů je hafo. Já jsem měl takový odvážný nápad, že bych mohl o tátovi natočit dokument. A teď jsem se tím začal jako probírat, co všechno on udělal. Je toho teda strašná spousta. To je fakt jako úžasný. A některé věci jsem vůbec ani jako neznal. A ještě jsem jich řadu neviděl, který pořád neznám. Jo. A je to jeden z filmů, který ne úplně každý ho zná, který se jmenuje Oáza. A to bohužel komunisti vystříhali hodně, tam spoustu věcí, asi 20 minut filmu zmizelo. To je teda taky jako úžasný film.
1: A to natáčení bylo nějak komplikované?
2: V Karakumské poušti, no, to bylo šíleně náročné. Oni skutečně měli jako bojové podmínky, ve kterých museli to celé přetrpět, vydržet a natočit. Ty vzpomínky, které on z toho má, který mi vždycky vyprávěl, tak ty jsou nepřenosný.
1: A táta tě přivedl k muzice?
2: Táta mě přivedl k muzice, no takhle. Do školky přišli takový skauti, kteří hledali talentované děti, které by měly hudební sluch, a tak různě klepali na dřívka, jestli dokážeme vyklepat rytmus a jestli dokážeme intonovat a tak. Tak já jsem to nějak zvládnul, tak to řekli mým rodičům a táta samozřejmě, protože hrál toho FL Věka, tak měl pocit, že ze mě bude druhý Hudeček, tak mi dal do ruky housle. Tak tady chlapci mi dají zapravdu, že to není jednoduchá záležitost. A ne pokaždé, když to dítě je úplně obdařeno tím talentem, že se mu to daří, tak je to mučení. A já jsem bohužel jaksi měl tu smůlu, že mě se to opravdu nevedlo. Já jsem skutečně, pokaždé to znělo jako tahání kočky za ocas a opravdu to se velice snadno dá. Schválně bych poprosil primáše, jak to třeba zní, když se neumí hrát na housle. 4 hodiny v kuse. Ano. Otakar Ševčík, všechny jeho cvičení, technická, které jsem hrál, jsem protrpěl. Ale nicméně, víte, já jsem to vlastně upřímně, já jsem to dělal hodně kvůli tomu tátovi. No protože on si to tak strašně přál, že mě bylo líto ho zklamat. Ale zaplať pánbůh jsem si pak skrz tu hudbu, kterou já jsem si takhle protrpěl, našel cestu ke klavíru a u toho klavíru já už jsem se cítil jak ryba ve vodě. Tam já jsem začal hned sám hrát a všechno. Ale do dneška si pamatuju, jak táta to obrovsky prožíval, to moje hraní na ty housle. To bylo šílený. Já jsem třeba v nějakých 7 letech jsme měli přehrávky v Lidušce a tam bylo taký podíčko a malinkatý hlediště a přišli tam ty rodiče, kteří byli samozřejmě všichni tak nadšení, že tam ty jich dítka hrajou, tak tam seděli vedle sebe. Se dmuli tou píchou a teď čekali, kdy konečně tam něco zahrajou ty děti. A teď já jsem byl tam vzadu, tak jsem byl nervózní, že jo. Já jsem ani nebyl nervózní z toho, jak to budu hrát, jestli to zahraju dobře, ale z toho, že tam bude sedět otec. A ten za mnou přišel, těsně předtím, když jsem tam byl, tak jsem tam stál s paní učitelkou Pěnčíkovou, která mě doprovázela, a za mnou přišla a říká, tak Ondrulo,
3: Jak zní naše heslo?
4: Jen se nepo***, tati.
3: No, výborně, ano, správně. Tak jo, budu tam.
2: Říkám.
4: Já vím.
2: Takže přišla moje chvíle a teď já jsem tam tak jako vešel a teď jsem viděl, jak táta jenom těsně předtím, než já, protože on, jeho vůbec nezajímaly ty předchozí děti, vůbec. To vůbec, on tam přišel jenom na to moje vystoupení. Tak tam přišel, takhle si sedl a ostatní rodiče seděli takhle. Dívali se na ty svoje děti. A protože jdeme do rozhlasu, tak já to budu muset i popisovat slovy, co teď budu dělat. Ale můj otec si takhle sedl a udělal tohle. Dal si hlavu do dlaní a celou dobu tu hlavu v těch dlaních měl. Vůbec tu hlavu nezved. Vůbec. To znamená, že jenom to ukazuje tu míru té jeho nervozity, kterou on měl, když já jsem hrál. No tak já si tak hraju a teď já jsem měl fotografickou paměť, že jsem ty notičky před sebou nějak tak viděl a teď jsem viděl, že poslední tón na té stránce je cis nebo c, teď jsem nevěděl, cis c, to se hralo na struně a takhle třetím prstem a já se nevěděl, jestli tam jít níž nebo výš a já se říkám sakra, já myslím, že to je c, úplně disonantní tón, který se tam vůbec nehodil a teď mě to vyhodilo, ale já hrál dál. Teď jsem hrál lidovky, který mě táta učil, všechno možný.
1: Já mám koně, vraný koně.
2: Já mám koně, vraný koně. Když jsem šel z Hradiště, úplně nějak jinak. Teď paní Pěnčíková ta tam nevěděla vůbec, kde co je. Teď listovala, hledala všude možně, jestli nejsem na kódě už dávno někde, nebo jestli jsem nezačal hrát něco z minulého ročníku. Nevěděla, tak tam něco hrála, teď přestala hrát, protože začala listovat. A já jsem si říkal, není jiná šance, než začít celé od začátku. A vím, že na konci není C, ale cis. Tak dobrý, tak já hraju. A jen co jsem začal hrát znovu od začátku, paní Pěnčíková slyšela, ano, že jsme zase zpátky teda někde. Takže nalistovala zpátky. A teď se někde chytla a hrála dál. A já využil to, co mě můj otec naučil. Říkal, nikdy nedávej na sobě znát jakoukoliv chybu. Nikdy. Divák prd pozná, vůbec nic neví. A já jsem hrál a nejenom, že jsem na sobě nedal znát jakoukoliv chybu. Víte, co já ještě udělal? Já jsem hrál. A teď ona se chytla, ta paní profesorka Pěnčíková, a já udělal. Svedl jsem to na ní. Takhle zákeřné dítě já jsem byl.
1: A táta byl rád?
2: Táta byl strašně rád. Byl. Prosím tě, to bylo ještě výborný, že on si takhle zvedl tu hlavu z těch dlaní ve chvíli, kdy věděl, že to není, nevím, nějaký ten Schubert, nebo co jsem to hrál. A teď tak jako koukal a já jsem periferně jenom zaregistroval tu jemně zvednutou hlavu a pak ve chvíli, kdy jsem se chytil a ona taky a já jsem udělal tohleto gesto, tak jsem viděl jenom, jak táta se pousmál, udělal. Byl hrdej na svého syna, že potopil učitelku. To bylo nádherný. A já jsem vlastně za to do dneška strašně šťastný, že mě u těch houslí fakt jako drtil. Jo? To bylo, že já jsem musel cvičit 4 hodiny, 5 hodin denně a všude to sebou tahal na chalupu a pořád a já jsem nechtěl, když jdeme na chalupu, přece nemusím mít ty housle, ale nemusíš cvičit.
1: A cvičil s tebou?
2: Cvičil,
1: jo.
2: Cvičil
1: a on hrál ale taky na nějaký nástroj.
2: On hrál na housle, hrál na kontrabas, tam všude, kde on hraje, třeba v Rodácích hraje na kontrabas, tak skutečně hrál.
1: A na trubku?
2: Na trubku se naučil kvůli představení August.
1: A on hrál na trubku Dynastie Nováků.
2: No tam hrál taky, no, ale to už pak zapomněl, tak si to musel znovu naučit. Jo. Ale on byl obrovský muzikantsky založený a obrovský nadaný. A vlastně s mámou jsme častokrát zpívali, máma ta znala spoustu slovenských lidových písniček, táta spoustu moravských. To pro mě byla největší škola, že já jsem se na ten klavír učil hudbu, kterou jsem slyšel, a ne kterou jsem viděl v notách. Já jsem prostě odposlouchával tyhle ty nádherné lidovky, anebo právě ty brontosaury všechny, a já jsem to hledal v těch akordech všechno. A to mě na tom všem začalo v tu chvíli bavit. A víš, kdy mě to vlastně začalo bavit úplně nejvíc? Asi někdy ve 12 letech jsem byl na táboře hereckým takovým, jakože se tam jako dělali takový herecký kurzy a podobně. A já jsem se naučil na kytaru pár takových akordů, jenom to něco, co potřebuješ k táboráku a hotovo. A já jsem byl takový zakreslý dítě, nikdy jsem nebyl nějak extra moc, jako netíhnul jsem k žádnému jako sportu a ne, že bych byl nějaký extra intelektuál, ale prostě nějak mě to jako nebavilo honit se za nějakou kulatou blbostí. A teď jsem prostě byl tak na tom táboře, kde všichni tady tyhle ty atletický typy hráli ten fotbal a tak. A já ho teda hrál teda taky, aby se neřeklo, ale vůbec mi mi to nešlo. A něco jako ty. A teď jsem si říkal, no sakra, tak to já nezaboduju, no takhle u těch holek. Jenomže kamaráde. Pak byl táborák večer samozřejmě.
1: No jo.
2: No jo, a vedoucí se zeptal, jestli někdo neumí na kytaru z nás. A
4: já.
2: Tak jsem si vzal kytaru a začal jsem hrát Love Me Tender od Elvise Presleyho, kterýho já miloval. To bylo jedno, že to nebylo anglicky. Bylo to nějak pseudo-anglicky a jsem si i dost vymýšlel, ale zkrátka dal jsem do toho ten projev, to víš, to procítění. A všechny ty holky najednou seděly okolo mě, jenom protože prostě Ondrášek hraje na kytaru.
1: A táta zvedl hlavu z dlaní.
2: No ano, symbolicky zvedl hlavu z dlaní. A pak všechny ty holky si se mnou na chatičku chodili dávat pusu na dobrou noc. A ne s těma blbama, co se tam hodili za mičudou, ale rozumíš se mnou. A v tom jsem zjistil, jaký obrovský kouzlo a jakou moc ta hudba má. A díky tomu jsem se tomu pak začal teda věnovat, no, naplno.
1: No, tak já jsem chtěl nějaké hudební vzory.
2: Hele, hudební vzory, no, já jsem vyrost na, řekněme, klasičtějších věcech, dneska už klasičtějších, ale v té době vlastně populárních hodně, a to byl Voskovec, Werich, Ježek, a miloval jsem to obrovsky, táta to doma pouštěl furt. Takže i z toho nějaká moje láska třeba k jazzu, k swingu a podobně. Ale nebylo to jenom tohle. Já jsem, jak jsem už zmínil, tak jsem zbožňoval Elvise Presleyho, potom Eltona Johna, Petra Gabriela, pak Michaela Jacksona, Prince, pak různý kapely funkový. Takže já fakt těch, ani ne vzorů, ale inspirací nebo nějakých prostě tady těch seskupení nebo jenom interpretů jsem měl takový množství, který jsem obdivoval a líbily se mi, že je těžko říct jako jednoho. No. Já, co se týče skladby třeba, tak já jak miluju tu filmovou muziku, tak pro mě je asi vrcholem všeho John Williams, který je výjimečný autor mnoha filmových hudeb. Tady když řeknu to jméno, tak ne úplně každý asi ví, ale když zaspívám třeba jenom týdy, týdy, tak všichni víte čelisti. Tak to je John Williams, prostě génius v tématech. Jo, Indiana Jones a podobně. Takže tam je pro mě asi ten vrchol toho umění, té filmové hudby. V muzikálech je to John Kendr, který ho zbožňuji. Dokonce jsem měl to obrovský štěstí, že jsem měl možnost ho osobně potkat a poznat. A zároveň do dneška vděčím tomu, že on byl i ochotný mi něco říct vůbec k muzikálu a k tvorbě obecně.
1: Prozradíš něco? Když se baví dva muzikanti, baví se jako odborně?
2: No on je třeba ten John Kendr je uchvatný v tom, že ty máš pocit, že se vlastně bavíš s kamarádem. Přitom je to taková persona, který se klaní celá Broadway. Mimochodem, přátelé, je to člověk, který napsal New York, New York, který zpíval Sinatra. To je jako takováhle osobnost. Jo. A je mu 93, 4. A já jsem vlastně, když mu bylo asi 89, tak jsem ho naposledy viděl. Protože já jsem hrál v jeho muzikále Curtains, který se hrál v divadle Karlín, hlavní roli. A on byl pozván na premiéru a po premiéře jsme se jako spolu bavili v klubu a byl úžasný, úžasný. Já jsem se ho ptal, jaký je klíč k tomu jako uspět na Broadway. A on říkal, že to je strašně jednoduchý, musíš být gay a žit. Ale on takovýhle humor zkrátka měl, ale upřímně je to trochu pravda. A on říká, no a já jsem obojí z toho. Takže je to naprosto v pořádku. A já bohužel nejsem ani jedno, takže zkrátka na té Broadway asi úspěšný nebudu. Ten lidský přesah u něj byl úžasný. Chtěl jsem se ho zeptat, jaký byl Sinatra, on řekl, že ho v životě nepotkal. Že vůbec neví, že ani Sinatra nevěděl, že on vlastně tuhle tu píseň napsal. K různým lidem takhle jako pár věcí nějak řekl mi, jak vypadala Broadway v 60. letech. A to jsou tak nádherné věci. Já stejně tak jsem třeba měl možnost potkat a spolupracovat s Petrem Hapkou, který mi taky vyprávěl tak nádherné věci. Tím vlastně jako mě to třeba obrovsky pomohlo se trošku odprostit od nějakého takového vnímání až příliš odborného té hudby, protože na té konzervatoři, jak se tomu věnuješ a opravdu se snažíš psát podle nějakých, ani ne, že vzorců a tak, ale zkrátka všechno je pojmenované nějakou terminologií. Jo. ale ve chvíli, kdy to máte nějak pojmenovaný nějakou terminologií, tak máte úplně pocit, že zkrátka, že najednou v té muzice já jsem měl pocit, že všechno hrozně moc řeším. Mm. Že strašně řeším, jestli tohle to už náhodou není něčemu podobný, že tady by to mělo být jiný, protože by to mělo být jiný, ale vlastně ten Petr Hápka neřešil vůbec nic. Ale vůbec němu to bylo úplně jedno, jestli se ta písnička podobá některý, kterou už složil. Ale úplně. Tam dokonce jednou jsme k němu přijeli s Michalem Horáčkem a on začal na jeden jiný text hrát. A teď my tak na sebe s tím Michalem koukáme a ten Michal říká, dobře Petře, tak to už se nám zahrál, Kocour se schoulil na tvůj klín a teď teda zahraj tuhle píseň.
3: Počkej, jak Kocour se schoulil na tvůj klín?
2: No tak to je Kocour se schoulil na tvůj klín.
3: Ježiš, no vidíš, to mě ani nenapadlo. No jo, no tak to nemám.
2: No tak musíte přijet příště. A vůbec, jo, to bylo úplně fuk. Ale to bylo tak nádherný, tohle sledovat, bejt při tom, vidět to, jak prostě jemu to jenom teče tím kanálem a on to nechává plout a skrz ty prsty se tam prostě dějou ty přenádherné melodie. Tohle je něco tak úžasného, že to někdo jako má, že to dokáže a on to prostě dokázal. Já jsem měl vždycky obrovský štěstí na lidi, který jsem potkal. Částečně si myslím, že tomu možná jako vděčím určitě i tátovi nebo tomu jménu, že ty lidi přeci jenom slyšeli to jméno, řekli si, tak je to syn svého otce, tak minimálně mě zajímá, jaký ten syn bude a podobně. Ale zároveň já jsem byl, že mě to hodně zajímalo. Strašně jsem se o to zajímal a byl jsem hodně aktivní v těch věcech. V kombinaci tohohle toho já zkrátka mám to štěstí, že jsem fakt jako poznal řadu lidí, kteří mě dokázali ovlivnit krásným způsobem. A vím, že do dneška jsem přesvědčený o tom, že melodie je královna teda všeho. A je nutný jít vstříc. A miluju melodické věci.
1: Já jsem čekal, že řekneš jedno jméno, když vím, že těch jmen je nepočítaně, který člověk má rád. Ale čekal jsem, že řekneš jméno Johna Lennona.
2: No já jsem Johna Lennona a i s Paulem McCartneym jako miloval už od malička. Já jsem Beatles, na Beatles jsem vyrost. To jsou prostě, já tomu říkám zloděj populární hudby, protože ty už napsali tolik věcí, že z toho koláče té populární hudby oni si ukrojili tak jako 3/4 a tu čtvrtku nechali tomu zbytku, který ve chvíli, kdy se snaží cokoliv jiného složit, tak se to většinou podobá Beatles.
1: A my si teď jednu písničku dáme. Je od Johna Lennona a já prosím sbor při Uherskohradičském gymnáziu, který vede Jakub Tomala, tady pan profesor. Viva la muzika.
2: To je krásné.
5: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Viva la muzika! Jakuba Tomaly.
1: Na pohovce Jošky Kubáníka jsem ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti hostil hudebníka Ondřeje Brzobohatého a vy právě teď posloucháte záznam pořadu.
0: Já jsem se chtěl zeptat, co tě teď čeká? Protože víš co, ty z toho udělal tolik, my bychom si mohli povídat, jaké to bylo, když skládal pro Karla Gotta.
2: No krásný to bylo. Karel byl výborný, on dlouho žádal o píseň na jeho album s pomocí mých přátel a já jsem vůbec netušil, co mu složit. Vůbec jsem si říkal, že tak nebudu mu skládat nějakou jako soulovou věc, to se nehodí, popovou nějakou, tak a teď o čem, protože já i píšu texty, tak jako jsem nevěděl. Až pak vlastně mě napadlo, že bych mu složil šanzon. No a ten se mu složil, no. A ten on naspíval. Existuje, jmenuje se teda Testament, tak vlastně jsem to složil ještě předtím, než se mu začaly dít ty zdravotní obtíže. Ale zase ta píseň je taková nádherná, taková vzdorovitá vlastně, že ačkoliv to stáří ho už vítá u dveří, tak on prostě furt má ten fortel v sobě a tak. Tak
0: to a vzal tu písničku hned?
2: No vzal ji hned a říkal, Honzi, tak tohle, na tohle jsem čekal celou dobu. A já jsem, a opravdu to řekl, já jsem z toho byl strašně nadšený, mě to úplně dojalo. Říkal, tak šanzón mi ještě takovýhle nesložil jen tak, opravdu. A já jsem říkal, Karle, to mě opravdu moc těší, kdy to natočíme. Tak hele, já musím pozítří vydat master. Říkám, no tak to není moc času, takže skutečně se dělo to, že na druhý, já jsem to rychle doma sepsal, jsem smyčcový kvartet, zavolal jsem kluky, ráno jsme natočili kvartet, basu, klavír, odpoledne přišel Karel, naspíval to, a pak jsme to hned dali smíchat a on to poslal na master hned ten další den. Takže takhle ta písnička Zaplať pambu existuje. Já jsem na to strašně šťastný, že jsem měl vůbec tu možnost ve finále být jedním z autorů tohohle úžasného zpěváka.
0: A ty jsi mi ale vyprávěl, že to dlouho trvalo.
2: No strašně dlouho trvalo, než jsem to napsal.
0: No právě, no.
2: Šíleně dlouho.
0: Že ti maminka řekla, že teda pro Karla Gotta se skládat musí.
2: Jo, to už
0: to
2: si přidal.
0: To jsi mi řekl.
2: Aha. No tak jo, ona, já vím, že mi to nějak i říkala, že jí to zase říkal někde, že ji někde potkal. A že teda Ondrejko, ale naozaj to.
3: Tak keď už ti aj Karel Gott poví, abys mu napísal, ty mu nič nenapíšeš.
2: A tak jsem se jakoby tak vlastně styděl, že... Ale já jsem fakt nevěděl, co. Já, jako to nebyla lenost vůbec, ale já když už chci něco napsat pro někoho, jako je Karel Gott, tak jsem prostě jenom chtěl, aby to opravdu mělo nějakou váhu, no.
0: Co, prosím tě, ty neumíš? Teda sport, to už jsme probrali. Protože ty jsi vynikající kuchař.
2: Já si, no...

0: reprezentace kuchařů, všechna ta jména, se začaly hecovat, kdo umí nejlepšího španělského ptáčka. A vyhecovali se, že teda udělají všichni tyhle ty hvězdy udělají
1: španělský
0: ptáčka.
1: Ne, jenom ten kapitán Honza Horký se mnou se vsadil, kdo bude mít lepšího španělského ptáčka.
0: Pokazil.
1: Ne,
0: já
1: ne.
0: jsem chtěl říct. A oni to všichni dělali. Všichni ti mistři světa dělali, oni vyhráli na té zeměkouli nejlepší mistrovství. A všichni těch 12 chlapů dělali ty španělské ptáčky, anonymně si je hodnotili. A vyhrál Ondra. Fakt.
1: Dobře, vyhrál jsem to já, ale pouze nad Honzou Horkým, kapitánem reprezentace. Je třeba vzít zároveň v potaz to, že Honza tam měl spoustu toho na práci, že tam byl v rámci Gourmet Festivalu, takže na to neměl tolik času, na toho španělského ptáčka, jako já, který jsem si ho vymazlil. A já skutečně dávám do toho vaření takovou obrovskou lásku. Mě to tak baví. A já vařím možná proto tak dobře, protože já vařím pořád, jelikož já si u toho odpočívám. Já jdu skládat, píšu si a teď si vlastně i přemýšlím, co si tak jako uvařím. A teď si odjedu, nakoupím si ty suroviny a teď začnu vařit a u toho vaření já vlastně třeba furt jako skládám nebo si přemýšlím nad tím, jak by ty věci mohly být dál. Takže já se u toho uvolňuji, já se uklidňuju.
0: Jako kuchyni děláš nejradši?
1: Já dělám rád českou kuchyni. Fakt mám rád českou kuchyni. Moc mám rád českou kuchyni. Troufnu si asi i na italskou, řekl bych. Moje sestra teda vaří nejlepší pastu.
0: Fakt?
1: Určitě, to je daleko lepší v tom než já. Ale já si taky myslím, že nejsem úplně jako marný. Třeba ty karbonáry, které jsem dělal, tak všechny, to se zoblizoval.
0: Já bych chtěl jenom karbonáry.
1: A protože to je to, že já to nešedím, já to nedělám ze smetany nějaký, rozumíš, tady někde v českých pizzerkách se prostě řekneš karbonáry a to je plný smetany, to se má dělat ze žloutku.
0: A máš nějaký vzor, když se bavíme o vzorech ve vaření? Rettigovou minimálně.
1: No tak Paul Bocuse je jeden takový, asi řekl bych, jako vzorem všech kuchařů. To je francouzská legenda. Jehož cibulačka je asi, jako řekl bych, ikonická, legendární úplně. Asi ani úplně ne. Mám pár vytipovaných kuchařů, ke kterým bych velice rád zašel se někam podívat ve světě, které znám z různých pořadů nebo z různých dokumentů. Vzor vyloženě, tak upřímně všichni ti reprezentanti v tom nároďáku, kde já jsem ambasadorem, by pro mě mohli být vzorem, protože oni jsou skutečně úžasní. Jako, ať už je to Martin Svatek, Honza Horký, Patrik Bečvář, všichni, co tam jsou skutečně tak strašně jako dobří, rozumí tomu a já mám tu možnost jim jenom koukat přes rameno. Tam jsem se dozvěděl, co je espuma. Já jsem vůbec netušil, co je espuma.
0: Co je espuma?
1: No espuma je prosím tě vlastně klasická jako bombičková taková ta nádoba, co dělá sodovku vlastně. Akorát ty do toho naleješ nějakou omáčku a ono ti to vytvoří pěnu vlastně. Ale koncentrovanou intenzivní chuť vlastně té omáčky ti dá do té pěny a to je espuma. To jsem třeba vůbec nevěděl. To jsou věci, které tak někde vidíš, zkusíš to, nevíš, ale pak ty triky ti ukážou až oni. A je to krásný. Jo.
0: Pořád se učíš, pořád?
1: Furt, ale jo. Učíš se pořád u všeho.
0: No jasně.
1: Já třeba i v hudbě. Já zjišťuju, jak dělám aranže s Martinem Blaškem, s mým kamarádem, vynikajícím aranžérem, na Slunce, seno, jahody, muzikál, který chystáme do divadla Karlín. Tak zjišťuju, že tam je spoustu věcí, které jsem vůbec netušil, že by se dalo kombinovat, dělat. Teď hledám v různých jiných partiturách, protože se nechávám inspirovat často lidmi, kteří to už napsali dobře. A furt se učím, pořád. Ale je dobře. Já si myslím, že ve chvíli, kdy máš pocit, že už to umíš, ať už je to cokoliv, jakákoliv profese, tak je to začátek konce. A to neříkám z nějaký hraný skromnosti, to říkám proto, že už jsem si to začal myslet a taky to dopadlo blbě. Takže je to zkušenost.
0: Tak co teda tě čeká? Muzikál no Slunce, seno, jahody, ten zítra začínáte zkoušet.
1: Tohle mě čeká, pak je to film, který jsem teď dodělal pro Vojtu Moravce, Hátkovi, který půjde do kina. Pak je to seriál Iveta. Pak seriál je ještě jeden, Dobré zprávy, ten bude nějaký vícedílný. No a do toho vlastně mám rozepsané další dva muzikály.
0: Další dva muzikály? A píšeš i pro nějakého interpreta? Chystáš desku někomu?
1: Jo, teď píšu i pro Ondru Rumla. Jo, zítra se máme scházet s Honzou Muchovem nad deskou pro Richarda Millera, kterou jsem už dal dohromady.
0: Tak?
1: Napsal jsem právě s Petrem Uličným 12 písniček, takže tento rok bude Richard Miller vydávat další desku.
0: Jaké bylo podívat. Skládat pro Richarda Millera?
1: No,
0: protože vy jste spolu vydali desku 55.
1: 55, no. Úžasný, pro mě taky další skvělý zážitek. Další prostě ikona v pop music a já jsem strašně šťastný, že jsem s ním mohl pracovat, protože

0: ta zkušenost je fantastická. No, on je svůj naprosto, jako ve všem.
1: Je náročný?
0: Na sebe je hodně náročný. Na sebe hodně náročný. A asi řekl bych možná i na tu muziku. Ale já jsem byl nadšený z toho, že vlastně naše spolupráce začala tak, že on na tu 55 chtěl složit jednu písničku z těch jeho 15 textů, co měl k dispozici. A já jsem se ho zeptal, Ryško, no ale kterou z těch pesniček chceš, aby som zložil?
2: On, Ondrik, ještě nevím, tak si vyber sám.
0: A říkám, no tak mi pošleš teda těch 15.
2: Já ti pošlem všetkých těch 15 textů a vyber si.
0: Tak jsem se na to koukal a já jsem fakt jako začal jeden za druhým jako psát a složil jsem jich všech 15. Hmm. Nebo jsem zhudebnil všech těch 15 textů, protože to byly tak nádherný texty a já jsem mu pak zavolal za 2 týdny, že jsem teda zhudebnil všech 15. A že ať si teda pro změnu vybere on. No a on mi zavolal asi 2 dny na to, že to poslech celý a že chce úplně všechny. Takhle byla 55, no a teď už když věděl, že s tím Petrem Uličným nám to takhle nějak jde, tak jsme vlastně už celou tu další desku dělali spolu.
1: My teď máme pro tebe překvapení. Prosím, sbor Vivala Muzika. Prosím, Jirku Hejcmana.
0: Ale ty už jsem viděl, ty už tady byli, Jožko.
1: Oni ještě budou, teď budou ještě. O. Teď uslyšíte písničku, kterou napsal Ondra Brzobohatý
0: Já?
1: Ano. Pro Richarda Millera.

zabíjať zvukmi a srdcu poviem.

0: Babičky.
1: Dnešní vydání pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka končí, ale čas letí tak rychle, že za chvíli se u dalšího setkání s výjimečným hostem tady na vlnách Českého rozhlasu Zlín potkáme zase. Těším se na ně, těším se i na vás a přeji vám dušu.

0: Fanoušek není dekorace do obýváku, je to parťák na dlouhá léta. Jak vybrat svého prvního exotického ptáčka, co všechno potřebuje a jakých chyb se na začátku vyvarovat? Roman Kalužík, dlouholetý chovatel nejen exotického ptactva, se podělí o své zkušenosti už 3. srpna v Českém rozhlase Zlín. Na setkání s vámi se těší Roman Kalužík a Pepa Koller.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Slavkově na Uhersko-Brodsku mají nové stožáry veřejného osvětlení. Dobrovolní hasiči v Krhové na Vsetínsku budou mít novou zbrojnici. Podle policie zemřelo 1. srpnový den na silnicích v Česku 5 lidí. Dnes bude obloha v regionu převážně polojasná a na teploměru naměříme až 30 stupňů. Matěj Neradělek, polední zprávy Českého rozhlasu Zlín. Ve Slavkově na Uhersko-Brodsku zmodernizovali část veřejného osvětlení. V lokalitě Záhumní dělníci instalovali nové sloupy pro lampy. Výměna stála asi 1,5 milionu korun, říká nezávislý starosta obce Libor Švardala.
2: Společnost EGR v naší obci postupně realizuje kabelizaci nízkého napětí, takže my vždycky v té části, kde oni kabelizují, tak jsme nuceni realizovat veřejné osvětlení, protože řada těch světel pořád je umístěných na těch betonových sloupech EGR, které se demontují. My už teda to veřejné osvětlení v obci máme všechno v LEDkách, takže teďka vlastně v těch úsecích, kde probíhá ta kabelizace, tak vždycky stavíme nové stožáry.
0: Novou zbrojnici budou mít dobrovolní hasiči v Krhové na Vsetínsku. Obec pro ně přestavuje starou hospodářskou budovu. Dosavadní prostory byly pro hasiče nevyhovující, vysvětluje nezávislý místostarosta Alois Bayer.
3: Protože hasiči jsou v takové celkem staré budově, kde jim nevleze ani cisterna, tak jsme se rozhodli tuto budovu přebudovat na hasičskou zbrojnici. Jo, samozřejmě nebude to jen hasičská zbrojnice, budou tam i sklady pro obec a nahoře bude místnost na setkávání.
0: Včera na českých silnicích zemřelo 5 lidí a 9 se těžce zranilo. Vyplývá to z policejních statistik. Tragicky skončila mimo jiné nehoda v újezdě na Lesy v Praze, kde se srazila dodávka s motorkářem. Dosud nejtragičtějším dnem byl 27. červenec, kdy na silnicích zahynulo 6 lidí. Od začátku roku pak policie eviduje 227 obětí. Až 80% novorozenců je při propuštění z porodnice plně kojených, ukazují to data Ministerstva zdravotnictví. Následně ale ne všechny ženy ukojení zůstanou. Podle organizace UNICEF je do půl roku života plně kojených jen 15 až 20% dětí. Laktační poradkyně Lucie Pátá upozorňuje, že mnoho žen chce s kojením pokračovat. Z různých důvodů jim to ale třeba nejde.
3: Protože hasiči jsou v takové celkem staré budově, kde jim nevleze ani cisterna, tak jsme se rozhodli tuto budovu přebudovat na hasičskou zbrojnici. Jo, samozřejmě nebude to jen hasičská zbrojnice, budou tam i sklady pro obec a nahoře bude místnost na setkávání.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji většinou polojasno, hlavně z počátku odpoledne chvílemi oblačno. Na severu kraje ještě může být i zataženo, jen výjimečně se může objevit přehánka. Povane mírný severovýchodní vítr a nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 27 a 30 stupni, na severu kraje jen kolem 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 57 v Ústí na Vsetínsku se střetly dva osobní automobily. Ve Zlíně v ulici Osvoboditelů se jezdí kyvadlově. Důvodem je oprava křižovatky ulic Hradská a Osvoboditelů. Ze zpráv bylo vše.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

Krásné nedělní poledne, vážení a milí posluchači, kteří posloucháte hudební pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Stříbrňanka pro nás zahrála polku Pánů Horký pernička pod horama dědina a přivítala nás do první hodiny vysílání. V českém občanském kalendáři dnes najdeme jméno Gustav, na Slovensku slaví jmeniny Gustáv a v církevním kalendáři je svatý Eusebius a svatý Petr Julian Eymard. Přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a já věřím, že pěknými písničkami a přáními vám přineseme radost a potěšení. Dnes nebudeme zpívat, dnes budeme losovat. Těším se na vítěze tohoto týdne, držme palce, ale až po písničce.

Vážení a milí, teď je tady ta milá chvíle, kdy budeme losovat. Já poprosím svoji kolegyni Sandru, která natahuje ruku a už to tam trošičku vytahuje. Ano, vytáhli jsme výherce tohoto týdne a výherkyni a je to Markéta Šlichtová, 14 roků, krumvířská dědina a Krumvíř. No to je nádhera. Tak my velice gratulujeme, jsme velmi rádi za našeho vítěze. No a samozřejmě produkce naše se spojí a Markétko Šlichtová vyhrála si rodinnou vstupenku do brněnské zoo. Tak já věřím, že to přinese radost a ještě jednou velká gratulace. A posíláme další písničku, neboť teď, abych jenom řekla, dozněla Lidéřovská kaplička, Dalibor Brázda, Vladimír Salčák, Vlčnověnka nám zahrála, ale teď nám bude nám hrát Gloria a bude to Zdeněk Kurský, Miloslava Gurská, Čižmičky a Polka.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Tak vážení a milí, losovali jsme, zahráli jsme písničku Čižmičky Zdeně Gurský. Miloslava Gurská Gloria nám dohrála a určitě jste poznali, Václav Štěrba zpíval a také Karel Hegner. Tak přátelé, a jdeme na tady napsaná přání, máme je tady. Takže 2. srpna, což je dnes, slaví krásné půlkulatiny 85 let maminka, babička a prababička paní Ludmila Chrástková ze Senorad. Drahá maminko, uběhlo 5 let jako voda a my, celá rodina, ti chceme přát k dnešním narozeninám co nejvíce zdraví, radost ze zahrádky, bystrou hlavu, zluštění osmisměrek a ještě mnoho let společně strávených s námi. Děkujeme za vše, máme tě moc rádi. Přejí dcery s rodinami, 5 vnoučat s rodinami a pravnoučátka Lucka, Šimon, Šarlota, Dominik, Matias, Nelly a Mia. Tak a písnička. Uver mi má, milá Uver, tak som já len opustěný. Antonín Gaj, nebo Anton Gajdoš a ludová hudba Miroslava Dudíka.

písnička nám dosnila. Pojďme napsaná přání, která tady mám. Dobrý den, chtěli bychom popřát novomanželům Bušinovým, Majdě ze Starého Města a Krštofovi z Těmic k jejich krojované svatbě, která se konala minulou sobotu ve Starém Městě. Spoustu krásných a spokojených let jim přejí její kamarádi, sousedi, kolegové z práce a rodina. Tak přidali jsme moc krát děkují přátelé Marek Kopecký a Sabina Večeřová. Tak přidali jsme a máme tu ještě další psaní. K dnešním 85. narozeninám připadající na 2. srpna, což je dnes, prosím o písničku pro svou maminku, paní Anešku Staňkovou z Rackové u Zlína. Hodně zdraví a pohody přeje dcera Eva s přítelem Liborem, vnuci Robin a Vítek a synové Petr a Mirek. No a já posílám k tomu navrch ještě písničku Svatební polka Antonín Koníček, Vladimír Salčák, Boršičanka Antonína Koníčka a polka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.
2: Ano, přátelé, a posloucháte pořad Blahopřání s písničkou. Vítám paní Janu z Otrokovic. Dobrý den. Halo, halo.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Můžu mluvit?
2: Ano, prosím, už jste ve vysílání.
3: Takže chtěla bych, dnes se dožívá 100 roků paní Milada Stuchlíková, rodačka z Nesovic, žila v Kloboučkách u Bučovic a nyní je u dcery Vlasty v Níškovicích u Slavkova. K narození nám přeje neteř Pavla Kůstová se svou rodinou z Domažlic a přání posílá teda Jana Krpcová z Otrokovic. Děkuju moc za hraní.
2: Ano, no to je úžasné, těch 100 roků. To je nádhera, paní Stuchlíková teda, no to je úžasné. Tak velká gratulace i od nás teda samozřejmě. A doufám, že je v takovém jaksi přívětivém stavu paní Stuchlíková, že se jí daří. A paní nám utekla. Dobře, nevadí. Takže posíláme písničku a velkou gratulaci paní Stuchlíkové ke stým narozeninám. A kteráže to bude? Jiří Zmožek, Lásko moje lásko a Tu Faranka ze Šakvic.

A máme tady další poštu. Je tu prosba, abychom zahrali pěknou písničku mamince paní Ludmile Maďarové z Modré u Velehradu, která zítra 3. srpna oslaví krásných, úctyhodných 95 roků. Písničku bychom si přáli zahrát v poledne, ano, a my tak činíme. A je to teda pro paní Ludmilu Maďarovou z Modré u Velehradu a to přání zní takto. Milá maminko, 95 let je nádherný věk, který sebou nese moudrost a lásku, kterou si nás vždy štědře obklopovala. Děkujeme ti za tvou obětavost a za to, že jsi pro nás vždy tady byla. Přejeme ti hlavně pevné zdraví, i když to nemáš lehké, klid v duši a spoustu dalších chvil v kruhu rodiny, která tě má ráda. Přání ze srdce posílá dcera Ludmila s Františkem, vnuk René s manželkou, vnuk Marian s manželkou, pravnuci Lucinka, Maja, Rendia a Davídek. Tak přátelé, předali jsme a hrajeme další písničku. Růže planá František Kohoutek, František Gregor a Krumsiňanka.

0: Vítám ve vysílání paní Helenu z Brna. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás taky zdravím. Chtěla bych popřát panu Martinu Poretníkovu k jeho 3/4 století, dnešním 3/4 století, hlavně zdraví a ať mu to ještě dlouho zpívá. Mm-hmm. A dnešní den, rodina Weiglová mu to přeje.
0: Ano.
1: A dnešnímu mé neteří Martině k jejím 40. narozeninám.
0: Ano.
1: Přeju taky hodně zdraví. A hlavně, ať je děti jsou z jejich zdraví. Mm-hmm. Protože teď mají nějaké zdravotní problémy.
0: No ano.
1: Takže ji přeju taky.
0: Ano.
1: A ať se ve zdraví všichni sejdeme.
0: Výborně.
1: Děkuji za to přání.
0: Ano, tak my vám přejeme také hodně zdraví, ať se vám daří a naschledanou. No a já vítám ve vysílání paní Lidku z Brumov Bylnice, tak z Brumova Bylnice. Dobrý den.
2: Dobrý den, dobrý. Zdravím vás všichni a všichni posluchače. Já prosila bych o přání pro pana Františka Švacha z Brumova, který ano? se dneska dožívá 75 let. Milý Františku, v údolíčku pod Kaňurem Moravská zem začíná. Tam, kde tichý vánek vane, je tvoja rodná dědina. Tam ti roky ubíhaly jako voda v potoku. Ani jsme se nenadáli a máš 75 roku. My k tomu výročí chceme taky přát vše nejlepší, co život může dát. V pokoji nech ti plyne žití čas a Matka Boží tě chrání v každý čas. Ať Bůh pevné zdraví dopřeje, vždyť On je naše naděje. Radost z dětí, vnuků v měj a na sestřičku vzpomínej. Z celého srdce přeje sestra Lidka s celou rodinou.
0: No výborně. Tak paní Lidko, já vám přeji vše dobré, ať se vám daří a nashledanou.
2: Nashledanou, děkuju.
0: Ano, také. No a já tady připojím psané přání. Písničku posílám do Vizovic k zítřejšímu svátku Milušce Buriankové. Vše nejlepší, hodně štěstí, pevné zdraví, lásku, klid, pohodu. Ať tě láska k cestování, dechovce, tanci neopouští a protancuješ ještě nejedny střevíce. To a ještě více ti přeje Hanka z Hulína. Další oslavenkyně je paní Miluška Bednářová z Olbramovic. Také jí přeji jen to nejlepší, zdraví, lásku, pohodu, při setkávání na dechovkách přeje Hanka z Hulína. Písnička je také pro všechny kamarády, přátelé a známé. Děkuji a přeji hezkou neděli, Hana Druláková. Tak předali jsme a hrajeme písničku Od starej Břeclavy teče voda, Josef Černý a Brolna.

0: Český rozhlas Zlín.
1: Přátelé, a vítám paní Elišku z Rudice. Vítejte.
2: Já bych chtěla, prosím vás, pěknou písničku pro paní Oldřišku Pavlíčkovou z Chučic, její jméniám, které má ve čtvrtek 6.8. hlavně hodně zdraví a štěstí, přeje kamarádka Eliška.
1: Výborně. Tak,
2: děkuji.
1: Ano, je to všechno, paní Eliško.
2: No, děkuji.
1: Přeji vám krásnou neděli, ať se vám daří.
2: Ano.
1: Naschledanou. Tak a pojďme ještě na jeden telefon. Halo, halo, kdo se k nám, prosím, dovolal?
3: No, už jsem ve studiu.
1: Ano, prosím, už jste ve vysílání.
3: Jo, jsem ve vysílání, dobře. Tak já zdravím všechny posluchače a vás tam v rádiu.
1: A kdo nás, prosím, zdraví?
3: Robert Zmouřinová.
1: Vítejte, ano.
3: V pátek 31.7. tak se dožil Zmouřinová 72 let, pan Josef Kos. On by mu chtěl popřát hlavně zdraví do dalších let a ať se mu splní, co si přeje. A byl jsem v Němčanech v pátek ještě a potkal jsem tam jednýho pána, jmenuje se Vojtěch Handrla. Tam ta písnička by byla i pro něho. A všem, kdo mě po hlase pozná. Ať je to z Rašovi, Mouřinova nebo Zvičovic, to už oni budou vědět.
1: Dobře, tak přeji
3: vám... Paní Navrátilová, nashledanou a přežijte tu horka tam.
1: Ano, ano, ano, dneska je lépe, dneska se to dá jakž takž. Takže nashledanou. Nashledanou. No a já tady připojím, mám tady ještě e-mailovou poštu. Dobrý den, prosím o písničku pro pana Františka Procházku z Mikulovic, který 30. července oslavil krásné půlkulaté narozeniny 65 let. Ty náš milý Františku, sedni si teď na chviličku, hoď si nožku přes nožku a poslechni si pěknou písničku. Protože tě rádi máme, vinšování posíláme, zdraví, ať máš stále pevné, každá nemoc, ať se ti vyhne, láska a štěstí, ať ti neschází, životem dál tě provází. Dopřej si též odpočinku, po obědě si zdřímni na hodinku. Vše nejlepší, zdraví, štěstí, lásku a pohodu ti přejí manželka Dana, syn Martin, dcera Dana a rodina Fruhvirtova. Děkuji vám, s pozdravem, Dana Procházková. Tak přidali jsme a hrajeme další písničku. Krojovaná frajírečka. Jaroslav Fischer, Josef Rapáč, Marián Polakovič a Záhorjenka.

0: Vítám ve vysílání paní Hanu Kozubíkovou ze Slopného.
1: Dobrý den, všechny vás zdravím. Chtěla bych poděkovat Aničce a Františkovi Bělaškovým z Tichova za krásné odpoledne páteční. A popřát jim krásný víkend. Mm-hmm. Hana a Petr.
0: Výborně.
1: Děkuju moc.
0: Ano, ať se vám daří.
1: Děkuju.
0: Pěknou neděli. A jestli tady ještě vezmeme jeden telefon. Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal? Tady pořad blahopřání.
2: Dobrý den, tady Jana ze Znojma.
0: Vítejte, paní Jano. Jejda, ale myslím, že tam máte nahlas ten rádiečko, že jo? Ano, prosím, mluvte.
2: Je to hodně vidět nebo slyšet?
0: Ano, ano, je. Bylo by to potřeba vypnout.
2: Tak já jdu. Já jsem to stlumila, ono je to ještě hodně náraz.
0: Ne, to musíte vypnout. To nepomůže stlumit.
2: Dobře.
0: Ježiš, to je jeskyně. No teď už ne.
2: Tak ještě jednou zdravím ze Znojma vás a všechny posluchače. Včera jsem volala od 6:30 do 7:00. Nikdo mi to nevzal. Já mám takovou smutnou prosbu. Jestli by šlo večer, dneska má dcera výročí úmrtí, písničku objednat Pamperišky. Každý rok si ji objednávám, ale oni jsou dvě verze. Ona je jako dechovka a...
0: Prosím vás, já se vám omlouvám, ale my máme písničky dopředu připraveny a tady tohleto teda jako tu vzpomínku na ty naše milé, kteří už nejsou mezi námi, se je večer, ano, takže omlouvám se.
2: Takže na večer už to nejde nachystat, třeba několik dní dopředu, ano.
0: Ne, já už mám playlisty, jsou hotové, takže jedině třeba paní Ostré říct, jako požádat jí o tuto písničku, aby vám to ona třeba zahrála v té Moravě.
2: Aha. Dneska večer, jestli teda ještě mám jednou volat, nebo...
0: No, jestli chcete tu vzpomínku, tak ano. Ale jako bude jiná písnička teda, ano?
2: Bude jiná písnička. A musím to objednat, nebo dneska?
0: Ne. Prosím, to si jenom zavoláte přímo jako teď. Promiňte, už jste ve vysílání a tohle jsou takové kancelářské vyřizování. Já musím teď tady brát další telefony a přát, abych to stihla. Omlouvám se vám.
2: Ano,
0: prosím, na toto číslo, jak voláte. Nashledanou. Tak, já si tady dám přání, které tady mám a je to takovým dobrým příkladem toto přání, že zapomínáte na ty své milé. Vy jim popřejete, řeknete kolikátého, řeknete kolik let mají, odkud jsou, ale nenapíšete jméno. Takže teď budeme právě takto přát. Dobrý den, chtěla bych zahrát nějakou pěknou písničku, neboť 3. srpna oslaví krásné 65. narozeniny. A teď nevím kdo, a je z Říčan u Brna. Takže paní oslavenkyně z Říčan u Brna. Vše nejlepší, hodně zdraví, které potřebuje.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: A máme tady další e-mailovou poštu. Krásný den. Chtěli bychom touto cestou poslat blahopřání a nějakou hezkou písničku babičce, nyní již i prababičce, paní Martě Kostkové z Brna, k jejímu středečnímu svátku. Za celou rodinu přejí vše jen to nejlepší, vnučky Kristýna, Karolína a Kateřina a pravnouček Pepíno. No a já tady mám ještě jedno přání. Dobrý den. Dnešní písničku a přání všeho nejlepšího k dnešním narozeninám posílám paní Božuli Chrástkové z Rakvic. Písnička ať potěší i jejího manžela Toníka. Hlavně hodně zdraví přeje Marie s rodinou a přátelé z Lanžota. Tak to bylo další přání a my si dáme písničku Těmický mlýn Zdeněk Gurský, Marie Františka Tomejčíková a Žadoviáci.

písnička nám dozněla a pojďme přidat ještě další poštu. Zdravíme, chtěli bychom popřát naší milované tetince, která dnes slaví úctyhodných, krásných 80 roků. Moc děkujeme za vše, co pro nás v životě udělala. Přejeme hlavně zdraví a spoustu dalších let do po našem boku. S láskou tvá Natálie s rodinou Rosypalovou, máme tě moc rádi. Tak to je krásné, pojďme na poslední zpívanou písničku Karel Hašler. Ta naše písnička česká, bude nám hrát Krajanka a zpívat budou Jiří Škvára, Vratislav Velek a Brigita Hlaváčková a Ivana Terek.

Tak, přátelé, dozněla nám písnička, kterou určitě všichni dobře znáte. Doufám, že jste si trošku zabroukali, zanotovali. No, ale nedá se nic dělat. Poslední písnička dozněla, vaše gratulace a budeme se loučit. Těší se na vás dnes podvečer po 18. hodině Květa Navrátilová. Radostný poslech plný pohody vám od mikrofonu přeje Květa Navrátilová. No a právě posloucháte orchestrální skladbu, která nese název Jadrna, napsal ji Miloslav Koustrunk mladší. No a bude a hraje nám kumpánovi muzikanti.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Série vražd dívek, které nikomu nechybí. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT2. Městečko ohrožované bandity přijíždí ochránit tajemný pistolník bez tváře, jména a minulosti. Tulák z Horských plání. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s Milošem Kopeckým, na kterém zavzpomínají na legendární zábavný pořad. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V Sazovicích na Zlínsku zpřístupnili nový pump track. Projekt si vyžádal investici ve výši 4 miliony korun. Zámek Žerotínu ve Valašském Meziříčí patří druhým dnem Mečíkům a Jiřinám. Vysoké teploty mohou snižovat účinnost některých léků. Dnes bude obloha v regionu převážně polojasná a na teploměru naměříme až 30 stupňů. Matěj Neradilek a další zprávy Českého rozhlasu Zlín. Začátečníci i zkušení jezdci už mohou využívat nově vybudovaný pump track v Sazovicích. Jezdit na něm mohou lidé na kolech, bruslích, skateboardech i koloběžkách. Slavnostní otevření se uskuteční v 16 hodin. Pokračuje nezávislá starostka Sazovic Michaela Vajdíková.
4: Celková investice byla téměř 4 miliony korun a od Zlínského kraje jsme získali 1 milion korun. Pump track bude volně přístupný pro všechny, ale samozřejmě je nutné tam dodržovat dobu nočního klidu.
2: Zámek Žerotínů ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku zaplavili stovky mečíků a jiřin. Druhým dnem tam pokračuje mezinárodní výstava. Vedle běžných odrůd přivezli pěstitelé i ty, které lidé na zahradách skoro nepotkají, dodává místostarostka Ivona Vojačková z Hnutí ANO.
5: Na výstavě uvidíte známé i méně obvyklé odrůdy mečíků v pestré paletě barev, které se liší velikostí, kresbou i tvarem květů. Součástí výstavy bude také prodej vybraných cibulek, hlíz i řezaných klasů mečíků. A domů si můžete odnést nejen kousek květinové přehlídky, ale také nové odrůdy pro svou zahradu.
2: Během veder by lidé měli dbát na správné skladování léků. Ideální je co nejchladnější, ale suchá místnost, případně co nejnižší místo v pokoji, třeba na dlažbě, kde se drží teploty nejníž. Pokud by lidé léky měli delší dobu uchované ve špatných podmínkách, měl by je člověk odnést do lékárny k odborné likvidaci. Vážná zdravotní rizika po jejich požití sice pravděpodobně nehrozí, lék ale může mít sníženou účinnost. Pokračuje Martin Kopecký, viceprezident České lékárnické komory.
6: Běžné tabletové formy, většina léků, co se běžně používá, chronických léky na tlak, na cholesterol, tak ty tuto teplotu vyšší nějakou dobu vydrží. Ale čípky, masti, gelové kapsle, spíš jako se to technologicky může rozhodit, můžou být i některé účinné látky, které se prostě teplem rozkládají.
2: Policie v Salzburku vyšetřuje sérii krádeží z umělecké instalace věnované Wolfgangu Amadeu Mozartovi. Z veřejně přístupné výstavy v Mirabelských zahradách za necelé 3 týdny zmizela přibližně polovina z 230 výstavených složek. Jejich autor kvůli tomu podal trestní oznámení. Škodu odhaduje v přepočtu na více než 250 000 korun.
3: Počasí.
2: Dnes očekáváme v našem kraji většinou polojasno, hlavně zpočátku odpoledne může být i oblačno až zataženo. Nejvyšší teploty 27 až 30, na severu lokálně kolem 25 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na silnici 1/49 u Horní Litče na Vsetínsku se střetla dvě osobní vozidla. Doprava je zde omezena. A to už byla poslední informace ze zpráv Českého rozhlasu Zlín. Další v našem vysílání zase za hodinu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
7: Zdravím všechny milovníky historie a lidských osudů. Budu vám společně se svým příbuzným vyprávět příběh dvou vážených šlechtických rodin a jedné stavby plné symbolů. Zvu vás do východních Čech, do Chlumce nad Cidlinou, na zámek Karlova Koruna, který projektoval architektonický mák Jan Blažej Santýny Eichel. Celých 300 let ho s výjimkou krátkého období druhé půlky 20. století využívá chlumecká větev Kinských. A já vás zvu za jedním ze současných majitelů.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Naše výprava míří do východních Čech, kde na tradiční cestě z Prahy do Hradce Králové v Chlumci nad Cidlinou stojí na jednom z kopců nádherná stavba zámku Karlova Koruna. Dnes stejně jako v historii patřilo panství do rodiny Kinských a Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným zámeckým pánem.
1: Zámecké léto.
2: Jaké celé vaše jméno? Se vším všudy, i s křestními, kdyby to mohlo být po šlechticku.
3: Francesco Alessandro Kinský d'Alborgo.
2: To Alessandro máte po kom, nebo proč?
3: Proto si to přála mamka. Já jsem měl se jmenovat minimálně Flaminio, protože to je tradice u d'Alborgově, že všichni muži se jmenovali buď Giovanni Saladino, nebo Flaminio, nebo Pio, ale z nějakého důvodu prostě jsem byl Alessandro.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: To d'Alborgo, odkud to je rod?
3: Čistě z Pízy, z Toskánsko. Ale ty d'Alborgové se pak spojili s Netolický, to bylo 150 let zpátky, a to je důvod, proč moje babička měla důvod strávit léta ve Vlčípole, blízko Jičina, protože d'Alborgové vlastnili hrad Kost a Kostecký pánství a takhle se moje babička a můj dědeček potkali. Jo, a moje babička i sice, že byla rozena v Toskánsko, v Pízi, ona mluvila česky, protože přišla tady jako každý rok a strávila tady čas jeho dětí.
2: Jednoduše řečeno, jako by jsem jezdila na prázdniny a zakoukala se do svého muže, který tady prostě žil normálně?
3: Takhle, Norbert Kinský žil na zámku, samozřejmě, protože prostě byl, kdo byl. No, a zámek Karlova Koruna vždy patřilo Kinských. Je to jenom za mě vtipný, že ty dvě lidi, moje babička, moje dědeček, se potkali tady v Čechách, i když prostě dvě starobílí rodí, jedna z Toskánsko, jedna z Čechách, pak se spojili. A bylo čistě z vůli mýho dědečka, že ten jméno d'Alborgo se přidal ke Kinským, protože on nechtěl, aby to jméno vymřel. Moje babička byla jediná dcera a v tom případě, kdyby to nedělal, prostě už o d'Alborgově ani nemluvíme.
0: Podle tradičních šlechtických pravidel rodu Kinských by byl Francesco oslovován jako hrabě, doma v Itálii pak conte. Rod Kinských získal hraběcí titul v 17. století a část rodu byla později povýšena do knížecího stavu. Počátkem 19. století se pak knížecí větev rozdělila na chocenskou, kosteleckou a peruckou část. Chlumecké větvy byly velmi dobří politici, vojáci, osvícenští učenci a pedagogové.
3: Tak Kinští se začali usídlit v Chlumci už před 30letovou válku. Jo, byl Jan Dlask, že první, že držel statky u Chlumce, ještě jsme drželi zámek Zásmuky u Kolína, ale bylo to těsně během 30letovou válku, že nám ten chlumecký pánství byl potvrzen. Jo, takže my sedíme u Chlumci od té doby. Ale ten dnešní společný předek, který všichni žijící Kinští mají, je Václav Norbert Octavian. Ten se narodil v 17. století a je považován dneska jako společný předek všem Kinských.
2: Máte ještě kromě toho, řekněme, předka číslo jedna, Norberta Octaviana, někoho z těch předků, na kterého jste hrdý, nebo kdo třeba nějak pomohl Kinským, nebo tady se zasadil v Chlumci o to, že to tady tak nějak vypadá, nebo že si ho rádi připomínáte?
3: Jako určitě, ale nejenom jeden, protože si myslím, že skoro každý z naší předkové nechali nějaký otisk. A můžu zmínit o František Ferdinand, postavitel zámku. Pak máme Octavian, Joseph, my jsme mu řekli Taffy, který byl zakladatel tradice parforsní honu a podle anglického stylu tady v Čechách. Ještě založil první steeplechase, což je dostih na koně po krajině v Chlumci nad Cidlinou, ta zvaná Velká Chlumecká. A ještě se podílil k zakládání Velká Pardubická, jako známe dneska. Pak máme Zdenko Raclav, moje pradědeček, který byl hlavní iniciátor těch třech deklarací pro ty nacistickou okupaci, což byl nemalý a nelevný krok, který konal, ale myslím důležitý, protože měl potřebu projevit svoje názor a to jim stálo konfiskace veškerý majetek už od Němců.
2: Pak taky po roce 1948 vlastně přišli kinčti vůbec o ten majetek a museli jste odcházet. Vyprávěl dědeček nebo babička nebo tehdejší kinčtí vám, nebo donesli se vám nějaké zprávy o tom, jak to prožíval, jaké to pro ně bylo?
3: Moc ne. Moje dědeček, když bydlel v Itálii, moc nemluvil, ale v podstatě to bral ta smůla, která se mu stála. On to bral, jestli se dá říct, jako sportovně, on to bral jako smůla, uzavřená kapitola života. Byl z názoru, že život jde dál a udělal si nový život a moc nekoukal zpětně, zpátky, což za tomu docela obdivuju. Protože moje dědeček podstatně, on šel do Itálie v roce 1948, ještě těsně před než ty komunisty převrali moci, protože on se chtěl oženit. Ta svatba z Anna Maria dal Borgo, netolická, se měla vykonávat v tom roce 1938, tak on šel přímo ten den, než uzavírali hranice v Československo, se dostal za hranice do Itálie, aby mohl se ženit. Ale s myšlenkou, že se bude vrátit a pokračovat ten příběh. Ještě jeho rodiče dostali speciální povolení, aby se mohli zúčastnit na tu svatbu v Itálii. Za podmínku, že měli tady nechat mladšího syna Raclav a dcera Ženilda. A až pak byli v Itálii a po svatbě, bylo jasný, že nebudou se vrátit. No.
2: Takže on nemusel prchat, on odcházel v podstatě na svatbu zcela běžně. Byl pak někdo z rodiny, kdo už ty hranice musel překračovat na tajno nebo utíkat z tehdejšího Československa, aby se tak trochu zachránil, když už ne ten majetek, ale sebe?
3: Ano, to byla právě Ženilda. Ta uprchla hranice přes les a s dvěma malýma dětma pěšky se dostala do uprchlický tábor v Německo a pak dál do Švýcarsko a konečně do Itálie, kde měla bratr a rodiče.
2: Co pak dělali? Čím se živili, když byli v té Itálii potom prarodiče?
3: Norbert žil na začátek u tchyně, matka mi babičky, a i když nemusel schánit práce, protože ještě v té době ta šlechta neměla pracovat, ale on nechtěl žít jen tak, jako z majetek tchyní, nebo prostě. On si našel práce v Pízi, normální práce, potom ještě šel pracovat do Miláně a dá se říct, že žil jako normální život. No, ještě platil pro svoje rodiče, kteří byli v Římě a neměli práce, neměli zaměstnání, takže ještě platili jim.
2: Pak přišli tedy děti na svět. Čím byli vaši rodiče, když to skočím?
3: No tak táta a jeho bratr, moje strýc, jako se začali starat o rodinný majetek v Itálii, i když otec nejdřív pracoval v Miláně pro jednu firmu, myslím, že ta firma vyráběla tramvaje. A takže pracoval, měl normální zaměstnání, byl obchodní zástupce, pak začal pracovat pro rodinu jako zemědělec, no, podstatně, starat se o majetek. A moje mamka pracovala jako učitelka, ta učí, dodnes učí angličtinu, protože je Američanka, a oni se potkali v Itálii, myslím v Castiglioncello, což je u dům její matky, mamky, matka, moje babička.
2: Vy jste se narodil kdy a kde?
3: Já jsem se narodil v Píze 26. září 1983.
2: Co jste vystudoval, co jste dělal do té doby, než jste přišel sem do Česka?
3: No, tak já jsem strávil moje dětství v Toskánsku, v Itálii, protože ani jsme se netušili, že bude tady něco, nějaký důvod se vrátit. A pak jsem studoval v univerzitě v Píze, 3 roky zemědělská univerzita. Šel jsem do Holandsko, tam jsem dokončil studium, jsem udělal takzvaný master. A já jsem chtěl pracovat jinde. Jsem chtěl pracovat pro nějaký velký korporát. Ve finále, to bylo v roce 2010, si pamatuju, že jsem si maturoval a jako já jsem nebyl ani inženýr, ani ekonom, něco mezí, takže to nebylo úplně jednoduchý. Ve finále jsem našel nějaký práce v Bruselu a měl jsem příležitost řídit jeden projekt tady v Čechách, takže začal jsem tady pendlovat jednou za měsíc. Mezitím otec jako mě přál, říká, dobře, můžeš samozřejmě pracovat kam chceš, ale aspoň jednou za měsíc na těch porady přijít se podívat, přijít se zajímat, aby si věděl, co se děje.
2: Jako jsem na zámek?
3: V Chlumci, ano, tady v Čechách. A mně to i pak došlo, že lepší pracovat pro sebe, pro svoje rodinu, než pracovat jinde. A od té doby prostě dělám.
1: Zámecké léto. Příběhy

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představuji vám rod Kinských z Chlumce nad Cidlinou, který dnes užívá jméno Kinský Dalborgo. Na stovky let svázala tato větev hraběcího rodu svůj život se zámkem Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V roce 1948 odsud museli prarodiče současného zámeckého pána odejít. Návratu domů se dožil v roce 1989 už jen Václav Norbert Octavian. V italském exilu se stal profesním rytířem řádu svatého Jana Jeruzalemského. V roce 1992 restituoval hrad Kost, Žehuňskou oboru a zámek Chlumec nad Cidlinou. Zemřel v roce 2008 a správu rodinného majetku převzali jeho synové a později vnuk Francesco Kinský Dalborgo. V jakém stavu našli zámek po návratu do Čech?
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Zámek jako hlavní budova byla docela v dobrém stavu, protože a teď musím zmínit o tom, že v roce 1943 byl velký požár. To znamená, že celý horní patro zámku zhoršel.
3: Vinou čeho?
2: No tak já jsem slyšel dvě verze. Jo? Ta jedna verze, ta asi pravděpodobně, byla omyl, protože v té době bylo zima a rozmražené trubky na půdě lidi se snažili roztopit a chytlo. Chytlo krov. Jo? To je prostě asi to právě pravda. Ale pak jsem od jednoho příbuzného slyšel verzi, že prádědeček ho nechal spálit na schvál, protože ten stejný den se měla tady instalovat, teď nevím, jestli Wehrmacht nebo Gestapo, protože to bylo těsně po konfiskace celého majetku od Němci. Takže A už můj pradědeček hned po válce zahájil rekonstrukce. Jenomže ta rekonstrukce nemohl dokončit, protože v roce 1948 šel do Itálie a už se nevrátil. Ale za štěstí pro nás, komunisti se rozhodli tu rekonstrukci dokončit a ještě tam do zámku stěhovat různé sochy. Tam byla výstava baroko v Čechách.
3: Pamatujete si, kdy jste tu byl poprvé fyzicky?
2: Ano, já si pamatuju, že tady fyzicky jsem přišel poprvé, když mi bylo asi 10 let, to bylo v zimě, a obecně si pamatuju, že tady bylo všechno šedý. Aha, uhlí. Jsem cítil hodně jako uhlí, protože se topilo všude v uhlí, takže na to jsem nebyl zvyklý.
3: V Itálii se netopí?
2: Ne z uhlí. ale už dneska je tady jinak. Ale to, že bylo šedý, si pamatuju. Pak jsem přišel znova třeba v létě a už všechno bylo zelený. Si pamatuju, že poprvé, když jsem si všimnul, že něco se mění, že asi něco je jinak, bylo to, když na nějakou vesnici jsem viděl, jak se lidi začali malovat domy. Dřív všichni měli stejnou barvu, že? Ty domy byly všichni šedivý. A tam najednou je vidět, že prostě nikdo má potřebu prostě si namalovat dům. A už pro mě bylo, aha, tady je něco jiný, tady se něco mění.
3: Mimochodem, jakou oficiální barvu má zámek Karlova Koruna podle nějakého katalogu nebo název barevního vzorníku?
2: Já to nevím, ale vím, že to trvalo aspoň 3 měsíce, než s památkářmi jsme se domluvili na jakou barvu fasádě. Takže to doufám, že si ho napsali.
3: A jaký říkáte, když někomu vyprávíte o tom, jaký máte zámek, jakou barvu?
2: Perlou, protože to je barokní perla.
3: Kdy jste spal poprvé na zámku?
2: Já na zámku jsem nikdy nespal.
3: Ne,
2: maximálně na apartmán, na budovu proti zámku, v tzv. Lichtensteinský trakt, to je budova spojena s jízdárnou a dneska tam žijou rodiče, když přijdou na návštěvu, ale věřte mě, na zámku dneska byste ani nechtěl spát.
3: Je to nepohodlné?
2: Je to nepraktický, zmizely veškerý kachlový kamna, který se sloužily k topení, takže maximálně byste mohl tam spát jako v létě, ale no, nemám na to potřebu.
3: Nelákalo vás to nikdy, zůstat přes noc uvnitř?
2: Já jsem jednou tábor žil přímo na hradě Kost ve stanu a to bylo docela báječný, ale jako na zámku jsem žil asi rok jako v té budově proti zámku a nebylo to úplně komfortní, protože já jsem pracoval, já jsem byl nahoře v bytě, dole jsem měl kanceláře a během sezóny vám řeknu, aspoň těch 10 lidí denně přišli u mě, že se ptali, kde jsou záchody a jestli jim můžu prostě razítkovat něco. A pak já mám dva jezevčici, že jo. Takže oni mě vždycky jako zdrhli v parku, jednou prostě utekli do města, po druhý prostě se prali z jiného psa, ještě se stalo, že roztrhali pavice, to bylo zajímavé. Takže ne, já jsem brzo přišel na to, že na zámku není žádná pohoda a radši bydlet v lese.
3: Slyšíte to, jo? Kinští si stěžují na to, že zámek není žádná výhra na bydlení.
2: No takhle, kdyby to zavřel a nepustil mufloní, no tak dobrý, ale prostě to takhle nejde. Nechcete bydlet, kde pracujete, že jo?
3: Váš současný byt, to bydlení tedy není na zámku?
2: Ne.
3: Máte tam aspoň něco, co ten zámek připomíná, nebo je to normální, běžný byt, jako známe všichni, a pan Kinský bydlí v tuctovém bytě?
2: Počkejte, já v bytě bych nevydržel, já nebydlím v bytě, já bydlím v domě, sice v poloroubence, v lese, protože jsem přišel, že lepší být pán ve své zahradě, než pán v parku zámku, který je otevřený věřenosti.
3: Máte rád doma modernu, nebo spíš takový ten starší styl, když máte poloroubenku, je to tomu upraveno, tomu stylu toho domu?
2: Já s manželkou jsme přišli na to, že chceme si postavit poloroubenku, protože nám ten styl se líbí. Je to takový venkovský, patří to v krajině. Já jsem z názoru, že ty poloroubenky patří do krajiny, je tady v Čechách víc než ty sruby, ale no tak každý si dělá, co chce. My jsme si volili poloroubenka a zalíbili jsme se v místě u naše obora a tam je opravdu krásný. Každá sezóna má svoje kouzlo. Já mám jiný vztah z jiného zámku v Itálii, v Toskánsku, kde jsem skutečně vyrostl. To pro mě má jiný vztah, protože tam jsem vyrostl. Já jsem tady nikdy nevyrostl.
3: Je italský a český zámek hodně jiný?
2: No jasně. Jako je to jiný styl, jiná doba. Ta teplota možná je jako ta konstantnost. V létě v pohodě, jako je to příjemný, ale v zimě já si pamatuju, že jsem měl třeba v ložnici, kde jsem stával ráno, těch 14 stupňů a moc se mi nechtělo z postele.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tohle místo je spojené nejen s rodem Kinských, ale také s chovem koní, které k naší rodině patří od pradávna. Plemeno kůň Kinský patří mezi nejvýznamnější původní plemena koní v Česku, a to hned vedle starokladrubského koně, jak hrdě připomíná i Francesco Kinský dal Borgo.
2: Je věc, který děláme fakt dlouho. Existují zmínky, že kinští chovali koně a začali vyšlechtit koně, aby měli specifický charaktery typu barvu a tak dále, ještě před 30-letou válku. Víme třeba Václav Norbert Octavian, bavíme se o otec toho Františka Ferdinanda, který nechal postavit zámek. On založil fidecomis, to znamená, že dělal to tak, aby určitý část jeho majetku, Chlumec, lesy, Řepčín, ostrov, se stálo nedělitelný ani podle tehdejší zákon o dědictví. A víme, že do fidecomis založil i koně. A to bylo znamení, že pro nás ty koně byly opravdu cenní.
3: Jakože se dědili konkrétní koně?
2: Ano, ano. Protože třeba když máte hřebec, je ten, který vám ten krev předá dál. A když ztratíte ten hřebec, už nemůžete prostě vyšlechtit ty koně, jak chcete, protože ztratíte ten genofond.
3: Co na to dámy Kinské, že pánové se tolik věnují koním? Ten genofond je tak důležitý.
2: A ty dámy taky jezdili. Jak to říkala moje prateta, když oni tady žili na zámku, každý den nebylo nikdy otázka, jestli jezdit na koně, ale vždycky bylo, kdo na koho. Není to náhoda, že Lata Brandisová vyhrála Velkou Pardubickou s Normou, která byla od naší stáje.
3: No tak pozor, vy jste se starali a šlechtili koně, vy jste si vymysleli parforzní honi, udělali jste velkou Chlumeckou, pak i Pardubickou, vy jste si to tak jako vymysleli, abyste mohli i vyhrávat, ne?
2: No tak takhle se to nedá říct, nikdy nevíte, ale je pravda, že existovaly v době Octaviana, existovaly repliky z každé skok, lavice, včetně velké taxis, za kolesa, aby jsme mohli na to trénovat.
3: Když jste na koni, přibližte to těm, kteří na koni nikdy neseděli. Jaké to je vlastně mít pod sebou živého tvora?
2: Záleží, jaký máte pod sebe koně. Určitě, já si nepovažuji za dobrýho jezdce, takže občas jsem měl skvělý pocit, když jsem říkal, že jo, dokážu ovládat to zvíře, který je silnější a větší než já. A občas mám takový pocit, že ten ovládá mě, anebo úplně na mě kašle a musím dělat všechno možné, aby tam držel. Každopádně musí být symbioza, protože není to, že jeden bez druhý, jestli mi rozumíte.
1: Už za působení Ferdinanda Kinského v 18. století se na chlumeckém panství chovali z královského pověření koně pro vojenské a hospodářské účely jako součást majorátu a už v té době to byly koně plaváci a klisny Izabely. Popularitu těchto koní rapidně zvýšila Kateřina Kinská, když se se svými Izabelami ve čtyřspřeží objevila na oslavách pořádaných u příležitosti Vídeňského kongresu v letech 1814 a 1815. Do roku 1948 patřili koně kinští k elitě dostihových překážkových koní.
3: Teď se ocitáme úplně někde jinde. Tohle jsou původně stáje?
2: Ne, původní jízdárna. Jezdecká
3: jízdárna. Takže co tady byly piliny, písek původně? Nebo co?
2: Písek a na ním se jezdilo. Víme, že byly dvě balkóny, dvě strany a z balkóny byste mohl prostě se dívat na rajtování.
3: Proč se jízdárny dělaly?
2: Ty jízdárny se dělaly, protože ta šlechta potřebovala se učit toho stylu jezdění elegantně, bez násilí, podle tzv. Škola manéž. A jak víte, vznikly různé školy. Ta vídeňská škola, španělská škola, italská škola.
3: A vy jste jeli podle které školy?
2: Životní škola. Já jsem si naučil.
4: s těžkou životní školou.
3: Bylo povinností každého Kinského naučit se jezdit na koni?
2: No jasně, jako i ve středověku příležitost šlechty byla, že můžou jezdit na koně, jenom ta šlechta podle zákona. Tak, každý rytíř, každý šlechtic musel umět jezdit, musel umět bojovat, musel umět tancovat.
3: Umíte všechno?
2: Nějak však. Já jsem šermíř, já jsem dělal šerm 3 roky, tancovat nějak podle náladu a jezdit taky nějak se držím na koně.
3: Co z toho vám jde nejlíp teda?
2: Asi toho tancováním. A vemte si, za možná legrace, jo, ale všichni ty obrovský trámy, které tady vidíte, byla doba, můj pradědeček, že ji nechal všichni vyřezat. Protože tady se stálo tenisový kurt a ten potřeboval víc prostor na míč, takže vyřezal veškerý trámy, dával tam ocelový
3: táhla
2: a takhle to stálo další 80 let, no možná víc. Což samozřejmě, když přišel statik, málo šílel, ale ta statika vydržela.
1: A ještě jedna zajímavost, kterou v Chlumci nad Cidlinou ukrývají v kočárovně. Pamatujete ještě na pohádku Z čerty nejsou žerty? Kdy si pro zlou Angelínu přijel samotný pán Pekel a odvezl si ji v černém kočáře? Tak tenhle kočár patří Kinským.
3: Je to on. Je to ten kočár z pohádky. Úplně to vidím, jak jede po tom nebi.
2: Je trošku jiný.
3: Ano. Tak nebudeme říkat, jaký. Ať se na to návštěvníci a naši posluchači přijedou podívat.
2: To je originál model coupé z Francie. A coupé znamená podvou, protože to je určený pro dvě pasažery. To je jako dneska bychom si představili sportovní auto, Spider. V té době bylo sportovní kočár.
3: Jako můžu za váma?
2: Unikátní příležitost, jak si to vyzkoušet a teď se budete stát kníže pán.
3: Jako fakt můžu dovnitř?
2: Jasně.
3: Ježíš, to mi budou doma závidět. Já jsem byl v kočáru z pohádky, z čerty nejsou žerty. Vy jste tak jako vyložil ty schůdky. To fakt udržím, to jako koženkový a tak.
2: Jo, zkuste to, já udržím kočár.
3: To je hodně houpavý.
2: Ano.
3: On je jako odpérovaný. Je to útulný tady.
2: Jasně, vy jste museli strávit nemálo času tady, tak proč si udělat život těžký?
3: Je to v červené barvě uvnitř, je to takový trošku šmajchl kabinet.
2: Ano, ano.
3: Tady jsou žaluzie, ty kryjou ten pohled na kočího.
2: Ano, ano.
3: A bylo soukromí.
2: Kdybyste potřebovali, kdybyste chtěli, jsou žaluzie i tady. Hele.
3: No tak je opravdu šmajchl kabinet. Polstrované, pěkné, krásně zrekonstruovaný, zrestaurovaný, nádhera. A ta červeň záměrně, protože červeň kinští?
2: Nevím. Já asi dokážu si představit, že to takhle vyráběli ve Francii. A nevím, jestli jsme si to vysloveně vybrali, tu barvu, ale takhle.
3: Já teď úplně slyším toho Luďka Munzara, jak na konci hovoří, že nevím, jestli peklo bylo nebo nebylo, ale bylo vymyšleno správně.
5: Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymýšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

0: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám chceme s Františkem Kinským dal Borgo představit nejen rod Kinských, ale i zámek Karlova Koruna. Jeho stavba se uskutečnila v letech 1721 až 1723 a na počest návštěvy císaře Karla VI. A díky tvaru tříosé koruny dostal nový zámek jméno Karlova Koruna.
2: Postavitel zámku byl František Ferdinand. A on to nechal postavit, protože potřeboval nový reprezentativní sídlo, kam vykonávat svoje funkci jako nejvyšší lovči. Nejvyšší lovči se dá srovnat jako dnešní ministr zemědělství. On byl najednou nejvyšší kancléř, to znamená ministr, premiér a ještě ministr zemědělství, protože měl se starat o krajinu, o lesy, tak, aby ta zvěř vždycky byla v dostatečné množství, aby císař mohl přijít tady a udělat ty parforční hony. Takže potřeboval reprezentativní sídlo, kam udělat ten hon. Jo? A volil si ten kopec, ještě ten kopec byl ručně zvýšen o 7 metrů, takže ho zvýšili a tak si zaměstnal architekt Santini, významný architekt v té době, aby jim vymyslel něco jako výjimečný. Grandiózní. A Santini prostě si vyprojektoval a vymyslel ten tvar, jako vidíme, když znáte Zelená hora, že jo, je to něco podobný. Santini rád pracoval s tím tvárem opakující hvězda. Jo, a u zámku to najdete taky. Zámek Karlova Koruna je výjimečný, protože je jediná stavba od Santini, který není náboženská stavba, církevní stavba. A ještě bych řekl, že je výjimečný, protože je jeden z málo zámků dneska, který furt patří ten stejný rod, který ho nechal postavit.
3: Platí to, že to jsou tři osy, podle kterých je postaven ten zámek a každá ta osa vede nějakým směrem. Já jsem kdysi slyšel, že jedna osa na Prahu, jedna osa na Vídeň, jedna osa do Polska.
2: Ano, dá se to takhle říct a i ty tři brány odpovídají ty tři směry a tři cesty, ano.

0: Když prostě se postavili sedláci, prostě jí šoupli do jízdárně chvilku.
1: Už jste někdy na zámku omylem zamkli návštěvníka?
0: To se mi ještě nestalo. To se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že jsem ztratil klíče, že jsem přišel a vybouchlo alarm, ale ještě se mi to nestalo. Ale bylo by to dobrý způsob získat nový průvodce.
1: Bylo tu někdy patro pro služebnictvo?
0: No, jako ano, ty budovy kolem zámku, některé patra byly pro služebnictvo. Nad konírnou, nad stáje, prostě tam bylo služebnictvo.
1: Bez čeho byste se na zámku neobešel?
0: Klíče?
1: Máte obyčejné, nebo dnes už nějaké moderní elektronické karty, nebo tak?
0: Ne, mám spousta klíče, obyčejní, a jako myslím, že to je dobře. Tak ta jedna karta bych rychle ztratil a bylo by malér.
1: Kde parkují auta? Pro ty zámek se nekonstruoval.
0: Auta by měly parkovat dole, v parkoviště vedle pokladně, a jako naše privilegium v dnešní době je, že můžeme parkovat nahoře.
1: Stala se někdy na zámku v historii třeba nějaká vražda nebo nějaká taková událost?
0: Jako stačilo nám požár. O vraždě nevím.
1: Kde je oblíbené místo na svatby?
0: No, mramorový sál.
1: O čem si říkáte, že tohle už musíte vyhodit, tohle půjde z domu?
0: Teda to nevím. To teda jste mě chytil. Asi některé koberce, které jsou tam příliš dlouho. A
1: jsou prošlapaný nebo smrdí nebo co?
0: Ne, spíš prošlapaný, ale jako najít nový koberec, jako zkusný, to je boj. Tak si to necháme.
1: Kde to tady na zámku nejvíc smrdí?
0: Když fouká vítr z prasečák.
1: Tři věci, které vás napadnou, když se prostě řekne Karlova koruna.
0: Krása, pávy, práce.
2: Na prohlídku zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou můžete přes léto vyrazit od úterý do neděle mezi 9 a 16 hodinou. A vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. My teď ten základní projdeme s Frančeskem.
1: Na té špici, na té středové části toho domu je, jak to říct, no, to je jak na kostele špička báň. To plní funkci hromosvodu, nebo je tam uložena nějaká zpráva pro budoucí generace, ukryto?
0: Teda byste mi dali dobrý nápad.
1: Tak jak palice to vypadá.
0: Jo, možná, že něco je, ale dostat se nahoře,
1: Jste někdy nahoře? Tam je úplně malinké okýnko.
0: Ano, tam jsem byl, ale...
1: Co tam je?
0: Nic. Mrtvý holuby.

0: Dneska mi to jde, najdu ty klíče.
1: Kde to jsme?
0: Hlavní sálu zámku, my dneska říkáme sloupový sál. A to byl první prostor, kde byste přišel na návštěvu. A už tady by se rozdělila ta dámská společnost do dámské salony a pánská společnost do k salony určený pro pánové.
1: Vlevo, vpravo a proti?
0: No a naproti byl v době mého pradědečka koupelna.
1: Jako pro ty, co přijeli, nebo pro ty, co tu bydleli?
0: Já to nevím. Jako, já vám řeknu, dneska, já když jsem tady docela i často, protože ty dveře vypadají všichni stejní, občas i já si pletu.
1: Jako kdyby jste se tady zatočil, zavřeli vám oči, protočili vás, tak nevíte, kudy ven.
0: Můžu se plést.
1: Je to ta symetrie vlastně.
0: Ano, ano, všichni vypadají stejní.
2: V každém patře zámku najdete 10 místností a pak centrální kruhový sál. V přízemí sloupový, v patře pak větší mramorový.
1: Tak to je nádhera. Ta ozvěna, vy zapnete jenom vypínač a už jenom to, jak je slyšet.
0: Ještě takový vypínač se jste dlouho neviděl.
1: Jo, stiskem zapni, tahem vypni, ano. Velký kruhový sál, tohle jsme tedy ve druhém patře?
0: Ano.
1: Ochoz, balkón do toho třetího, nádherná, jednoduchá klenba s velkým lustrem, zdobená, vykládaná, mramorem podlaha. A tady máme symbol hvězdy uprostřed.
0: Ano,

0: Santini měl rád hvězdy. A ještě vám prozradím, ta podlaha, na které stojíme, je docela mladá, protože ta se udělala po požáru. Dřív, v době mého prádědečka, ta podlaha byla dřevěná. A pak potom se udělala podle původního plánu Santini a je dneska, jak ji vidíte.
1: Ten zvuk je nádherný, to slyší i posluchači teď, díky tomu našemu mikrofonu. Mně napadá, protože vy původem rodina z Itálie, v takovém hezkém znělém prostředí, řekl byste nám něco italsky, třeba pozvání na zámek Karlova Korno, jenom ať slyšíme i tu italštinu, nebo něco pár slov.
0: Dobře, tak co můžu říct? Gentili ascoltatori, è con piacere che vi invito il 10 di ottobre all'evento che organizziamo al castello di Karlova Koruna.
1: Co to bylo? Překlad?
0: Pozval jsem všem posluchačům 10. října na zámku Karlova Koruna na krásný věřený event, který připravujeme. Koně a tradice. A ještě jedna věc je, když mluvíte tady, a když půjdete ve prostředu toho hvězdu a řeknete něco, tak uvidíte, že to bude znít jinak.
1: Mám to zkusit, jo? Posloucháte Český rozhlas, zámecké léto ze zámku Karlova Koruna a provází nás Francesco Kinský dal Borgo. Uklonili jsme se, asi připadám jak v dobách historických úplně.
0: No, super, děkuju moc, že jste tady.
1: Je to krásný zážitek a každý se ho může dopřát, když k vám vyrazí a podívá se. A je to vlastně nejenom ten zámek jako takový, je to spousta dalších budov.
2: Základem erbu Kinských je sytě červené pole a v něm tři vlčí zuby, někdy popisované jako kančíkly. V heraldice je červená barva tradičním symbolem statečnosti, odvahy a krve prolité za vlast, což odpovídá také rodovému heslu Kinských Bůh, čest, vlast. Od roku 1905 měli příslušníci této rodiny Kinských právo na oslovení vaše jasnosti. Co by si tedy pro chlumeckou větev Kinských přála jeho jasnost Francesco Kinský dal Borgo?
0: Určitě bych si přál, aby jsme pokračovali vůbec, protože to není samozřejmost. Takže na to je potřeba čistě mít mužské potomky. Takže to bych si přál, aby naše jméno pokračoval. Bych si přál, aby byli jsme schopni reagovat na ty časy, které se změnějí. Protože je pravda, že co fungovalo před 200-300 let, dneska buď nefunguje, anebo méně funguje. A jo, obecně, že se nám bude dařit. Tak.
1: Dokázal byste pojmenovat, proč by si Češi měli vážit své země nebo sebe samých?
0: Stačí vzpomínat, jak jsme žili před 30 lety. Já jsem vyrostl v Itálii, já si pamatuju, jak to tady bylo před 20 let a ten posun, já považuji ten posun za neskutečný, za obrovský. Já si pamatuju, že jsem měl spousta známí, spíš ve věku mý rodiče, z Belgie, z Holandska, z Anglie, z Německa, z Itálie, že kroutili hlavu v té době a řekli, no ty Češi, víš co, jako jo, tam se bude zlepšit, ale vždycky to budou takový, vždycky se bude krást, vždycky ta korupce, nikdy to nebude na takový úroveň a blablabla. A podívejte dneska prostě Češi, máme silnější ekonomiku než prostě Německo, než Francie, než Anglie, jo? Určitě než v Itálii, takže ten posun je obrovský. To, co se řeklo, myslelo před 20 lety, se ukázalo za úplně blbost. Máme se dobře.
1: Našel byste tři silné vlastnosti Čechů, na kterých by mohli stavět?
0: Češi jsou pracovití. Češi jsou hrdí. A co vím já, většinou lidí jako jsou i jako rozumní.

Rod Kinských je staročeský, rytířský a později panský, hraběcí a knížecí rod, pocházející z počátku 13. století. V 18. století patřili k přední středoevropské aristokracii. Proslavili se jako diplomaté, vojevůdci, mecenáši umění, vlastenci a chovatelé koní. Jsou hrdí na své kořeny a pečují o své dědictví. Zkuste to také. Je krásné být hrdý na svou vlast a ušlechtilé se o ní starat. O tom je přesvědčen František Kinský.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Stromolezci v Otrokovicích odborně ošetřují stromy. Na hřbitově v Zubří na Vsetínsku dokončili nové kolumbárium. Web státního zdravotního ústavu od včerejšího večera nefunguje. Napadli ho totiž hekři. Dnes bude obloha v regionu převážně polojasná a na teploměru naměříme až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Radilkem u mikrofonu. V zahradách mateřských škol na sídlišti a aktuálně i v okolí Štěrkoviště v Otrokovicích pracuje skupina stromolezců. Jde o arboristy, kteří stromy odborně ošetřují zdravotním prořezem. Pracovníci také instalují bezpečnostní vazby, které zpevňují oslabené koruny. Lana ponechávají koruně přirozený pohyb, ale zabrání tomu, aby se při silném větru nebo velkém zatížení oslabené větve rozlomily a spadly. Pokračuje mluvčí města Lenka Vaculová.
2: Odborníci tím pomáhají prodloužit životnost stromů a zvyšují bezpečnost pro kolem jdoucí. Každá instalovaná vazba je evidovaná a označená rokem montáže. Stromy následně procházejí pravidelnými kontrolami, při kterých odborníci sledují jejich zdravotní stav i funkčnost vazeb.
0: Nové kolumbárium mají na hřbitově v Zubří na Vsetínsku. Radnice ho postavila proto, že roste zájem lidí o uložení uren. Stavbaři ho zasadili přímo mezi stávající hroby. Od kdy budou moci lidé schránky využívat, vysvětluje nezávislý starosta Aleš Měrka.
3: Máme ceník nájmu hrobových míst a ten dodatkem rozšíříme na pronájmy jednotlivých míst pro uložení urny. O termínech a podrobnostech k možnosti pronájmu jednotlivých urnových míst budeme informovat na webu města.
0: Hekři napadli web státního zdravotního ústavu, který od včerejšího večera stále nefunguje. Instituce o tom informovala na síti X. Podle mluvčí ústavu Štěpánky Čechové nejsou v ohrožení žádná citlivá data, laboratorní údaje ani provoz ústavu. Web totiž provozuje externí firma. Útok teď analyzují odborníci, pokračuje Čechová.
4: Napadení webových stránek státního zdravotního ústavu jsme nahlásili Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Probíhá forenzní analýza útoku. Z důvodu forenzní analýzy bude web nedostupný pravděpodobně minimálně dalších 48 hodin.
0: Čerpací stanice MOL zavírají své automyčky v Maďarsku. Společnost to oznámila v příspěvku na Facebooku s prohlášením nyní se počítá každá kapka vody. Reaguje tím na situaci v Maďarsku, které řeší velká sucha a rekordně málo vody. Ke stejnému kroku společnost vyzvala i své partnery. Kvůli nedostatku vody a nízké hladině Dunaje plánuje Budapešť také odstavit svou jedinou jadernou elektrárnu Pakš, která vodu z Dunaje používá k chlazení. Zastavit její provoz by mělo Maďarsko podle premiéra Petera Maďara během dneška.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji většinou polojasno, hlavně zpočátku odpoledne chvílemi i oblačno. Na severu kraje ještě i zataženo, jen výjimečně se může objevit přehánka. Povane mírný severovýchodní vítr a nejvyšší teploty se mají dnes pohybovat mezi 27 až 30 stupni, na severu kraje lokálně jen kolem 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 1/49 mezi Otrokovicemi a Lípou na Zlínsku se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby. A to už byla poslední informace ze zpráv Českého rozhlasu Zlín. Teď naše víkendové odpoledne.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné nedělní odpoledne s datem 2. srpna. Každý den v kalendáři nese nějaký příběh. Ten dnešní připomíná památný den romského holokaustu. Tichou vzpomínku na chvíle, které bychom nikdy neměli zapomenout. No a možná právě proto je dobré vážit si obyčejných letních okamžiků, které můžeme prožívat spolu. Vítejte u nedělního odpoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín. Za chvíli se vydáme na výstavu Zahrada věžky léto 2026 na Kroměřížsku, kde tropické teploty letos letos neprověřují jen návštěvníky, ale i organizátory této zahradnické výstavy. Jaká opatření kvůli vedru přijali a jak se horko podepisuje na návštěvnosti, tak to uslyšíte už za chvíli. A teplo bude v hlavní roli i v další reportáži. Vezmu vás například na nejžhavější místo Valašska, které je teď v Rožnovském skanzenu. K vedru, které panuje venku, tam totiž kováři přidávají ještě vlastní výhně a stojí u nich celý den. Tak, tam se vypravíme okolo 14:15. Příjemný poslech vám přeje Pepa Koller.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Meteorologové během víkendu i v příštích dnech varují před teplotami překračujícími 30 stupňů Celsia. Tomu se museli přizpůsobit i organizátoři letní zahradnické výstavy ve Věškách na Kroměřížsku. Pro návštěvníky připravili několik možností, jak se ochladit a zvládnout pobyt na slunci. Na místě je i reportérka Michaela Kočendová, kterou tímto zdravím a vítáme vysílání.
1: Pěkné odpoledne.
0: Míšo, čím vším se mohou návštěvníci ochladit, aby horko lépe zvládali?
1: Na čtyřech místech areálu návštěvníky ochlazují rozprašovače s vodní mlhou. Ve stínu zámeckého parku jsou také vodní zavlažovače a pro případ kolapsu z horka je připravený klimatizovaný stan záchranářů. Ti zatím řešili jeden případ nevolnosti. Dnes jsou ale teploty v areálu nižší oproti pátku i sobotě. V tuto chvíli je tady pod mrakem 25 stupňů Celsia a tyto teploty si chválí jak návštěvníci, tak i prodejci.
0: Vedro ale není jediným tématem. Co letošní letní výstava návštěvníkům nabízí?
1: Hlavním lákadlem je květinová expozice s názvem Šepot Orientu. Ve staré sýpce jsou pro návštěvníky připravené příběhy Tisíce a jedné noci. Nechybí Aladin, Alibaba nebo Sindibát, které floristé stvárnili pomocí květinových aranžmá. V areálu je také několik desítek prodejců zahradnických výpěstků, ať už se jedná o letní květiny, trvalky nebo letničky. Zároveň tady vidím taky ovocné keře i stromky, jako jsou třeba broskvoně, rybízy nebo angrešty. A v nabídce prodejců nechybí ani keramika, proutěné koše nebo řemeslné výrobky.
0: A jak se vysoké teploty podle organizátorů podepisují na návštěvnosti?
1: To se podle organizátorů na návštěvnosti to horko přece jen podepsalo. Od pátku, kdy výstava začala, na ní dorazilo asi o 2 500 lidí méně než loni v létě, což podle mluvčího výstavy Miroslava Karáska pocítili i prodejci, kteří mají letos menší tržby. Nepříjemnosti přinesla také včerejší večerní bouřka, která v areálu převrátila 5 prodejních stánků i se zbožím. Paní Dagmar Plchová, která na jednom z těchto stánků už 25 let prodává, mi řekla, že mnohé z toho zboží, co prodává, ať už jsou to nože nebo třeba další zahradnické náčiní, má nenávratně zničené a znehodnocené. Hasiči ale ještě večer ty převrácené stánky zajistili a návštěvníci tak dnes mohli výstavu navštívit bez omezení. A jak můžou právě sledovat, mnozí odsud odjíždějí s plnými koši květin a dalších rostlin.
0: Říká reportérka Michaela Kočendová ze zahradnické výstavy ve Věškách na Kroměřížsku, kde organizátoři kvůli tropickým teplotám připravili pro návštěvníky mimořádná opatření. Míšo, díky ti a užívej si tu rozkvetlou nejen orientální nádheru ve Věškách, no ale především se také chraň před panujícími vedry. Naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Živou vodu Hanky Zagorové teď ve vysílání Českého rozhlasu Zlín vystřídají kladiva, žhavé železo, kouř a k tomu pořádné letní vedro. Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se rozhořely kovářské výhně. Jsou tam dny řemesel a setkání kovářů. Sešli se tam podkováři, mistři kováři i lidé, kteří taví železo ještě starou slovanskou metodou.
1: Už jsme něco nakoupili málo.
2: No, já sbírám nože, takže u mě je to jasné. Já se pohlížím po nějaké pěkné množí do sbírky, takže to bude určitě můj suvenýr.
1: Vedro, nevedro, půjdete hledat.
2: Ano, přesně tak.
1: Říká Martin, ono se dlouho u těch výhní nedá postávat a pozorovat.
2: No, to je velký žár a je moc horko na to dneska. V zimě by to bylo lepší.
1: A zatímco návštěvníci mají na vybranou, tak úplně jinak jsou na tom kováři. Miroslav Žitník teď tady vyrábí hřebíček. Já stojím velmi blízko u jeho výhně, je tady docela horko. Vy máte zástěru, máte tričko s dlouhým rukavem.
3: Když mám triko s krátkým rukavem, tak se spálí moc slunka. To radši budu spocený a budu smrdět.
1: Od výhně, u které pracuje Miroslav Žitník a která je hned u vchodu do dřevěného městečka, se přesunuju k fojctví. Tady jsou hned dvě výhně, pracuje u nich mistr kovář David Mokrý. Ten žár je obrovský, tak víte třeba, kolik má právě teď ta vaše výheň stupňů?
4: Kolem 900.
1: Je to pořádné horko, vy sám máte taky hrubou zástěru.
4: Ta zástěra mě hlavně cloní to teplo, jo, kdybych ji neměl, tak by mě u té výhně bylo mnohem větší vedro a horko.
1: Jsme tady na nádvoří fojctví, vidíme, že tady pracuje taky podkovář.
4: A tamhle na té výhni naproti, pan podkovář předvádí ukázku a mění vždycky jednu nohu u jednoho koně.
1: Pomocník drží nohu koně a pan kovář má v ruce velkou rašpu, to je opravdu obrovská. Jak dlouho vám trvá, než takto okujete koně?
5: Když je to tak na rychlo, tak dvě hodiny, za dvě hodinky ten kuň pokud drží, tak to je dobrý.
1: Tak vy jste teď úplně splavený.
5: Každou hodinu jedna noha, ale v terénu to nejde. V terénu chlapi musí ještě vydělávat do hor, tak tam nejde dávat přestávky.
1: Kovář František Jochec pokračuje v práci a já se přesunuji za vůbec nejstarším kovářským mistrem Štefanem Rožňákem, který se do Rožňova na setkání kovářů pravidelně vrací.
6: Len za to jsem si našel také město, že hádám to sluníčkom a troška bude ten stromek pred tým sluníčkem chránit.
1: Ano, vy jste tady pod stromem.
6: Ano. Lebo ináč som mal byť tam a to som povedal kamarádom, že ne, to už nemôžem.
1: Dřevěným městečkem se přesunuju k rozpálené šachtové peci, ze které sála obrovské teplo. Jak vlastně vypadá tavení železa starou slovanskou metodou, tady návštěvníkům ukazuje geoložka Andrea Dovicová.
7: V podstatě v té spodní části, v té nístěji, se nám slepují kousíčky železa do podoby právě té železné houby.
1: Na den řemesel a setkání kovářů můžou lidé vyrazit do nedělního podvečera. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
8: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
9: Utekli z hluku a od nekonečných povinností a našli místo, kde se čas zpomalí. Vlaďka a Vít Vintrovi otevřeli malé bistro v divoké přírodě Bílých Karpat. Vaří mezi stromy, vítají hosty pod širým nebem a každý den začínají svědomím, že žijí svůj sen. O svůj příběh se podělí už 4. srpna po 11. hodině. Na vás i na své hosty se těší Silvie Pospíšilová.
8: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
10: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
8: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Zlín.

0: Regionální stopař.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Zlín vás právě teď vezmeme na několik zajímavých míst našeho regionu. Poslechněte si souhrn toho, co tento týden pro posluchače zaznamenala naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková.
2: V pondělí jsem posluchače Českého rozhlasu Zlín vzala do bývalé věznice v Uherském Hradišti, která dodnes připomíná oběti nacistického i komunistického režimu. Ještě před plánovanou rekonstrukcí jsem s průvodkyní Hanou Bartošíkovou přiblížila historii věznice i osudy lidí, kteří v ní byli vězněni.
3: Já velice často zmiňuji příběh pana Haluzy, protože je to člověk, který vlastně objevil a vychoval Emila Zátopka, a to jméno Emil Zátopek dneska znají všichni. Ale když se tady ptám a už tady provázím opravdu nějaký čas na pana Haluzu, tak jeho příběh nezná nikdo. A o to je to smutnější. Proto ho zmiňuju, protože my máme pocit, že tím oživujeme ty příběhy a dáváme vlastně smysl tomu, pro co oni někteří zemřeli nebo tady vytrpěli ty věci, protože nám vybojovali vlastně to, co my dneska máme.
2: Na historii jsem navázala i v úterý, tentokrát v Babicích na Uhersko-Hradišťsku. Moje kroky vedly do muzea myslivců a pytláků na Mítince, o jehož vzniku a zajímavých exponátech vyprávěl správce muzea Josef Vranka.
4: Se možím tady pochlubit nálezem, respektive vybágrovaný jak bágru ve Spětíně na Šerkovišti. V 15 metrech vybágrovali jelení parohy a kluci jich sem donesli a během měsíce až dvou se začaly ty parohy rozpadat. Tak jsme jich normálně zavézli do Brna, do muzea, kde nám to naimpregnovali a paní doktorka, která nám to předávala, dala nám k tomu doklad, že to je staré asi 8 tisíc roků.
2: Středa patřila návštěvě fauna parku ve Valašském Meziříčí. Už 25 let tam Tomáš Juga buduje malý areál, ve kterém se návštěvníci mohou na domácí i exotická zvířata nejen dívat, ale také si je pohladit nebo nakrmit. Tuto možnost oceňuje nejeden návštěvník. Mluvila jsem například s panem Pavlíkem, který přijel až z Ostravy.
5: Jsme říkali, no když má vnučka 2 roky, tak půjdeme jí to taky tady ukázat. A jsme moc potěšení, že něco takového je, že ty děti mají přímý kontakt s tím zvířátkem, tak to je o to, je to pěknější a strašně se jim to líbí.
2: V druhé polovině týdne se znatelně oteplilo a proto byl ve čtvrtek čas na letní osvěžení. Vydala jsem se k venkovnímu bazénu v Lázních Zlín a také na koupaliště Panorama na Jižních Svazích. A nejlepší recenzi na koupaliště v odpoledním vysílání udělala děvčata Adéla a Maruška.
6: Když mi je vedro, tak se někdy tady přijdu okoupat a baví mě tobogány a s kamarádkami tady ráda jezdím. Mám ráda skoro úplně všechno, jako. Ale asi mám nejradši ten tobogán, jak je zakroucený.
2: Týden jsem zakončila v Rajnochovicích na Kroměřížsku. Posluchačům jsem přiblížila příběh tamní lesní železnice, která před více než 100 lety svážela dřevo z okolních lesů. O tom, co z původní úzkokolejky zůstalo dodnes, jsem si povídala s Tomášem Hegarem ze Společnosti pro obnovu Rajnochovické lesní železnice.
7: Ta naše železnice je trošku bokem, ale v podstatě fakt v blízkém okolí té původní železnice a i na místě, kde my stojíme, tak vlastně byl původně sklad pily, to znamená, tady byly prostě všude desky, trámy, přes tu hlavní silnici byly natažené koleje, to někteří pamětníci říkají, já si tu štreku ještě pamatuju, jenže oni si pamatují jenom tu manipulační drážku, která už bohužel s tou štrekou opravdovou neměla nic společného.
2: Petra Sedláčková, Český rozhlas.
1: A pokud i vy znáte ve svém okolí místo nebo příběh, který stojí za pozornost, pošlete nám tip na stopař.zlin@rozhlas.cz. Regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín vyráží za zajímavostmi našeho kraje každý všední den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, se budeme věnovat želvám. Už za chvíli s Martinem Písaříkem.
1: Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že mořské želvy vydrží pod vodou i několik hodin? Existuje 7 druhů želv, které žijí v mořích. Většinou obývají mělké vody, kde mají dostatek potravy. Životu pod hladinou se výborně přizpůsobili, jejich končetiny se přeměnily na ploutve a poradili si i s přísunem kyslíku. Když kareta obrovská usne, vydrží pod vodou klidně několik hodin. Při běžných aktivitách dýchá jednou za 20 až 40 minut. Ve vodním světě se mořské želvy orientují podle magnetického pole Země a díky tomu bezpečně najdou cestu k cíli. Na souši se pohybují pouze v období kladení vajec. Když přijde tento čas, snaží se kareta obrovská doplout na pláž, kde se sama vylíhla. Tam pak vyhrabe v písku jámu, do které naklade kolem stovky vajec, velkých zhruba jako pingpongové míčky. Teplota písku následně ovlivní pohlaví budoucích želv. Při teplotě zhruba 29 stupňů Celsia je poměr samců a samic v rovnováze. Když se ale písek zahřeje na 33 stupňů, líhnou se převážně samice. Matka o ně už nepečuje a tak jsou snadnou kořistí pro ostatní zvířata. Z tisíce vylíhnutých mořských želv se dospělosti dožije obvykle jen jedno mládě.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.
2: Slunce, hudba, švestky a nezaměnitelná atmosféra. To je festival Vizovické trnkobraní. Jaké byly začátky přehlídky, která už atakuje 6. dekádu? A proč na ní kdysi dorazil komunistický politik Miloš Jakeš? Dozvíte se v cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.

po 3:15 znamená ve vysílání Českého rozhlasu Zlín jediné sportovní aktualita. Dneska fotbalová. Slovácko ani Artis Brno ani na druhý pokus v novém ročníku fotbalové ligy nevyhráli. Po remíze 1-1 už však ani jeden z celků v tabulce není na nule. S jednobodovým ziskem ale nebyli v Uherském Hradišti spokojení domácí fanoušci, kteří často na vlastní hráče bučeli. Proč? Tak to se dozvíte už za chvíli.

0: fotbalisté Slovácka a Artisu Brno si po remíze 1-1 ve druhém kole šance ligy body rozdělili. Celek z Uherského Hradiště šel sice jako první do vedení, několik minut na to se ale dopustil chyby v rozehrávce brankář Heča s obráncem Behiračem a bylo vyrovnáno. A právě rozehrávky od vlastní branky byly velkým tématem zápasu, hlavně pro domácí fanoušky.
1: To k modernímu fotbalu patří, když ten trenér vám dá pokyn, že budete hrát až potom, co tým soupeře spustí pressing. Vy vlastně musíte s tím balonem čekat a kolikrát třeba couvat trošku dozadu, abyste si ty hráče na sebe pozval. Tak si myslím, že je trošku nefér třeba vůči Hečovi od fanoušků domácích, kteří ty taktické záměry třeba úplně dopodrobna neznají. Začne ho tam vypískávat. Ten tým to podobně musí vnímat, že ti diváci dávají najevo nějakou nespokojenost.
2: Divil se brankář Artisu Brno Tadeáš Stopen a nevoli fanoušků Slovácka zaregistroval i trenér domácího celku Jan Jelínek.
3: Oceňuju to, jak nám fandili celý zápas. Úplně perfektní. Ale kolik zla šlo od našich fanoušků do toho hřiště, jak je znervózňovali ty hráči místo toho, aby je podporovali, tak tomu nerozumím. To mně přišlo i úsměvné, že někdy ti fanoušci nade mnou řvali, nebudu tady zprostý, ale co je to učíš, prásk a stojčevský šel malem sám na golmana.
2: A to právě díky cílené a přesné rozehrávce brankáře Slovácka Milana Heči. A právě on svým zdánlivým otálením při hře s míčem provokoval vlastní fanoušky nejvíce.
3: Do té situace byl neumilný, jako. Byl trpělivý, nenechal se rozhodit fanouškama, ani hráči. Naopak, já oceňuji hráče, že pod takovým nesmyslným tlakem domácích fanoušků dokázali udržet jako takhle nervy. On dával průnikové přihrávky, dával stranové přihrávky, otevřené prostory za obranu. On se prezentoval velmi dobře. Jo, je to zkušený golmán, donesl klid do té rozehrávky stejně s tou zakládající řadou.
2: Chválil svého brankáře trenér Jelínek, který následně své taktické záměry ohledně rozehrávky dále rozebíral.
3: Pokud chcete rozvíjet hru, potažmo rozvíjet hráče, tak proto musíte uspůsobit prostě nějaký styl rozehrávky. Ono to fanoušky teďka nebaví, ale když se dívali na mistrovství světa, tak třeba Kapverdy tak hráli. Kapverdy. A my to tady pořád někde kopeme. Soubojujeme, fajtujeme, faulujeme a tak dále. Když to budeme jenom bez hlavy kopat, OK, fanoušci budou spokojení, že se to nějak děje na tom hřišti, ale my vlastně nebudeme vědět, co se tam děje. A tak já hrát nechci. Musíme se přibližovat dál k tomu světu, kde je. My budeme chtít rozvíjet hru, jsme na začátku, poznáváme se a tak dále, ale když to nebudeme zkoušet, tak se v tom nebudeme ani zlepšovat.
2: Vysvětloval v emocích Jelínek, který v nastoleném trendu jistě bude pokračovat. I když po špatné rozehrávce a spolupráci brankáře s obráncem Behiračem dostalo Slovácko vyrovnávací gól. A třeba golman Artisu Stopen tento styl vítá.
1: Opravdu mě jako golmanovi by se ten způsob hry docela líbil. Mě baví hrát jako s balonem u nohy, tvořit, vymýšlet nějaký to řešení a je potřeba, aby prostě tam byla dobrá nabídka od těch středáků. Jsme viděli, že on se snažil kolikrát dát nějaký kolmej balón, ale zase myslím, že to musí být na úkor nějaké bezpečnosti, protože kolikrát jim tam dostal balón do nějakého takového špeku a když vlastně ten hráč je čelem k tomu svému golmanovi a neuhraje to, tak pak se na ně může valit protiútok. No.
2: Právě jeden takový protiútok a úspěšný pressing dovedl Artis Brno k historicky prvnímu bodu v české lize po remíze 1-1. Z Uherského Hradiště Adam Kodet, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Dlouhodobé sucho a vedro ohrožuje rybníky ve Zlínském kraji. Rybáři provzdušňují vodu. V Otrokovicích začne v pondělí rekonstrukce ulice doktora Edvarda Beneše poblíž vlakového nádraží. Řidiče čekají změněny v dopravě. U ženy na Bulovce, která předtím byla v Ugandě, se nebezpečná nákaza neprokázala. Dnes bude obloha v regionu převážně polojasná a na teploměru naměříme až 30 stupňů. Matěj Neradilek má zprávy Českého rozhlasu Zlín. Hezké odpoledne. Vodní plochy ve Zlínském kraji ohrožuje dlouhodobé sucho a vedro. Při vysokých teplotách se voda rychleji odpařuje a dochází k úbytku kyslíku. Aby nedošlo k úhynu ryb, starají se o své chovné rybníky například rybáři v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku. Podrobnosti přidává předseda tamního rybářského spolku Martin Rolenc.
3: Vzhledem k tomu, že je sucho, kromě toho, že je teda horko, tak samozřejmě šetříme vodou, jak se dá. Snažíme se udržet každou kapku. Když je opravdu horko, tak se omezuje krmení, protože ryby, které jsou nažrané, potřebují daleko víc kyslíku. No a samozřejmě prozdušňujeme ty rybníky, to znamená nějaké areátory, cirkulační čerpadla a tak dále.
2: Rekonstrukce ulice doktora Edvarda Beneše v Otrokovicích přinese nový asfaltový povrch i opravu vozovky u autobusové zastávky. V pondělí tu totiž začnou stavební práce. Modernizace si vyžádá dopravní omezení, pokračuje mluvčí Otrokovic Lenka Vaculová.
4: Dojde k úplné uzavírce v úseku od ulice Jošky Jabůrkové po křižovatku u Kauflandu. Po dobu uzavírky bude pro veřejnou dopravu obousměrná ulice Havlíčkova. To si vyžádá zákaz parkování po celé její délce. Pro ostatní vozidla zůstává jednosměrná s objízdnou trasou přes sídliště před nádraží kolem polikliniky.
2: Hotovo by mělo být 13. srpna. Následovat bude rekonstrukce ulice Havlíčkova. U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovka se nepotvrdila nákaza nebezpečnou nemocí. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Nada Chatová. Žena byla na Bulovce od včerejšího odpoledne, kdy tam zdravotníci ve speciálním bioboxu převezli z Hradce Králové. Předtím se totiž vrátila z Ugandy a měla zdravotní problémy. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně, říká Nada Chatová.
5: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdili, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla včera převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně eboli. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů fakultní nemocnice Bulovka, kteří pokračují v dalších vyšetřeních s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
2: Americký prezident Donald Trump oznámil, že ruší chystaný rozsáhlý úder na iránskou energetickou infrastrukturu. Podle něj se strany dohodly na základních obrysech dohody a Irán znovu otevře Hormuzský průliv. Krok přišel jen pár hodin poté, co Trumpovi v sobotu telefonoval saudský korunný princ Mohammed bin Salman a naléhal na jeho zdrženlivost. O odklad žádali i další země regionu – Katar, Emiráty, Turecko a Pákistán.
6: Washington se spolu s Izraelem chystal na jednu z nejtvrdších vln náletů od začátku pětiměsíční války. Měla to být odpověď na iránský raketový útok na americkou základnu v Jordánsku a na blokádu Hormuzského průlivu. Ještě v pátek Trump s Camp Davidu hrozil, že bude Irán být velmi tvrdě, dokud se sám nevzdá. Irán mezitím varoval, že jakýkoliv útok Spojených států nebo Izraele narazí na rozhodnou odpověď. Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji většinou polojasno, jen výjimečně se může objevit přeháňka. Povane mírný severovýchodní vítr a nejvyšší teploty vystoupají na 27 až 30, na severu kraje lokálně jen na 25 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na silnici 432 mezi Cetechovicemi a Zástřizly na Kroměřížsku se střetla dvě osobní vozidla. Na silnici 481 u Velkých Karlovic na Vsetínsku osobní automobil srazil cyklistu. V Otrokovicích na Zlínsku na třídě Osvobození havaroval cyklista. A po zprávách pokračuje nedělní odpoledne Českého rozhlasu Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Ano, nedělní odpoledne je v plném proudu a jsem rád, že ho trávíte společně s námi na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Druhou hodinku našeho vysílání začneme ohlédnutím za tím nejdůležitějším, co přinesly uplynulé dny. Nabídneme vám zpravodajský souhrn týdne, který se bude věnovat letní filmové škole v Uherském Hradišti, ale třeba i taxi pro seniory v Kroměříži. To a ještě víc a nad to ještě spoustu pohodové muziky uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Příjemný poslech vám přeje Pepa Koller.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Letní filmová škola byla jedním z hlavních témat, kterým se k končícím týdnu věnovali naši reportéři. Zjišťovali ale také třeba informace o přeshraniční spolupráci záchranářů nebo o stavu potoka v Krhové na Vsetínsku. O tom i dalších tématech teď více zpravodajský souhrn.
1: Na skončené letní filmové škole v Uherském Hradišti byl tento týden program Českého rozhlasu. Lidé se tak mohli přijít podívat na živé pořady, setkat se s některými tvůrci nebo navštívit debaty. Jednu z nich vedl moderátor Petr Vizina.
2: Ty momenty, kdy ten rozhlas je vlastně najednou mezi lidmi, tam je připojí nesmírně důležité. A podle mě tahle živá zkušenost je vlastně základ té rozhlasové práce.
1: Celou reportáž z letní filmové školy i další novinky najdete na zpravodajském serveru iRozhlas. Přes dubnové schválení dohody vládou stále nemůžou čeští a slovenští záchranáři zasahovat za společnou hranicí. Podle mluvčí slovenského ministerstva zahraničí Veroniky Daničové obě strany jednají o konkrétních podmínkách spolupráce.
3: Komunikáciu medzi operačnými strediskami, postupy pri poskytovaní záchrannej zdravotnej služby, preprave pacientov a určovaní cieľového zdravotníckeho zariadenia. Taktiež pravidlá výmeny dokumentácie a údajov, úhradu nákladov, zabezpečenie kvality, ako aj spoločné cvičenia. Aktuálne sú dohody v štádiu rokovaní.
1: Senioři v Kroměříži budou mít od září větší možnosti využití tzv. Senior taxi. Nově jej totiž bude provozovat soukromník a nabídka se rozšíří z jednoho na nejméně 3 auta. Více mluvčí Kroměříže Jan Vondrášek.
4: Lidé, kteří tuto službu chtějí využívat, si musí vyřídit na odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu průkaz senior taxi. Za jednu jízdu v rámci města zaplatí jednotnou cenu 30 korun. Jedna osoba může službu senior taxi využít maximálně 8krát měsíčně.
1: Špatný stav potoka v Krhové na Vsetínsku přiměl místní ke vzniku petice. Po povodní jsou tam poškozené opěrné zdi i kamenná dlažba. Koryto je navíc zanesené. To spravují Lesy České republiky, které opravu připravují, popisuje mluvčí Eva Jouklová.
5: Nyní čekáme na projektovou dokumentaci týkající se odstranění nánosů v korytě potoka v Krhové, opravy opěrných zdí a kamenných dlažeb. Pak požádáme o dotaci a následně vybereme zhotovitele stavby. Termín zahájení realizace projektu ještě neznáme.
1: Cyklostezky ve Zlínském kraji využívá stále více sportovců. Jen kolem Baťova kanálu jich za první pololetí letošního roku na kole projelo asi 100 tisíc. Data sbírají sčítače Utras. Pokračuje manažer Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Petr Michalec.
6: Téměř 100 000 cyklistů projelo za první pololetí letošního roku kolem Huštěnovské komory na Baťově kanálu. Dalších 84 000 průjezdů zaznamenal sčítač v Kvasicích, přes 54 000 cyklostezka Bečva u Janové a více než 40 000 průjezdů eviduje sčítač na přeshraniční cyklostezce Bevlava v Leskovci.
1: A příští týden se ve zpravodajství Českého rozhlasu Zlín budeme věnovat mimo jiné následkům horkého počasí. David Jabůrek, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Na nejrůznější místa našeho kraje se teď o 15:45 společně zaměříme při přehledu kulturních pozvánek Českého rozhlasu Zlín. Koncert s názvem Krásné stavby s krásnou hudbou zavede posluchače dnes od 18 hodin do poutního kostela Narození Panny Marie ve zlínské části Štípa. Vedle Václava Hudečka zde vystoupí Petr Nouzovský a Český filharmonický sbor Brno, komorní sbor, pod vedením dirigenta a sbormistra Petra Fialy. Koncert je součástí Akademie Václava Hudečka v Luhačovicích. Stejně jako včera, i dnes se můžete těšit na mezinárodní výstavu mečíků a jiřin. Na zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí je přístupná do 17 hodin. Druhým dnem se tady konají dny řemesel a setkání kovařů v Rožnově pod Radoštěm. Těšit se můžete na ukázky tradičních řemesel a kovářského umění. V přírodním areálu ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radoštěm potrvá program do 18 hodin. Dnes se uskuteční další hudební neděle ve Zlíně. Rodinné trio Fuo Radka Bednaříka zahraje všechny hudební styly, lidovky, rock i jazz. Přijďte se přesvědčit na jejich letní koncert před zámkem ve Zlíně v 5 hodin odpoledne. Tak, naše dnešní tipy berte jako malou ochutnávku. Další zajímavé akce a inspiraci najdete na webových stránkách Českého rozhlasu Zlín.
1: Více na zlín.rozhlas.cz.
2: Papoušek není dekorace do obýváku, je to parťák na dlouhá léta. Jak vybrat svého prvního exotického ptáčka, co všechno potřebuje a jakých chyb se na začátku vyvarovat? Roman Kalužík, dlouholetý chovatel nejen exotického ptactva, se podělí o své zkušenosti už 3. srpna v Českém rozhlase Zlín. Na setkání s vámi se těší Roman Kalužík a Pepa Koller.
1: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Když se mluví o krojích, ožívám. Svěřila se krojová švadlena Marie Kedroňová z Nedakonic. Její příběh si můžete poslechnout právě teď v Naplno s Věrou Hotařovou.
1: Příjemný den, přátelé. Stále mě překvapuje a zároveň z toho mám ale i velkou radost, kolik seniorů se věnuje zálibám, které si žádají trpělivost, pečlivost, zručnost, ale i respekt k tradicím. No a právě taková je i paní Kedroňová z Nedakonic. Tak si představte, že ač původně prodavačka, konzervářka a sadařka, tak se pustila ale až v důchodovém věku do šití krojů. Střihově náročných a zdobených bohatou výšivkou, no a podle zájmu folkloristů nejenom v Nedakonicích jsou dokonalé. Ještě doplním, že paní Marie Kedroňová má 3 dcery, 4 vnoučata a je už také prababičkou. A dnes je hostem Naplno s Věrou Hotařovou. Vítejte, paní Kedroňová, u nás.
2: Dobrý den.
1: Mě těší, že vás poznávám osobně, byla jsem na vás hodně zvědavá a že vás také můžu představit i našim posluchačům, posluchačům Českého rozhlasu Zlín. A hned se zeptám, jak vůbec začala vaše kariéra krojové švadleny?
2: No, já jsem začala šít prakticky až v důchodovém věku a první kroj, co jsem jako šila, jsem si šila pro svou malou vnučku. Ona velice pěkně zpívala. Tak jsem jí chtěla udělat radost a ušit jí kroj, aby mohla na tu peskem žbanečku vystoupit v tomto kroji. No a ten kroj se mi vcelku podařil a velice se líbil a tím pádem to začalo, že jsem se pustila do toho kroje, když mě to všichni chválí, tak prostě jsem se chtěla ukázat, že to skutečně dokážu a že ctít tradice je moc hezké.
1: No a proč jste si vybrala právě šití krojů? Ono přece jenom v tom důchodu, když je člověk, tak může dělat cokoliv jiného, ale vy zrovna na takovou těžkou práci jste se dala.
2: No, mně se to velice líbilo a právě ta moje vnučka, když byla takhle šikovná a uznávala to, tak jsem se do toho prostě chtěla pustit a udělat radost i druhým, nejenom té mojí malé vnučce.
1: A uměla jste šít trochu?
2: Šít jsem uměla, ale s krojem jsem neměla vůbec žádné zkušenosti. To jsem měla u nás tetičku, Otovu, a ta mě prostě ukázala všechny techniky, jak si ten kroj má šít. A já jsem vždycky začala šít, něco jsem ušila, zabíjela jsem za tetičkou Otovou, ta mi to schválila nebo mě řekla, co mám udělat jinak. A pokračovala jsem. A tak se to stupňovalo, až jsem se dopracovala k tomu, co mám dneska.
1: Když jste ušila ten kroj pro tu vaši vnučku, aby se teda blejskla na té soutěži pěvecké, co na to říkali vaše dcery?
2: No, dcerám se to velice líbilo a podporovali mi v tom.
1: Takže se z toho měla radost, podporují vás do dneška.
2: Ano, podporuji do dnes.
1: A vy máte ten první kroj, který jste ušila ještě k dispozici?
2: Ano, mám ho, ale už je několikrát přešitý, několikrát vypraný, protože ten si nechávám pouze pro takové výjimečné věci. Když prostě se chci někde ukázat, tak je to můj kroj, je to moje srdcovka, to půjčí vždycky jenom někam.
1: Takže když se chce někdo podívat, jaká byla vaše první práce, tak to
2: tak
1: předvedete.
2: Tak se může podívat, ano.
1: A kolikrát jste ho už tak přešívala?
2: No, od té doby, to teď 20 let, tak minimálně 15krát určitě.
1: No, paní, takže z toho je úplně jiný kroj teď? Ne, nebo jenom v detailech se liší?
2: To je pořád stejné, jenom ho musím, když se prostě umaže, musím ho vyprat a znovu naskládat, ušít, naškrobit, vyžehlit.
1: No a když se teď podíváte na ten kroj, přestože jste ho už tolikrát přešívala, jak vnímáte tu svoji první práci s těmi zkušenostmi, které máte? Vybaví se vám hned, jak jste ho tvořila, když to bylo v té první fázi? Vzpomenete si
2: ano,
1: ještě na to?
2: Ano, to se mě vybaví, protože když jsem to začínala šít, tak jsem chtěla i tu kordolečku si vyšít a vím, že jsem to pracně vyšila. A pak jsem šla za tetičkou Otovou a když se mi to ukázala, ona mě říká, Majko, máš to pěkné, ale vyšila jsi to na rubovou stranu.
1: No, to potěšilo, že?
2: Takže
1: co nastalo? Takové, párání?
2: Ano, ne, to jsem si odložila a vyšívala znovu, protože to jako párat, to bylo složitější, jak to vyšit.
1: No a to máte pořád na památku?
2: Ano, to mám pořád schované na památku. I to jako na té rubové straně, prostě ty záda, té kordulky mám vyšité a to mám pořád schované.
1: No ale to je škoda, že se to nedá nikde použít, když to máte na rubové straně.
2: To mám jako prostě na památku, aby viděla, že ne vždycky se všechno 100% podaří. Vždycky se tam ta nějaká chybička najde a dá se sice opravit, ale někdy to humorné, někdy to prostě člověkovi vadí, že to zkazil a musí to předělat znovu, ale tak jde to.
1: Takové zážitky má Marie Kedroňová z Nedakonic, která už 21 let šije kroje a začínala jako úplná amatérka, jestli to takhle můžu říct, a je hostem naplno s Věrou Hotařovou.

0: Před 21 lety začala Marie Kedroňová z Nedakonic šít kroje. Dnes se o ní píše jako o zkušené švadleně tradičních slováckých krojů a krojových doplňků. Paní Kedroňová je hostem naplno s Věrou Hotařovou. To je ale obrovská podsta, která svědčí o tom, jak jste se vypracovala. Co jste vůbec věděla o krojích a jejich výrobě, když jste začínala?
1: No, o krojích jsem toho moc nevěděla, ale vzhledem k tomu, že se mě to líbilo a chtěla jsem to dělat, tak jsem si brala staré věci, které jsem si párala, abych věděla, jak je to ušité. A co jsem nevěděla, tak tetička Otova byla po ruce, vysvětlila mě, poradila mě. No a teď si myslím, že už to dokážu udělat 100%, no dejme tomu 99%, abych tam nedala těch 100. Je to můj styl, tak způsobuje hodně, ale mě vyhovuje ten, který dělám.
0: Ale potom a ve výsledku ten kroj musí vypadat
1: musí
0: stejně.
1: Musí být stejný,
0: ano. A v čem se třeba lišíte v šití od těch ostatních?
1: Třeba když někdo šije rukávce, tak tam je spousta technik nabírání těch rukávců.
0: Vy šijete kroj nedakonický?
1: To je hradišský, kroj a to je pro dost široké okolí. Ale tam jsou jenom drobnosti, třeba barvě výšivky, uvázání šátku nebo mašle. Každá ta jedina má svůj styl.
0: Že tam jsou jenom detaily.
1: Ano, tam jsou detaily.
0: A podle toho se pozná, do které vesnice to patří.
1: To patří, ano. Mhm.
0: Já se teď ještě vrátím k těm vašim začátkům, když jste říkala, že jste párala staré věci.
1: To byly staré kroje, že to chtěli vyhodit. A když jsem ten kroj vypárala, vybělila, vyšehlila, naskládala, tak byly nádherné.
0: Šijete jenom dívčí a ženské kroje nebo i panské?
1: Panské jenom krudle.
0: Takže tak, když zůstaneme u těch dívčích, ano, a ženských, tak z kolika těch částí, které vy musíte ušít, se skládá?
1: Tak to jsou rukávce, kordulka, spodničky.
0: Těch je kolik?
1: Spodničky jsou 4. Když je holka pevnější, stačí 3. Potřebuju k tomu šorec, fiertušek.
0: Šorec to je
1: černá zadní sukně.
0: A ten fiertušek to je vepředu.
1: To jsou věci, bez kterých ten kroj nemůže být. A je tam potom vyšívání, je tam obojek, je tam předníčka, vyšívání na rukavce.
0: A vy děláte jenom tu strojovou část, nebo i to vyšívání děláte?
1: Vyšívání já už nedělám.
0: A kolik hodin strávíte u toho, než ušijete jeden kroj, který pak pošlete dál na dodělání těch detailů?
1: No, ty detaily já musím mít do ruce, než ten kroj začnu šít. A musím mít k tomu už ty vyšívky, abych mohla dodělat rukávce, musím k tomu našít na ramena vyšívku, musím k tomu obšít vyšívání ke krku.
0: Tak já to vidím tak na 5, 6, 7 hodin práce denně? Jenom u šicího stroje?
1: Ten šicí stroj tam používám velice málo, to všechno se šije rukou. To není.
0: A kolik teda hodin?
1: Já jsem to ani moc nepočítala, ale vím, že než obšiju jedno vyšívání, tak je to tak 2-3 hodiny.
0: Tak dejme tomu, že na jeden kroj máte třeba týden, abyste ho dala dohromady?
1: No, když bych u toho byla každý den, tak ten týden bych ho dala, ale co jenom čistím, ne celý šit.
0: To je neuvěřitelné, to do čeho vy jste se pustila, na co jste se dala. Pořád vás ta práce
1: pořádně ta práce baví a prostě, když jsem unavená a sponou se kroje, tak už jsou živý člověk.
0: Vy už jste se rozhodla, že budete předávat své zkušenosti a to umění dál.
1: Ano.
0: Je zájem z řady mladých?
1: Je o to veliký zájem a i když třeba někde něco předvádím a někdo toho nepochopí, tak potom přiběhne ke mně domů, aby mu to zvlášť vysvětlila. Takže potom ještě mám doma práci nejenom se šitím, ale ještě s vysvětlováním a ukazováním, tak se to šije, jak se žehlí.
0: No a když jim to všechno ukážete, co to obnáší, jak to je náročná, ano, práce, neřeknou sorry,
1: ano,
0: do tohohle.
1: Je spoustu děvčat, které se prostě stáhnou a říkají, ne, na tohle bych neměla trpělivost. A zase některé, ale to zase jsou převážně babičky, které mají ty vnučky a prostě jako ale mladé babičky, ne v mém věku. A to jsou babičky, které chcou jako tu vnučku mít tak hezku, jak je mám já.
0: Počítáte si, kolik krojů už jste ušila za těch 21 let?
1: To bude asi složité. Já totiž na tu evidenci jsou hrozná. Já vím 100%, že dělám 10 až 15 krojů ke přijímání, ale to jsou moje kroje, které jenom peru a znovu naskládám, takže to už není tak složité, abych to všechno musela šít. Tak proto tím děvčátkom to po celém tém okolí dělám a půjčuju ty kroje.
0: Aha, takže máte takový svůj vlastní archiv.
1: Ano, ale třeba ten kroj, tento bílý kroj, můžu použít pro děti nahody. černý šorec a barevnou sukinku.
0: Vy se v tomto tak vyznáte, na co je který kroj vhodný, ano. Na jakou slavnost, na jakou událost?
1: To už vím. To zase mám od paní etnografky, která ráda poradila, takže to jsem moc ráda, že mi řekne ano, tak to má být, anebo ne, to by tam nemělo být.
0: Takže to je to dodržování
1: ano, těch tradic.
0: Paní Kedroňová, moc vás obdivuji, protože co vy všechno děláte, to je opravdu na nějakou cenu.
1: Tak na takové prostě nemám, protože já nejsem vyučená.
0: No ale to nevadí, ale už ukazujete, že jako kdybyste vyučená byla.
1: Ale naše obec mě dala titul Osobnost obce.
0: Marie Kedroňová je hostem naplno s Věrou Hotařovou.

0: Oblečení se koupí, ale kroj, ten se musí protrpět. Taková zmínka traduje mezi tvůrci lidového oděvu, protože výroba jediného kompletního kroje trvá stovky hodin ruční práce. Ostatně nám to už potvrdila také Marie Kedroňová z Nedakonic, host pořadu Naplno s Věrou Hotařovou. Začala šít kroje jako samouk před 21 lety. Paní Kedroňová, souhlasíte s tímto vyjádřením, anebo šití krojů vnímáte přece jenom trochu jinak?
1: No tak já s vámi plně souhlasím, i když já si to vnímám tak, že to je prostě pro mě radost. Je to prostě věc, která mi drží při životě. I když mě všechno bolí, nebo prostě se mi něco nedaří a vzpomene se kroj, tak suživá.
0: Ale přesto, ve své dílně trávíte hodiny času. Trávíte hodiny času na předváděcích akcích. Zájemci o šití krojů, jak jste říkala, chodí za vámi domů.
1: Ano.
0: Přece musíte mít někdy chuť se vším praštit a říct, a dnes budu odpočívat. Máte takové období?
1: Ano,
0: a čím
1: takové,
0: se teda tak nějak uvolňujete?
1: Období, a když už jsem hodně unavená nebo se mě nedaří, tak okamžitě všechno pouštím z ruky. Vezmu chodítko a jdu k Moravě. Tam mě bráška udělal lavičku.
0: Takže tam je lavička Marie Kedroňové.
1: Ano, to je moje lavička.
0: Je to tam i napsané?
1: Nemám to tam napsané, ale je tam, tam sedím. Dívám se na vodu a ten les to dokáže tak nádherně sklidnit a tak vás to nabije, že si člověk odpočine a můžu jít zpátky a jsou v pohodě.
0: Odpoček. No ale když vy tam na té lavičce sedíte tak sama, na co u toho myslíte? Neříkejte mi, že úplně zapomenete na šití krojů.
1: Ano, zapomenu na všechno. Vnímám jenom tu vodu a les. A je to nádhera.
0: Tak to je dobře, ale že se takhle můžete
1: dokážu
0: a dokážete se,
1: takhle,
0: se uvolnit.
1: Tam sice hodně jezdí lodí, ale ten klid tam prostě je. A potom mám takový relax další, cvičící skupinu. To jsme takové šikovné děvčice, jak jsou já. A chodíme dvakrát týdně cvičit. A to už je tak 40 roku.
0: Takže kolektiv, ano, který jsme, se zná jsme, a víte, ano, co jedna od druhé může očekávat.
1: Jo, to jsme taková partia děvčat. A to je hodinka vždycky pro nás. My jsme si ty cvíky, nás to učila paní doktorka Kořistková z začátku.
0: A co jste kalanetiku. Cvičili? Ale to bylo náročné.
1: Ano,
0: cvičení.
1: To bylo hodně náročné, ale to jsme byli o 40 let mladší. Tak ono to šlo. Ale teďka, k nám přibývá věk, tak jsme si to upravili podle svého. My se trošku protáhneme, povykládáme si, je to hodinka pro nás a když máme náladu, vezmeme kola, někam si zajedem ke Komárovi nebo k Oslovi.
0: To je co,
1: zajedem.
0: Komár nebo Oslo?
1: To, to jsou takové venkovní kavárničky, nebo jak to tomu říká.
0: Na kávičku, no, na zákusek,
1: ano,
0: no ale to si zasloužíte,
1: tak.
0: To je jasné.
1: My vždycky říkáme, že jedeme na pivo.
0: A dáte si aspoň někdy pivo?
1: Moc ne. Nebo jsme jezdívali na bowling a teďka nám stačí, když si zajdeme právě k tomu srubu, jak mám tu lavičku, opeč pekáček, povykládáme a jdeme domů.
0: Bydlíte v rodinném domku v Nedakonicích, ano. To znamená, že asi nějakou malou zahrádku kolem domečku,
1: ano, to
0: máte.
1: Mám,
0: pěstujete nějakou zeleninu?
1: Samozřejmě, že pěstuju.
0: A to vás taky baví?
1: No, baví, ale nemám na to čas. Je to přírodní pěstování, protože tam roste všecko, jenom co by tam mělo růst, tak to moc neroste. No a když mi zahrádka krásně zaroste, tak jsem se potom divila, jak při zarostené zahrádce jsou nádherné papriky, jak je tam nádherná cibule nebo česnek. Že jsem se kolikrát divila, že se mi takhle odmění. Mm-hmm. A když šiju rukávce, já do té zahrádky nemůžu. I když si dám rukavice, tak mě to špiní ruce.
0: No tak ale to je omluvitelné, že nemáte čas na zahrádku, když šijete s bílým materiálem.
1: Já se na to vymlouvám.
0: Ano. No ale když třeba vám nepřeje počasí nebo je zima, tak děláte co?
1: Já mám doma protobed, šlapu si nebo si pustím pohádky, sednu si, hodím si nohy na bobek, odpočívám.
0: A na tom protopedu jezdíte? Jak často?
1: Skoro každý den, protože já si potřebuju uvolnit nohy.
0: Takže při tom šití, když
1: já
0: už nemůžu nemůžete.
1: Já nemůžu pořád sedět, já musím hýbat nohama. Kdybych nehýbala nohama, tak bych nechodila už vůbec. Tak já na tom rotopedu si prostě šlapu a ono vám to tak krásně ty nohy uvolní. Sice nešlapu dlouho, třeba šlapu 10 minut.
0: A to úplně stačí.
1: A dívám se do zahrád, když jako to mám u okna, šlapu, sedím a zakodí lidi okolo.
0: A myslíte si, že jezdíte mezi nimi?
1: Ano, že jezdím venku. I když já se musím každé ráno rozejít, tak já s tím chodítkem, máme dlouhou ulic, takže já tam mám 320 kroků tam, 320 kroků zpátky.
0: Už to máte i takto spočítané.
1: A to mám spočítané.
0: Vy žijete 100% naplno. To je jasné, no, z toho, co jsme si tady povídali.
1: Ano.
0: Jste se svým životem takto 100% spokojená?
1: Jsou. Celý život jsem měla jenom starosti, práci a žádné takové odreagování. Takže teď si ten důchod skutečně užívám. Já jsem spokojená. Mě nezajímá, co kdo má, co kdo dělá. To je každého věc. Každý se má postarat především o sebe, aby sám byl spokojený. Já, že nemůžu chodit, ale jinak jsou v pohodě.
0: Dnešním hostem pořadu Naplno s Věrou Hotařovou byla krojová švadlena paní Marie Kedroňová z Nedakonic. Já vám moc děkuji a přeji vám, ať se vám v životě i v řemesle pořád daří. Zkrátka, žijte pořád naplno. Naschledanou.
1: Naschledanou, děkuji vám a děkuji za pozvání.
0: A totéž tedy plnohodnotný život přeji i vám, milí posluchači. A poslouchejte nás zase příště. Těší se na vás Věra Hotařová.
2: V měsíčníku Natuře v kultuře si tentokrát shrneme červencové kulturní dění výjimečně první neděli v srpnu. Detailněji se zaměříme mimo jiné na 52. ročník letní filmové školy v Uherském Hradišti. Řeč bude o 26. ročníku Holešovského festivalu židovské kultury Hamakom a můžete se těšit také na rozhovor s čerstvou držitelkou ceny Magnesia Litera, spisovatelkou Marií Škrlíkovou z Uherského Brodu. V neděli 2. srpna vás od 17 hodin s radostí očekává Natuře v kultuře Pavel Vacek.
3: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.
4: Je pozdě v noci, všude je klid, jen moje srdce nějak moc buší, prosím, namaluj Bože už sluneční svět, ty její oči zas vidět musím. Zas vidět musím. Hledám tě ve snech, ale dnes nějak nesním. Asi to bude tím, že vůbec nespím. Vím, že to nejde postrčit čas, přesto to zkouším.

Ženu se za tebou mlhou bílou jak sníh, ani ten vlak na mě nemá. Jsem tak rychlej, že ani nevrhám stín, letím za tebou. Prozrážím větve a už vidím síl, je to ten dům s hnědou střechou. Hledím ti do očí, ty vracíš ten úsměv.

až zase někdy pojedu pryč. Byť se mi z toho už teď kufr zvedá, i kdyby na den nebo až na měsíc nemůžu dočkat.

0: znova.
1: Do 16. hodiny zbývá 13 minut a nás teď čeká rozhlasová cukrárna, do které si dnes Petr Uhřík pozval démona a vládce temnot. Ale nemusíte se obávat, delikatesa, kterou vám spolu nabídnou, bude opět výborná.
2: Cukrárna Petra Uhříka.
3: Máme tu charizmatického vládce temnot, démona, prostě silnou osobnost. Vítěze slavičí ankety z roku 1998, taková nápověda už by vás bezpečně měla přivést k Danielu Hůlkovi. Začínal hrou na klavír a flétnu, ale z hudby pak přešel na sport a začal hrát volejbal. Vystudoval střední školu, kde založil svou první kapelu. Když musel ze zdravotních důvodů s volejbalem skončit, vrátil se k hudbě, nastoupil do pěveckého sboru a v

je tu závěr našeho nedělního setkání. Děkuji, že jste si část 2. srpnového dne nechali pro Český rozhlas Zlín. Pokud s námi zůstanete i nadále, po 16. hodině se můžete těšit na hvězdné návraty. Dnes budou patřit Františku Budínovi. Po 17. hodině je pro vás připraven pořad Na túře v kultuře. Kulturní měsíčník Českého rozhlasu Zlín připravil Pavel Vacek. Mně už zbývá jen popřát vám klidný zbytek neděle a co nejpříjemnější vstup do nového týdne. Zítra zase naslyšenou, tentokrát netradičně, už v dopoledním čase. No a protože pondělní dopoledne bude ve znamení chovatelské poradny, po 11. hodině se mimo jiné dozvíte, jak na pořízení a chov exotického ptactva. Od mikrofonu se s vámi loučí Pepa Koller, no a jak jinak než svým oblíbeným, mějte se a smějte se.

0: bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Jablunce na Vsetínsku má v centru obce vzniknout bydlení pro seniory. Provozovat si ho chce sama obec. Moravské zemské muzeum v Brně připravuje muzeum totality v areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti. Otevřené by mělo být v roce 2030. Jihomoravští zemědělci sklidili skoro 90% obilí. Dnes večera v noci bude v regionu převážně polojasno a nejníže naměříme 17 stupňů. Další zpravodajskou relaci Českého rozhlasu Zlín připravil Matěj Nradilek. V Jablunce na Vsetínsku má vzniknout nové bydlení pro seniory přímo v centru obce. Radnice teď vyřizuje úvěr na koupi budovy s přilehlým pozemkem o rozloze 3000 metrů čtverečních. Dům chce Jablunka provozovat sama, mimo systém registrovaných sociálních služeb. Komu má nové bydlení sloužit, popisuje nezávislý starosta Petr Brinček.
2: Měly by to být malometrážní byty, jedno podlažní dům, to znamená žádné patra, žádné bariéry. Nechtěli bychom, aby to spadalo pod sociální služby. Chtěli bychom si to provozovat sami, primárně pro naše obyvatele. Pokud by byly volné místa, tak teprve bychom to dávali k dispozici obyvatelům z okolí.
0: Rekonstrukce věznice v Uherském Hradišti začne v roce 2028 a celý areál, včetně justičního paláce a muzea totality, by se měl otevřít v roce 2030. Více ředitel Moravského zemského muzea Marek Junek, které expozici připomínající totalitní komunistický režim.
3: Když úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vysoutěžil architekty, kteří řeší celkovou rekonstrukci, tak se prostě ukázalo, že ty práce budou trošku vlastně delší, než se původně předpokládalo. A proto ten termín otevření 2030.
0: Samospráva Přerova chystá úpravu veřejných prostranství v místní části Lísky. Zahrnovat bude stavbu chodníků, rozmístění nového mobiliáře a modernizaci veřejného osvětlení. Zhotovitele stavby zástupci města vyberou v tendru, který už radní vyhlásili. Pokračuje mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.
4: Předpokládaná hodnota stavebních prací činí 5,2 milionu korun bez daně. Akce bude spolufinancována z integrovaného regionálního operačního programu. Lísky se tak stanou další místní části, kde je naplňován plán na obnovu veřejných prostranství. Aktuálně dokončujeme náměstíčko v Levešicích a v příštích letech máme v plánu ještě úpravu v Čekyni, v Újezdci a ve Vinarech.
0: Zemědělci na jihu Moravy dokončují letošní žně. Dohromady sklidili přes 87% obilí a řepky. Vyplývá to z dat ministerstva zemědělství. Jihomoravští pěstitelé jsou ve srovnání se zbytkem republiky nejdál. Například na Břeclavsku sklizeň obilí dokončili před minulý týden.
5: Žně postupují rychle i v dalších částech republiky. Dohromady mají tuzemští zemědělci sklizeno přes polovinu ploch obilí. Umožňuje to suché počasí, které ale zároveň letos mělo negativní dopad na výnosy. U obilovin se pohybují kolem 5,5 tuny na hektar. To je zhruba o tunu méně ve srovnání se stejným obdobím loni. Výnos řepky je taky nižší, letos se pohybuje okolo 2,5 tuny na hektar, tedy asi o půl tuny méně než loni. Šimon Franz, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes večera v noci očekáváme ve Zlínském kraji polojasno až skoro jasno, jen výjimečně se při přechodně zvětšené oblačnosti může vyskytnout přeháňka. Povane slabý proměnlivý vítr a nejnižší teploty naměříme mezi 20 až 17 v údolích kolem 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na dálnici D1 na 269. kilometru ve směru na Brno se střetla dvě osobní vozidla. Na silnici mezi Lutkovicemi a Řetechovem na Zlínsku je pro poruchu odstavené osobní auto. Slyšeli jste zprávy Českého rozhlasu Zlín. Další tady budou za hodinu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Návraty.
1: V našem pořadu se věnujeme předním komikům a hercům, kteří kdy dělali dobrou zábavu. Ale měli bychom také říct, že za jejich úspěchem stojí i ti druzí, ti v pozadí, ti, co jim přihrávají. A jednoho takového vám dnes představí Patrik Rozehnal. Zaslouží si totiž být stejně tak nasvícen na scéně, jako třeba Felix Holzman. Víte, kdo se narodil 19. července roku 1924?
2: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
1: Byl to Franta Univerzál.
2: Co kdo?
1: No, náš komik.
2: Tak dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
1: Tak jinak, jak se jmenujete vy?
3: Já jsem doktor Vobtáhlo.
1: Tak to jsem chtěl asi mluvit o vašem bratrovi.
3: Dívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl.
1: Ale jen si vzpomeňte. František Budín. Budín.
3: Nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo. Musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra.
1: Tak to budete koukat. Povíme si o Františku Budínovi, který léta dělal partnera Felixu Holzmanovi. Co tomu říkáte teď?
4: Ale že koukám jako blázen.
1: No, to jsem vám chtěl říct už na začátku.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Řeč bude tentokrát o Františku Budínovi, který se narodil, jak už jsem prozradil, 19. července roku 1924 a přátelé a kamarádi mu říkali Franta Univerzál. Měl povahu dříče a naprostého perfekcionisty. Přestože zábavě zasvětil celý život, ne všichni si na něj úplně vzpomenou, protože první, kdo stál ve světle reflektorů, byl hlavně Felix Holzmann. S ním spojil svůj mediální úspěch právě František Budín. Potkali se v Litoměřicích, kde taky poprvé spolu vystoupili.
2: Já budu dělat soutěž s obecenstvem, můžete se té soutěže zúčastnit a můžete něco vyhrát, získat nějakou cenu.
3: Jo?
2: No ovšem.
3: A to bych mohl něco vyhrát taky u toho?
2: No říkám, že ano.
3: Jo?
2: No.
3: No tak to jo, to bych se zúčastnil.
2: No tak pojďte sem k tomu mikrofonu, já vám dám příležitost, abyste viděl, že to není tak jednoduchá věc, jak se domníváte.
3: A to bych mohl něco vyhrát, říkáte?
2: Říkám, že ano, protože právě teď tady bude kviz.
3: Aha, no tak to jo, teda kdo tady bude?
2: Co kdo? Kviz, neznáte kviz?
3: No kviz je jasno, ano, takový malý blonďák.
2: To je, ale no. Ne, kviz je zkrátka hádankové soutěže.
3: Jo, tahá, no. Já už vím. Je.
2: Podívejte se, soutěžící dostane otázku, na kterou se kvím. Snaží odpovědět.
3: Ano, ano.
2: A kdo má nejvíce správných odpovědí, získá body a podle ohodnocení dostane cenu.
3: Cenu, že jo, tak to bych se zúčastnil, ano, to já dovedu, dobře. Samozřejmě to není žádný.
2: Tak já vás ovšem nejdříve seznámím s otázkami, bude jich celkem 6. 3 otázky pro vás budou z oboru, který věřím, že... To se otáčíte pořád.
3: Ne, jen koukám, jsou ty ceny, víte?
2: To donese pořadatel po skončení soutěže.
3: Aha, tak potom, no. Dobrý.
2: Tak začněte třeba vy, dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
3: Ano, ano, takže já se vás něco zeptám, že jo? A
2: ano.
3: Hned můžu něco vyhrát.
2: No ne, no. Počkejte, to je na zkoušku.
3: Jo, takhle,
2: až vy budete odpovídat, pak můžete vyhrát.
3: Jo, takhle, aha. Takže se něco zeptám, cokoliv, to je jedno,
2: no,
3: že jo?
2: No to je jedno, co vás zajímá, nebo co chcete vědět, tak na to se můžete zeptat.
3: Ano, co mě zajímá, nebo ano. Tak. Tak mě třeba řekněte, to by mě zajímalo, kdo mě včera vypil ten rum ve špajzce.
2: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
3: Jste říkal, že se můžu ptát cokoliv, no.
2: No cokoliv, ale cokoliv ten soutěžící může znát. Podívejte se, abyste přibližně pochopil, o jaké jde soutěžní otázky.
3: No.
2: Tak nejdříve já se budu ptát vás.
3: No tak se něco zeptejte, no teda.
2: Tak řekněte mi například, kde je Zanzibar.
3: Zanzibar?
2: Ano, Zanzibar.
3: Ano. Tak Zanzibar tedy, a to jako přesně, že jo?
2: No přesně, kde ano. Je Zanzibar, no, přesně.
3: Tak Zanzibar přesně, já nevím, já tady tak ty putiky neznám, takže nevím, přesně tady jako...
2: Podívejte se, pane, Zanzibar není žádná putika, ale no. Ostrov u Dare Salamu.
3: Ano, u jakýho salámu?
2: U Dare Salamu, to je město v Africe.
3: Jo, v Africe, ano. No ale jak já můžu vědět, že Zanzibar je u nějakého města ze salámu, když jsem tam v životě nebyl?
2: Podívejte se, to nehraje roli. Otázku se správně nezodpověděl. Nemáte žádný bod, ptáte se vy mě a je to.
3: No jo, žádný bod, tak to nemůžete dát takovýhle divný otázky taky. Salámový, že jo? To se zeptá něco lehčího, že od ceny, a ne no, takovýhle...
2: Dovolte, já se domnívám, že to nebyla těžká otázka. Ale když se tak vám dám jinou podobného druhu.
3: No něco, co vím, a ne takovýhle divný.

0: Abychom si trochu vysvětlili, jak se vlastně potkal František Budín s Felixem Holcmannem, měli bychom začít právě u pana Holcmanna. V roce 1949 jako herec u Ochotnického divadla se dostal třeba i k hlavní roli v Charlieově tetě, což prý tenkrát bylo něco jako bomba. Holcmann měl prostě štěstí. Takové hry se už v tehdejší době nehrály, ale jejich ochotnický režisér se dobře znal s jedním soudruhem, který jisté hry tenkrát nepovoloval nebo povoloval. A tak hráli Charlieovu tetu, ale jen po dobu 2 měsíců. Sice bylo denně vyprodáno, někteří šli dokonce 5krát a fronty se stály i přes noc, jenže nakonec bylo představení zakázáno s odůvodněním, že prý na lidi působí jako morová nákaza. Proto potom hráli takové veselohry jako Těžká Barbora, Balada z hadrů a podobně. I ty ale byly brzy staženy. Úspěch se prostě nepromíjel. Po těchto malých divadelních úspěších napadlo Felixe Holcmanna dát dohromady nějaký komický monolog a jezdit s ním jako komik po estrádách, které byly v tehdejší době velice žádané. Rozhodl se, udělal to a uspěl. V estrádní skupině z Ústí nad Labem, ve které účinkoval, vystupoval taky tenkrát jako konferenciér a manipulátor František Budín. Hned po svém druhém vystoupení mu Felix Holcmann navrhl, jestli by se s ním nechtěl dát dohromady a vytvořit nějaký ten komický výstup. On na to přistoupil a tak Felix Holcmann napsal jejich vůbec první společný dialog s názvem Benjo.
1: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
2: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
1: No ale na co smyčec?
2: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
1: No ale na co smyčec?
2: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
1: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
2: To nejsou housle?
1: No ovšem, že ne.
2: A co je to?
1: No to je banjo.
2: Co?
1: Benjo.
2: Benjo?
1: No ano.
2: Tohle to?
1: No, to je benjo.
2: To je benjo tohle?
1: No samozřejmě.
2: Podívejte, benjo. Hezký benžínko to je, co?
1: No je to takový lahodný hudební nástroj.
2: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa, bych řekl, co?
1: Ale prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
2: No ne, je to menší, je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, že to je, mládě.
1: Banjo a basa,
2: no ne, je to menší, já říkám, že to je menší, ano, je to menší. No.
1: Koukám jako blázen.
2: Co říkáte?
1: Ale že koukám jako blázen.
2: Je tak? A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to poplet.
1: Prosím vás, housle, dejte to.
2: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou
1: no jo,
2: housle.
1: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
2: Ne jo. No. Nebo s jiným taky, že jo?
1: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
2: To je jedno, ano, prostě se smyčcem.
1: No. A na banjo se brnká.
2: Brnká, ano.
1: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
2: No jo, tak v tom je rozdíl, ano. No, ale taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
1: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
2: Vy tomu nerozumíte, to... pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
1: Vy jste z hudební rodiny?
2: No, bodeď. Táta hraje taky.
1: Váš otec také.
2: No.
1: Celá rodina hudebně no. Nadaná. No.
2: Táta je taky ladič pian.
1: Ladič pian dokonce.
2: No tak on je víc pian než ladič, víte. Ale všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
1: Vy máte syna.
2: Syna
1: jste se ani nepochlubil, že máte syna.
2: No. Kluk je to.
1: No když je to syn, tak je to kluk. Ne, no, tak prosím.
2: A chytrej kluk je to.
1: Tak. Jako táta, že jo? No jo.
2: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřil, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
1: No tak zima, sichravo.
2: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
1: V té zimě,
2: v té
1: ne?
2: Zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
1: no,
2: víte?
1: No, já chápu, jo.
2: Tak vám hned povídá. Bude padat níh, povídá.
1: No.
2: A uděláme hulála.
1: To je ale roztomilý. No.
2: Tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že by mohl dělat hulála.
1: No, to je ale chytré dítě, no. No jo. A kolik pak je mu roku?
2: Teď mu bude 14 let. On má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste mi tak doporučoval, něco podobného, jako je tohle banjo?
1: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
2: Co takovou brnkačku?
1: No tak nějakou... jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
2: U koho myslíte?
1: No jak to u koho? Ukulele.
2: Ukulele?
1: No.
2: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
1: No člověče, jaký Kulel?
2: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
1: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
2: Je tak, ano.
1: No.
2: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
1: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
2: Já rozumím, ano. U toho kulele je takový nástroj jako banjo, že jo? Ale jak si je ten pan Kulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
2: To neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan Kulel, ne?
1: Člověče, podívejte se, já vám přece neříkám u kulele, ale ukulele.
2: No to jenom, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám banjo, já říkám banjo, že jo? Kde ten pan Kulel bydlí?
1: Ten vůbec nikde nebydlí.
2: No prosím vás, vy si se mě děláte legraci už od začátku.
1: No jak vám to mám vysvětlit?
2: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo a jestli existuje nějaký pan Kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, vy. Tady si zatím hrajte na šmitec, vy ukulenej.
3: Český rozhlas Zlín, písně.

0: Řeč je tu dneska o úspěšném tandemu Felixe Holzmanna s Františkem Budínem. A právě na toho druhého se dnes trochu víc soustředíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jejich první výstup, nazvaný Banjo, který jsme slyšeli před písničkou, měl hned na poprvé obrovský úspěch. A tak začal Felix psát pro Františka a sebe hned další dialogy, taky úspěšné. Začali prostě pracovat ve dvojici. Nejprve jezdili po estrádách v Ústeckém kraji, později, když už měli dobré jméno, začali účinkovat i v různých varieté, v Čechách i na Moravě. Třeba ve varieté Orfeum v Karlových Varech, ve varieté Rozmarín v Brně nebo v Praze u Drahňovských. Povídali si například nad domácími úkoly syna, třeba o ptácích. Co o nich ví Felix Holzmann?
2: Ptáka já poznám na první pohled.
3: Jak by ne?
2: No,
3: a co takhle papouškům, rozumíte?
2: Papouškům jestli rozumím?
3: Jo.
2: No tak, když mluví pomalu, tak jo.
3: Ale ne, já myslím jako, jestli máte nějaké znalosti, totiž kluk tady má napsat něco o papouškovi, víte, jestli něco nevíte bližšího, nebo tak.
2: Aha, no tak to jo, to vím, no tak vím například bezpečně o nich, že jsou špatně k sehnání. Já jsem si chtěl právě taky koupit papouška, víte?
3: No tak jestli chcete, já vám ho seženu.
2: Jo, vy byste mohl.
3: No ovšem.
2: Aha, no.
3: No a vy máte papoušky rád?
2: No tak já jim všecko, což to chcete.
3: Pane Šlaušek, přece byste nejet papouška.
2: No ty nechutnají špatně, nemyslete.
3: Pro Krista pána,
2: jsou dobře nadívaný, chutnají dobře.
3: A vy už jste jedl papouška?
2: No vy děláte, jako by to bylo něco jedovatýho. Ten chutná jak kanárek, prosím vás.
3: Nevíte, co takový papoušek stojí?
2: No to já nevím, já ho dostal zadarmo.
3: No, ale ten stojí několik tisícovek.
2: Několik tisíc? Papoušek, no. Jo? Je to možný? A že mi to ten papoušek neřekneš samostně?
3: No, aby jsme se vlastně dostali k tomu úkolu, pane Šlaušek. Tady má ještě kluk něco, nějakou otázku, kde je nejvíce rozšířen tučňák patagonský. Nevíte náhodou?
2: Tučňák patagonský?
3: Jo.
2: No tak to vám můžu říct, ano. Ten je, myslím, nejvíce rozšířen na zadní části.
3: No, dobře, ale to je jako míněno, kde se nejvíc vyskytuje.
2: Jo, kde se nejvíc vyskytuje. No tak ten se vyskytuje nejvíc, kde je ho početně nejvíc, víte?
3: No dobře, ale kde to jako je, to chtějí vědět.
2: Kde to je, no tak přesně to nevím, ale myslím, že to je někde u Tábora dole, nebo kde to je.
3: Ptáci, jak je vidět, vám taky asi moc nejdou. No, tady má kluk ještě nějakou otázku o zajících. Nevíte něco bližšího o zajících?
2: No tak o těch vám můžu říct dost o zajících.
3: No tak aspoň to.
2: Ano. No tak zajíc například, ten je zase nejlepší na smetaně.
3: Ale ne, tak to není míněno. Já myslím jako, že zajíc je hlodavec, ano, že je divoký a tak, víte?
2: Jo, zajíc,
3: no,
2: jo.
3: Všem, no přece zajíc není domácí zvíře.
2: Ne, to není zvíře domácí zajíc, pak. Zajíc je zvíře přespolní. No ten se stravuje venku, na polích zajíc. Ano, takhle venku v přírodě a v přírodě taky hlavně se na něj pořádají medvědí hony.
3: Prosím vás, pane Šlapšek, snad zaječí hony, ne?
2: A nebo zaječí hony, no. Protože vlastně medvědí hony se dělají na srnky, že jo?
3: Takže, ale medvědí hony se pořádají na medvědy.
2: A nebo na medvědy, no to je jenom, může dělat každý, jak chce, že jo? To je.
3: No a kdy takový zajíc má hájení, to náhodou nevíte.
2: No tak hájení, to vám můžu říct, ano. Jo. Zajíc má hájení přesně v době, kdy se ty zajíci nesmějí střílet.
3: No to já vím, ale kdy to jako je, kdy se nesmějí střílet?
2: No to je právě v době toho hájení, víte? To se smějí střílet jenom samci, protože samičky jsou březí.
3: No tak to ani nevím.
2: No jo.
3: No jak se pozná, že to je sameček, anebo jestli je to samička?
2: No to se pozná, když běží von, víte, tak je to samec, a když běží vona, tak je to samička. No.
3: A jakýho věku se takový zajíc dožije, to náhodou nevíte?
2: No tak ten se dožije věku podle toho, v jakém věku se zastřelí, víte?
3: Dobře, já myslím jako než se zastřelí.
2: No tak než se zastřelí, tak to žije celý život, až potom chcípne potom ten zajíc. Takový.
0: František Budín se stal na dlouhá léta jevištním souputníkem Felixe Holzmanna. Jejich projev do sebe padá jako klíč do zámku. Vztah této pódiové dvojice připomíná klasické spojení klauna a ředitele cirkusu. Budín ten zastupuje to věcné chápání, Holzmann pravý opak. Jejich scénky jsou propletencem přístupů, co chvíli o sebe křísnou, zauzlují se a Holzmannova nechápavost pak vytáčí vaší bráně.

0: Prosím vás, koho tady hledáte?
1: Co říkáte?
0: Ale koho tady hledáte?
1: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou? Tak,
0: podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
1: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval, víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
0: No neviděl, já ho ani neznám, jak vypadá vůbec?
1: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
0: Skoro normálně?
1: Ano, takový malý blonďák je to.
0: Malej blondiák?
1: Ano, obarvený na černo.
0: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
1: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
0: Otazník?
1: Ano, ano.
0: Jaký otazník?
1: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa, víte?
0: Jo, počkejte, vy myslíte dotazník?
1: Vlastně dotazník.
0: No jo, tak to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
1: Byl tady?
0: No ptal se po vás, a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
1: Jo,
0: no.
1: Takže jste to neřekl hned, člověče. A vyplnil mě to všechno?
0: No tak to já nevím.
1: No nevím, jak to víte jen tak napůl, jak to, že mi to celý nevyplnil. No,
0: tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
1: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Víte jen tak napůl, jak mi to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
0: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
1: Ne, to je hned, to je celkem jasný tady všecko, ano.
0: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
1: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
0: Ano.
1: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
0: Ano.
1: Ano, tak
0: sem přijde jméno.
1: Jméno, ano. To myslím jako moje jméno, že jo?
0: No vaše jméno.
1: Samozřejmě, ano, ale já to jen tak prolítnu, víte. Tadyhle, kde je den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
0: Ne. Co? Jenom kdy a kde.
1: Vlastně kdy a kde,
0: no,
1: ano.
0: No, podívejte
1: ano,
0: se,
1: to,
0: tady...
1: Ano, to jak tam ani psát nebudu, že jo, to jak.
0: No, ne, všem,
1: jenom, ale já rozumím, ano, takhle.
0: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
1: ano?
0: Sem napíšete, kde jste se narodil.
1: Ano.
0: A tady, kde je místo,
1: tady.
0: Vlastně obrácený,
1: tady, že jste se narodil. Ještě, vy jste mě chtěl, já už jim tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa středost, co?
0: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo.
1: A jo, jsem na to místo, na to místo, ano, to je jasné, to je jasné.
0: Narodil.
1: Já to jen tak prolítnu, kdybych náhodou něco, ano. Jo, hlíte, co je tady tohle? F cheese občpru.
0: No to je zkratka.
1: Jo?
0: No a to znamená evidenční číslo občanského průkazu.
1: Ano, ano. A tadyhle, kde je to ečvíčop, kvečvíčop,
0: F-číslo,
1: zkratka, to je zkratka a přijde sem, zkratka, ta zkratka, ano.
0: No to číslo,
1: ano, to číslo, ano. Já to tak prolítnu, víte, když náhodou, to je hned to bude. S kým žiješ ve společné domácnosti? Počkejte, já si to hned napíšu. To je Amálka Vemínková.
0: A tady vedle hned připište manželka.
1: Jo, to víte, já tam budu psát manželka, přijde na to, že to není pravda a bude z toho nějaký...
0: Tak no to tak ten... když to není vaše manželka, tak tam napište družka.
1: Co?
0: Družka.
1: Družka?
0: No ano, to je žena, se kterou prostě jenom žijete, není to vaše manželka. Podívejte se, tady na to máte manželka, druh, družka, snoubenec.
1: A jo, tady to je, ano, ano. No jenom, že tolik nás není, víte? Například snoubence já vůbec žádného nemám.
0: Podívejte se, to tady škrtnete a necháte tam tedy jen tu družku.
1: Ano, tu družku a tu manželku, že jo?
0: Co pak vy máte mimo družky ještě manželku?
1: No samozřejmě, přece nemůžu mít jenom družku, ne?
0: No já jsem si myslel, že vy nejste žena.
1: No tak jsem a nejsem, no jak se to veme, že jo?
0: Jak to jsem a nejsem?
1: No já jsem to, víte, já jsem v rozvodovodu, ne v rozvodu.
0: Jo,
1: vy rozvodu.
0: Se rozvádíte, no jo. A už jste dlouho žena?
1: No už dlouho, ano. Už skoro půl roku.
0: A proč se dáváte rozvádět?
1: No tak z různých důvodů, no. To víte, že bych se pro nic za nic nenechal rozvíjet.
0: No jo, no tak to je pravda, ano.
1: A přijela manželka, víte, chce na mě pořád jenom peníze, jíte, peníze, nic než peníze.
0: Prosím,
1: moře peněz na mě chce pořád. No.
0: A na co vaše manželka potřebuje tolik peněz?
1: No to já nevím, no já jsem ještě žádný nedal. To víte.
0: A kvůli tomu se rozvádíte?
1: No tak ne, jenom kvůli tomu jsou tady ještě jiný důvody, že jo, jsou různé, no.
0: Ne.
1: Už třeba manželka, víte, chodí celý noc jenom po hospodách a tak.
0: Prosím vás, ona tolik pije?
1: Ne, ona mě hledá.
0: Podívejte se, ale rozvádět se má člověk jenom, když má nějaký pádný důvod. Kdyby vaše manželka byla nějaká divná nebo nesnesitelná žena,
1: je
0: budíš,
1: pravě,
0: ale...
1: divná, divná.
0: Jo.
1: Jako tuhle například, víte, se manželku políbil. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se, no tak co?
0: Kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
1: Ale mou ne, já nevím, či to byla, ale...
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas a jeho vysílání teď patří i skvělé dvojici František Budín a Felix Holzmann. Felix, se už znáte z našeho vysílání dobře, ale dokázali byste to samé říct o Františku Budínovi?
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: František Budín byl dříč a jak o něm kamarádi říkali, dělník kultury. Hodně věcí, které s Felixem pak použili, také vymyslel on sám. Měl skvělé nápady, byl nekompromisní a vždycky připravený. Byl to takový motor, všechno organizoval, Felixe dokonce na představení vozil autem. Holzmann pak všechno dokonale vymýšlel, secvičil a dal dohromady. Prostě šlo jim to geniálně, jen si to poslechněte.
2: Co kdybych třeba tady řekl ještě jednu báseň, když už jsem tady.
3: Vlastní nějakou básně?
2: Já jsem sám složil, ano.
3: Jo, vy jste skladatel.
2: Já jsem skladatel uhlí a brambor.
3: No počkejte, říkáte, že jste složil básně.
2: No to mě mimo to, ano, ještě. To...
3: No tak jste skladatel.
2: Ano, skladatel.
3: A já nevím ovšem, o jakou básně jde, vy si to uvedete sám?
2: Mám to teda, myslíte tu?
3: No ano, tu vaši básně.
2: Jo, tak já řeknu tu básně.
3: No,
2: tady,
3: prosím.
2: Já řeknu celou, já mám čas, jo, a to řeknu celý. Vážení přátelé, zarecituju vám báseň, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Loučení. Loučení. Báseň ode mne. Sakra, jak ono to jenom začíná. Dneska ráno v posteli jsem to ještě věděl. Já se přece zase nemůžu lenout do postele, sakra. Jo, já to mám někde napsaný tady. Vaši přátelé, loučení. Báseň ode mne. Ne, to není ono. Potvrzení, že jsem normální. Vaši přátelé, loučení. Báseň ode mne. Nezaplatíte-li i hned činži. Taky není ono, sakra. Tady to mám. Loučení. Báseň ode mne. Oh, demete. Blbý písmo tohle, ale... Dejda. Ne. Dejdu. Jo, odejdu. Odejdu stranou. Naschledanou. Vidíte, že to mělo... Vidíte, že to mělo hodnotu. Jsem vám říkal přece, poezie se tady líbí. Nemáte ještě nějakou vlastní báseň? No já dovedu ještě za něco vážného jenom.
3: Vážného? Je to hodně vážný?
2: Smutný.
3: No tak já se domnívám, že zrovna tak hodně smutný to je.
2: Hodně.
3: No tak můžou taky jednou plakat.
2: Já řeknu tu smutnou.
3: Jo.
2: Vážení přátelé, jelikož vidím, že se zde poezie líbí, dovolte mě, abych vám ještě zarecitoval baladu, kterou jsem sám složil a kterou jsem nazval Balada půlnoční. Půlnoc byla z věže dolů. Bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. Bim. Bim. A když zazněl zvonku tepot, bylo slyšet lásky šepot. Hromníkova dcerka mladá v podvečer svatého rocha vítala tam svého hocha. Milenci si v náruč vlítli a tma byla jako v pytli. A když táhlo skoro k ránu, v dálce bylo slyšet vrát. Jak jí nocí temnou křídla šuměli, milenci dolů, dolů z věže čuměli. zlý, ach zlý, se měla v noci trudy, seš pro mě nějak příliš chudý, vece hrobníková dcerka. Neboj se, má milá, já dotáhnu to na kaprála a pak všechny nápadníky zaženu a vezmu si tě za ženu. A jak dořekla to slova, někde v dálce houkla sova. Milá se jí tolik lekla, že se přes žbrmblení smekla a pak jako stádo volů zřítila se z věže dolů. Milenec křík, Ježíš, ty tam mrtvá dole ležíš. A pak ke své záhubě skočil dolů ponou. Roztáh se tam jako dřevo. Konec balady a odchod vlevo.

0: František Budín ale nevystupoval jenom s Felixem Holzmannem pro to dospělé publikum. Pracoval i s dětmi. Jeho dětské pořady prý neměly chybu. Měl jich spoustu a děti uměl vždycky zaujmout. Na ty své pořady vodil i své děti. A mezi jeho další dovednosti patřila kouzla. Hrál si na kouzelníka. Vždy byl ochotný, velice slušný, takový ten člověk ze staré školy, jak se říkávalo. Každé pracovní jednání bral velice poctivě. A Holzmanna na začátku dost táhl, než se z Felixe stala ta úplná televizní hvězda. František Budín byl zásadový. Některé věci ze současnosti nemohl překousnout. Tedy to, co se týká morálky a mezilidských vztahů. Ještě ve svém pozdním věku, když s dětmi dělal představení, tak pak říkával, no a teď udělejte stojku. Já už nemusím, já jsem starý. Když pak děti křičeli, musíš, taky pochopitelně udělal. A jeden čas taky uváděl ústeckou country skupinu Severní stíny s Jindřichem Šťáhlavským a Petrem Hořejším. Ale my se vrátíme zase za Felixem Holzmannem.
1: Prosím vás, zpívat, tak mi ale řekněte, co tady chcete dělat. Zpívat.
2: Já bych si zakouřil, nemáte tady vajgle nějaké.
1: No, dovolte, nemůžete na jeviště během programu kouřit. Ale vám bych kouření ani vůbec nedoporučoval.
2: Proč?
1: No proč? Co pak vy nevíte, že kouření zkracuje život?
2: Kouření?
1: No ovšem, kouření zkracuje život.
2: Jo?
1: No.
2: Jo, to nemůže zkrátit.
1: Podívejte se, víte, kolik jedna jediná cigareta obsahuje nikotín?
2: No jo, ale to nemůže zkrátit
1: no,
2: život.
1: Ale ten nikotín je škodlivý zdraví. Kupte si například krabičku cigareta, co tam máte napsáno? No, škodí zdraví.
2: No jo, no to víte, na lopatu vám to nenapíšou, že jo? Ale to nemůže zkrátit život, prosím vás, já vám můžu dát příkladu různých. To byly například dva bratři,
1: no.
2: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
1: Tak to je čirá náhoda.
2: Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu bylo 6 měsíců, že jo. S tím vůbec nemá nic společného s kouřením, nehledě na to, že já nemám strach, že bych umřel. My už máme takový zdravý rodinný kořen, že jo, já mám například dědečka, tomu je 103 let.
1: Kolik?
2: 103.
1: 103 roku?
2: No.
1: Ty ale požehnaný.
2: No, vidíte, teď se bude ženit.
1: Prosím vás, takový nesmysl, 103 roku a on se chce ženit.
2: No tak, on nechce, no, ale on musí. No.
1: Podívejte se, já už jsem vám říkal několikrát, že mě nezajímají vaše rodinné záležitosti, pochopte to.
2: No jo,
1: mě zajímá, co budete dělat na jevišti.
2: No jo, a co já tady mám dělat? Já nejsem žádný zpěvák, vy jste mi tady uvrtal. Jo, já jsem vynálezce, tak si tady dělejte, co chcete. Já teďko...
1: Cože jste?
2: Vynálezce. Jako
1: jste vynálezce?
2: Zlepšovatel takový.
1: No dobře, a na jakém poli?
2: Co?
1: Na jakém poli?
2: Ne, na poli ne, já takhle...
1: Já myslím, v jakém oboru máte nějaké praktické vynálezy nebo patenty?
2: Je to různé, všelijaké praktické a nepraktické.
1: Můžete se tak vysvětlit obecenstvu, o jaké vynálezy
2: no,
1: asi...
2: No to různé věci jsem vynalez, ano, všelicos, no teď jsem vynalez například takovej tento noncieto. No zkrátka, aby se to nemuselo věšet nahoru, tak se to nechá ležet dole. No různé takové, no. Nebo jsem vynalez například takový hrníček, který má to ouško dovnitř.
1: Prosím vás, nač takový vynalez hrníček a ouško dovnitř to nechám?
2: No to by se to neurazilo právě. No různý, no, nebo jsem vynalez například umělé kuří voko.
1: Umělé kuří voko?
2: Umělé kuří voko.
1: To je váš vynález?
2: No, to je
1: můj. Ale k čemu takové umělé kuří voko může sloužit?
2: No to je, to vy neznáte umělé
1: no, to já neznám.
2: Vy neznáte?
1: No tak neznám.
2: To je taková malá kulička skleněná.
1: No, ano.
2: A tu, když si dáte do boty,
1: no.
2: Tak vás to tlačí jako opravdový kuří voko.
1: A to jako vy si myslíte, že ten váš vynález nosí tu skleněnou kuličku v botě,
2: no?
1: Aby to někoho tlačilo, že to je nějaká slast?
2: No, slast, co myslíte, když tak celý den nosíte v botě a večer, když se pak můžete zout, jak to dělá dobře.
3: Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: Ještě vás k smíchu probudí František Budín. Aspoň v krátkém povídání a taky ukázce, kterou máme připravenou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Musím ale také říct, že ve svém životě měl i smolné okamžiky. Kdysi totiž přejel opilého muže a šel za to i do vězení. Pech měl také tehdy, když jeho byt na Střekovském nábřeží v Ústí nad Labem zaplavila voda. Přišli povodně. Vytopili mu garáž a zničili archiv fotografií z jeho uměleckého života. Velká voda mu v podstatě pohřbila jeho vzpomínky. Všichni v jeho okolí o něm tvrdí, že je zosobněním profesionála v umělecké branži. Svému kumštu dává vše. A diváci ho za to měli vždycky rádi. A on zas byl rád, že mohl hodně dlouhý čas tvořit 50% slavné komické dvojice Felix Holzmann, František Budín.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Jak se vede?
3: Ale no tak, děkuji, děkuji. A vám?
2: No tak mě celkem taky děkuju, no.
3: To by tak chtělo někam k moři.
2: Ano, ano.
3: Hlavně dost blízko k moři, že ano.
2: A jo?
3: Já tam asi letos pojedu.
2: Jo? A kam jedete?
3: Ale tam co loni.
2: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
3: V Jugoslávii.
2: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou bejt.
3: A vy už jste tam jednou byl?
2: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou bejt, víte?
3: Jo, tak. Jel jste tam jako namířeno.
2: A co?
3: Jel jste tam namířeno, ne?
2: Ne, já jsem chtěl jet, víte?
3: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
2: Ne, já jsem se tam chtěl léčit.
3: Aha, a co jste si tam chtěl léčit?
2: No tak hlavně nemoce, víte?
3: No, to já vím, ale jaký?
2: No tak já toho mám víc, víte, no.
3: Jo.
2: Já tam mě kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnýmu taky není nějak dobře.
3: Zlý. A já myslím, že máte snížení žaludku.
2: No to taky to už dlouho.
3: Jo. A léčíte si to nějak?
2: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
3: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
2: No jo, to, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
3: Jinak vypadáte dobře.
2: Jo?
3: Jo, dobře vypadáte.
2: Tak já se jí zrovna nevidím.
3: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
2: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějakej takovej sešlej. Jo.
3: To víte, to dělají ty nemoce.
2: No jo, taky jo.
3: No a jo. Te,
2: co je vám vlastně?
3: Ale já vám ani správně nevím. Jo. Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát, zkrátka nic.
2: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
3: Jak pověsit? Myslíte za krk?
2: No já bych vám to dělal nejlíp, víte?
3: To už jsem taky zkusil, ale nějak mi vám to škrtilo.
2: Asi jste špatně visel nějak. A nebo jste nějaký cimbrlík, víte?
3: Tak to je možný. Mně třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
2: No jo, to musíte něco vydržet, jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, jo?
3: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
2: No to buďte rád, prosím vás.
3: No jo, to je pravda.
2: Až přijde tou hlavou, byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no, jo?
3: To jo, to jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
2: No můžeť by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
3: No jo, už dlouho.
2: Jo. A ty, jak je to kašlete ušima, nebo...
3: Ne, jen mě tam tak píchá, takový píchání.
2: Jo,
3: no,
2: píchá, jo.
3: Buďte rád, že to nemáte.
2: No jo, tak já zase mám jiný potíže, víte, a starosti mám taky.
3: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
2: Ale no tak různý věci, no, teď už mám taky nemocný dítě. A...
3: Nemocný dítě? A jak je starý?
2: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.

0: vracel jako, kolik je tomu dítěti let?
1: Jo, takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
0: A na co stůně?
1: Ale mám takový horečky a takový
0: ten. Jo, tak fantazíruje.
1: Taky ano, ano. Dneska už 3krát, ano. Ale jenom docela říce, víte.
0: A já myslím, jako jestli je blouzní z horečky, víte?
1: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je...
0: Jo, no. A jakou má teplotu?
1: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
0: No tak to nic není, ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
1: No jo, tak to on stejně bude, víte. On je přece jenom dobře, když tomu člověk rozumí trošku,
0: že? To bych teda řek.
1: No já už budu muset pomalonku, protože já mám ještě nějaký učení.
0: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
1: Ale studiu dálkově medicínu.
0: Medicínu, no. Já taky, tak jste tak, kolegové.
1: Taky jo.
0: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
1: No jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
0: No jo, to no, je víte, pravda. Naschledanou.
2: A jak se tihle dva vlastně rozešli? Na začátku měl každý z nich, Felix Holzmann i František Budín, své zaměstnání. František Budín byl účetním u Československých státních drah v Ústí nad Labem a Felix Holzmann reklamním malířem v Litoměřicích. Proto také nemohli přijmout nějaká dlouhodobá angažmá v divadle nebo na nějakých výjezdních estrádách. Nejčastěji proto jeli za prací jen na estrády po Ústecku, což ovšem bylo velmi vyčerpávající. Z nich se pak vraceli domů většinou po půlnoci a brzo ráno už zase vstávali do práce. A tak se jednoho dne Felix Holzmann rozhodl, že se zaměstnáním sekne. Bude se živit jako komik. Františku Budínovi se to tehdy ale zdálo příliš nejisté. Takže zatímco Holzmann se ocitl na volné noze, on zůstal i nadále u svého zaměstnavatele. Jenže po čase to začalo být pro oba nevýhodné. František Budín totiž nemohl díky zaměstnání brát dlouhodobější angažmá a Holzmann se tak začal dostávat do finanční tísně. No a protože s Františkem Budínem účinkovali často také s orchestrem Karla Vlacha, tak se na další turné nemohl František Budín z práce uvolnit. Proto se oni dva rozešli. Felix Holzmann si tehdy našel v Praze ubytování a jezdil pak celá 60. léta s Vlachovým orchestrem. Čas od času si ještě nějaké to představení spolu střihli, ale Felix Holzmann pak začal objevovat další nové kolegy. Ale to už je zas jiný příběh. Mějte se pěkně a příště naslyšenou s úsměvem na tváři.

0: Slunce, hudba, švestky a nezaměnitelná atmosféra. To je festival Vizovické trnkobraní. Jaké byly začátky přehlídky, která už atakuje šestou dekádu? A proč na ní kdysi dorazil komunistický politik Miloš Jakeš? Dozvíte se v cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Rožnovský skanzen dnes druhým dnem patří mistrům tradičních řemesel a kovářského umění. V kroměřížském areálu Bajda se chystá rekonstrukce tenisových kurtů. Ve Francii se po rozsáhlých požárech vracejí domů statisíce lidí. Dnes večera v noci bude v regionu převládat polojasno a na teploměru naměříme až 17 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Matěj Radilek. Hezké odpoledne. Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm dnes druhým dnem pokračují dny řemesel spojené se setkáním mistrů kovářů. Návštěvníci mohou sledovat práci podkovářů i uměleckých kovářů, ukázky tradičního zpracování železa anebo třeba tavbu železné rudy ve funkční hliněné peci podle starých slovanských postupů.
3: Největší zájem mají lidé o ukázky kování koní. Na dvoře fojtství podkovává koně František Jochec.
4: Když je to tak na rychlo, tak dvě hodiny, za dvě hodinky ten kuň pokud drží, tak to je dobrý.
3: Vedle kovadlin tam lidem ukazují i tavbu železa tak, jak se dělala před staletími, vysvětluje geoložka Andra Dovicová.
5: V té nístěji se nám slepují kousíčky železa do podoby právě té železné houby.
3: V muzeu budou kováři k vidění do nedělního podvečera. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
1: Sportoviště tenisového klubu Bajda v Kroměříži čeká modernizace. Náklady na rekonstrukci areálu přesáhnou 4 miliony korun. Polovinu této částky pokryje dotace z Národní sportovní agentury. Zastupitelé Kroměříže rozhodli o dotaci 900 tisíc korun a 400 tisíc korun pak poskytne Zlínský kraj. Zbytek nákladů sportovní klub pokryje z vlastních zdrojů. Podle mluvčího města Jana Vondráška projde rekonstrukcí tenisový kurt s umělým povrchem a vybuduje se nový závlahový systém na 7 antukových kurtech.
6: Sportoviště se nachází na pozemcích, které si TC Bajda Kroměříž od města dlouhodobě pronajímá. Je využíváno pro pravidelné organizované tréninky mládeže i dospělých, kondiční přípravu sportovních klubů, školní tělesnou výchovu, rekreační sportování veřejnosti i pořádání sportovních akcí. Kurt s umělým povrchem bude využíván také pro soutěžní utkání mládežnických kategorií.
1: Nová výstava Národní knihovny představí osud 700 ztracených knih, které za druhé světové války ukradli nacisté. Podařilo se je dohledat v pražském Klementinu. Expozice s názvem Ze stínu ke světlu ukazuje vybrané vzácné hebrejské tisky, ale taky dokumenty a fotografie, které přibližují práci českých badatelů, říká autor výstavy Jiří Blažek.
7: Jedná se o knihy, které byly zkonfiskovány za druhé světové války nacistickými úřady a které měly být podle všeho odvezeny do různých nacistických výzkumných center, kde měly sloužit jednak jako nástroje protižidovské propagandy a jednak nacistickému pojetí studia židovské literatury.
1: Oheň v Provencálsku na jihu Francie se dál nešíří a 2500 evakuovaných lidí se tak může vrátit domů, oznámil to prefekt Simon Barber. Příznivá je podle hasičů i situace na jihozápadě země, nedaleko Bordeaux. Region zasáhl nejhorší požár ve Francii od konce druhé světové války.
2: Počasí.
1: Dnes večera v noci očekáváme ve Zlínském kraji polojasno až skoro jasno, jen výjimečně se při přechodně zvětšené oblačnosti může vyskytnout přeháňka. Povene slabý proměnlivý vítr a nejnižší teploty naměříme mezi 20 až 17, v údolích lokálně kolem 15 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na dálnici D1 na 269. kilometru ve směru na Brno se střetla dvě osobní vozidla. Na silnici mezi Lutkovicemi a Řetechovem na Zlínsku je pro poruchu odstavené osobní auto. A to byly zprávy. Teď nedělní vysílání Českého rozhlasu Zlín pokračuje dál.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Je tu léto, prázdniny, čas dovolených, koupání a venkovních aktivit. Ani v červenci ovšem kulturní život v našem kraji neumlkl, ba naopak vesele tepal. Přesvědčit se o tom budete moct v následující hodince na vlnách Českého rozhlasu Zlín v dalším vydání měsíčníku Na túře v kultúře, u kterého vás vítá Pavel Vacek. Dnes se například vrátíme ke dvěma výrazným akcím, které obohatily náš region v minulém měsíci, protože jak 52. ročník letní filmové školy v Uherském Hradišti, tak 26. ročník festivalu židovské kultury a Makom Holešov si zvýšenou pozornost určitě zaslouží. Stejně jako nová spisovatelská hvězda Marie Škrdlíková, která z Uherského Brodu vylétla jako kometa na literární nebe hned svojí prvotinou, za kterou obdržela ocenění Magnesia Litera v kategorii debut roku. I s ní uslyšíte povídání. Zavzpomínat si s námi můžete ale i na některé další kulturní počiny minulého měsíce. A to především ty, které stále můžete zažít. Už za pár minut. Přeji příjemné chvíle s regionální kulturou a dobrý poslech.
2: Na túře v kultuře. Kulturní měsíčník Českého rozhlasu Zlín.

0: Pojďte se teď s Českým rozhlasem Zlín ohlédnout za tím, co například přinesl do našeho regionálního kulturního života měsíc červenec. Pokud jste některé z těchto akcí chtěli navštívit a nevyšlo vám to, u řady z nich ještě stále není nic ztraceno. Od začátku července je ve Valašském Meziříčí například přístupná hned dvojice výstav. První představuje v galerii Sýpka pozoruhodný site-specific projekt výrazné ukrajinské umělkyně žijící v Bratislavě Oksany Sadovenko. Výstava se jmenuje Sny tvých druhých. A v galerii Kaple můžete navštívit výstavu slovenského vizuálního a konceptuálního umělce Pavola Trubena. Utopický mýtus. Výstavy Oksana Sadovenko, Sny tvých druhých a Pavol Truben, Utopický mýtus, budou v galerii Sýpka a Kaple otevřeny do 2. září. Další výstavu můžete navštívit kdykoli a zdarma. Instalaci soch s názvem Organ Mechan autorů Martiny Hozové a Krištofa Kaplana najdete totiž v městském parku v Rožnově pod Radhoštěm. Ředitel spolupořádající kulturní agentury Téčko Jakub Sobotka o výstavě řekl.
1: Pro tuto výstavu si myslím, že je úplně jako kdyby nejvíc jednoznačné jednak výrazná barevnost v případě Martiny Hozové a potom taková organičnost forem v případě Krištofa Kaplana, kdy prostě se díváme na ty jeho sochy, na ty tvary a přemýšlíme, co to je, jestli to je brouk, nebo jestli to je kus pytle zmačkaného, nebo jestli to je kus větve a ve finále to vypadá úžasně.
0: Výstava Organ Mechan bude v městském parku v Rožnově pod Radhoštěm k vidění do 30. září. Každou letní sobotu až do 29. srpna můžete zažívat nevšední cestu plnou romantiky a nostalgie. Spolek Kroměřížská dráha v tyto dny opět zavedl pravidelné výletní vlaky mezi Kroměříží, Kojetínem, Tovačovem a Chropiní. Zároveň bude vždy také otevřeno železniční muzeum v Kroměříži, a to vždy v čase od 9 do 17 hodin. Jízdní řády najdete na stránkách Kroměřížské dráhy kmdráha.cz. Pokračoval také 27. ročník mezinárodního festivalu Hudba v zahradách a zámku Kroměříž léto 2026. Ten dospěl až k závěrečnému koncertu festivalu v podání Filharmonie Bohuslava Martinů pod taktovkou mladých dirigentů. Celkově koncerty na letošním ročníku přilákaly do nádherného prostředí více než 2,5 tisíce nadšených posluchačů, a to nejen z Česka, ale i ze zahraničí. Svého zahájení se v červenci dočkala výstava s názvem Poetika Boženy Augustínové, kterou přináší Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Výstava nabízí tvorbu z pozůstalosti rodačky Stopolné a absolventky Uhersko-Hradištské střední umělecko-průmyslové školy, kterou Slováckému muzeu věnovali synové umělkyně, malíři Andrej a Martin Augustínovi. Jejichž ukázky tvorby jsou na výstavě také k vidění. Výstavu Poetika Boženy Augustínové můžete ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti navštívit až do 8. listopadu. V Luhačovicích byl v červenci slavnostním koncertem zahájen jubilejní 30. ročník Akademie Václava Hudečka a 19. ročník festivalu Svátky hudby. Z této krásné akce můžete ještě stihnout absolventské koncerty a závěrečný gala večer, na který nás pozve ředitelka Akademie Václava Hudečka Veronika Petrášová.
2: Celý letošní jubilejní ročník vyvrcholí příští pátek 7. srpna. Gala večerem ve skleníku Slunečních lázních, kde vlastně oceníme nejlepší účastníky letošní akademie a vystoupí klarinetové kvarteto Kantarina klarinete.
0: Přesný program Akademie Václava Hudečka v Luhačovicích je k mání na webu www.akademievhudečka.cz. Hudbu jiných žánrů přinesl do našeho kraje tradiční velký festival Masters of Rock, který se už po 22. konal ve Vizovicích. Možná i vy si teď v mysli rádi připomenete letošní vystoupení kapel Halloween, Arch Enemy, Marilyn Manson a dalších. V červenci proběhl v Holešově také 26. ročník festivalu židovské kultury Hamakom, kterému se budeme v dnešním Natuře v kultuře věnovat ještě podrobněji. A od 24. do 30. července hostilo Uherské Hradiště už 52. ročník letní filmové školy. Tradiční festival přinesl kromě bohaté filmové nabídky také řadu besed, workshopů, setkání s hvězdnými tvůrci a bohatý doprovodný program. Výroční cenu Asociace českých filmových klubů převzali herečka Anna Geislerová, herec Jiří Lábus, francouzský režisér Michel Oslot a Dušan Kondel z Karlovarského filmového klubu. A o letošní letní filmové škole uslyšíte víc za pár minut. O tom, jak by na ní oslavil své letošní sté narozeniny spisovatel Ludvík Vaculík, promluví už za chvíli jeho syn Jan, ale také jeho dlouholetý přítel, režisér Břetislav Rychlík.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Letní filmová škola není jen o filmech, ale také o besedách, setkávání a přátelské letní atmosféře, která opět přilákala do Uherského Hradiště spoustu vzácných hostů. Na některé osobnosti se už ale jen vzpomínalo. Jako například na spisovatele Ludvíka Vaculíka. Kolegyně Markéta Macháčková si při příležitosti jeho nedávných nedožitých stých narozenin pozvala v rámci doprovodného programu letní filmové školy k mikrofonu syna slavného spisovatele Jana Vaculíka a také jeho přítele, režiséra Břetislava Rychlíka. A do debaty přispěl svojí osobní vzpomínkou i dlouholetý kulturní pracovník, novinář, dramaturg a fotograf z Uherského Hradiště Miroslav Potyka.
1: Na filmovce v Uherském Hradišti se prostě musím zeptat, kdyby Ludvík Vaculík chtěl oslavit v Hradišti, tady s náma na filmovce, narozeniny, kde a jak by je oslavil?
2: On už tady byl několikrát, že? A dokonce zde, myslím, udělil svou jedinkrát a naposledy v životě cenu Ludvíka Vaculíka publicistovi a spisovateli Jiřímu Peňázovi. No, oslavil by to v Mařaticách, pravděpodobně v tehdejší, nevím, jestli funguje ještě vinárna Ulisu.
1: Funguje.
2: Ano, kterou měl náš kamarád Gajdoš a už bohužel neboštík Petr Vyhlík, výborný člověk. No a tam by pravděpodobně to oslavil u muziky. Když tady byl, tak vždycky se mu nějakou muziku podařilo zajistit a dokonce zpíval na náměstí v pořadu, který jsem dělal, protože my máme narozeniny ve stejný den, tak jsme si naložili já pořad a on v něm zpíval. Jmenovalo se to Keby hvězdy boli papírové, podle písně krásné, kterou zmiňuje Kundera v žertu. Keby hvězdy boli papírové a nebe atrament, nikdo mi nespísal našej lásky testament.
1: Myslím, že přesně tento citát si teď mohou všichni přečíst na boku kina Hvězda, protože je tam teďka vyvedený.
3: Když už jsme u toho, kdyby, tak řeknu, určitě by je oslavil s Vladislavem Vaculkou. To jako by bylo to první a s Idou Vaculkovou, když jsme v té rovině kdyby.
1: Já jsem moc ráda, že jsme začali takto na hradičskou notu, protože tady vidím i pár lidí, kteří se s Ludvíkem Vaculíkem tady často potkávali a byli moc rádi, že zavítal právě do Hradiště k nám. Tak bych možná dala i možnost publiku, jestli by někdo chtěl něčím přispět tady na tomto vzpomínání, na této besedě k stému výročí narození Ludvíka Vaculíka.
4: Já jenom velice krátce, Mirek Potyka z Hradiště. Já jsem se s Ludvíkem seznámil za takový velice zajímavý okolnosti. Někdy v roce 69-70 už tady bylo připomenuto, že mezi jeho přátelé patřili Ida a Vladislav Vaculkovi. A já jsem někdy v tom roce 69 nesl Idě diáky jejich panáku, co se mi fotil, a seděl tam Ludvík Vaculík, kterého já jsem pochopitelně znal. A teď nás chtěli seznámit, Vlaďa Vaculka, a začal a Ludvík říká: Mirek Potyka znám, Vezručova 52, ročník 44. Tak jsme na něho vyvalili oči, co je, a on se začal smát a říká velice jednoduché: teď, co vzali Madle práci, tak ji zaměstnával klub divadla Semafor a já tam lepím na ty jejich bilteny, tak vím, že v Hradišti je Mirek Potyka a ve Vlčinově Jan Mikulec. Takže tak jsem se s Ludvíkem seznámil. Druhé setkání bylo také pikantní. To jsem byl v Praze se souborem Olšava, který on měl rád ve Vinohradském divadle. Program skončil, šli jsme po schodech, vidím Madla s Ludvíkem. On se tak začal smát a říká: no, jestli ti nevadí, že nás tamhle fotí estébák, tak si můžem povykládat. Takže tak.
1: Moc děkuju Mirku Potykovi. Já bych moc chtěla poděkovat všem, kteří jste za námi přišli do stanu Českého rozhlasu na letní filmovou školu. A moc bych chtěla samozřejmě poděkovat svým hostům, Břetislavu Rychlíkovi a Janu Vaculíkovi.
3: Děkujeme za tuto možnost se tady zúčastnit.
1: Děkujeme za pozornost. Loučí se Markéta Macháčková. Přeji vám krásný den tady na letní filmové škole.
0: Celý rozhovor, stejně jako další příspěvky z letošní letní filmové školy v Uherském Hradišti, si můžete poslechnout na našem webu zlín.rozhlas.cz. A v měsíčníku Natuře v kultuře se dále vrátíme také k další významné akci našeho regionu. Už po 26. se v Holešově konal Festival židovské kultury Hamakom. O něm uslyšíte víc hned po písničce.
5: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.cz.

0: Od 21. do 25. července ožil Holešov festivalem židovské kultury s názvem Hamakom, který už více než čtvrt století k městu neodmyslitelně patří. Proč vlastně vznikl? A jaká je hlavní myšlenka této tradiční akce? To zjišťovala Silvie Pospíšilová.
1: První písemný záznam o tom, že se v Holešově na Kroměřížsku usídlila židovská komunita, pochází z počátku 15. století. O dvě století později se z města stalo středisko židovské vzdělanosti.
2: V 17. století totiž v Holešově působil velmi významný rabín Šabtaj Kohen. No a kvůli tomu, že je tady jeho hrob v Holešově, tak sem jezdí mnoho židů z různých zemí světa.
1: Přibližuje správce Holešovské šachovy synagogy Vratislav Brázdil. Za druhé světové války byli židé z města odvlečeni do koncentračních táborů. Téměř nikdo se nevrátil zpět. Židovskou tradici dnes připomíná festival židovské kultury Hamakom.
3: Holešovská židovská čtvrť byla jednou z nejvýznamnějších a největších na Moravě a ta tendence připomínat tu holešovskou židovskou minulost tady byla výrazná.
1: Vysvětluje mluvčí Holešovského zámku Dana Podhajská. Zpočátku to byla akce jednodenní, kterou založila skupina nadšenců. Postupně se ale přehlídka rozrůstala až do dnešních 5 dní. Kvůli zvyšující se náročnosti si ji vzalo pod patronát město.
3: Snažíme se o to, aby se ti návštěvníci vraceli. Můžou si vybrat hudbu, divadlo, film, přednášku, komentované prohlídky. Připravujeme taneční workshop, kdy si lidé přímo v centru Holešova na náměstí mohou vyzkoušet židovské tance.
1: Hamakom přivádí do Holešova i potomky židů, kteří byli za války zavražděni ve vyhlazovacích táborech. Před několika lety tak během festivalu zasadili na památku obětí holokaustu kameny zmizelých rodiny Bergmanovi.
3: Přijeli potomci z Plzně, ve spolupráci s nimi jsme měli takové slavnostní odhalení. Tedy člověk, když nejenom přijíždí na festival, ale když přijíždí do Holešova a chce objevovat památky, přijde samozřejmě do Šachovy synagogy, nemůže ty kameny opominout, on o ně opravdu zakopne. Ta paní Bergmanová s tím panem Bergmanem jsou součástí vstupu do Šachovy synagogy.
1: Když přehlídka začne, doslova zaplní celé město. Pokračuje Dana Podhajská.
3: Samozřejmě epicentrem jsou ty židovské památky, tedy židovská synagoga, židovský hřbitov, obřadní síň, potom také místo bývalé nové synagogy, která už na místě nestojí, která byla zbourána během druhé světové války. A potom se přesunujeme samozřejmě směrem k náměstí a pak je tu také zámek, který je kulturně společenským centrem.
1: A jaká je hlavní myšlenka festivalu Hamakom?
3: Je to o tom poznat tu kulturu, aby si to ti lidi vychutnali, aby si vybrali, co se jim líbí, aby prostě ta pestrost a skladba toho programu byla taková, aby jsme těm lidem dali radost.
1: Dodává Dana Podhajská. Z Holešova Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
0: Na festivalu bylo i letos možné ochutnat košer, vína i jídla, zatančit si na náměstí židovské tance nebo zaposlouchat se do tónu klezmerové hudby. Někteří lidé ovšem přijeli do Holešova z různých koutů světa také proto, aby jako dobrovolníci uklidili zdejší kulturní památku, rozlehlý židovský hřbitov.
4: Letos se židovským hřbitovem v Holešově rozléhá kromě cvakání zahradnických nůžek hlavně španělština. Dvě dobrovolnice přiletěly z Mexika, třeba 23-letá budoucí učitelka v mateřské školce Carmen.
5: Česká republika je krásná země, lidé jsou tu velmi vstřícní. Jako dobrovolník uklízím hřbitov a chci se dozvědět o židovské kultuře.
4: To 26-letá učitelka angličtiny Aitana přijela s kamarádem ze Španělska.
5: Je to dobrá příležitost být tady, naučit se trochu váš jazyk a dozvědět se o židovské kultuře a tradicích.
4: Skupinku doplňují Belgičan a Estonka. Program mají na následující dny jasný, vysvětluje Jan Machala z Holešovského odboru kultury.
6: Naším úkolem je zlikvidovat náletové dřeviny, jako jsou jasany a podobně, a potom také zredukovat popínavé rostliny, zejména břečťan, který poškozuje hlavně ty starší náhrobky svými kořínky.
4: A také dodal, proč už přes 20 let místní židovský hřbitov potřebuje právě dobrovolníky.
6: A s údržbou židovského hřbitova se je potřeba pomoci z toho důvodu, že vlastně místní židovská komunita byla zničena během holokaustu. A takže o tento hřbitov, který je kulturní památkou, tak by se jinak neměl kdo starat. Samozřejmě patří teďka židovský hřbitov židovské obci v Brně, ale ta má několik desítek dalších hřbitovů, takže tímhletím způsobem pomáháme.
0: Prozradil také Jan Machala z Holešovského odboru kultury. K festivalu židovské kultury Hamakom Holešov jsme se vrátili s Blankou Kovandovou. A za pár minut můžete v měsíčníku Na túře v kultuře zažít setkání s další výraznou osobností našeho kulturního prostředí. Do literárního světa výrazně vykročila už svojí prvotinou spisovatelka z Uherského Brodu Marie Škrdlíková. Za knihu Jak dlouho se spí, když kvetou orchideje získala prestižní ocenění Magnesia Litera. Nejen o tom bude mluvit už za pár minut.
7: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: kniha povídek s názvem Jak dlouho se spí, když kvetou orchideje 27-leté spisovatelky z Uherského Brodu Marie Škrdlíkové letos získala cenu Magnesia Litera v kategorii debut roku. Vy se teď o talentované spisovatelce můžete dozvědět víc v magazínu Natuře v kultuře. Kolegyně Markéta Macháčková se jí například ptala na její cestu ke psaní a také na to, jestli je její oceněná kniha především o dospívání.
1: Dospívání v tom určitě hraje roli a je to i tím, že se mi psala vlastně v nějakém období svého, svých prvních kroků do dospělosti a pro mě vlastně, nebo já to vnímám tak, že je hodně o tom světě, ve kterém ty postavy dospívají a o tom proměnlivém světě, ve kterém teďka žijem, který je vlastně se neustále zrychluje a na každého jednotlivého člověka se kladou větší a větší nároky, tak je to o nějakém vyrovnávání se s takovýmhle světem.
2: Kniha má název Jak dlouho se spí, když kvetou orchideje. Tak dává kniha odpověď na tu otázku, nebo proč se vůbec tak jmenuje?
1: Jo. Odpověď tam člověk nenajde, nebo ne určitě přímo řečenou. Jmenuje se tak podle verše z jedné mojí básně, která vlastně, ona je v té knížce úplně v úvodu a přišlo mi, že vystihuje nějak všechny ty povídky, že jako taková zastřešující. Tím pádem ten název jsem vybrala z ní. A když se někdo ptá, občas se už se to stalo, že se lidi zeptali na nějakém čtení, jak dlouho se spí, když kvetou orchideje, tak jsem říkala, že prostě 8 hodin ideálně podle potřeby přidat, ubrat.
2: Myslím, že každý, kdo si vaše povídky četl, tak pochopí, proč je uvádí báseň, protože i samotné povídky připomínají poezii. Psala jste poezii předtím než prózu a jaká byla vlastně cesta k té próze?
1: Začínala jsem asi psaním poezie, nebo pro nějakou dobu to pro mě bylo určitě důležitější než psaní prózy. A teďka vlastně, když jsme v Uherském Hradišti, tak já jsem chodila na gymnázium do Uherského Hradiště a tam byl školní časopis, jsem byla součástí redakce mezi studentstvem a vlastně v každém čísle vycházely nějaké básně a já mám pocit, že fakt do každého čísla jsem minimálně jednu napsala a takhle to začínalo a potom se vlastně postupně byl cíl napsat třeba dlouhou báseň nebo napsat něco, co je dlouhé aspoň na jednu stránku a vlastně jsem vždycky měla za cíl to trochu prodlužovat, že to byla jako výzva a tak se asi stalo, že se z toho staly povídky a teďka pod té knížce povídek je ten cíl napsat nějaký román.
2: Jeden z recenzentů napsal, že vaše kniha voní půdou, stonky, listy i květy. A já o vás vím, že vy jste vyrůstala v Uherském Brodě, tak myslím, že je na snadě zeptat se, jestli krajina Bílých Karpat je vaším domovem nebo domovem vašeho psaní.
1: Jako určitě je domovem knížky nebo sbírky, jak dlouho se spí, když kvetou orchideje. A teď tím, že už mám takový jako stálý vztah s přítelem, žijeme v Brně a chystáme se odstěhovat spíš někam za Brno, tak se to vlastně proměňuje a já si teďka zvykám, že už třeba nejezdím do Uherského Brodu pravidelně co měsíc, ale třeba dvakrát, třikrát za rok nebo klidně i míň, tak je to takové, že jako si zvykám, že ten domov můžu mít i jinde, ale předtím hodně dlouho jsem si neuměla představit, že by mohl být někde jinde.
2: Takže i když domovem vaší první knížky byla krajina Bílých Karpat a vám se teď krajina toho domova trochu mění, tak není to tak, že byste pro další knihu hledala ten domov těžko?
1: To asi ne, to snad ne.
2: Co vlastně píšete teď? Už pracujete na románu nebo je to jenom nějaký cíl v budoucnu?
1: Já jsem se předevčírem vrátila z rezidence v Broumově, kde má České literární centrum svůj domek, kam vysílá autory a autorky, aby mohli v nějakém jako nerušeném prostředí psát. A já jsem se tam vlastně hlásila už s rozepsanou knihou, která ještě nevím moc, co o ní říct, ale vzniká a myslím, že bude trvat ještě minimálně rok, než bude jasné, jak bude vlastně vypadat.
2: Co děláte jinak, když nepíšete?
1: No, teďka i díky té ceně můžu vlastně hodně psát a předtím jsem se věnovala sociální práci a teď mám nějaké jako období do doby, než opadne ten větší zájem. Ono i skrz léto je víc akcí a já mám tím pádem víc nějakých možností si vydělat i tou literární činností, tak můžu klidně říkat, že jsem spisovatelka zatím a myslím, že potom na podzim bude čas začít si hledat zase nějakou práci a já bych ráda zůstala u té sociální práce, ale ještě nevím, kam se vydám.
2: Marie, děkuji vám za rozhovor.
1: Děkuji.
0: S oceněnou spisovatelkou z Uherského Brodu Marií Škrdlíkovou si povídala Markéta Macháčková. Za pár minutek už ale upřeme pozornost na to, co nás v rámci kulturního vyžití čeká v našem kraji v průběhu srpna. Buďte s námi.
3: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: A nastává čas, kdy si můžete s měsíčníkem Natuře v kultuře načrtnout své kulturní plány pro měsíc srpen. 4., 5. a 6. srpna bude v koncertním sále Základní umělecké školy Luhačovice absolventskými koncerty pokračovat Akademie Václava Hudečka a Svátky hudby v Luhačovicích. Začátek koncertů je vždy o 7:30 večer. Jubilejní 30. ročník pak bude ukončen v pátek 7. srpna od 7:30 večer slavnostním gala večerem v budově Skleníku ve Slunečních lázních v Luhačovicích. Více k programu Akademie Václava Hudečka najdete na stránkách www.akademievhudečka.cz. Až do 27. srpna bude stále žít Vsetín hudbou, filmem i setkáváním pod širým nebem. Vsetínské kulturní léto stále přináší pravidelné čtvrteční večery na Dolním náměstí s koncerty různých žánrů, letním kinem i doprovodným programem pro širokou veřejnost. Přesný program vsetínského kulturního léta najdete například na stránkách města www.městovsetín.cz. Na své si v srpnu přijdou i milovníci folkloru. 26. setkání folklorních souborů tří národopisných oblastí pod názvem Moravské chodníčky proběhne 7. a 8. srpna na nádvoří Nového kláštera v Napajedlích. Těšit se můžete na vystoupení folklorních souborů Slovácka, Valašska a Hané a také bohatý doprovodný program. Více informací je k dispozici na stránkách Klubu kultury www.kknapajedla.cz. A za folklorem můžete také do Liptálu, kde od 21. do 23. srpna proběhne už 57. mezinárodní folklorní festival Liptálské slavnosti 2026. Kromě domácích jsou na akci pozvány také soubory ze Slovenska, Polska, Mexika, Turecka, Makedonie či Ománu. Veškeré podrobnosti a konkrétní program najdete na stránkách lipta.liptal.cz. I přesto, že v srpnu ještě pokračují divadelní prázdniny, vy si můžete krásné divadelní zážitky dopřát. A to na 26. ročníku přehlídky komorní divadelní tvorby Divadelní Luhačovice 2026, který se bude v Luhačovicích konat od 16. do 22. srpna. Představí se na něm například divadlo Frida Brno, Pražské divadlo Bez zábradlí či Studio 2, Slovácké divadlo z Uherského Hradiště či agentura Petra Králová. Kompletní program je k dispozici na stránkách divadelní-luhačovice.cz. Od 19. do 25. srpna si pak můžete užít také Týden kultury na Valašsku. Jubilejní 10. ročník festivalu nabídne ve Velkých Karlovicích taktéž skvělá divadelní představení v divadelním šapito i výbornou gastronomii, včetně programu pro děti a celou rodinu. Svojí účastí také přispějete na dobrou věc. Vše můžete dostatečně prozkoumat na stránkách www.týdenkultury.cz. A k létu patří také tradiční velké festivaly. Od 21. do 23. srpna to bude v areálu Vizovické likérky už 57. ročník Vizovického trnkobraní. Program je k dispozici na stránkách vizovickétrnkobraní.cz. A ve dnech 28. a 29. srpna bude festival Vifič ven lákat už po 9. do areálu Pole designu v Bílovicích na hudbu, představení, rozhovory Lucie Výborné, výstavy, design, cirkus, gastronomii a spoustu dalších zážitků v originální atmosféře, ve které se propojují styly, žánry i generace. Tady hledejte více na webu www.vifičven.cz. K další kulturní inspiraci se pak dostanete také na našich stránkách zlín.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Ať se vám po celý srpen všechno daří, užívejte léta a všeho, co náš kraj v oblasti kultury nabízí. Poslední neděli tohoto měsíce si opět shrneme vše podstatné z kulturního života v dalším vydání Na túře v kultuře. Do té doby se mějte nádherně a žijte kulturou přesně v duchu slov Andrea Malraua. Kultura je to, co udělalo, že člověk je něčím jiným než náhodným úkazem v přírodě. Vše dobré k dalšímu poslechu Českého rozhlasu Zlín vám přeje Pavel Vacek.
1: Český rozhlas Zlín, písně.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Utekli z hluku a od nekonečných povinností a našli místo, kde se čas zpomalí. Vlaďka a Vít Vintrovi otevřeli malé bistro v divoké přírodě Bílých Karpat. Vaří mezi stromy, vítají hosty pod čirým nebem a každý den začínají svědomím, že žijí svůj sen. O svůj příběh se podělí už 4. srpna po 11. hodině. Na vás i na své hosty se těší Sylvie Pospíšilová.
2: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
3: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
4: Je plná veselých příhod.
3: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
4: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
5: Zprávy v 18 hodin. Ve Slavkově na Uherskobrodsku mají nové stožáry veřejného osvětlení. Na hřbitově v Zubří na Vsetínsku dokončili nové kolumbárium. Nejstarším občanským průkazem dnes končí platnost. Dnes večera v noci na zítřek bude v regionu převážně polojasno. Nejníže naměříme 17 stupňů. Matěj Neradělek připravil další zprávy Českého rozhlasu Zlín. Ve Slavkově na Uherskobrodsku zmodernizovali část veřejného osvětlení. V lokalitě Záhumní dělníci instalovali nové sloupy pro lampy. Výměna stála asi 1,5 milionu korun, říká nezávislý starosta obce Libor Švardala.
6: Společnost EGR v naší obci postupně realizuje kabelizaci nízkého napětí, takže my vždycky v té části, kde oni kabelizují, tak jsme nuceni realizovat veřejné osvětlení, protože řada těch světel pořád je umístěných na těch betonových sloupech EGR, které se demontují. My už teda to veřejné osvětlení v obci máme všechno v letkách, takže teďka vlastně v těch úsecích, kde probíhá ta kabelizace, tak vždycky jakoby stavíme nové stožáry.
5: Nové kolumbárium mají na hřbitově v Zubří na Vsetínsku. Radnice ho postavila proto, že roste zájem lidí o uložení uren. Stavbaři jej zasadili přímo mezi stávající hroby. Od kdy budou moci lidé schránky využívat, vysvětluje nezávislý starosta Aleš Měrka.
7: Máme ceník nájmu hrobových míst a ten dodatkem rozšíříme na pronájmy jednotlivých míst pro uložení urny. O termínech a podrobnostech k možnosti pronájmu jednotlivých urnových míst budeme informovat na webu města.
5: Dnešním dnem končí platnost nejstarších občanských průkazů vydaných do konce června roku 2000. Jde o knížkové doklady nebo zalaminované kartičky. Podle ministerstva vnitra je stále může mít zhruba 4700 lidí. Od zítřka už je jejich držitelé však nebudou moct používat jako doklad totožnosti. Vyměnit je ale mohou i po skončení platnosti, říká mluvčí rezortu Adam Rezler.
8: Neplatný doklad může seniorům zbytečně zkomplikovat každodenní život. Platný občanský průkaz je potřeba v řadě běžných situací, například na úřadech, u lékaře, v bance nebo na poště.
5: Záchranné stanice pro volně žijící živočichy za první půl rok evidují rekordní nárůst zvířat. Celkem jich přijali přes 22 tisíc, což je zhruba o 20% víc než v loňském roce za stejnou dobu. A to i kvůli letošním vysokým teplotám, které přehřívají hnízda. Často ale narážejí na kapacity jak kvůli dostatku lidí, tak kvůli dlouhodobému podfinancování. To navíc vyúčtovávají zpětně a letos se zpožděním musí počítat i se státními penězi z ministerstva prostředí.
0: Počasí.
5: Dnes večer a v noci na zítřek očekáváme ve Zlínském kraji převládající polojasno až skoro jasno. Jen výjimečně se při přechodně zvětšené oblačnosti může vyskytnout přehánka. Povane slabý proměnlivý vítr a nejnižší teploty naměříme mezi 20 až 17 stupni, v údolích lokálně kolem 15 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
0: Z
9: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
5: Na dálnici D1 na 255. kilometru u Kroměříže ve směru na Brno havarovalo osobní vozidlo a na silnici 69 u Liptálu srazilo auto svěř.
9: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

0: Přívětivý podvečer, milí posluchači, je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Stříbrňanku a polku pánu Ondrušek Pernička z Moravy Lásku mám. Věřím, že vás tato polka příjemně naladila. Dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Gustav, na Slovensku taktéž je Gustav, tak ještě jednou vše nejlepší. Připomenu telefon 726 46 5200 a teď už další písnička.
1: Každý z nás se někde narodil. Každého z nás přitiskla k srdci máma. A kdyby spad tisíc přešel mil a tisíc srdcí slyšel vít, to za ní jen musíš jít.

Ano, ano, dozněl Valčík, naše krásná Morava, František Kotásek, Stanislav Pěnčík, dohrála Šohajka. No a my si tady dáme nějaké přání, přátelé, které tady mám. Krásnou neděli vám do rozhlasu, prosím, o písničku pro naši maminku, babičku a prababičku, paní Janu Světlíkovou z Pohřelic. Dnes slaví krásných 80 roků. Je stále aktivní členkou místního petangového klubu, navštěvuje univerzitu třetího věku už řadu let a stále jí to baví se vzdělávat. Je i aktivní prababičkou, která hlídá i s manželem Ferdíkem pravnoučátka. Včera jsme oslavili její i tatínkovi narozeniny 85 roků. Sešla se celá rodina. Takže milá maminko, hodně zdraví, to je asi jediné, co potřebuješ. Vše ostatní už máš. Za celou rodinu přeje dcera Gáby s Jirkou, Rita s Michalem a všechny vnučky a ti nejmenší Filipek, Lucinka a Mateo posílají pusinku. Ale já tady pro paní Janu Světlíkovou, jestli se nemýlím, mám ještě jedno přání, které bych ráda teda předala společně. Tak je to, dnes bych chtěl nechat zahrát a poblahopřát naší kamarádce, vášnivé hráčce petangu, absolvence Univerzity třetího věku Janě Světlíkové z Pohořelic k jejím dnešním kulatým narozeninám. Přeji ti, milá Janičko, hlavně hodně zdraví, štěstí, radost ze hry z petangu, radost ze svých dětí, vnoučátek a pravnoučátek. To vše přeje Radek, Marcela a Míša Šlesovi z Jezeřan Maršovic. K přání se připojuje Mařenka Šlesová, všichni Šlesovi, Gajerovi, Hamalovi z Jezeřan Maršovic. A ještě přeji našemu kamarádovi, starostovi obce Petru Slavíkovi z Jezeřan Maršovic k jeho dnešním krásným narozeninám. Přeji mu také hodně zdraví a štěstí. To vše přeje Radek a Marcela Šlesovi z Jezeřan Maršovic. Tak to byly přání takhle spojená a my dáme další písničku, přátelé. Kam, že si ty frajárečko a skaličané?

0: Český rozhlas Zlín.
1: Ano, a máme tady další přání písemné. Prosím o písničku pro pana Františka Procházku z Mikulovic, který 30. července oslavil krásné půlkulaté narozeniny 65 roků. Ty náš milý Františku, sedni si teď na chviličku, hoď si nožku přes nožku a poslechni si pěknou písničku. Protože tě rádi máme, vinšování posíláme, zdraví ať máš stále pevné, každá nemoc ať se ti vyhne, láska a štěstí ať ti neschází, životem dál tě provází. Dopřej si též odpočinku, po obědě si zdřímně na hodinku. Vše nejlepší, zdraví, štěstí, lásku a pohodu přejí manželka Dana, syn Martin, dcera Dana a rodina Hrohvětova. Tak to bylo přání a písnička, pojďme na ní. Tichá voda do Nudajka padala, Lidová, Marie Prajková, Ludmila Kosková a Podlužan.

Krásná písnička dozněla, no a my se budeme věnovat dalším přáním. Tak, dobrý večer. Včera slavil své padesátiny pan Josef Zapletal ze Šumic, rodák z Dolního Němčí. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, božího požehnání přejí přítelkyně Libuška s celou rodinou, rodiče, sestra Ivetka s rodinou, sestra Jana a rodina Zapletalova a rodina Uhrova. Tak a dáme další písničku. Srdéčko je smutné. Jiří Wolf, Antonín Pernička, Moravská veselka a polka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.
2: Přátelé, a jsme zpět, pořad Blahopřání s písničkou, a pojďme tady na přání, které tady mám. Vzpomínka je to. Dnes je to rok, co odešla naše maminka, babička, paní Marie Zapalačová z Podivic u Vyškova. Čas plyne, ale láska a vzpomínky zůstávají navždy. Chybíš nám každý den a navždy budeš součástí našich srdcí. Máváme tam nahoru a vzpomínku posílá dcera Jarmilka s rodinou. Já posílám další písničku, je to Lidová Před naším, za naším a Moravěnka.

Písnička nám dosněla a pojďme tady na další e-maily. Pardon. Tak, mám tady blahopřání k kulatým 80. narozeninám bývalé kolegyni paní Věře Suchánkové rozené Mackové. Pracovali jsme spolu 20 let ve výzkumném ústavu čistých chemikálií v podniku Lachema v Brně Řečkovicích, kam jsem nastoupil 1.11.1984. Poté jsme se občas potkávali, bydlela se svým manželem Karlem Suchánkem v obci Dolní Loučky, nedaleko Tišnova. Po jeho smrti se odstěhovala do bytu v Brně, říkala mi, že chystají svatbu vnučky, ale ona nic slavit nebude. Přeji vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a radosti z vnoučat. Pozdrav posílá věrný posluchač, pan doktor Jan Boleslav z Tišnova. Takže to bylo tady tento e-mail a pojďme na další písničku. Zajtra se já vydávat mám Lidová a Mistříňanka.

0: Český rozhlas Zlín.
1: A já vítám první volající, paní Hartlovou ze Zlína.
2: Dobrý den. Pozdravuju všechny posluchače a vás v rádiu.
1: Ano, děkujeme.
2: Vzpomínku na rodiče Vojtěcha a Ludmilu Škrobáčkových z Lanžhota. Vzpomíná dcera s rodinou.
1: Dobře.
2: Děkuji, nashledanou.
1: Ano, nashledanou. A teď už paní Jana ze Starého Města u Uherského Hradiště. Vítejte.
3: Dobrý den, dneska slaví svátek Gustav. Tak bych chtěla popřát Gustavovi Mihálovi na Košíky Uherského Hradiště a jeho synovi k svátku. A dále bych chtěla popřát všem lidem dobré vůle a ti, co vás poslouchají a strašně, no ti, co vás poslouchají a co mají jenom dobře a krásné přání.
1: Dobře.
3: A vám taky. Tak zatím.
1: Ano, paní Jano, děkujeme pěkně a přejeme pěkný večer. Nashledanou.
3: Nashledanou.
1: Tak, přátelé, pojďme na písničku. Lidová, tenká, som já, tenůčka, Jarmila Šuláková a Broln.

0: písnička nám dosněla. Pojďme přivítat paní Máriu ze Slovenska. Je, musíte si vypnout rádio. Paní Mário, musíte vypnout rádio.
1: Už som vypala.
0: No, tak prosím.
1: No, ja by som chcela, ako už som zagratulovala priateľke, ale chcem jej dať zahrať nejakú pesničku, volá sa Anička Ondrisková, tak by som jej chcela ešte raz popriať všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania a lásky.
0: Áno. Dobře, paní Mária.
1: A je z Jablonice.
0: Z Jablonice?
1: Mm-hmm. Ne z Jablonice, z Rockbellu. Ona je z Rockbellu, ja som z Jablonice.
0: Dobře, tak ano. No. Tak je to takové, jaké si zmatené. Dobře, paní Mário, já vám přeji krásný večer, ať se vám daří, ano?
1: A já vám. Ano. Prajem všetko najlepšie aj vám.
0: Děkujeme pěkně.
1: Aby ste boli zdravá, šťastná, aby ste zamali dobre.
0: Děkuji vám, přeji vám pěkný večer. Naschledanou.
1: Děkujem a já vám. Dobrý
0: den, do počutia. Tak a pojďme ještě napřímo jeden telefon. Kdo se k nám, prosím, dovolal?
2: No, dobrý podvečer, paní Navrátilová.
0: Ano, dobrý.
2: Já bych se vám pozdějně poslat písničku Marta, protože jsem se nedovolala týdny.
0: Ano.
2: Tak já bych chtěla poslat. A je to pro paní Martu Zadákovou. Moment, promiňte. Pro paní Martu Zadákovou z Břeclavy, paní Martu Cyprisovou z Kostic a paní Martu Trubačovou také z Kostic. Já jim přeju hlavně hodně zdraví a štěstí a spokojenosti a doufám, že to dobře oslavili. A tu písničku bych chtěla poslat ještě aj opožděně k narození nám paní Aně Tučkovej hejtmance z Kostic.
0: Ano.
2: Měla narozeniny, tak já jí přeju hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v rodině, lásky od svých milých, radost vnoučat a pravnoučátek a k tomu nech má aj Boží požehnání, nech je zdravá a šťastná. To jí přeju a zdravím všetkých moje přátelé do Nivnice, na Březovu, všady, paní Navrátilová. A ještě bych vás prosila, musím vám poděkovat, to byla písnička, to, kde jste to vyhrávali, krásná.
0: A která?
2: A to před tím, co ještě jste hráli, to jsem ještě nečula. Něco o lásce, je to ale dvě písničky před...
0: Zajtra se já vydávat mám?
2: Ne.
0: To před naším za naším?
2: Ne, ještě.
0: Srdéčko je smutné?
2: Ano. A kdo to hraje?
0: Moravská veselka to hrála, byl to Valčík a napsal to Jiří Wolf, Antonín Pernička.
2: Srdéčko je smutné, teda se to jmenuje.
0: Ano.
2: To byla krásná písnička.
0: Tak to jsme rádi.
2: No,
0: že jsme se trefili. Ano, do srdíčka.
2: Děkuji vám. Vám také hlavně zdravíčko
0: ano,
2: a i vašim
0: ano.
2: Kolegovi nebo kolegyni, s kým jste. Tak hlavně ano, zdraví, děkujeme. Zdraví.
0: Mějte se moc hezky. Naschledanou, paní Maruško.
2: Naschledanou.
0: Tak a pojďme si tady přidat e-mail. Chtěl bych jen tak své babičce Marii Beňové a dědovi Josefu Jakoubkovi popřát krásný den, spoustu pohody, dobré nálady a úsměv na tváři. Ať si ještě užijete spoustu společných výletů, krásných zážitků, příjemných chvil s rodinou a ať vás provází hlavně pevné zdraví a dobrá atmosféra každý den. Mějte se krásně, posílám vám velkou pusu váš vnuk Jeník. Tak předali jsme a hrajeme další písničku. Až půjdu na polečko, Zdeněk Baťka a Kumpánovi muzikanti.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Tak vážení a milí, pojďme na další e-maily, které přišly. Takže dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda pana Viléma a Květinku Hochmanovi z Pitína. Písničku posílá kamarád Broněk. No a je tady ještě jeden e-mail od Broňka Uhra. Dobrý večer, chtěl bych nechat zahrát písničku pro kamaráda pana Jaroslava Wolfa z Otnice. Písničku posílá kamarád Broněk a kapelník dechové hudby Dolněmčanka pan Antonín Daníček. Takže předali jsme tato dvě přání a další písnička. Velikou lásku mám Blahoslav Zmišovský, Antonín Pojeta, Frajárka a jdeme na to.

0: Krásná písnička dozněla. Blahoslav Smyšovský, Antonín Pojeta, Frejárka dohrála, Helenka Brodová, Věra Zámečníková, Miroslav Mordych dospívali a já chci pozdravit pana Pavla Svobodu z Blanska, který se k nám dovolal. Dobrý podvečer.
1: Dobrý večer, já vás volám a zdravím všechny v Českém rozhlase a chtěl bych dneska popřát paní Marii Štuglové, která oslaví dnes významné životní jubileum z Vratíkova. Zahrajte jí pěknou písničku, děkuji vám.
0: Velmi rádi, ano. Tak pane Pavle, pěkný večer, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: No a já tady ještě připojím přání a je to k 80. narozeninám paní Růženě Kašníkové z Hlohovce. Milá babičko Růženko, děkujeme ti za všechnu lásku a péči a k tvým narozeninám přejeme hodně zdraví, pohody a radosti z každého dne. Máme tě moc rádi a písničku posílají dcery, vnoučata a pravnoučata. Tak, písničku tak pošleme a bude to Polka u našeho mlýna a Moravanka.

přátelé, známá lidová u našeho mlýna dozněla kdysi dávno. No a pojďme tady, přišel další e-mail. Dobrý den, chtěl bych popřát šťastnou cestu dechové hudbě Lidéřovské šestce, která dnes hrála na festivalu v Českých Velenicích. Děkuji, Martin Pavka. Tak samozřejmě my vám přejeme šťastnou cestu domů. Hlavně buďte opatrní, to je pravda. No a písnička, která to bude, tak já doufám, že se bude líbit. Ano, takže Už je to dávno a Josef Zíma.

Tak, známá písnička nám dozněla. Já mám tady ještě dva e-maily, které ráda předám. Jsou od Broňka Uhra a v tomto znění chtěl by pozdravit a písničku poslat kamarádovi a muzikantovi Pavlu Gorošovi z Nivnice, který hraje na klarinet v dechové hudbě Nivničanka. Tak a potom dále chce také poslat písničku kamarádovi a spolužákovi Milanovi Adámkovi, jeho mamince Aničce Adámkové ze Strání Květné. Takže Broněk Uher vám posílá pro potěšení pěknou písničku. No já doufám, že se vám bude líbit. Je to lidová, jaké je to hezké, Karel Zelníček zaspívá, Jaroslav Zbořil a za doprovodu Starobrněnské dvanáctky.

Dozněla nám poslední zpívaná písnička, náš čas se prostě naplnil, budeme se loučit. Od mikrofonu se loučí Květa Navrátilová a vás, milé posluchače, kteří máte rádi dechovku, pěkné písničky, zveme k poslechu pořadu Morava krásná zem už zítra v poledním a podvečerním čase s Jiřinou Ostrou. Rozloučíme se orchestrální skladbou Miroslava Richarda Procházky Sny, kterou pro nás hrají Kumpánovi muzikanti. Přeji vám dobrý poslech a krásný nedělní večer.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Stromolezci v Otrokovicích odborně ošetřují stromy. Dobrovolní hasiči v Krhové na Vsetínsku budou mít novou zbrojnici. Maďarsko kvůli vedrům čeká kritických 5 dní. Zítra bude v regionu jasno až polojasno a na teploměru naměříme až 37 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Nradilkem. Dobrý večer. V zahradách mateřských škol na sídlišti a aktuálně i v okolí Štěrkoviště v Otrokovicích pracuje skupina stromolezců. Jde o arboristy, kteří stromy odborně ošetřují zdravotním prořezem. Pracovníci také instalují bezpečnostní vazby, které zpevňují oslabené koruny. Lana ponechávají koruně přirozený pohyb, ale zabrání tomu, aby se při silném větru nebo velkém zatížení oslabené větve zlomily a spadly. Novou zbrojnici budou mít dobrovolní hasiči v Krhové na Vsetínsku. Obec pro ně přestavuje starou hospodářskou budovu. Dosavadní prostory byly pro hasiče už nevyhovující, vysvětluje nezávislý místostarosta Alois Bayer.
3: Protože hasiči jsou v takové celkem staré budově, kde jim neleze ani cisterna, tak jsme se rozhodli tuto budovu přebudovat na hasičskou zbrojnici. Jo, samozřejmě nebude to jen hasičská zbrojnice, budou tam i sklady pro obec a nahoře bude místnost na setkávání.
2: Maďarsko dělí jen centimetr od vypnutí jediné jaderné elektrárny v zemi. Hladina Dunaje je používaná k jejímu chlazení. Podle premiéra Petera Maďara na konci měřící stanici klesla na minus 133 cm. Pokud to bude ještě níž, elektrárna pak vůbec poprvé za téměř půl století odstaví všechny 4 reaktory. Vládní krizový štáb dnes také rozhodoval o tom, jestli už od zítřka zavede povinné omezení spotřeby pro velké podniky.
4: Maďarsko podle premiéra Maďára čeká následujících 5 dní kritické období.
5: Žádám firmy, instituce i domácnosti, aby ve večerní špičce výrazně snížili spotřebu elektřiny. Nákupní centra by měla méně chladit a obce dočasně vypnout nepotřebná a dekorativní osvětlení.
4: Na výzvy vlády k šetření už od pátku reagovala řada velkých podniků, například chemička MOL, automobilky, obchodní řetězce nebo maďarský operátor Telekom. Úsporné kroky chystají také třeba lázně nebo akvaparky. Vláda navíc už dřív schválila opatření, které umožní velké spotřebitele elektřiny dočasně odpojit. Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Sport.
2: 19-letý fotbalista Daniel Barát přestoupil ze Slovácka do Olomouce. Sigma na svém webu uvedla, že s mládežnickým reprezentantem podepsala víceletou smlouvu. Barát odehrál za Slovácko 19 prvoligových utkání. Za mládežnické reprezentace nastoupil v 7 zápasech, ve kterých vstřelil 2 branky.
1: Počasí.
2: Zítra očekáváme ve Zlínském kraji jasno až polojasno, jen výjimečně se při přechodně zvětšené oblačnosti může vyskytnout přehánka nebo bouřka. V pondělí povane slabý proměnlivý vítr a nejvyšší teploty vystoupají na 34 až 37 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Mezi Hostišovou a Lhotkou na Zlínsku osobní automobil srazil cyklistu a ve Frištáku na Zlínsku v ulici Komenského provádí zásah u požáru stodoly.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se nedech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiný. Prosím, proměň je s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

jenom se vzduchem nechám rozplakat, nebe budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Druhá polovina života. Místo konce nový začátek. Mnoho žen po 40 pocítí zvláštní druh únavy. Děti odrůstají, kariéra je v určitém bodě a najednou se dostaví pocit neviditelnosti a také otázka, to už je vážně všechno? Dnes budu hostit v Cestě k uzdravení dvě výjimečné ženy. Dámy, které se tady spolu vidí poprvé, a já se skoro vsadím, že během chvíle spolu najdou společnou řeč. Obě ženy jsou v podstatě v důchodovém věku. Já tam mířím za pár let taky. A obě dámy rozhodně do důchodu nejenom nepatří, ale oni tam ani nechtějí. Jsou prototypem ženy, která nestárne, kterým vrásky i roky sluší, které milují svůj věk v moudrosti a které předávají vnitřní krásu i zkušenosti dál. Těší se Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Dobrý den. Dnes budeme mluvit o okamžiku, kdy se žena kolem 40 nebo 50 podívá do zrcadla a má pocit, že se stává neviditelnou. Pro rodinu je servisní organizací, pro trh práce často za zenitem. A zda je to pravda? Tak to se dozvíme dnes, protože moje pozvání přijali dvě dámy, které tento mýtus anebo fakta možná rozbourají. Je to profesionální koučka a mentorka Iveta Clark a modelka, která dobývá světová mola, Hana Janata. Dámy, obě vítejte. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dnešní díl bude, já tomu říkám, o uzdravování sebevědomí tam, kde se člověk vnímá jako méně cenný. Hana Janata je lékařkou duševního zdraví a paní Iveta Clark, jak už tady zaznělo, je mentorkou a koučkou, která v podstatě pomáhá lidem zbavit se pocitů, které je limitují anebo jim třeba i některé věci zakazují. A když se vás právě teď zeptám na to, co je vlastně midlife, co to pro vás znamená? Začnu u Ivety Clark.
3: Já mám, Kateřino, rado, že říkáte midlife. Já mám takový pocit, že jsem se s tím setkala vlastně s tím slovem asi před 3 lety nebo před 4 na univerzitě ve Spojených státech, kde jsem studovala ty aspekty a symptomy toho, co to období životní přináší. Takže v češtině je to vlastně střed života a mně se na tom názvu nebo na té terminologii líbí, že tam je ten život. Že tam není ta krize, že často my máme tohle období spojený s tou krizí středního věku, hodně se to takhle značí u mužů, ale ani my se tomu nevyhýbáme a mně se vlastně zdá, že když tomu období dáme nový slovník, takže začneme taky o něm jinak přemýšlet. Takže já bych řekla, že midlife je takový okamžik, kdy si všimneme, že se něco mění. A ono to vypadá jako, že se něco bortí nebo že něco končí a trochu nás to znejistí. Vlastně nás to trochu znejistí anebo někdy i více znejistí. Takže asi bych chtěla říct, že midlife není období, ale že to je okamžik, kdy si všimneme ty změny. A co se potom začne dít, je vlastně příprava na ten druhý poločas.
1: Paní Janato.
2: Je to tak, to slovo příliš nepoužívám. U sebe jsem si toho midlifeu nikdy nějak moc nevšimla sama na svém životě, ale možná je to ten moment, to se mi líbí. Byla to nějaká definice konce století, takže staré ideály se přežily a nové nebyly nalezeny. Takže je možný rezignovat, toužit po těch starých, aby se to vrátilo, anebo prostě otevřít oči a srdce těm novým.
1: Milé dámy, dovolte mi tuto otázku. Ona je poměrně důležitá a vím, že vám nebude dělat žádný problém to říct veřejně. Kolik vám je let?
2: 68.
1: A vám, Iveto?
3: 63.
1: Já jsem tady v úvodu vlastně mluvila i o tom, že se vás důchod netýká a ani do něj nechcete jít. Dnešní cesta k uzdravení je vlastně o veliké inspiraci, jak to v životě nezabalit. My jsme ale začali krizí středního věku. Milé dámy, prošli jste krizí středního věku, jedna z vás?
2: Já jsem tomu říkala tak, protože když mě bylo těch 50, zbavila jsem se dětí, nebyla tam ta každodenní péče, tak jsem měla pocit, že mám takovou tu druhou mízu, jako se připisuje mužům. Jo? Oni zakládají ty nové rodiny, mají nové děti a já najednou jsem se cítila svobodná. Zašla jsem dělat strašně moc věcí, které jsem dřív neměla na ně čas ani peníze. Týkalo se to teda hlavně fyzických aktivit, že jsem začala běhat, tancovat, líst na stěnách umělejch. Naučila jsem se jezdit na koni, střílet lukem. To období trvalo asi 5 let a skončila jsem pak u toho baletu. Ten mi tyhle ty moje pokusy zastavil. Ale zároveň jsem začala i malovat a hrát na flétnu, jo, protože jsem měla najednou prostě strašně moc energie. Takže to bylo moje krize středního věku.
1: Ale to asi není ta typická krize.
3: A to je naprosto přesně, co se děje, protože ten problém s tím, že to nazýváme krize, je v tom, že si představujeme, že to je nějaký jako těžký období. A tohle ten příběh je vlastně ukázkou toho, že to nemusí být těžký období. Že to je vlastně období, kdy jako jdeme ven, že rozkveteme nějak. A rozkveteme, nemyslím úplně třeba fyzicky, ale rozkveteme z hlediska možností, které se nám jakoby objeví. A k té vaší otázce, Kateřino, jestli mám životní krizi, tak já jsem podobně jako Hana asi ji nějak nevnímala, ale vlastně čím víc se tím tématem zabývám, tím víc vidím, že jsem ji měla. A to se mi asi zdá důležitý, protože vidím, že i ty ženy, s kterýma pracuju, procházejí něčím, co si vůbec neumějí někam zařadit, pojmenovat a teprve, když se o tom něco dozvědí, tak řeknou, aha, tak tohle se mi dělo. A proč jsem na začátku řekla, že to není nutně věk, nebo není to prostě nějaký číslo nebo období, je, že vidím, že se ty změny, kterých se ten náš život dotýká, opakují v takových intervalech, že to vlastně není o tom, že to někdy skončí. Ta druhá půlka je hodně o té transformaci a ta vlastně nekončí.

0: Do našeho pořadu o zdraví jsem pozvala mentální koučku Ivetu Clark, která získala praxi v Americe a své zkušenosti a znalosti po revoluci přivezla k nám, do velkých firem mezi manažery. Dnes koučuje individuálně a zajímá se o krizi středního věku. Inspirací je nám v cestě k uzdravení naše nejstarší modelka Hana Janata. Když jí bylo 63 let, přihlásila se do modelingové agentury a vzali ji.
1: Cesta k uzdravení.
2: Paní Janata vlastně si s krizí středního věku za mě teda poradila velice dobře a velice aktivně. Ona si našla způsob, jak nebýt sama, jak jít mezi lidi, začala s baletem, jak už tady zaznělo, začala cvičit. Zkrátka, vy jste se asi necítila sama.
3: Ne. Měla jsem ráda společnost, byla jsem i vůdčí osobnost, ale měla jsem třeba sen, že bych chtěla bydlet sama od 17 let. Ono to nešlo, že jo, v té době vůbec. Byty se přidělovaly, takže já jsem si splnila ten sen v těch 50, že jsem se konečně odstěhovala. První noc byla těžká, není to úplně jednoduchý, ale pak se mi to samozřejmě zalíbilo a jsem pořád sama. Chce to trošku odvahy a nebát se toho, ono to fakt přijde, zjistíte, že jste vlastně svobodná. No.
2: Jenomže každý paní Clark tuhle sílu v sobě nemá, anebo potřebu. Co vlastně poradit lidem, kteří to skutečně po té 50 tak trošku balí? Jo. A možná je to i tím, že jsou třeba propuštěni z práce, neumí se přenastavit, mají pocit, že už o ně nikdo nestojí. A podle mě se to netýká jenom žen, zase abychom úplně neopomenuli muže. Přesto, co s tím?
4: To je taková otázka, která vede k nějakému návodu, který bych ráda posluchačům nabídla, ale bohužel to neumím, protože to období má spoustu vrstev, ve kterých se odehrává hodně věcí a to je proč je pro nás tak náročný, že to, co běžně v životě zvládáme jako běžný životní situace, se najednou nahrne v jednom časovém jakoby horizontu a my se v tom trošku boříme jako do nějaký bažiny. A co vidím, že pomáhá, je, že je dobrý, když ty lidi dostanou nějaký slovník, protože jak to téma je tabu a vlastně se o něm nemluví, tak ty lidi vlastně nemají ty slova, kterými by ty věci popsali. Takže mně funguje, když začneme mluvit o tom, co se děje a nějak to, odpusťte mi to slovo, normalizujeme. Že vlastně to není něco, co se děje Kateřině nebo Haně nebo Ivetě. To je prostě součást životního cyklu. Já bych řekla, teď mě to tak napadlo, že to je takový jiný stav, který se nám děje, když jsme matky a pak se nám děje v tom středním věku a je to pasáž. Pro mě je fascinující, že když mluvíme o demografických skupinách ve společnosti, tak mluvíme o dětech, mluvíme o teenagerech, mluvíme o generaci X a Y a pak mluvíme o seniorech. Ale vlastně mezi to generací X a Y je 30 let života, který vůbec nijak nepojmenováváme. A my mluvíme teď tady o tomhle období. Takže já bych řekla, že nám chybí slovní, že nám chybí osvěta, že nám chybí rozhovory s lidmi, kterých se to konkrétně týká, který v té demografické naší struktuře teď nabývají hodně velkou sílu.
2: A proto dnešní rozhovor. Souvisí se středním věkem třeba i strach? Začnou se lidé víc o sebe bát, o svůj život, o svoje zdraví?
4: Já jsem si všimla, jak jste řekla, strach, že mi trochu jako se roztřásl hlas, ještě než jsem promluvila. Protože jeden z důvodů, já si myslím, proč je to tabu, to téma, je, že my vlastně nejsme staří, ale ubývá nám ta energie, to tělo prostě přirozeně stárne a najednou ty naše profesionální cesty, které jsou vystavené směrem výkonu, odevzdávání nějakých výsledků, se protne s tím osobním, zatím čím je ten strach z té smrti. A z toho, že se to blíží, že už jsme vlastně na té druhé straně. A ten strach začne být trošku limitující. Takže zase, když máme nějaký slovník, když o tom mluvíme v nějakých kolektivech, skupinách, v rozhovorech, jako je tenhle, tak si dodáváme nějaký podpory vzájemný, že se nás to týká všech. A že je vlastně na nás, jakou cestu zvolíme, abychom těch dalších 30-40 let, který máme před sebou, užili v nádherném prostoru životním, který je plný plnění snů a radosti z toho, že si něco můžu dovolit, co jsem dřív nemohla.
2: Hezky jste ukázala na lékařku duševního zdraví, naší zatím nejstarší českou modelku, Hanu Janatu. Neměla jste strach, když jste se přihlásila do modelingové agentury, Hano?
3: Já jsem neměla strach, já jsem se styděla. To nebyl strach jako takový, jako úzkost strach. Já se stydím hodně.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Zajímá mě, jestli krizi středního věku z vašeho pohledu, koučky, prožívají víc ženy nebo muži?
2: Oba. Když se to vezme z hlediska antropologického, tak jsme lidský bytosti, takže ten život má stejné zákonitosti pro nás. Tak všichni se narodíme, učíme se chodit, učíme se mluvit a máme vlastně všechny ty přechodové fáze. Ale jak to prožíváme, je úplně odlišný. A řekla bych, že to souvisí s tím studem, o kterém jsem mluvila před chvilkou, že ženy se stydí, ale jdou to zkusit a překonají to a jdou vlastně jako ven, kdežto ten muž se stydí a stydí se tak, že jde dovnitř. Takže ten muž se bojí toho vyzkoušení a máme taky samozřejmě jako ženy zkušenost, že my si o těch věcech jako povíme. Ale ten muž začne omezovat svůj sociální kontakt s jinými muži, protože se bojí toho srovnání, že on je jediný, který selhává, on je jediný, který už nemá tu energii nebo který má trošku pocity nějaký nerelevance. A to mužský psyché je v tomhle daleko náročnější a to období je pro ty muže, bych řekla, mnohem složitější.
3: Já souhlasím, můžu k tomu něco říct, protože jak já učím, že ten balet v Elpidě, což je organizace aktivizující seniory, nabízí spoustu kroužků jazykových, vzdělávacích, různých a je tam převaha žen. A není to tím, že by jich bylo v té populaci víc ještě v těch 60-70 letech, ale já jsem si vždycky říkala, proč tam ty mužský nechodí, protože právě se stydějí začínat něco, hrůza, že se lžou, ještě když je překoná nějaká ženská, že jo. To vůbec nemůžu ještě zkousnout, když je v něčem lepší. Takže úplně je to pravda, jsem ráda, že jsem to slyšela od odborníka, že to byl takový můj dojem z pozorování toho života.
2: Já vlastně si všímám při práci s lidma, že jsou takový tři jako okruhy zábran, který máme. Ta jedna je, co by tomu řekli lidi, ale ta první je, co bych tomu řekla já. Já přeci nejsem taková, já přeci tohle neumím. My máme takový předpoklady o sobě, který nám sami už jako zapřičinujou, že něco neskusíme. Takže co bych tomu řekla já, jak to vlastně souvisí s tou mojí identitou, na kterou jsem zvyklá. Pak co by tomu řekli ty lidi, že jo? A pak co by tomu řekla ta moje rodina, ty nejbližší. Takže je vždycky dobrý si vlastně udělat takový testík a projet si všechny tyhle tři jako okruhy, co by tomu všichni řekli a nakonec jako zjistíte, že je to stejně na vás.
1: Já navážu na to, co by tomu řekla rodina. Hana Janata už je babičkou, vnoučatama v zahraničí. Není vám někdy vyčítáno, že se těm vnoučatům nevěnujete víc?
3: Myslíte mojí dcerou?
1: Ano.
3: Ne, ne, ne. My jsme se rozhodli, že já jsem se tam chtěla přestěhovat po té 60, že půjdu babičkou na plný úvazek do Francie a budu tam učit tancování, protože ten jazyk neumím, že jo, a nenaučím se ho tam pořádně. A rozmysleli jsme si to a ona sama řekla, ne, bude lepší, když bude babička pražská, aby tu měli ty kořeny, aby měli kam jezdit, takže nikdo mi to nevyčítá, aspoň teda ne na hlas. Teda moje dcera určitě ne, možná okolí si řekne, ta si žije, má vnoučata tamhle, vidí je 4x do roka. No a já jsem pro ně vzor, že jo, trošku. Oni mě mají rádi a vidí aktivní babičku a je to pro ně vzor takovej, než kdybych byla babička, která by se kolem nich starala, pekla buchty. Je něco za něco, no.
2: A vidíte, to je přesně, jo, že vlastně ten společenský tlak na nás pořád je vyvíjený, jo, jako no, ta si žije, že jo, ta má vnoučata někde, ale ve chvíli, kdy si tohle to jako uvědomíme, tak si řekneme, no, ale my jsme se takhle domluvili a já jsem vlastně pražská babička. Že vlastně člověk se taky trošku musí naučit stát si v tom svým a důvěřovat tomu, že on jak si to nastaví, tak to chce.
1: Samozřejmě tenhle dotaz padl záměrně, protože já to o Haně vím, že má takovouhle dohodu s dcerou, která se mi moc líbí a vlastně možná tímto dotazem i apeluji vlastně na naše děti, aby nás v tom středním věku nechali jít.
2: To je krásný a my to taky musíme umět těm dětem nabídnout. Je to vlastně taková jako dvojitá dohoda.
1: A jak se to dělá, aby to nebylo konflikt?
2: Teď mě k tomu napadlo, že to někdy může být konflikt, který si ale vlastně tak trochu ten začarovaný kruh vytváříme sami, že my nenecháme jít ty naše dospělí děti, že my se vlastně těžko zbavujeme té mateřské role, protože nám žádná najednou jiná nová se jako nenabízí. A je tam najednou to prázdno. Takže to souvisí s tím, že některý lidi zůstanou v tom prázdnu úplně bezradní a některý udělají to, co Hana a řeknou, já vlastně teď můžu se přestěhovat a bydlet sama.
0: Cesta k uzdravení.
1: Paní Janato, co vás letos čeká? Mimo to, že jste nominovaná na ženu roku.
3: Nejvýznamnější ženy roku 26.
1: Přesně tak.
3: To je úžasný. Hlasování končí a pak nějak půlce března se bude vědět. Takže já už jenom tu nominaci beru, že to je vítězství.
1: No.
3: protože v tom prostoru veřejným jsem strašně krátce v podstatě. A takže budu pokračovat v tom, co dělám, a chtěla bych psát knížku, ale konečně. Už se to rýsuje. Už nebudou se mnou jenom rozhovory, už to napíšu po svým. A tak nějak, nevím přesně, co. Já to mám to takhle den ze dne, jako řeším věci, až přijdou ty výzvy, tak já si nedělám vysloveně plány.
2: A mě ještě k tomu napadá, jestli můžu zase navázat na to, co říkáte, jako co budete dělat, že vlastně co je taky specifický pro ten věk, je, že se nám zkracuje ten horizont, kdy my si jako něco plánujeme. Že se vlastně docela hodně učíme zůstat s tím, co je, a koukat, kudy to povede dál, a nechat se tím překvapit. A to je taková fáze, která je založená na takový jako už dobrý sebedůvěře, že ať to bude jakkoliv, tak se něco prostě stane, já se v tom nějak zorientuju, já to nějak využiju, anebo se to prostě nepovede. A vidím, že kejváte, že prostě pro tyhle ten věk je to přirozený. A člověk se tím strašně osvobodí od takových zklamání, že si projektujeme do těch plánů nějaký výsledky, které vlastně se často nestanou. A my máme možnost být v tom mnohem lehčí v tom našem životě.
1: Já myslím, že to je úplně nejkrásnější závěr dnešního rozhovoru. On to byl spíš dialog, milé dámy, já vám za to velice děkuju. A teď se vás zeptám a začnu zase u Ivety Clark, protože ta je tady dnes za tu odbornici, mentální koučka, která vlastně se potkala s lékařkou duševního zdraví, zároveň s českou modelkou Hanou Janatou. Jaké to pro vás bylo setkání, Iveto?
2: Já jsem nadšená, že to, co vidím v té spolupráci s lidmi, se děje i mimo tu spolupráci. Že když se jako rozhlídneme, tak máme tu inspiraci všude, já ji mám teď po levý ruce.
1: A pro vás, Hano?
3: Pro mě to bylo zajímavé, protože já jsem o tom midlifeu v podstatě ještě neslyšela, nebo slyšela, ale nezamyslela jsem se nad tím, co to znamená. Takže pro mě to bylo obohacující pro můj osobní duševní rozvoj, nebo budu se nad tím i zamýšlet dál. Já z každého slova, z každé věty, kterou slyším, si potom něco přetransformuju, to, co je dobrý pro můj život třeba.
1: Děkuju a přeji vám oběma mnoho elánu, síly a duševního zdraví.
2: Děkujeme.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká.

Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Za dveřmi je den židovských památek. Ohlédneme se za festivalem v Holešově a pozveme na návštěvu židovského Náchodska. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Finkerlandová. Desítky židovských pamětihodností po celých Čechách i na Moravě se otevřou už příští neděli 9. srpna. Bude se totiž konat 9. ročník Dne židovských památek. Zájemci se mohou těšit na řadu míst, která nejsou běžně přístupná nebo v posledních letech prošla nákladnou opravou. Podrobnosti nám prozradí koordinátor cestovního ruchu z židovské obce v Praze Pavel Veselý. Dobrý večer, Den židovských památek se letos koná už po 9. Jsou nějaké novinky?
2: Novinek je docela dost. Zhruba každým rokem, zhruba každou tak pětinu, čtvrtinu těch objektů různě nahrazujeme, takže letos je to asi 10-11 objektů. Mezi nimi například synagoga v Divišově nebo židovské hřbitovy v Květuši, Mirotici nebo v Čížkovicích v severních Čechách.
1: Kdybyste mohl doporučit 3 místa, která letos speciálně stojí za návštěvu, která by to byla?
2: Já si myslím, že by to byla určitě synagoga a židovský hřbitov v Neveklově, protože v Neveklově navíc je ještě poměrně široký doprovodný program k dni židovských památek, který začíná, tuším, už v pátek. Samozřejmě, že stojí za to navštívit i právě tu zmiňovanou synagogu, kde v loňském roce byla dokončena unikátní oprava synagogálního stropu. Další například v Pacově, protože pacovská synagoga také vlastně podstupuje dlouhodobou rekonstrukci díky spolku Tikun Pacov. A ze židovských hřbitovů asi třeba židovský hřbitov ve Zbyšičkách v jižních Čechách.
1: Jak se lidé dozví, která místa mohou navštívit? Je potřeba si také nějak zajišťovat vstupenky?
2: Prakticky na všechna místa je vstup zdarma nebo vstup dobrovolný. A pokud je někde něco spoplatněno, jsou to pouze nějaké například komentované prohlídky ještě navíc. A seznam všech míst, která jsou zapojena do Dne židovských památek, najdou zájemci na našem webu www.denžidovskýchpamátek.cz, kde je nejenom seznam s otevírací dobou a přístupností jednotlivých objektů, ale také interaktivní mapa.
1: Den židovských památek se letos koná už po 9. Jak je o něj zájem?
2: Ono se to velmi špatně odhaduje, protože na spoustě těch, zejména třeba regionálních hřbitovů, nemáme možnost, jak spočítat, kolik tam přijde lidí, ale z našich nějakých průzkumů a odhadů se každým rokem pohybujeme v řádu tisíců návštěvníků, mezi 5-10 tisíci návštěvníky, což si myslím, že je docela zajímavé číslo.
1: My dnes žijeme v době narůstajícího antisemitismu. Setkáváte se i s negativními reakcemi na Den židovských památek?
2: Fyzicky asi ne. Zatím tuhle tu zkušenost nemáme. Jsme za to rádi. Ale samozřejmě v tom virtuálním světě občas pod nějakými příspěvky, které třeba propagují Den židovských památek, najdeme i komentáře, které samozřejmě jsou nenávistné. Ale jak říkám, ten samotný Den židovských památek jsme zatím, a je to tak dobře, nenarazili zatím nikdy na žádný problém.
1: Vy už jste trochu nakousnul, že mezi zpřístupněnými objekty jsou i místa, která nedávno prošla nebo procházejí rozsáhlou rekonstrukcí. Je ještě hodně míst, která takový nějaký větší zásah potřebují, nebo se dá říct, že vlastně většina židovských památek u nás už je víceméně opravená?
2: Ono se to přesné číslo asi nedá úplně vyčíslit, protože je potřeba rozlišit, jsou to židovské památky stále ještě ve vlastnictví židovských obcí, potažmo Federace židovských obcí, nebo památky, a není jich málo, které jsou už dnes v rukou soukromých majitelů nebo obcí nebo jiných církví. Ale dá se říci, že asi většina, pokud to budeme brát statisticky, tak většina těch objektů je nějakým způsobem opravena, rekonstruována, ale zase na druhou stranu jsou tady objekty, které na tu rekonstrukci třeba čekají. Některé z nich jsou také do Dne židovských památek zapojeny, například synagoga v Písku.
1: Říká Pavel Veselý z židovské obce v Praze. Děkuji moc a ať se Den židovských památek vydaří.
2: Moc děkuji a naslyšenou.

Vyuč mě, Bože, jak mám jednat s lidmi, ať vím, jak zlo proměňovat v dobro. Na text básníka Vídiš z přelomu 19. a 20. století Avroma Reisena zpívá ostravský soubor Adaš.

0: pokličku žirovské kuchyně. Jaká jídla mohli ochutnat návštěvníci zámku, zjišťovala Blanka Kovandová.
1: Matce, poprosila bych dvakrát játra a jednou šakšuku.
2: Ano.
1: Děkuji.
2: Máme nachystané polévku Zlatý Jojich, jejich klasickou. Je to slepičí silně tažený vývar.
3: V kuchyni zámecké restaurace mi šéfkuchařka Marcela Kopecká ukazuje, co připravili pro dnešní den.
2: Pak tady máme krutí játra, šakšuka, jejich klasický pokrm, zelenina zapečená z vejci, anebo jejich klasický pokrm kašu varniškes, to je pohanka s houbami a sýrem.
3: Restaurace na Holešovském zámku se do festivalu židovské kultury zapojuje každoročně.
2: Ze začátku se podle mě lidi toho báli trochu, protože jsou ty názvy pro ně cizí. Chodilo třeba 10-15 lidí z začátku, teď chodí třeba v průměru 40-50.
3: Na jídelním lístku ale upozorňují, že jídla nejsou připravená košer. Filozofii židovského vaření považuje ale šéfkuchařka Marcela Kopecká za prospěšnou.
2: Oni nejí vlastně to mléko a mléčné výrobky s masem dohromady a myslím si, že je to vlastně správný způsob stravování.
3: Rozhodující slovo nakonec ale mají vždycky strávníci, třeba paní Dana a Erika.
4: Jsme se tady zastavili jako v rámci té židovské akce jako na to jídlo, že vyzkoušíme.
5: Polka byla asi židovská, hodně hustá slepičí polévka, byla moc dobrá.
3: A vy jste si teda vybrala?
4: Kuřecí stehno a šoule. Tak jako, je to taková pro mě jako nezvyklé jídlo, jakože doma si nepřipravuji kroupy s fazolí, ale chutná mě to určitě.
3: Kavárna Pepe se naopak do festivalu Hamakom zapojila poprvé, vysvětluje majitel Petr Křížek.
6: No, my se nesnažíme být jakože vyloženě košer kuchyně nebo hrát si na něco, co nejsme. My jsme se chtěli vyloženě jenom přiblížit jejich kultuře. My jsme se snažili udělat moderní kuchyni s izraelskými motivy. Nakoupili jsme i vína izraelská.
3: Čím je to pro vás zajímavé, nebo čím si myslíte, že je třeba ten festival pro Holešov zajímavý?
6: Je to zajímavý v tom, že už je to tady opravdu dlouho a chtěli jsme to podpořit. Chceme podpořit kulturní dění v našem městě.

V repertoáru ostravského souboru Adaž a klezmerové kapely Naches je i jidiš píseň Ale Brider, neboli Všichni bratři. Její slova napsal židovský básník konce 19. a první poloviny 20. století Moris Vinčevský.

0: Pozoruhodné předměty, které jsou spjaté s židovskou historií, má ve svých sbírkách Muzeum Náchodska. Pocházejí i z bývalé náchodské synagogy. Najdeme mezi nimi evropské unikáty. Historička Mariana Poláková je představila redaktorovi Karlu Sladkému.
1: Předměty, které se vztahují k náchodské židovské obci, má také Muzeum Náchodska. A já, když se tady dívám, tak jsou docela i unikátní záležitosti, paní doktorko.
2: Ano, máme to dokonce jeden unikát střední Evropy, možná celoevropský, což je kožené vědro na vodu ze synagogy, kde je jak hebrejský nápis, tak je tam i křesťanské datování. Židé totiž datují malinko jinak než křesťani, oni datují od stvoření světa, takže dneska už mají nějaký rok 5800, nevím přesně kolik, ale my ho máme datovaného jako 1781 a nikde jinde po Evropě takovýto předmět zatím nebyl objeven nebo doložen.
1: A to je přímo z náchodské synagogy?
2: Tady tohle vědro. Je přímo ze synagogy, víme to podle toho hebrejského nápisu, kde je vlastně napsáno židovská obec Náchod.
1: Já vidím, že jsou známy pouze dva kusy.
2: A ten druhý máme v depozitáře, nebo máme u nás.
1: A co víme o té náchodské synagoze?
2: Náchodská synagoga, máme ji doloženou, víme, kde se v Náchodě nacházela, ale byla zbourána v 60. letech, protože její stav byl dost neutěšený. Za války se do ní svážely předměty židovské, které pak putovaly

0: studovali dál do synagog v Praze, kde se dělali obrovský soupisy. A tím, že Náchodská židovská obec nebyla po válce nikdy obnovena, tak ta budova chátrala. Nicméně ze vzpomínek pamětníků víme, že ten výbuch přišel nad ránem v ranních hodinách, aby lidi se tam neschromažďovali a tak, a že nebyla ani moc dokonale vyklizená, že přitom lítaly do vzduchu nějaké papíry a z té synagogy se podařilo zachránit jenom pár kusů textilií, právě tohle vědro. A něco malinko z toho tady máme právě v Náchodském muzeu.
1: Odkud pocházejí ty další exponáty, exempláře, které tady máte?
0: Něco máme ze sbírek, třeba ty šábesové svícny, což jsou teda vždycky dvojice svícnů, která se zapaluje při svátku šábes, a máme tady i nějaké půjčené předměty.
1: Já tady vidím i hebrejskou knihu. Mm-hmm,
0: to je z naší knihovny.
1: Pokrývky, také pokrývka hlavy tady je.
0: Taková to, co asi lidé znají. My tomu většinou říkáme jarmulka, ale může se tomu říkat i kipa.
1: Svitek.
0: A ukazovátko na Tóru. Protože Tóra je tak posvátný svazek vlastně, že se člověk nesmí dotýkat jí holou rukou. Tak proto ukazovátko.
2: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. V ukrajinském Hadiači zničil požár hlavní synagogu a poškodil poutní areál u hrobu Šneuera Zalmana z Liady. Ten založil dnes rozšířené chasidské hnutí Chabad. Hadiač jako druhé největší židovské modlitební místo na Ukrajině navštěvovali i po jejím napadení Ruskem tisíce židovských poutníků. Na pražských Olšanských hřbitovech bylo slavnostně odhaleno pamětní místo věnované židovským výsadkářům Chavivě Rejkové a Rafaelu Rejsovi. Jejich život byl spjat s předválečným Československem. Oba se jako příslušníci britské armády zapojili do slovenského národního povstání a po jeho potlačení byli nacisty zavražděni. Zájem o židovskou výuku roste. Uvádí to kyperská filantropická nadace Jael na základě analýzy údajů ze své celosvětové sítě o židovském vzdělávání ve 48 zemích. Zahrnuto bylo 145 vzdělávacích institucí. Ve více než polovině z nich se během uplynulého roku zvýšil počet žáků. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: U ženy na Bulovce, která předtím byla v Ugandě, se nebezpečná nákaza neprokázala. V Praze na Vinohradech zasahovali policisté, v bytě se tam zabarikádoval psychicky nemocný muž. Zítra bude převážně slunečno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. U ženy hospitalizované v pražské fakultní nemocnici Bulovka se nepotvrdila nákaza nebezpečnou nemocí. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chatová. Žena byla na Bulovce od včerejšího odpoledne, kdy ji tam zdravotníci ve speciálním bioboxu převezli z Hradce Králové. Předtím se totiž vrátila z Ugandy a měla zdravotní problémy. Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně, říká Naďa Chatová.
2: Laboratorní výsledky z Berlína potvrdili, že u ženy, která se vrátila z Ugandy a byla včera převezena do fakultní nemocnice Bulovka, byla vyloučena vysoce nebezpečná nákaza, a to včetně eboli. Pacientka zůstává nadále v péči lékařů fakultní nemocnice Bulovka, kteří pokračují v dalších vyšetřeních s cílem upřesnit konečnou diagnózu.
0: Psychicky nemocný muž se zabarikádoval v bytě na Vinohradech v ulici Čáslavská v Praze. Na místě zasahovali policisté i hasiči. Muž jim nakonec dveře otevřel a nikomu se nic nestalo, potvrdil mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.
3: Na místo vyrazila i zásahová jednotka a policejní vyjednavač. Vyjednávání bylo po několika desítkách minut úspěšné a muž se nakonec z policie vzdal a nyní je v péči záchranářů, který jej převezou do nemocnice na vyšetření.
0: Začala několikaměsíční výluka vlaků mezi Krnovem a Jeseníkem. Část trati vede přes Polsko. Tamní dopravce bude rekonstruovat trať. Až do 12. prosince proto budou zrušené spěšné vlaky v úseku Jeseník a Jindřichov ve Slezsku. Osobní vlaky na trase Jeseník, Mikulovice a Zlaté hory pojedou bez omezení, potvrzuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
4: Po dobu výluky zajistí České dráhy za všechny spěšné vlaky z Jeseníku do Krnova a Moravského Berouna v úseku Jeseník, Jindřichov ve Slezsku náhradní autobusovou dopravu. Skupinové přepravy jako turistické akce, výlety a podobně je nutné nahlásit kontaktnímu centru Českých drah nejpozději 72 hodin před odjezdem vybraného spoje. Sport.
0: Hokejisty Litvínova povede v nové sezóně Robert Reichl. Asistenty mu budou dělat Jakub Petružálek a Slovák Ivan Švarný. Klub o tom informoval na webu. 55-letý bývalý útočník a olympijský vítěz z Nagána už v závěru minulé sezóny šéfoval realizačnímu týmu.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne se místy objeví přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy až 39.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 před Prahou z Brna je silný provoz od sjezdu na Sázavu. Na 27. kilometru se zastavuje a pomaleji se jede nesouvisle až na 16. kilometr. Celé je to asi na 20 minut. A na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Kroměříž omezují průjezd následky nehody. Na kilometru 255 je průjezdný jen levý pruh. Zdržení je na 15 až 20 minut. Objet to můžete přes Postoupky a Bezměrov. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A po zprávách už je tady zámecké léto.
1: Zámecké léto.
5: Zdravím všechny milovníky historie a lidských osudů. Budu vám společně se svým příbuzným vyprávět příběh dvou vážených šlechtických rodin a jedné stavby plné symbolů. Zvu vás do východních Čech, do Chlumce nad Cidlinou, na zámek Karlova Koruna, který projektoval architektonický mák Jan Blažej Santýny Eichel. Celých 300 let ho s výjimkou krátkého období druhé půlky 20. století využívá chlumecká větev Kinských. A já vás zvu za jedním ze současných majitelů.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Naše výprava míří do východních Čech, kde na tradiční cestě z Prahy do Hradce Králové v Chlumci nad Cidlinou stojí na jednom z kopců nádherná stavba zámku Karlova Koruna. Dnes stejně jako v historii patřilo panství do rodiny Kinských a Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným zámeckým pánem.
1: Zámecké léto.
2: Jaké celé vaše jméno? Se vším všudy, i s křestními, kdyby to mohlo být po šlechticku.
3: Francesco Alessandro Kinský d'Albourgo.
2: To Alessandro máte po kom, nebo proč?
3: Proto si to přála mamka. Já jsem měl se jmenovat minimálně Flaminio, protože to je tradice u d'Albourgově, že všichni muži se jmenovali buď Giovanni Saladino, nebo Flaminio, nebo Pio, ale z nějakého důvodu prostě jsem byl Alessandro.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: To d'Albourgo, odkud to je rod?
3: Čistě z Pízy, z Toskánsko. Ale ty d'Albourgové se pak spojili s Netolický, to bylo 150 let zpátky, a to je důvod, proč moje babička měla důvod strávit léta ve Vlčí pole, blízko Jičina, protože d'Albourgové vlastnili hrad Kost a kostecký pánství a takhle se moje babička a moje dědeček potkali. Jo, a moje babička i sice, že byla rozena v Toskánsko, v Pízi, ona mluvila česky, protože přišla tady jako každý rok a strávila tady čas jeho dětí.
2: Jednoduše řečeno, jako by jsem jezdila na prázdniny a zakoukala se do svého muže, který tady prostě žil normálně?
3: Takhle, Norbert Kinský žil na zámku, samozřejmě, protože prostě byl kdo byl. No, a zámek Karlova Koruna vždy patřilo Kinských. Je to jenom za mě vtipný, že ty dvě lidi, moje babička, moje dědeček, se potkali tady v Čechách, i když prostě dvě starobylí rodí, jedna z Toskánsko, jedna z Čechách, pak se spojili. A bylo čistě z vůli mýho dědečka, že jméno d'Albourgo se přidal ke Kinským, protože on nechtěl, aby to jméno vymřel. Moje babička byla jediná dcera a v tom případě, kdyby to nedělal, prostě už o d'Albourgově ani nemluvíme.
0: Podle tradičních šlechtických pravidel rodu Kinských by byl Francesco oslovován jako hrabě, doma v Itálii pak conte. Rod Kinských získal hraběcí titul v 17. století a část rodu byla později povýšena do knížecího stavu. Počátkem 19. století se pak knížecí větev rozdělila na choceňskou, kosteleckou a perutskou část. Chlumecké větvy byly velmi dobří politici, vojáci, osvícenští učenci a pedagogové.
3: Tak Kinští se začali usídlit v Chlumci už před 30letovou válku. Jo, byl Jan Dlask, že první, že držel statky u Chlumce, ještě jsme drželi zámek Zásmuky u Kolína, ale bylo to těsně během 30letovou válku, že nám ten chlumecký pánství byl potvrzen. Jo, takže my sedíme u Chlumci od té doby. Ale ten dnešní společný předek, který všichni žijící Kinští mají, je Václav Norbert Octavian. Ten se narodil v 17. století a je považován dneska jako společný předek všem Kinských.
2: Máte ještě kromě toho, řekněme, předka číslo jedna, Norberta Octaviana, někoho z těch předků, na kterého jste hrdý, nebo kdo třeba nějak pomohl Kinským, nebo tady se zasadil v Chlumci o to, že to tady tak nějak vypadá, nebo že si ho rádi připomínáte?
3: Jako určitě, ale nejenom jeden, protože si myslím, že skoro každý z naší předkové nechali nějaký otisk. A můžu zmínit o František Ferdinand, postavitel zámku. Pak máme Octavian, Joseph, my jsme mu řekli Taffy, který byl zakladatel tradice parforsní honu podle anglického stylu tady v Čechách. Ještě založil první steeplechase, což je dostih na koně po krajině v Chlumci nad Cidlinou, ta zvaná Velká Chlumecká. A ještě se podílil k zakládání Velká Pardubická, jako známe dneska. Pak máme Zdenko Raclav, moje pradědeček, který byl hlavní iniciátor těch třech deklarací pro ty nacistickou okupaci, což byl nemalý a nelevný krok, který konal, ale myslím důležitý, protože měl potřebu projevit svoje názor a to jim stálo konfiskace veškerý majetek už od Němců.
2: Pak taky po roce 1948 vlastně přišli kinští vůbec o ten majetek a museli jste odcházet. Vyprávěl dědeček nebo babička nebo tehdejší kinští vám, nebo donesli se vám nějaké zprávy o tom, jak to prožívali, jaké to pro ně bylo?
3: Moc ne. Moje dědeček, když bydlel v Itálii, moc nemluvil. Ale v podstatě to bral ta smůla, která se mu stála. On to bral, jestli se dá říct, jako sportovně, on to bral jako smůla, uzavřená kapitola života. Byl z názoru, že život jde dál a udělal si nový život a moc nekoukal zpětně, zpátky, což za tomu docela obdivuju. Protože moje dědeček podstatně, on šel do Itálie v roce 1948 ještě těsně před než ty komunisty převrali moci, protože on se chtěl oženit. Ta svatba s Anna Maria dal Borgo, netolická, se měla vykonávat v tím roce 1938, tak on šel přímo ten den, než uzavírali hranice v Československu, se dostal za hranice do Itálie, aby mohl se ženit. Ale s myšlenkou, že se bude vrátit a pokračovat ten příběh. Ještě jeho rodiče dostali speciální povolení, aby se mohli zúčastnit na tu svatbu v Itálii. Za podmínku, že měli tady nechat mladšího syna Raclav a dcera Ženilda. A až pak byli v Itálii a po svatbě, bylo jasný, že nebudou se vrátit. No.
2: Takže on nemusel prchat, on odcházel v podstatě na svatbu zcela běžně. Byl pak někdo z rodiny, kdo už ty hranice musel překračovat na tajno nebo utíkat z tehdejšího Československa, aby se tak trochu zachránil, když už ne ten majetek, ale sebe?
3: Ano, to byla právě Ženilda. Ta uprchla hranice přes lesa s dvěma malýma dětma, pěšky se dostala do uprchlický tábor v Německo a pak dál do Švýcarsko a konečně do Itálie, kde měla bratr a rodiče.
2: Co pak dělali? Čím se živili, když byli v té Itálii potom prarodiče?
3: Norbert žil na začátek u tchyně, matka mi babičky, a i když nemusel schánit práce, protože ještě v té době ta šlechta neměla pracovat, ale on nechtěl žít jen tak, jako z majetek tchýni, nebo prostě. On si našel práce v Pízi, normální práce, potom ještě šel pracovat do Miláně a dá se říct, že žil jako normální život. No, ještě platil pro svoje rodiče, kteří byli v Římě a neměli práce, neměli zaměstnání, takže ještě platili jim.
2: Pak přišli tedy děti na svět. Čím byli vaši rodiče, když to skočím?
3: No tak táta a jeho bratr, moje strýc, jako se začali starat o rodinný majetek v Itálii, i když otec nejdřív pracoval v Miláně pro jednu firmu, myslím, že ta firma vyráběla tramvaje. A takže pracoval, měl normální zaměstnání, byl obchodní zástupce, pak začal pracovat pro rodinu jako zemědělec, no, podstatně, starat se o majetek. A moje mamka pracovala jako učitelka, ta učí, dodnes učí angličtinu, protože je Američanka, a oni se potkali v Itálii, myslím v Castiglioncello, což je u dům její matky, mamky, matka, moje babička.
2: Vy jste se narodil kdy a kde?
3: Já jsem se narodil v Píze 26. září 1983.
2: Co jste vystudoval, co jste dělal do té doby, než jste přišel sem do Česka?
3: No, tak já jsem strávil moje dětství v Toskánsku, v Itálii. protože ani jsme se netušili, že bude tady něco, nějaký důvod se vrátit. A pak jsem studoval v univerzitě v Píze, 3 roky zemědělská univerzita. Šel jsem do Holandsko, tam jsem dokončil studium, jsem udělal takzvaný master. A já jsem chtěl pracovat jinde. Jsem chtěl pracovat pro nějaký velký korporát. Ve finále, to bylo v roce 2010, si pamatuju, že jsem si maturoval a jako já jsem nebyl ani inženýr, ani ekonom, něco mezi, takže to nebylo úplně jednoduchý. Ve finále jsem našel nějaký práce v Bruselu a měl jsem příležitost řídit jeden projekt tady v Čechách, takže začal jsem tady pendlovat jednou za měsíc. Mezitím otec jako mě přál, říká, dobře, můžeš samozřejmě pracovat kam chceš, ale aspoň jedno za měsíc na těch porady přijď se podívat, přijď se zajímat, aby si věděl, co se děje.
2: Jako jsem na zámek?
3: V Chlumci, ano, tady v Čechách. A mně to i pak došlo, že lepší pracovat pro sebe, pro svoje rodinu, než pracovat jinde. A od té doby prostě dělám.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představuji vám rod Kinských z Chlumce nad Cidlinou, který dnes užívá jméno Kinský dal Borgo. Na stovky let svázala tato větev hraběcího rodu svůj život se zámkem Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V roce 1948 odsud museli prarodiče současného zámeckého pána odejít. Návratu domů se dožil v roce 1989 už jen Václav Norbert Octavian. V italském exilu se stal profesním rytířem řádu svatého Jana Jeruzalemského. V roce 1992 restituoval hrad Kost, Žehuňskou oboru a zámek Chlumec nad Cidlinou. Zemřel v roce 2008 a správu rodinného majetku převzali jeho synové a později vnuk Francesco Kinský dal Borgo. V jakém stavu našli zámek po návratu do Čech?
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Zámek jako hlavní budova byla docela v dobrém stavu, protože a teď musím zmínit o tom, že v roce 1943 byl velký požár. To znamená, že celý horní patro zámku zhořel.
3: Vinou čeho?
2: No tak já jsem slyšel dvě verze. Jo? Ta jedna verze, ta asi právě podobně, byla omyl, protože v té době bylo zima a rozmražené trubky na půdě lidi se snažili roztopit a chytlo. Chytlo krov. Jo? To je prostě asi to právě pravda. Ale pak jsem od jednoho příbuzného slyšel verzi, že prádědeček ho nechal spálit na schvál, protože ten stejný den se měla tady instalovat, teď nevím, jestli Wehrmacht nebo Gestapo, protože to bylo těsně po konfiskace celého majetku od Němci. Takže... A už moje pradědeček hned po válce zahájil rekonstrukce. Jenomže ta rekonstrukce nemohl dokončit, protože v roce 1948 šel do Itálie a už se nevrátil. Ale za štěstí pro nás komunisti se rozhodli tu rekonstrukci dokončit a ještě tam do zámku stěhovat různé sochy. Tam byla výstava baroko v Čechách.
3: Pamatujete si, kdy jste tu byl poprvé fyzicky?
2: Ano, já si pamatuju, že tady fyzicky jsem přišel poprvé, když mi bylo asi 10 let, to bylo v zimě, a obecně si pamatuju, že tady bylo všechno šedý. Aha, uhlí. Jsem cítil hodně jako uhlí, protože se topilo všude v uhlí, takže na to jsem nebyl zvyklý.
3: V Itálii se netopí?
2: Ne z uhlí. ale už dneska je tady jinak. Ale to, že bylo šedý, si pamatuju. Pak jsem přišel znova třeba v létě a už všechno bylo zelený. Si pamatuju, že poprvé, když jsem si všimnul, že něco se mění, že asi něco je jinak, bylo to, když na nějakou vesnici jsem viděl, jak se lidi začali malovat domy. Dřív všichni měli stejnou barvu, že jo? Ty domy byly všichni šedivý. A tam najednou je vidět, že prostě nikdo má potřebu prostě si namalovat dům. A už pro mě bylo, aha, tady je něco jiný, tady se něco mění.
3: Mimochodem, jakou oficiální barvu má zámek Karlova Koruna podle nějakého katalogu nebo název barevního vzorníku?
2: Já to nevím, ale vím, že to trvalo aspoň 3 měsíce, než s památkářmi jsme se domluvili na jakou barvu fasádě. Takže to doufám, že si ho napsali.
3: A jaký říkáte, když někomu vyprávíte o tom, jaký máte zámek, jakou barvu?
2: Perlovou, protože to je barokní perla.
3: Kdy jste spal poprvé na zámku?
2: Já na zámku jsem nikdy nespal.
3: Ne,
2: maximálně na apartmán, na budovu proti zámku, v tzv. Lichtensteinský trakt, to je budova spojena s jízdárnou a dneska tam žijou rodiče, když přijdou na návštěvu, ale věřte mě, na zámku dneska byste ani nechtěl spát.
3: Je to nepohodlné?
2: Je to nepraktický, zmizely veškerý kachlový kamna, který se sloužily k topení, takže maximálně byste mohl tam spát jako v létě, ale no... Nemám na to potřebu.
3: Nelákalo vás to nikdy zůstat přes noc uvnitř?
2: Já jsem jednou tábor žil přímo na hradě Kost ve stanu a to bylo docela báječný, ale jako na zámku jsem žil asi rok jako v té budově proti zámku a nebylo to úplně komfortní, protože já jsem pracoval, já jsem bydlel nahoře v bytě, dole jsem měl kanceláře a během sezóny vám řeknu, aspoň těch 10 lidí denně přišli u mě, že se ptali, kde jsou záchody a jestli jim můžu prostě razítkovat něco. A pak já mám dva jezevčici, že jo. Takže oni mě vždycky jako zdrhli v parku, jednou prostě utekli do města, po druhý prostě se prali z jiného psa, ještě se stalo, že roztrhali pavice, to bylo zajímavé. Takže ne, já jsem brzo přišel na to, že na zámku není žádná pohoda a radši bydlet v lese.
3: Slyšíte to, jo? Kinští si stěžují na to, že zámek není žádná výhra na bydlení.
2: No takhle, kdyby to zavřel a nepustil mufloní, no tak, tak dobrý, ale prostě to takhle nejde. Nechcete bydlet, kde pracujete, že jo?
3: Váš současný byt, to bydlení tedy není na zámku?
2: Ne.
3: Máte tam aspoň něco, co ten zámek připomíná, nebo je to normální, běžný byt, jako známe všichni a pan Kinský bydlí v tuctovém bytě?
2: Počkejte, já v bytě bych nevydržel, já nebydlím v bytě, já bydlím v domě, sice v poloroubence, v lese, protože jsem přišel, že lepší být pán ve své zahradě, než pán v parku zámku, který je otevřený věřenosti.
3: Máte rád doma modernu, nebo spíš takový ten starší styl, když máte poloroubenku, je to tomu upraveno, tomu stylu toho domu?
2: Jako my jsme přišli na, jako já s manželkou jsme přišli na to, že chceme si postavit poloroubinku, protože nám ten styl se líbí. Je to takový venkovský, patří to v krajině, já jsem z názoru, že ty poloroubenky patří do krajiny, je tady v Čechách víc než ty sruby, ale no tak každý si dělá, co chce. My jsme si volili poloroubenka a zalíbili jsme se v místě u naše obora a tam je opravdu krásný. Každá sezóna má svoje kouzlo. Já mám jiný vztah z jiného zámku v Itálii, v Toskánsku, kde jsem skutečně vyrostl. To pro mě má jiný vztah, protože tam jsem vyrostl. Já jsem tady nikdy nevyrostl.
3: Je italský a český zámek hodně jiný?
2: No jasně. Jako, je to jiný styl, jiná doba. Ta teplota možná je jako ta konstantnost. V létě v pohodě, jako je to příjemný, ale v zimě já si pamatuju, že jsem měl třeba v ložnici, kde jsem stával ráno těch 14 stupňů a moc se mi nechtělo z postele.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Tohle místo je spojené nejen s rodem Kinských, ale také s chovem koní, které k naší rodině patří od pradávna. Plemeno kůň Kinský patří mezi nejvýznamnější původní plemena koní v Česku, a to hned vedle staroklad drubského koně, jak hrdě připomíná i Francesco Kinský dal Borgo.
2: Je věc, který děláme fakt dlouho. Existují zmínky, že kinští chovali koně a začali vyšlechtit koně, aby měli specifický charaktery typu barvu a tak dále, ještě před 30-letou válku. Víme třeba Václav Norbert Octavian, bavíme se o otec toho Františka Ferdinanda, který nechal postavit zámek. On založil fidecomis, to znamená, že dělal to tak, aby určitý část jeho majetku, Chlumec, lesy, Řepčín, ostrov, se stálo nedělitelný ani podle tehdejší zákon o dědictví. A víme, že do fidecomis založil i koně. A to bylo znamení, že pro nás ty koně byly opravdu cenný.
3: Jakože se dědili konkrétní koně?
2: Ano, ano. Protože třeba když máte hřebec, je ten, který vám ten krev předá dál. A když ztratíte ten hřebec, už nemůžete prostě vyšlechtit ty koně, jak chcete, protože ztratíte ten genofond.
3: Co na to dámy kinské, že pánové se tolik věnují koním? Ten genofond je tak důležitý.
2: A ty dámy taky jezdili. Ty dámy taky jezdili. Jak to říkala moje prateta, když oni tady žili na zámku, každý den nebylo nikdy otázka, jestli jezdit na koně, ale vždycky bylo, kdo na koho. Není to náhoda, že Lata Brandisová vyhrála Velkou pardubickou s Normou, která byla od naší stáje.
3: No tak pozor, vy jste se starili a šlechtili koně, vy jste si vymysleli parforzní honě, udělali jste velkou chlumeckou, pak i pardubickou, vy jste si to tak jako vymysleli, abyste mohli je vyhrávat, ne?
2: No tak takhle se to nedá žít, nikdy nevíte, ale je pravda, že existovaly v době Octaviana, existovaly repliky z každé skok, lavice, včetně velké taxis, za kolesa, aby jsme mohli na to trénovat.
3: Když jste na koni, přibližte to těm, kteří na koni nikdy neseděli. Jaké to je vlastně mít pod sebou živého tvora?
2: Záleží, jaký máte pod sebe koně. Určitě, já si nepovažuji za dobrýho jezdce, takže občas jsem měl skvělý pocit, když jsem říkal, že jo, dokážu ovládat to zvíře, který je silnější a větší než já. A občas mám takový pocit, že ten ovládá mě, anebo úplně na mě kašle a musím dělat všechno možné, aby tam držel. Každopádně musí být symbioza, protože není to, že jeden bez druhý, jestli mě rozumíte.
1: Už za působení Ferdinanda Kinského v 18. století se na chlumeckém panství chovali z královského pověření koně pro vojenské a hospodářské účely jako součást majorátu a už v té době to byly koně plaváci a klisny Izabely. Popularitu těchto koní rapidně zvýšila Kateřina Kinská, když se svými Izabelami ve čtyřspřeží objevila na oslavách pořádaných u příležitosti Vídeňského kongresu v letech 1814 a 1815. Do roku 1948 patřili koně kinští k elitě dostihových překážkových koní.
3: Teď se ocitáme úplně někde jinde. Tohle jsou původně stáje?
2: Ne, původní jízdárna. Jezdecká
3: jízdárna. Takže co tady byl? Byly piliny, písek původně? Nebo co?
2: Písek a na ním se jezdilo. Víme, že byly dvě balkóny, dvě strany a z balkóny byste mohl prostě se dívat na rajtování.
3: Proč se jízdárny dělaly?
2: Ty jízdárny se dělaly, protože ta šlechta potřebovala se učit toho stylu jezdění elegantně, bez násilí, podle tzv. Škola manéž. A jak víte, vznikly různé školy. Ta vídeňská škola, španělská škola, italská škola.
3: A vy jste jeli podle které školy?
2: Životní škola. Já jsem si naučil s těžkou životní školu.
3: Bylo povinností každého kinského naučit se jezdit na koni?
2: No jasně, jako i ve středověku příležitost šlechty byla, že můžou jezdit na koně, jenom ta šlechta podle zákona. Tak, každý rytíř, každý šlechtic musel umět jezdit, musel umět bojovat, musel umět tancovat.
3: Umíte všechno?
2: Nějak však. Já jsem šermíř, já jsem dělal šerm 3 roky, tancovat nějak podle náladu a jezdit taky nějak se držím na koně.
3: Co z toho vám jde nejlíp teda?
2: Asi toho tancování. A vemte si, možná legrace, jo, ale všichni ty obrovský trámy, které tady vidíte, byla doba, moje prapra dědeček, že ji nechal všichni vyřezat. Protože tady se stálo tenisový kurt a ten potřeboval víc prostor na míč, takže vyřezal veškerý trámy, dával tam ocelový
3: táhla
2: a takhle to stálo další 80 let, no možná víc. Což samozřejmě, když přišel statik, málo šílel, ale ta statika vydržela.
1: A ještě jedna zajímavost, kterou v Chlumci nad Cidlinou ukrývají v kočárovně. Pamatujete ještě na pohádku Z čerty nejsou žerty? Kdy si pro zlou Angelínu přijel samotný pán Pekel a odvezl si ji v černém kočáře? Tak tenhle kočár patří kinským.
3: Je to on. Je to ten kočár z pohádky. Úplně to vidím, jak jede po tom nebi.
2: Je trošku jiný.
3: Ano. Tak nebudeme říkat, jaký. Ať se na to návštěvníci a naši posluchači přijedou podívat.
2: To je originál model coupé z Francie. A coupé znamená podvou, protože to je určený pro dvě pasažéry. To je jako dneska bychom si představili sportovní auto Spider. V té době bylo sportovní kočár.
3: Jako můžu za váma?
2: Unikátní příležitost, jak si to vyzkoušet a teď se budete stát kníže pán.
3: Jako fakt můžu dovnitř?
2: Jasně.
3: Ježíš, to mi budou doma závidět. Já jsem velkočáru z pohádky Z čerty nejsou žerty. Vy jste tak jako vyložil ty schůdky, to fakt udržím, to jako koženkový a tak.
2: Jo, zkuste to, já udržím kočár.
3: To je hodně houpavý. On je jako opérovaný. Je to útulný tady.
2: Jasně, vy jste museli strávit nemálo času tady, tak proč si udělat život těžký?
3: Je to v červené barvě uvnitř, je to takový trošku šmajchl kabinet.
2: Ano, ano.
3: Tady jsou žaluzie, ty kryjou ten pohled na kočího.
2: Ano, ano.
3: A bylo soukromí.
2: Potřebovali, kdybyste chtěli, jsou žaluzie i tady. Hele.
3: No tak je opravdu šmajchl kabinet. Polstrované, pěkné, krásně zrekonstruovaný, zrestaurovaný, nádhera. A ta červeň záměrně, protože červeň kinští?
2: Nevím, já asi dokážu si představit, že to takhle vyráběli ve Francii a nevím, jestli jsme si to vysloveně vybrali, tu barvu, ale takhle.
3: Já teď úplně slyším toho Luďka Munzara, jak na konci hovoří, že nevím, jestli peklo bylo nebo nebylo, ale bylo vymyšleno správně.
4: Už peklo bylo nebo nebylo, vymýšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

0: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám chceme s Františkem Kinským dal Borgo představit nejen rod Kinských, ale i zámek Karlova Koruna. Jeho stavba se uskutečnila v letech 1721 až 1723 a na počest návštěvy císaře Karla VI. A díky tvaru tříosé koruny dostal nový zámek jméno Karlova Koruna.
2: Postavitel zámku byl František Ferdinand. A on to nechal postavit, protože potřeboval nový reprezentativní sídlo, kam vykonávat svoje funkci jako nejvyšší lovči. Nejvyšší lovči se dá srovnat jako dnešní ministr zemědělství. On byl najednou nejvyšší kancléř, to znamená ministr, premiér a ještě ministr zemědělství, protože měl se starat o krajinu, o lesy, tak, aby ta zvěř vždycky byla v dostatečné množství, aby císař mohl přijít tady a udělat ty parforční hony. Takže potřeboval reprezentativní sídlo, kam udělat ten hon. Jo? A volil si ten kopec, ještě ten kopec byl ručně zvýšen o 7 metrů, takže ho zvýšili a tak si zaměstnal architekt Santini, významný architekt v té době, aby jim vymyslel něco jako výjimečný. Grandiózní. A Santini prostě si vyprojektoval a vymyslel ten tvar, jako vidíme, když znáte Zelená hora, že jo, je to něco podobný. Santini rád pracoval s tím tvárem opakující hvězda. Jo, a u zámku to najdete taky. Zámek Karlova Koruna je výjimečný, protože je jediná stavba od Santini, který není náboženská stavba, církevní stavba. A ještě bych řekl, že je výjimečný, protože je jeden z málo zámků dneska, který furt patří ten stejný rod, který ho nechal postavit.
3: Platí to, že to jsou tři osy, podle kterých je postaven ten zámek a každá ta osa vede nějakým směrem. Já jsem kdysi slyšel, že jedna osa na Prahu, jedna osa na Vídeň, jedna osa do Polska.
2: Ano, dá se to takhle říct a i ty tři brány odpovídají ty tři směry a tři cesty, ano.
1: Jak dobře zná svůj zámek jeho současný majitel, to se snažil zjistit vtipnými otázkami Patrik Rozehnal.
3: Je to nějaké zvláštní místo, kam dopadá slunce během letního slunovratu, když už je to tak symbolická budova?
2: V koupelně.
3: Které dveře nejvíc vržou?
2: Všichni.
3: Kam vám říkali, když jste přijel, hlavně tam nechoď, tam ne?
2: Všude.
3: Kolik máte balkónů a teras?
2: Jeden velký balkón na zámku a to je všechno. Nemáme terasy, mám jeden velký balkón.
3: Měl někdy zámek vězení?
2: Ne, ne.
3: Vy to říkáte tak jako ne, o tom mluvit nebudeme.
2: Ne, když prostě se postavili sedláci, prostě ji šoupli do jízdárně chvilku.
3: Už jste někdy na zámku omylem zamkli návštěvníka?
2: To se mi ještě nestalo. To se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že jsem ztratil klíče, že jsem přišel a vybouchlo alarm, ale ještě se mi to nestalo. Ale bylo by to dobrý způsob získat nový průvodce.
3: Bylo tu někdy patro pro služebnictvo?
2: No, jako ano. Ty budovy kolem zámku, některý patra byly pro služebnictvo. Nad konírnou, nad stáje, prostě tam bylo služebnictvo.
3: Bez čeho byste se na zámku neobešel?
2: Klíče?
3: Máte obyčejné, nebo dnes už nějaké moderní elektronické karty, nebo tak?
2: Ne, ne, ne. Mám spousta klíče, obyčejný. A jako, myslím, že to je dobře. Tak ta jedna karta bych rychle ztratil a bylo by malér.
3: Kde parkují auta? Pro ty zámek se nekonstruoval.
2: Auta by měly parkovat dole, v parkoviště vedle pokladně. A jako naše privilegium v dnešní době je, že můžeme parkovat nahoře.
3: Stala se někdy na zámku v historii třeba nějaká vražda nebo nějaká taková událost?
2: Jako stačilo nám požár. O vraždě nevím.
3: Kde je oblíbené místo na svatby?
2: No, mramorový sál.
3: O čem si říkáte, že tohle už musíte vyhodit, tohle půjde z domu?
2: Teda to nevím. To teda jste mě chytil. Asi některé koberce, které jsou tam příliš dlouho. A...
3: Jsou prošlapaný nebo smrdí nebo co?
2: Ne, spíš prošlapaný, ale jako najít nový koberec, jako zkusný, to je teda, to je boj. Tak si to necháme.
3: Kde to tady na zámku nejvíc smrdí?
2: Když fouká vítr z prasečák.
3: Tři věci, které vás napadnou, když se prostě řekne Karlova koruna.
2: Krása, pávy, práce.
1: Na prohlídku zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou můžete přes léto vyrazit od úterý do neděle mezi 9. a 16. hodinou. A vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. My teď ten základní projdeme s Frančeskem.
3: Na té špici, na té středové části toho domu je, jak to říct, no, to je jak na kostele špička báň. To plní funkci hromosvodu, nebo je tam uložena nějaká zpráva pro budoucí generace, ukryto?
2: Teda byste mi dali dobrý nápad.
3: Tak jak palice to vypadá.
2: Jo, možná, že něco je, ale dostat se nahoře,
3: Byl jste někdy nahoře? Tam je úplně malinké okýnko.
2: Ano, tam jsem byl, ale...
3: Co tam je?
2: Nic. Mrtvý holuby.

0: Dneska mi to jde, sem najdu ty klíče.
1: Kde to jsme?
0: Hlavní sálu zámku, my dneska říkáme sloupový sál. A to byl první prostor, kde byste přišel na návštěvu. A už tady by se rozdělila ta dámská společnost do dámské salony a pánská společnost do k salony určený pro pánové.
1: Vlevo, vpravo a proti?
0: No a naproti byl v době mého pradědečka koupelna.
1: Jako pro ty, co přijeli, nebo pro ty, co tu bydleli?
0: Já to nevím. Jako, já vám řeknu, dneska, já když jsem tady docela i často, protože ty dveře vypadají všichni stejní, občas i já si pletu.
1: Jako, kdybyste se tady zatočil, zavřeli vám oči, protočili vás, tak nevíte, kudy ven.
0: Můžu se plést.
1: Je to ta symetrie vlastně.
0: Ano, ano, všichni vypadají stejní.
2: V každém patře zámku najdete 10 místností a pak centrální kruhový sál. V přízemí sloupový, v patře pak větší mramorový.
1: Tak to je nádhera. Ta ozvěna, vy zapnete jenom vypínač a už jenom to, jak je slyšet.
0: Ještě takový vypínač se jste dlouho neviděl.
1: Jo, stiskem zapni, tahem vypni, ano. Velký kruhový sál, tohle jsme tedy ve druhém patře?
0: Ano.
1: Ochoz, balkón do toho třetího, nádherná.

0: pozvání na zámek Karlova Koruna, jenom ať slyšíme i tu italštinu, nebo něco pár slov.
1: Dobře, tak co můžu říct? Gentili ascoltatori, è con piacere che vi invito il 10 di ottobre all'evento che organizziamo al castello di Karlova Koruna.
0: Co to bylo? Překlad?
1: Pozval jsem všem posluchačů 10. října na zámku Karlova Koruna na krásný věřený event, který připravujeme. Koně a tradice. A ještě jedna věc je, když mluvíte tady a když půjdete ve prostředu toho hvězdu a řeknete něco, tak uvidíte, že to bude znít jinak.
0: Mám to zkusit, jo? Posloucháte Český rozhlas, zámecké léto ze zámku Karlova Koruna a provází nás Francesco Kinský dal Borgo. Uklonili jsme se, já si připadám jak v dobách historických úplně.
1: No, super, děkuju moc, že jste tady.
0: Je to krásný zážitek a každý se ho může dopřát, když k vám vyrazí a podívá se. A je to vlastně nejenom ten zámek jako takový, je to spousta dalších budov.
2: Základem erbu Kinských je sytě červené pole a v něm tři vlčí zuby, někdy popisované jako kančíkly. V heraldice je červená barva tradičním symbolem statečnosti, odvahy a krve prolité za vlast, což odpovídá také rodovému heslu Kinských Bůh, čest, vlast. Od roku 1905 měli příslušníci této rodiny Kinských právo na oslovení vaše jasnosti. Co by si tedy pro chlumeckou větev Kinských přála jeho jasnost Francesco Kinský dal Borgo?
1: Určitě bych si přál, aby jsme pokračovali vůbec, protože to není samozřejmost. Takže na to je potřeba čistě mít mužské potomky. Takže to bych si přál, aby naše jméno pokračoval. Bych si přál, aby byli jsme schopni reagovat na ty časy, které se změnějí. Protože je pravda, že co fungovalo před 200-300 let, dneska buď nefunguje, anebo méně funguje. A jo, obecně, že se nám bude dařit. Tak.
0: Dokázal byste pojmenovat, proč by si Češi měli vážit své země nebo sebe samých?
1: Stačí vzpomínat, jak jsme žili před 30 lety. Já jsem vyrostl v Itálii, já si pamatuju, jak to tady bylo před 20 let a ten posun, já považuji ten posun za neskutečný, za obrovský. Já si pamatuju, že jsem měl spousta známí, spíš ve věku mý rodiče, z Belgie, z Holandska, z Anglie, z Německa, z Itálie, že kroutili hlavu v té době a řekli, no ty Češi, víš co, jako jo, tam se bude zlepšit, ale vždycky to budou takový, vždycky se bude krást, vždycky ta korupce, nikdy to nebude na takový úroveň, blá, blá, blá. Jo. A podívejte dneska prostě Češi, máme silnější ekonomiku než prostě Německo, než Francie, než Anglie, jo? Určitě než v Itálii, takže ten posun je obrovský. To, co se řeklo, myslelo před 20 lety, se ukázalo za úplně blbost. Máme se dobře.
0: Našel byste tři silné vlastnosti Čechů, na kterých by mohli stavět?
1: Češi jsou pracovití. Češi jsou hrdí. A co vím já, většinou lidí jako jsou i jako rozumní.

Rod Kinských je staročeský, rytířský a později panský, hraběcí a knížecí rod, pocházející z počátku 13. století. V 18. století patřili k přední středoevropské aristokracii. Proslavili se jako diplomaté, vojevůdci, mecenáši umění, vlastenci a chovatelé koní. Jsou hrdí na své kořeny a pečují o své dědictví. Zkuste to také. Je krásné být hrdý na svou vlast a ušlechtilé.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Vysoké teploty můžou ovlivnit fungování některých léků. Teplárny Brno po víc než 15 letech prací zruší parovodní síť pod městem. Zítra bude převážně slunečno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vysoké teploty můžou znehodnotit některé léky. Konkrétně můžou způsobit třeba rozpad účinné látky. Lidé by proto měli dbát na to, aby léky uchovávali na co nejchladnějším, ale zároveň suchém místě. V případě například inzulínu na stabilním místě v lednici. Dlouhodobě špatné skladování léků a jejich následné požití by nemělo být život ohrožující. Podle Ludmily Bezdíčkové ze Sdružení praktických lékařů ale můžou nastat komplikace.
2: Za sebe jako praktickou lékařku se domnívám, že žádné extrémní riziko nehrozí, možná ohrožení té stability, tedy zejména účinnosti u některých léků, ale i tak si myslím, že to je spíše nepravděpodobné, že by to vůbec někdo pocítil. Pokud si nejsme jisti, tak doporučuji lékárníka a s dotazem na ten konkrétní lék, ale pokud už jsme ho použili, tak si myslím, že to není na to, aby člověk byl nějak znervózný, že to mohlo uškodit.
1: Podle lékárnické komory jsou na teplo nejvíc náchylné čípky nebo masti. Dělníci v Brně dokončují předposlední etapu výměny parovodů za horkovody. Práce za 3 miliardy korun začaly v roce 2010. Hotové mají být podle plánu příští rok. Brněnské teplárny teď nahrazují starou technologii za novou třeba u autobusového nádraží před hotelem Grand. Letošní práce tam skončí na podzim, upřesňuje mluvčí tepláren Radka Mistrová.
3: Ten projekt pokračuje už v podstatě více než 15 let, je to právě rozděleno na jednotlivé úseky a za tu dobu vyměníme, až bude dokončeno, více než těch 56 kilometrů starých parovodů a nahradíme je horkovody, kde budou jednak nižší tepelné ztráty, jsou tam i úspory pro koncové zákazníky a ve finále po nějaké optimalizaci to bude zhruba 67 kilometrů trasy.
1: V Hradci Králové se zítra otevře další část přestavované křižovatky Mileta na městském silničním okruhu. Chodci a cyklisté budou moct využívat nové podchody a v provozu budou i dvě zastávky městské hromadné dopravy. V Dolánkách u Turnova je pro veřejnost přístupný nový rekreační areál s biotopem. Na místě bývalého koupaliště vzniklo přírodní jezírko se zázemím a místem k odpočinku. Stavbaři tento týden odstranili zábrany, zprovoznili technologie, sprchy a veřejné osvětlení. Práce stály 25 milionů korun.
4: Mluvčí radnice Marcela Jandová na webu upozorňuje, že je biotop přístupný pouze pěšky, na kole nebo na koloběžce. Kiosek provozovatel otevře během srpna. Lidé se můžou jezírku na vlastní nebezpečí koupat. Voda se ale čistí pouze biologicky. Kvalita vody proto není zaručená. Studnova Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
1: Olomoučtí fotbalisté remizovali ve druhém kole šance ligy s Mladou Boleslaví 2-2. A utkání mezi Bohemians a Hradcem Králové skončilo bez gólu. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne se místy objeví přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na jihu Moravy až 39.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D35 dejte pozor na kilometru 166,5 směrem na Hradec Králové. Stojí tam osobní auto po nehodě. A na silnici 53 se u odbočky na Dyje srazila dvě auta a je tam jeden neprůjezdný pruh. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A teď už začíná pochoutkový rok.
0: Pochoutkový rok.
5: Hezký den z naší kuchyně. Už jste si dnes dali hořčici? Je totiž den hořčice. Tenhle svátek má sice původ v Americe, ale my bychom ho měli vzít za svůj. Hlavně teď v létě, když se grilluje a hořčice je potřeba. Věděli jste, že ročně každý Čech sní půl kila takovéhle pochoutky? Aby ne, ta naše hořčice je prostě dokonalá. Ale my si dneska povíme taky o loveckém salámu, o krájení masa, budeme soutěžit o kuchařku Sladké Česko a s Jaroslavem Sapíkem si uděláme jedny skvělé masové závitky. No a za ním vyrazíme hned. Zve vás Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: jsme se dostali s pochoutkovým rokem do kuchyně Jaroslava Sapíka v Klokočné. Už jsme se přesunuli po té písni. Jarda si tu chystá věci. Opřený o stůl, sleduje, jestli si všechno nachystal, jestli máš všechno připravený. Ahoj, Jardo.
1: Ahoj, zdravím naše posluchače.
0: Mističky, ty si to vždycky tak jako chystáš hezky, jak v televízi.
1: Tak možná něco nezapomněl.
0: To je kontrola.
1: No, tak to musí být.
0: Kontroluje tě ještě někdo v kuchyni?
1: Ta manželka většinou. Degustuje.
0: A ví tak třeba Marcela, tvoje žena, u čeho je tě vždycky nutné kontrolovat? Radši přijít a zjistit, jestli je všechno OK?
1: To nebudem rozebírat.
0: Jo. Zůstaneme u toho, že jsou takové chvíle? Ano. Dobře. Ano. A ty kontroluješ někdy svoji paní?
1: Nemám čas na to. Ona je furt v zátahu, tak jej nerůž, víš?
0: Ona je taková dobrá duše toho podniku tady, viď?
1: No tak to víš, no. Někdo to musí hlídat.
0: Jo.
1: No.
0: Ona je ten vrchní krotitel všeho.
1: Tak já nevím, jestli to není za rohem, abych toho řekl víc, víš.
0: Máte s Marcou taková ta rána, kdy se probudíte a řeknete si, Ježíš, zase do práce, nebo a nelehnem si zase?
1: To tě rychle odnaučí, tohle slovo. To on to nejde, no.
0: My se dnes vrhneme na přípravu záhoráckého závitku. Když si to dělala Jana Černá v našem pořadu, vyhrála s tím, byl to jeden z oceňovaných receptů, proto si to připomínáme letos, abychom posluchačům dali nápad, jak se to dá udělat i trochu jinak a zároveň upozornili na to, že na konci roku se bude hlasovat a hledat ten nejlepší recept za celé desetiletí našeho pořadu. Změnil ty si něco u toho záhoráckého závitku? Je tam nějaká změna?
1: On je skoro daný. Tam jako moc změníte. Buď se dělá z chrkovice, někdo je udělá i z buču. A hezky se vyklepe, kysaný zelí, trošku voleje, cibule, slanina dovnitř, aby to bylo, vyložit, zamotáš jako závitek, dobře zatáhnout a pomalinku ho upíc. A cibulo česnekový základ se udělá, v tom se to dodusí, je to takový přírodní, vlastně svým stylem je to taková, napodobně na skoro vepřový, když nás zamyslíš, jo? Tedy až tam třeba chlupatý knedlíky nebo bramborový knedlíky a máš to zelí v tom mase a je to úžasné, jako já to mám hrozně rád. Já jsem to kdysi dělal pod názvem ledu v kotlet z kotletu a plnili jsme kotlety s tím a tady to uděláme z té žlidovice, jo?
0: Dobře, domluveno. I posluchačka, i soutěžící Jana Černá nás určitě bude bedlivě poslouchat a vzpomínat na tu naši návštěvu u ní doma. Jarda krájí cibule, ale kdybyste viděli, to není nůž, to je sekáček, to je malá sekerka kuchyňská.
1: Ale cibuli nekrájím zatím na naše recepty. Zkrátka posádka, která to nahrává, tak mají chuť na chleba se sádlem a s cibulkou. No, takže proto to krájím tak rychle teď.
0: No, takhle, občerstvení ještě před začátkem.
1: Tak, výborný. Milujem to.
0: Ano. Miluješ sádlo, já vím.
1: Sádlo, výborný.
0: Tak za malou chvíli začínáme, ještě vydržíme jednu písničku.
1: Tak jdeme na to.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Začíná teď už naplno další díl pochoutkového roku toho narozeninového a příprava receptu záhoráckých závitků s chlupatými knedlíky podle Jany Černé, která s nimi obsadila druhé místo roku 2023 podle tehdejšího rozhodnutí poroty, kde byl i náš dnešní tvůrce receptu a předělávač Jaroslav Sapík, šéfkuchař, který je doma v Klokočné, jsme u něj a já se tedy ptám, čím změníme nebo obohatíme ten původní recept záhoráckého závitku? Je tam něco, co použiješ za surovinu nově nebo uděláš v přípravě něco jinak?
2: On se může dělat z bučlu, my ho děláme z krkovice, dáváme porci na 200 gramů pěknou, pak kyselý zelí půl kila, k tomu cibule, špek, česnek.
1: Kolik?
2: A to, ty cibule já dávám 4 na každou porci, aby to mělo sílu, grády. Špek se dává na sádle, to restujeme, krásný. 8 složků česneku, pepř a sůl a silný pro mě, my vždycky máme i vepřový joar, nebo hovězí, tak samozřejmě se dá vepřovej a dáme to tam, já nevím, přes půl litru a pak podlejváme dál.
0: Pochoutkový rok.
2: Jdeme dělat recept, budeme dělat záhoracký závitek, děláme ho z krkovice a teď si uděláme první základ, pak budeme dělat závitky, jo? Takže jdeme na to. Nakrájím si cibulku, takovou trošku polohrubou. Půlka cibule, aby byla na ten jeden.
1: Prosím vás, cibule má velikost tenisového míčku?
2: No skoro větší, no. No sádlo si dáme, domácí sádlo kvalitní.
1: To jsou tak 3-4 lžíce.
2: Ano. Každý si to má udělat trošku podle sebe, jo, tu chuť, ale jinak základ se nemůže šidit.
1: Teď jsme tam dali teda cibuli. Ježiš, už teď to voní. Jenom kmín, sádlo a cibule.
2: Vždycky základ, tak.
1: Na jakou barvu čekáme?
2: Taková do zlatová by byla udělaná, jo?
1: A teď si připravíme tedy závitky, to znamená, máme krkovici, nakrájíme na plátky?
2: Plátky uděláme a budeme pak naklepem.
1: Už víme, kde Jarda vybíjí přebytečnou, případně i negativní energii.
2: No. Tak to již někdy bych to zkusil na kuchařině některých, no ale... To je dneska už trestný čin, takže lehce prosolíme.
3: Samozřejmě pepř.
1: Takže popepříme stejně jako posolíme, jenom z jedné strany stačí?
2: Jenom ten vnitřek, jo? Tak. To zelí krásně proto, aby to nebylo dlouhý.
1: Překrájet, aby nebyly dlouhé fousy, jak se říká.
2: Tak. A Patríku, ochutnej to zelí. Co tomu řekneš? Ochutnej ho.
3: To je zelí.
4: Mm-hmm.
3: To je zelí. Wow,
1: bereš další cibuli?
2: Další cibulku a tu dáme do toho zelí.
1: Ta bude takhle čerstvá?
2: Ano, to se bez tak jako pak uvaří, víš? Ta se protáhne, tak. To mám nad čerstvou.
1: Z jarní cibulky?
2: Z jarní cibulky. Taky dáme dovnitř. A teď lehce osolíme. Malinko cukru dáme. A znovu trošku toho pepře dáme, jo? Dovnitř. Aby to bylo takový jako říznější malinko, jo? Tak.
1: A na závěr do té náplně zelné ještě přidáme na kostičky silnější plátek nakrájeného špeku a ještě trochu olivového oleje?
2: Stačí sluníčnictvo, ale já mám radši ten olivový, ale ne moc, jenom tak lehce, ono se ty chutě daleko víc uvolně, jo?
1: Tomu říkáš lehce, ty 3 lžíce, jo?
2: A teď budeme tak, že si to hezky propracujeme a promačkáme, dobře promícháme, jo? A já si teď půjdu umýt ruce.
1: Jo, no jasně. Uslyšíte zvuk tekoucí vody. A do těch rozklepaných plátků krkovičky teď přijde ta náplň.
2: Každýho takhle kousek toho špeku dovnitř, takhle přímo dovnitř, jo.
1: Jako bychom dělali španělské ptáčky, položíte no, plátek je. Prostě špeku.
2: A ještě dávám buď anglickou, nebo takový styl pršutu, ale to není pršut, je to takový jako...
1: Tohle švarcvaldská možná, ne šunka?
2: Ano.
1: Aspoň 2 plátky té švarcvaldské šunky a na to pak přijde kopeček té zelné náplně?
2: To je tam to nejlevnější, jo, samozřejmě. To...
1: Právě. Myslím, že takhle z toho původně záhoráckého závitku děláš za alpský závitek.
2: Já myslím, že to je záhorák. Teď jde o to, si to hezky zabalí, jo. To znamená, je to stylem španělského ptáčku. Takhle co nejít zatáhnout. a pak to takhle vzít.
1: Ze strany přihrnout. Ježíš, jak to popsat, Jardo? Tak Jarda veme z jedné strany ten závitek, přeloží vlastně celou tu náplň, ale utáhne to jako v prstech rukama.
2: Přijď přes dlaň.
1: Pak to samé uděláte ze stran, zase jako přihnete a přitlačíte dlaněma dovnitř a ten zbyteček masa, který tam zůstává na to překrytí poslední, tak ho krásně jako převalíte a pak to v těch dlaních obou stisknete, jako kdybyste chtěli zmáčknout nějakou kuličku v dlaní a ono to samo drží.
2: Vůbec není na vadu, když si to zatáhneme tím provázkem někdy. Teď zavařím ten, pořádně ten základ, lehce políde, aby nám to krásně zlátlo a my si tam uděláme česnek, jenom na plátečky, ale udělám jeho. Já dávám 4, na každou porci vždycky, aby byl jeden aspoň.
1: Ten česnek nakrájený přihodíme k té cibulce, která už nám poměrně zezlátla.
2: A tohle už nám ta barva bude stačit. A teď to zalijeme, když máme vývar, nebo to, já to tady mám takový napůl vývar, trošku i vody tam dám, hezky zalijeme takhle. A necháme teď krásně vařit.
1: Předtím, než do toho základu provařeného přijdou ty závitky, tak tam přidáme ještě nadrobnou nakrájenou čerstvou majoránku, případně to dochutíme. A teď ty závitky.
2: Můžou se opít, ale já je neopíčám, protože ta chuť daleko víc přijde i do toho sosu, jo?
1: Potom, co tam ty závitky vložíme, tak je necháme pěkně zavařit ze spoda, protočíme, aby z obou stran byly jenom tak jako zatažené, povařené a pak se to přiklopí.
2: Přiklopíme a necháme do měka hezky udělat, jo?
1: Kolik času asi?
2: Tohle, protože to krkovice, to bude tak půl hodinky, 3/4 hodinky. Ale pozvolna, ne, by to už vařilo, jako nechat to táhnout, jo?
1: A pak co? Pak budeme mít hotovo, nebo pak jako zredukujeme tu šťávu?
2: No, vyndáme si ty závitky, dochutíme šťávičku a malinko ji zajišu. Jo, taková by to byla ale přírodně, jenom lehce.
1: To znamená trošku jíšky a provařit tak 20 minut. A pak už teda knedlíka jíme.
2: Ano, a budeme mít šlupáči k tomu, uvidíme. Je to jídlo, i na svátek si ho můžeme dát.
1: Už můžu jíst?
2: No, já teda to doufám, ochutnej.
1: Já jsem v 7. nebi. V 70. 77.
2: Ale Patriku, když to řeknu, jestli vám zbyde to namíchané zelí, tak si ho klidně dejte vedle jako sládeště a jestli ho syrový k tomu. Tím se nic neskazí.
1: Víš, to je tak dobrý, Jardo.
2: Já vím, ale Patriku, máme tady naši fotografku, ta bych taky chtěla, že musíš všechno snít sám. Pak je tady kamerman, ten má od Lána hlačeka na to a zabrzdí.
1: Tak jo.
2: Ale je to fakt moc dobrý. Tak si to vychválíme, viď?
1: A uděláme si to podle receptu, který všichni najdeme teď na pochoutkovémroce.cz.
2: Ale samozřejmě je to takový recept, že ho zvládne každý.
1: Jo.
2: Na tom není složitý. Jo.
1: Jana Černá poprvé v soutěžně v pochoutkovém roce, teď po druhé Jaroslav Sapík. Oba recepty najdete na našem webu pochoutkovýrok.cz. Můžete si je srovnat, vybrat si ten svůj a pak nám třeba taky dát vědět. A držíme palce samozřejmě v soutěži, protože i tenhle recept bude bojovat o ten titul Recept desetiletí pochoutkového roku. Příště nás čeká výherní recept z roku 2023 z prvního místa. Vyhrály tehdy tvarohové taštičky plněné mletým masem. A připravovat podle Rudolfa Cibulky bude tenhle recept Roman Paulus.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: téhle chvíli vyrazíme v pochoutkovém roce, který slaví 10 let trvání téhle soutěže. Za loveckým salámem, za tradiční českou pochoutkou, která byla na žádost Českého a Slovenského svazu zpracovatelů masa a z rozhodnutí Evropské komise, zapsána už v roce 2011 do seznamu zaručených tradičních specialit. Proč je vlastně lovecký salám plochý? A jak dlouho už se u nás vyrábí? To všechno zjišťovala při svých cestách naše kolegyně z pochoutkového roku Soňa Jindrová.
1: Lovecký salám je tradiční český výrobek, který spatřil světlo světa na začátku 20. století. Kdy přesně a kde, tak to se bohužel neví. Co se ale ví, je to, že se v počátcích vyráběl v zimě. Proč, to popisuje výkonný ředitel Českého svazu zpracovatelů masa Jan Katina.
2: Aby bylo dosaženo toho ideálního zrnění té suroviny, tak je lepší tu surovinu zamrazit před jejím mělněním. A protože v tu dobu nebyly ještě průmyslově vybavené podniky, neměly možnost i v průběhu letních měsíců tu surovinu zamražovat bez problémů, takže z toho důvodu se hlavně vyráběl lovecký salám spíš v zimě.
1: Způsob výroby loveckého salámu je dodnes téměř stejný. Nicméně drobné rozdíly tu jsou.
2: V té době tam byl o něco větší procentický podíl hovězího masa a určitě se nepoužívaly startovací kultury. Přídavek vlastně těch kulturních mikroorganismů do masných výrobků začal výrazně později. Co je samozřejmě neopomenutelnou součástí výroby, je zahuzení studeným kouřem. To bylo používáno tehdy i nyní.
1: A nezměnily se ani základní suroviny, tedy pepř, česnek a hřebíček a taky trochu cukru.
2: Tím, že to je fermentovaný, trvalý masný výrobek, přidávají se i startovací kultury, kulturní mikroorganismy, které vlastně zabezpečí proces té fermentace, kdy z toho původního čerstvého masa, které se použije při výrobě, vznikne zpracovaný masný výrobek.
1: Loveckému salámu se údajně říká lovecký proto, že si ho pro svou dlouhou trvanlivost brávali lovci sebou, když vyráželi nadlouho mimo civilizaci. Výroba loveckého salámu je poměrně složitá věc a musíte na to mít potřebné průmyslové vybavení. Takzvanému lovečáku se věnují například v rančerských specialitách v Jestřebicích na Benešovsku. Pod dohledem výrobního ředitele Stanislava Maršíka.
3: U nás v rančerských specialitách v Jestřebicích vyrábíme lovecký salám podle tradiční receptury, podle staré ČSE normy, což znamená z hovězího zadního, vepřového libového skýty a z vepřového VBBK, což je vepřový libový bok.
1: Proč je lovecký salám placatý?
3: Tak, lovecký salám je placatý z několika důvodů. Za prvý, aby se dobře vešel do batohu, ale ten hlavní důvod je samozřejmě kvůli sušení a skladovatelnosti.
1: Poznat v obchodě jen na pohled dobrý lovečák je podle majitele rančerských specialit Josefa Houžvičky prakticky nemožné.
4: Do toho salámu musíte kousnout, poznat tu chuť a od toho pohledu se dá leco poznat, ale jestli je opravdu dobrý nebo nedobrý, fakt je potřeba do něj kousnout a vyzkoušet a až potom poznáte kvalitní a dobrý lovecký salám.
1: Standardní kvalitu loveckého salámu zajišťuje podle Jana Katiny, výkonného ředitele Českého svazu zpracovatelů masa, vyhláška o mase a masných výrobcích.
2: A vy se můžete zaměřovat při srovnání mezi 3-4 druhy, třeba podle deklarovaného složení, které je uvedeno na obalu. Co se sleduje v poslední době zejména, je obsah soli. Běžná slanost u tohoto typu výrobků se pohybuje někde od 3,5 do 4,5%.
1: Šťastnou ruku při výběru dobrého lovečáku a taky dobrou chuť vám přeje Soňa Jindrová.
0: Ať trefíte na ten správný lovecký salám. Třeba vám pomůže i článek na stránce pochoutkovýrok.cz. Jsou tam i fotky a taky jeho složení. Za malou chvíli si o jídle a o chutích popovídáme s herečkou Janou Švandovou a bude u toho i naše kolegyně Naďa Konvalinková.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Naďo.
1: Ano.
0: Jsi připravena?
1: Jsem.
0: Jsem rád. Po písnice si teď dáme rande s jednou známou českou herečkou, kterou vyspovídáme o jídle v pochoutkách. Kdo pak to je?
1: Je to moje kolegyně Jana Švandová. Ahoj, Jani.
2: Ahoj, ahoj. Těším se na vás.
0: Které chutě vás tady chytí vždycky? Hořká, sladká, slaná, kyselá.
2: Mě chytí zajímavá chuť. Mě chytí jídlo, které je zajímavé právě tím kořením, tím ochucením. Takže to mě vždycky naláká. A musím říct, že třeba naši čeští předkové měli spoustu těch bylinek, které si pěstovali a vlastně tím dochucovali svoje pokrmy. A jsem ráda, že se dneska k tomu zase vrací, že vlastně každá žena má doma spoustu koření a dokonce si je už pěstujeme, když nemáme zahrádku, tak v květináčích a je to hrozně fajn, protože si vlastně ty jídla můžeme dle své chuti a dle svých představ dochucovat.
0: Takže i Jana Švandová chodí s konívkou a zalévá někde majoránku?
2: Chodí, ano, na chalupě a mám vždycky hroznou radost, že se prostě těm bylinkám daří a tak si je opečovávám a učím se prostě kde mají přesně stát, aby na ně svítilo sluníčko, aby byly ve stínu, aby byly v chladu. Takže mám pár bylinek, které si vždycky přes léto pěstuji.
0: Jano, jste někde štamgastkou v nějakém podniku?
2: Takový ten vyloženě štamgast. Jo, jsem štamgast u nás na chalupě, protože tam je taková venkovská hospoda, která je velice dobrá, protože tam dělají právě ty české recepty, které my už zapomínáme dost často.
0: To je ta chalupa, o které se říká, že vypadá jak benzínka nebo Titanic?
2: Jo, to je ta chalupa, ano.
3: A proč se to může tak říkat?
2: Protože to stavěla naše kamarádka, architektka z Holandska. A je to vlastně takové, je to přízemní dům, kde jsou okna bez záclon, protože tak to v Holandsku je, že jsou to okna bez, že Holanděni vlastně nepoužívají záclony, takže máme tam, když chceme zatemnit, tak tam máme žaluzie. No a je to prostě jiná, je to taková typická stavba, tak to místní tak vymysleli, že nejdřív si mysleli, že tam stavíme benzínku nebo nějakou loď. Jenže jak bychom s ní pak odjeli.
0: No, když jste poprvé přišla potom na vesnici do té hospody, kde říkáte, že jste štamgastkou, jak to brali místní? Ne, no, Jana Švandová, takhle jako přijde na guláš,
2: no,
0: nebo?
2: No, já si myslím, že jsou hrozně fajn, člověk si musí s těmi místními vytvářet dobrý vztah a být s nima kamarád a oni vás pak mezi sebe vemou. A musím se přiznat, že jsem dokonce svoje výroční narozeniny, nebudu říkat kolikáté, slavila v létě tam a že to bylo hrozně fajn a přijelo spoustu kamarádů z Prahy a byli právě nadšení tou českou kuchyní, že jo, tam byl bramborák a nastavovaná kaše a husička, jo, takže vlastně ty lidi si gulášek, že žádný takový ty bochutinky, jak se říká, takový ty atypické.
0: Jano, co jste jedla v době studií? Kam se chodívalo, co se jedlo?
2: No tak to jsme jedli opravdu špatně. Chodili jsme do jídelny, takový ty školní, nebo když to bylo na univerzitě, tak do univerzitní jídelny. Ale musím říct, že tam ty jídla byly strašný. A do dneška mám teda vzpomínku, mám averzi na guláš, Ježíš Mane, segedinský guláš, protože jsme dostali guláš a na tom mase byla kůže ještě z chlupy.
4: Jejda.
2: A od té doby prostě já, když vidím segedinský guláš, tak koukám, jestli tam není to maso s těma chlupama. Takže takhle jsem třeba dostala averzi na segedinský guláš, no jako to jídlo bylo hrozné, ale musím říct, že jsme si dost často vařili i na koleji a Eliška Balcrová, ona byla z Moravy a dostávala od maminky takový výslušky, že jo, takže občas jsme měli jitrničky nebo nějaký klobásky a to jsme vždycky udělali mejdán a všechny jsme zvali na večeři a jednou dostala taky ze zabíjačky bíčí koule a my jsme si říkali, tak to dáme, to uděláme z toho, udělali jsme z toho takový jako ledvinky, jo, něco takový jako na způsob ledvinek. A jsme si říkali, tak budeme čekat, co to s těma klukama udělá. No, s klukama, kluci usnuli a my jsme s Eliškou vyrazili do světa.
0: Říká Jana Švandová, to byla krátká návštěva v našem pořadu. Děkuju moc, ať se daří.
2: Děkuju a nashledanou.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: stále je tu pochoutkový rok, ten narozeninový. Slavíme 10 let trvání této soutěže. Připomínáme si to soutěží receptů z předchozích 9 let a taky našimi reportážemi a povídáním s kolegy. Na řadě je teď rada z etikety, tedy prostor pro Ladislava Špačka, mistra bontonu. A chci se ho zeptat, když už přinesou třeba na talíři nějaké jídlo s větším kusem masa, jak velké kusy máme podle etikety ukrajovat? Platí i tady nějaká pravidla?
1: Tak není to exaktní pravidlo, že bychom měli rozměry 1x2 cm, ale krájíme jenom tak velká sousta, která nám umožňují je velmi rychle rozkousat a spolknout. To proto, protože u stolu se především konverzuje, ne jí. To jídlo je pouze kolorit našeho setkání. Je to takové příjemné pozadí a příjemná záminka k tomu, proč jsme se u toho stolu sešli. Ať už to je rodinná oslava, nebo rodinná večeře, a nebo je to setkání s přáteli u stolu v restauraci. Takže krájíme malé kousky. Jestliže bychom vložili do úst velký kousek a teďka by se nás někdo na něco zeptal a my bychom teďka začali huhlat s plnými ústy, tak je to absolutně, absolutně nespolečenské. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Za těch 10 let trvání našeho pořadu jsme vydali už 5 krásných kuchařek. Tou poslední je Sladké Česko. Je to ta vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy dali dohromady. Je naprosto jiná. Plná sladkých věcí, těch, které se objevily ve vysílání, které jste nám poslali, my je vyzkoušeli a přidali tam i své recepty porotci, kteří se za celou tu dobu vystřídali ve svých rolích právě v našem pořadu. Dohromady je to 170 úžasných domácích sladkých receptů. Žádné kudrlinky, žádné cukrářské specialitky. To, co děláme doma, ale ve verzi, kterou ověřili i naši profíci. Tuhle kuchařku si můžete objednat přes stránky pochoutkovýrok.cz, pokud ji ještě nemáte, vydal ji Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, a objednávat ji můžete také přes telefonní číslo, ale pozor, jenom ve všední dny a v pracovní době. Pište si, telefon je 724 819 319. O tuhle kuchařku se u nás i soutěží. Minule jsem se ptal, jaké ovoce bylo v původním receptu na piškotový zákusek od Jiřího Pospíšila. Byl to angrešt. A věděli to. Hana Bolečková z Velešína, Vladislava Uksová z Nýřan a Františka Trlifajová z Provodic. Tahle fanfára je tedy pro trojici vítězů, kteří od nás poštou dostanou podepsanou kuchařku Sladké Česko. Další tři kuchařky jsou připravené do dalšího kola soutěže a ptám se na recept, který tu dnes byl. Pamatujete si, jakou šunku přidával do závitku Jaroslav Sapík? Za A krutí šunku nebo za B sušenou švarcvalskou šunku? Jakou šunku přidával kromě špeku do závitku Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že to byla krutí šunka, posílejte soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Pokud si myslíte, že Jaroslav Sapík přidal do závitku kromě špeku i švarcvalskou šunku, pošlete nám SMS-ku Pochoutky mezera B.

Františka Kinského budeme mít velký stan, mobilní kavárnu, budeme nabízet i zmrzlinu, budeme soutěžit a pozor, i podepisovat knížky Sladké Česko. A to všechno i se známými osobnostmi, mezi kterými bude třeba Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška nebo Ivan Vodochodský. Naplánujte si výlet v sobotu 29. srpna na Food Picnic do Kostelce nad Orlicí. Tam oslavíme všichni společně 10 let trvání pochoutkového roku. Už teď se na to těšíme. A nebojte se, ovšem se ještě zavčasu dozvíte i s podrobnostmi v našem vysílání. Stačí poslouchat i ten příští pochoutkový rok. A na vás i na něj se těší Patrik Rozehnal.

0: větší.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mé pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
3: Web Státního zdravotního ústavu od včerejšího večera nefunguje, napadli ho hekři. V Česku chybí v lázních pracovníci na různých pozicích. Zítra bude převážně slunečno, ojediněle s přehánkami nebo bouřkami a teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Hekři napadli web Státního zdravotního ústavu, který od včerejšího večera stále nefunguje. Instituce o tom informovala na síti X. Podle mluvčí ústavu Štěpánky Čechové nejsou v ohrožení žádná citlivá data, laboratorní údaje ani provoz ústavu. Web totiž provozuje externí firma. Útok teď analyzují odborníci, pokračuje Čechová.
4: Napadení webových stránek Státního zdravotního ústavu jsme nahlásili Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Probíhá forenzní analýza. Za útoku. Z důvodu forenzní analýzy bude web nedostupný pravděpodobně minimálně dalších 48 hodin.
3: Lázním v Česku chybí zaměstnanci na různých pozicích. Poptávka je po zdravotnickém personálu nebo po fyzioterapeutech. Chybí ale taky lidé v gastroprovozech. Vypomáhají proto třeba brigádníci, říká provozní ředitel společnosti Františkovy lázně Aquaforum František Nedbalý.
5: Samozřejmě, že se potýkáme s problémy zaměstnanců, to jak kvalifikovaných, tak i nekvalifikovaných, a já myslím, že to je všeobecný problém České republiky. Na každý pracovní pozici nám někdo jako chybí a pak se to snažíme samozřejmě saturovat buď agenturou práce nebo brigádníkama, a to převážně v době prázdnin.
3: Autobusy na Pelhřimovsku a Humpolecku jezdí ode dneška podle nových jízdních řádů. Přibyla i nová přímá linka z Pelhřimova do Prahy na zastávku Rostyly. Nový přímý spoj povede i mezi Prahou a Pacovem. Pokračuje náměstek hejtmana pro oblast dopravy Vladimír Novotný ze SocDem.
6: Ta obslužnost vlastně celého Pelhřimovska směrem na Prahu se hodně zlepší, ale celkově z hlediska počtu kilometrů se zlepší dopravní obslužnost Pelhřimovska a Humpolecka.
3: Zámeckou zeď na Pernštejnském náměstí v Hranicích znovu zdobí 5 erbů bývalých majitelů tamního panství. Restaurátoři je obnovili v rámci celkových oprav zdi. Investice vyjde na bezmála 2 miliony korun. Radnici se podařilo na akci získat dotaci. Pokračuje památkářka města Martina Cvešperová.
7: Kolem těch erbů byly takové šombrány, takže zedníci teď musí dotvarovat ty rámečky a potom budeme čekat asi ještě na vrat. Ta, která se vyrábí nově, a po osazení vrát dojde k finálnímu barevnému přetření celé zdi.
1: Sport.
3: Fotbalová Olomouc získala další posilu. Ze Slovácka přivedla mládežnického reprezentanta Daniela Baráta. 19-letý křídelní hráč se Sigmou podepsal víceletou smlouvu.
1: Počasí.
3: Zítra bude jasno až polojasno. Odpoledne se místy objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů. Na jihu Moravy až 39.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D35 opatrně na kilometru 166,5 směrem na Hradec Králové. Stojí tam osobní auto po nehodě. V Příbrami ve Fibichově ulici se srazila dvě osobní auta. A na silnici 381 u Křepic na Břeclavsku došlo ke střetu osobního auta se zvěří. A na místě tam teď zasahují záchranáři. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A teď už začínají hvězdné návraty.
1: Hvězdné návraty.
8: Legrace a dobrá nálada, jak se říká, léčí, otevírá dveře, získává přátele, potěší, zažene chmury, nic nestojí a všichni po ní touží. Proto vám je nabídneme i dnes a protkáme to vzpomínkami jedné dámy, doajenky České televize. Představí vám ji Patrik Rozehnal. Ta dáma se narodila 29. července roku 1946 na Slovensku, takže mluvila i slovensky.
0: Velmi málo, ale občas ano.
8: Je to Češka. Hlasatelka, moderátorka, autorka jednoho z nejdéle vysílaných vzdělávacích pořadů. A mohla být herečkou.
0: Asi.
8: Na to všechno budeme společně vzpomínat.
0: Ty mozkový buňky už jsou opotřebovanější.
8: Pustíme si ukázky z televize, rozhlasu a různých vystoupení.
0: Dělali jsme si prostě takový pořad, kde vzpomínáme jednak tedy na svoji práci v televizi, ale také dáváme posluchačům možnost nahlédnout do zákulisí.
8: Bavit vás prostě bude Saskia Burešová. A čeká vás i trochu legrace.
0: Veselé historky z natáčení se tomu pejorativně říká.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

0: návraty.
1: Ten dnešní příběh o Saskii Burešové začneme 29. července roku 1946 na Slovensku ve městě Tornala. Tam se totiž Saskia narodila během služebního pobytu svých rodičů. Své mamince vděčí za mnohé, třeba i za to své atypické jméno. Maminka se totiž chtěla věnovat malířství a inspirací byla Rembrandtova manželka, která se jmenovala právě Saskia.
2: No, maminka byla trošičku prchlivá, ale jinak měla takovou tu otevřenou, vřelou, prostě jižanskou povahu, to bylo báječný, ale nelítali tam talíře, to zase ne, ale jako dovedla se rozčílit a to já naštěstí nemám, protože můj tatínek byl spíš takový stoik, takže po něm jsem zdědila povahu a po mamince možná vizáž. Já jsem zrozená ve znamení lva. A ten lev, že jo, ten má rád sluníčko a pohodu a společnost. I když na druhou stranu já jsem zase v ascendentu Panny, tatínek byl Panna, tedy ne proto, ale shodou okolností tedy lev v ascendentu Panny je strašný spojení, protože lev by si rád vyskakoval, ale ta Panna, ta ho zase táhne dolů, jo. Takže se to ve mně prostě takhle trošičku tluče.
1: Saskia Burešová se také přiznala, že maminka byla opravdu úžasná. Ve všem ji podporovala. Měla obrovskou vitalitu a elán, takový ten zdravý temperament i názor na život. Byla optimistická a nebrala se moc vážně. Vždycky chtěla být slušným člověkem a takhle vychovala i svou dceru. Kde se vlastně její rodiče potkali?
2: Někde se potkali na Moravě a upřímně řečeno, jak si přesně nevím, jak to bylo. Nikdy se mi v tomto směru nesvěřili, ale výborně jim to vycházelo. Neměla jsem rozvedené rodiče.
3: Tatínek byl překladatel a tlumočník a někde jsem četla, že měl státnice snad z 8 jazyků.
2: Ano, ano. Bohužel to jsem nezdědila. Já jsem zdědila schopnost nasát vždycky jaksi tu zvukovou stránku té, které řeči. Takže když jsem uváděla filmový festival v Karlových Varech, tak jsem samozřejmě musela to uvádět v několika jazycích. Ta angličtina ještě prosím a němčina, ale z francouzštiny jsem neovládala jediné slovo, ale já jsem si to prostě naučila foneticky s tím správným přízvukem a pikantní bylo, že ta francouzská filmová delegace poté za mnou přišla, vysekli mě obrovskou poklonu, jak báječně mluvím francouzsky a nechtěli věřit mu, že vůbec tu řeč neovládám.
1: Mimochodem své znalosti nejenom cizích jazyků, ale ve všeobecném přehledu předvedla Saskia Burešová už kdysi v 80. letech ve slavné televizní soutěži Šest stran do klobouku. Soutěžili tam s ní třeba Zdeněk Podskalský, Jitka Zelenková a další.
4: Prosím dvojici, Saskia Burešová a Felix Slováček, aby vybrali první otázku.
5: Tak co si na ně vymyslíme, Felix?
6: To
5: nejtěžší, vyber něco nejtěžšího.
4: No tak já si domnívám, že těžké jsou všechny, ale...
6: To je hrozně těžký.
7: Nedělejte si starosti, my to víme všechno.
6: Všecko víš.
5: To budou vedle, víš?
6: To jsou vedle. Jo.
5: Jaká měna se používá v republice Andorra?
4: Tak dávejte dobrý pozor.
6: Řekni.
4: Může se tam používat francouzský frank, může se tam používat španělská peseta, ale také se tam může používat obojí, to znamená francouzský frank i španělská peseta. Tak co říkáte?
8: No, ono je to tam na hranici. Tam
4: teď ještě otázka. Já se to
8: prosím. Prosím?
3: Buď franka nebo obojí.
8: Já bych řekl, že obojí, ale potom vy se na mě budete zlobit, když to
3: budeš. Ne, nebudu, to jsme dvojice prostě. To...
4: Tak co říkáte, no žena má pravdu, pokud se nedohodnete.
3: Ale... Zkusíme
7: to obojí.
4: A máte pravdu. První míčky a první otázka od vás, kterou vyberete.
8: My jsme se asi...
3: No ano, ano, tak.
8: Jak
3: tak.
8: Jsme předtím už uvažovali, že my jsme takhle mohli...
3: No. Tak, ano, tak my jsme se dohodli, že vám položím otázku číslo 1. Co je to prampouch?
4: Co je to prampouch? To je velmi jednoduchá otázka. Buď je to typ krápníku z ledových jeskyní,
3: no to není.
4: Nebo je to zděný rozpěrný oblouk, a nebo je to zvláštní grafický tisk.
6: No. To je výborný.
4: Jednoduchá
5: otázka. To není, to je jasný, je tam plná víc. To je jasný.
6: To by nás, já ti nevím, ale
5: mě ti říká vnitřní hlas, mě pořád říká, řekni, že je to tisk.
6: Já
5: nevím, ne. Nevím, jestli ho mám poslechnout.
6: Tak.
5: Co?
6: Já ho tak poslechnu.
5: Jo?
4: Posloucháte?
5: Nevynadáš mi potom.
6: Ne, no prosím, to se bych ti nedával.
4: To znamená, říkáte, je to zvláštní grafický tisk.
6: Řekni to.
4: Říkáte to, ano? Není to zvláštní grafický tisk. Je to zděný rozpěrný oblouk a tady je druhý míček.
6: To má vědět, jaký oblouky.
8: Tak nejnebezpečnější jsou ženský vnitřní hlasy.
6: Teď jsem se o tom přesvědčil, Zdaňku.
1: Rodiče Saskie Burešové by jistě potvrdili, že mladá Saskia byla takovéto poslušné, vychované dítko, taková ta roztomilá panenka.
2: Byla prý jsem strašně hodný dítě a vím, že když jsem byla holčička, tak jsem měla takový Tiziánový vlasy a vždycky říkali, to je taková hezká holčička, počkejte, až vyroste. A vždycky říkali, to jí neříkejte, neříkejte jí to. A já jsem se vždycky strašně styděla a říkala jsem si, proč mi to říkají. Jo, a bylo mi tak stydno, jo. Mě chválili, tato si přesně vzpomíná.
1: Útlé dětství a vlastně i to mládí prožila Saskia Burešová v kultivovaném rodinném kruhu, kde se mísil už zmíněný tatínkův klid s maminčiným jižanským temperamentem. Z části to totiž byla Italka. Možná to ji nasměrovalo k zájmu o umění a vystudování pražského gymnázia Jana Nerudy. A už tehdy, už jako malá, milovala třeba básničky.
2: Maria snad už v mateřské školce, pamatuju si, že tam byl rozhlas a už tenkrát jsem recitovala, nevím, jak jsem to zvládla, asi už jsem měla trochu číst, už si to moc nepamatuju. No a pak ve škole pod základní gymplu, já jsem chodila do Helichovky, což je taková dnes už velmi významná škola, kde absolvovali Klára Jerneková, Petr Štěpánek, Martin Štěpánek, Jaromír Hanzlík, Jirka Štěpnička, to jsou vlastně všichni moji kamarádi, my jsme hráli divadlo v takovém velmi proslulé dramatickém kroužku pana profesora Novotného. Měli jsme velké úspěchy. Tam vlastně jsem se, jak se říká, tak nějak chytla drábkem, takže původně jsem chtěla studovat herectví.
1: Nakonec se z ní stala ale jedna z nejslavnějších televizních hlasatelek. Jaká byla cesta do televize, o tom si ještě budeme vyprávět.
0: Vážení přátelé, a nyní dovolte, abych se vám v tomto krátkém vstupu představil jako rozhlasový hlasatel. Dobrý večer, vážení přátelé, nastává čas, abych vás alespoň stručně upozornil na některé dnešní večerní rozhlasové pořady. V 19.30 uvádíme první část četby na pokračování z románu Viktora Huga Iga, opravuji, Chlípníci, opravuji, Bídníci, v rozhlasové úpravě Ubožáci. Potom vás provedeme klasickou operetou Florimorda Hervé. Je to Francouz, tak asi Žervé to bude. Mám zelený touch. No, česky asi manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. Pak uslyšíte rozhlasovou hru podle románu Lionela Feuchtwangera, Ošklivá vévodkyně. Je to příběh ženy toužící pomoci. Není jí pomoci. Pořad vysíláme barevně. No a na závěr jsme pro vás připravili hru z prostředí americké mládeže hippie, paní Marianka, matka pluku.
2: Já teda ten potlesk taky někdy sklízím a to, když dobře uvařím, tak třeba tleská celá rodina a nejkrásnější vyznamenání pro mě bylo, když manžel mi jednou řekl, holka, po dobrém obědě, tebe je pro tu televizi škoda.
9: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Už jako malá se zajímala o divadlo, rozhlas, recitaci. Bylo to multitalentované dítě. A tak není divu, že do dramatického kroužku chodila už na gymnáziu.
2: Já jsem se už zmínila o tom, že do toho dramatického kroužku chodila taky Klára Jerneková, ona byla o 2 roky starší. A občas nám dělal supervizi její otec, což byl velice známý a proslulý divadelní režisér pan Karel Jernek. No a on mě několikrát viděl samozřejmě při představeních a jednou za mnou přišel a řekl mi, jaký máte plány do budoucna, co chcete studovat. A já jsem se tenkrát strašně styděla vlastně říct, že jsem si nebyla jistá, říct mu třeba, jak si studovat herectví, a on řekl, no to nemáte, že jo, takže jsem to nechtěla prozradit, nicméně nějak mě k tomu prostě dokopal a já jsem říkala, no já mám strašně ráda divadlo. A on mi řekl, určitě jděte studovat DAMU, máte velký talent. Tak tenkrát mě strašně povzbudil a já jsem skutečně se pokusila dostat se na divadelní fakultu. Dostala jsem se až do toho nejužšího kola, ale pak nějak to nedopadlo.
1: Krátce poté se dokonce Saskia zúčastnila konkurzu na roli Barunky v připravované filmové adaptaci Babičky. Toho konkurzu se tehdy účastnili stovky dívek a Saskia v něm dokonce zvítězila. Jenže projekt byl nečekaně zrušen a žádná Barunka se netočila. Pro tehdy 18-letou dívku to mohl být konec nadějí. Ale opak byl pravdou. Talentované recitátorky si totiž všimli filmaři. Maminka jejího kamaráda, hereckého kolegy Jaromíra Hanzlíka, tehdy pracovala v televizi jako asistentka režie. A díky této známosti se jméno Saskia objevilo v hledáčku konkurzu Československé televize.
2: A vlastně tam jsem se zachytila a už jsem začala moderovat v poštovní schránce a tak dále v těch dalších pořadech.

0: V našem cyklu 100 českých filmů ke stému výročí kinematografie dnes uvidíte první zvukový film s Vlastou Burianem, C a K Polní maršálek. Tento film natočil režisér Karel Lamač v roce 1930 podle stejnojmenné divadelní hry Emila Artura Longena. No a protože film byl natočen v roce 1930, kdy záznam zvuku byl opravdu v plenkách, tak doufáme, že omluvíte i technické nedostatky.
1: Psal se rok 1967 a Československá televize tehdy hledala nové tváře pro moderování zábavných pořadů. To byl rozhodující konkurz v kariéře Saskie Burešové. Jaký byl její první den v televizi?
2: No, víte, já jsem nezačínala jako programová hlasatelka, ale vlastně jako moderátorka. Já jsem se zúčastnila konkurzu, to má taky takovou zajímavou historii, na pořad Poštovní schránka, což byl takový zábavný pořad pro vojáčky. A tenkrát ten pořad uváděl Eduard Hrubeš a k sobě hledal partnerku. A já tedy po nějakých peripetích, které jsou trošku delší, nebudu to tady rozvíjet, jsem nakonec se toho konkurzu zúčastnila, i když už byl v plném proudu. A dostala jsem se do posledního kola, kde byly 4 dívky, každá si měla vybrat nějaký obor, jedna vařila, jedna tančila, já jsem si vybrala obor samozřejmě jaksi z té herecké profese a předvedla jsem tam slavný monolog Rosalindy ze Shakespeareovy hry Jak se vám líbí. Pamatuju si, že to byl takový trošku rozverný monolog, kdy teda ten ubožák Hrubeš za mnou lítal s tím mikrofonem, že ta dívka byla taková hodně temperamentní a on potom posléze po mnoha letech mi říkal, já jsem si tak strašně nepřála, abys to vyhrála, protože jsem tě v tu chvíli úplně nenáviděl, že jsi mi tam znemožnila. No ale nakonec jsme se velice samozřejmě zpřátelili. No a dostala jsem se vlastně díky tomuto konkurzu do té profese nehlasatelské, ale moderátorské. Pak si mě všimli v zábavném vysílání, takže jsem dostala možnost dělat s Mirkem Vaštou takové pořady, které se jmenovaly vždycky Novinky suprafonu, suprafon na jaře, v létě a tak dále. Pak pan režisér Paukert mi dával mnoho možností. Ale posléze se ozvaly i jiné redakce, zábavné, dětské, publicistické. Tenkrát, víte, ten záběr toho moderátora, tenkrát se říkalo konferenciér, byl velmi široký. Dneska jsou úzce specializovaní třeba na obor hudební, na obor zábavní, publicistický a tak dále, ale my jsme mohli vlastně dělat všechno.
3: Sergel et alim ošas inen sebuf itkin tsot, juh slit otorps ituch adžib, i džakšan inav stop tsot.
4: No to je! Přečetla bys nám ještě, co jsi to vlastně četla?
3: Samozřejmě. Legrace té milá Sašo není vůbec nikdy dost, svůj díl proto s chutí přidá každý náš pozvaný host.
1: Zajímavé je, že Eduard Hrubeš stojí za ikonickým vzezřením Saskie Burešové, protože ona původně do televize nastoupila s krátkými vlasy.
2: Ano, já jsem byla krátkovlasá a Eda jednou mi říkal, hele, víš co, nech si narůst dlouhý vlasy, mně by se to hrozně líbilo. A já jsem opravdu si nechala narůst dlouhé vlasy, já jsem měla dlouhé vlasy vlastně až po ramena. Teď už jsem vlastně de facto málem Mikádu, jo, proti tomu, jak jsem byla dlouhovlasá. No a od té doby jsem se vlastně nebo stříhala, nebo jenom přistříhala.

0: Sašo, mě vždycky zajímalo, televizní hlasatelství, to je disciplína, kterou dneska už vlastně nevidíme v televizi. A já jsem si nebyl nikdy jistý, vy jste to četli, nebo jste měli, nebo jste to museli dát z koule, jak se říká lidově.
1: Ano, všechno jsme se učili z paměti.
0: Vážně.
1: No a někdy jsme texty dostávali těsně před tím vstupem, takže to bylo docela náročné, ale což to, my jsme si to někdy mohli upravit a eventuálně na svátky jsme si ty texty psali sami, ale když přišla taková plachta, kde byly červené čáry, že neměrné, že se muselo prostě to odříkat slovo od slova, tak to byl tedy mazec. Já si vzpomínám, jeden kolega, to byl takový strašný nervák a ten právě dostal tuhle tu plachtu s těma červenýma čárama, tak se to chudák držel celý odpoledne. Ovšem, on tam měl jedno kritické místo a to bylo, že ty diváky měl pozvat na Blízký východ. Všecko mu šlo, ten Blízký východ mu nešel. Takže chudák chodil jako lev v kleci před tou hlasatelnou a furt říkal, Blízký východ, jenom to nezblbnout, Blízký východ. No a když nastala jeho chvíle, rozsvítila se na kameře ta červená, nádherně odmemoroval ten složitý text, si odechnul, dostal se k tomu kritickému místu a povídá, no a teď už mě zbývá pouze jediné, pozvat vás do centra problému na dálný západ.
2: A já prozradím, že tím kolegou byl Jiří Ptáčník. Tohle byla ukázka z pořadu To byl náš hit z televize Barrandov v režii Romana Petrenka. Správná dikce, tempo, dobrá čeština, to všechno byly podmínky, které museli splnit všichni hlasatelé tehdejší československé televize. A Saskia Burešová na to byla vždycky hrdá.
3: Já jsem hrozně ráda, my jsme, když jsme dělali ty programové hlasatele, tak jsme měli neustálá školení. Já jsem jednak chodila k panu profesorovi Haladovi na DAMU, kde nás učil správně mluvit, retoriku, posazovat hlas, správné dýchání a tak dále. Posléze k paní profesorce Vondrovicové, taky profesorka na DAMU. Neustále jsme nad sebou měli jistý dohled. Paní profesorka Palková se každý týden, to už jsme byli ostřílení hlasatele, psala, kde je jaká chyba. A protože samozřejmě i profesionál dělá chyby, někdy ujede a tak dále. No a to mě mrzí, že to dneska neexistuje.
4: Vážení, já tu mám dopis, který skutečně do televize došel. To je dopis, který zvedne jistě sebevědomí zejména televizním hlasatelkám, protože já cituji. Omlouvám se, že se teď na televizi moc nedívám. Není mi dobře, pořád mě bolí hlava. Ale v pátek mladá paní Millerová uváděla tu anglickou detektivku. To je ale detektivka seriálového typu a na seriály já se vůbec nedívám. V sobotu uváděla paní Kopřivová film Hombre. Na ten film jsem se vůbec nedíval. Přepnul jsem na druhý program a díval jsem se na paní Vávrovou. Protože už jsem jí dlouho neviděl. Pak jsem se ještě podíval na paní Kopřivovou, jak uvedla pořad, možná přijde kouzelník a šel jsem spát. Takže... Jistě uznáte, že toto je pro televizi ideální divák. Nelíbí se mu pořad, vypne. Pokud se tito diváci dívají podle tohoto návodu na dnešní pořad, tak následují sami spokojení diváci. Spokojený divák, náš cíl.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Jak se z mladé recitátorky, dívky, která toužila stát se herečkou a nakonec i moderátorky, stala hlasatelka? To se teď dozvíte v dokumentu o Saskii Burešové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Po tom, co byl po srpnových událostech roku 1968 zrušen televizní pořad, který moderovala s Eduardem Hrubešem, z televize nezmizela. V době, kdy řada známých novinářů a hlasatelů z obrazovky kvůli politickým postojům mizela, dostala Saskia Burešová nabídku stát se stálou televizní hlasatelkou. Tehdy to znamenalo číst před kamerou krátká ohlášení před a po každém pořadu, vítat a provázet diváky večerem. Televizní hlasatelé té doby byli pečlivě vybíráni pro kultivovaný projev a příjemný vzhled. Do domácností vstupovali každodenně a budovali si téměř rodinný vztah s publikem. Saskia Burešová mezi ně brzy zapadla. Dodatečně si doplňovala i vzdělání. Docházela na hodiny rétoriky k profesoru Františku Haladovi na DAMU, aby si zdokonalila techniku mluvy. Pomáhal jí ale i kolega.
2: Byl to Vladimír Dvořák, který mě velmi dobře radil, já říkám, to byl takový můj guru. A pamatuju si na jednu památnou větu, kdy mi říkal, nikdy divák nesmí poznat, že se vám trémou potí ruce. To se mi hrozně líbilo. A pamatuju si Milan Friedl, když jsme spolu jednou něco dělali, tak já jsem se ho ptala, co děláte proti té trémě, to jsem byla opravdu takový začátečník. On říkal, správně dýchat. To se všechno upraví a ta tréma přejde. Já jsem trémista teda, i když jako to nebylo vidět, ale samozřejmě, jak si zestářím, se ta tréma zvětšuje, protože trošku se zavedete a víte, že si nemůžete dovolit prostě žádnou chybu, jo. O to větší je ta zodpovědnost. Ale vždycky si vzpomenu na toho Milana Friedla, jak říkal, správně dýchejte a ono to pomáhá.
3: Tak doufám, že jste se dobře pobavili. Pro vaši informaci ještě dodávám, že film Četník a mimozemšťané byl natočen v roce 1978. Ale nyní mám na vás jednu otázku. Také jste poslali svůj hlas do ankety o televizní rolničku a vyšlo vám to? Možná jste měli jiný typ, nebo jste třeba vůbec nehlasovali, ale přesto doufám, že naše pozvání k randevu s rolničkou neodmítnete. Tak prosím, právě začíná.
2: Já jsem se to nikde neučila slovo od slova, já jsem šla vždycky po tom obsahu. Takže i když třeba nějaký slovíčko mi ulítlo, tak jsem věděla, o čem mluvím. Což je strašně dobře, protože vím, že třeba některé kolegyně, které měly takzvanou geniální paměť, když jim třeba potom vypadlo slovíčko, no tak to byl trapas, jo. Vlastně oni to měli naučen jako básničku. A když máte naučenou básničku a vypadne vám slovo, tak je to špatný. Ale když znáte obsah a víte, co říkáte, tak se vždycky zachráníte.
0: Saskia Burešová se tak na obrazovce střídala s mnohými kolegyněmi. Třeba s Marií Redkovou, Stáňou Lekešovou, Marií Tomsovou nebo Anou Vetlinskou.
4: Dobrý den, vážení diváci. Nedělní dopoledne má něco do sebe, nejen proto, že nemusíme vstávat podle budíku, ale možná jste se poslední týdny taky těšili na panoptikum města Pražského. Dnes se bohužel s Radou Korejsem a jeho podřízenými rozloučíme. Uvidíme příběh Laková krabička na čaj a příští neděli v tomto čase už budeme sledovat seriál Sanitka.
0: A teď ještě jedna historka od Marie Tomsové, když už mluvíme o kolegyni.
5: Jednou jsem měla opravdu radost, protože jsme poprvé v životě s malými syny letěli do Řecka na Levkádu. Dlouhá cesta z letiště, o půlnoci autobusem do místa určení. Já jsem netušila, že na tom letišti, na té Levkádě si nemůžeme nic koupit ani k jídlu, ani k pití. Nebyla jsem vybavená prvně v životě letadlem s malými dětmi. Z každého pokoje vedly dveře na tu společnou terasu, která nebyla oddělená žádnou zábranou, žádnou bariérou a byla dlaždicová. Takže se všechno šíleně rozlíhalo, šíleně neslo a tam sedla parta Čechů, kteří byli trošku hluchoněmí, trošku, někteří víc, někteří míň a možná to znáte, hluchoněmí velmi nahlas negestikulují, prostě křičí. A oni se dohadovali v jednu v noci, ve dvě v noci, na rozdíl od nás měli ty nápoje, ty becherovky a podobného druhu. A já jsem neměla ani prášek na spaní. Ve dvě jsem vylezla a říkám, prosím vás pěkně, my tady máme malé děti, my bychom potřebovali usnout, spát. Jo, jo, jo. pod vlivem. Ve tři vylezl můj slušný manžel Miloš a říkal, prosím vás pěkně, my už opravdu nemůžeme usnout. Nic, pořád se to stupňovalo. V pět jsem vylezla já a zařvala. Víte co, už jděte do... Doslova. Normálně vůbec nejsem vulgární, ale to bylo doslova. Zalezla jsem za ty dveře, strašně jsem se bála, jestli na mě tou společnou terasou nevlezou. A teď jsem šmírovala, co říkají. A tam bylo. Slyšeli jste to? Ona nás poslala někam, přímo tam. To byla ta hlasatelka, ta Redková.
0: A teď ještě nějaká historka přímo od Saskie Burešové.
2: Vzhledem k tomu, že naštěstí jich nemám tolik, když jsem se dostala do úzkých, tak ji tedy zopakuju. Pamatuju si, že to je teda před lety, kdy jsme nějak budovali byt a já jsem natáčela kalendárium a měla jsem v bytě řemesníky a pořád jsme si volali, protože se mě ptali vždycky, kam mám umístit, prosím vás, tady tu vanu a tohle, tak jsem tak nějak to koordinovala vždycky v přestávkách toho natáčení. A ti řemesníci říkali, prosím vás, a co tady s tím bidetem? Tak já jsem furt jako říkala, prosím vás, zleva tohle změřte. On tam sice byl manžel, ale muži jsou někdy nepraktičtí, že? No, a když pak přišla ta chvilka, kdy jsem měla divákům prozradit tu naší soutěžní otázku, jak jsem byla prostě tak ovlivněná těma všema bidetama a vanama a kohoutkama, tak říkám, no a teď už vážení diváci je na mě, abych vám prozradila správnou odpověď na naši minulou soutěžní otázku. Ptala jsem se vás, jak se jmenoval autor velice slavné opery Carmen a vy jste správně odpověděli, že to byl George Bidet. Naštěstí ono se to točí. Jinak by prostě pan Bizet mě asi pronásledoval.
0: Abychom nezůstali jenom u televize, Saskia Burešová moderovala i mnoho zábavných pořadů na vlnách českého a československého rozhlasu. Tady je jeden kousek. Stolní kabaret.
2: Mé jméno je Saskia Burešová a já jsem velice ráda, že vám mohu představit také své milé kolegy kabaretiéry. A také dnes musím prozradit vlastně princip toho našeho stolního kabaretu. Bude to taková, řekla bych, zábavná, doufám, že i roztomilá, přesilovka čtyř kabaretiérů na jednoho hosta. A tím mým hostem je paní doktorka Olga Krumlovská.
6: Dobrý večer.
2: Paní doktorku Krumlovskou známe z televizní obrazovky, z pořadu Sama doma, ale samozřejmě i z mnoha dalších pořadů i konkurenčních televizí. Napsala celou spoustu knih, například Yoga prstů, myslím, že tři díly to byly, nebo dokonce více?
6: Byly tři a pak to vyšlo jako souhrné vydání, ještě doplněné. Já myslím, že těch knih už bylo... Tuhle jsem to počítala, nezbylo mi nic jiného, 32, a řekla jsem si, že už mi to snad mají zakázat.
2: Ale já přeci jenom některé z nich připomenu, třeba Místa, která léčí pavučiny a dalších, 77 pověr a zázraků, Barvy a léčba, Šťastný domov, Věřte, nevěřte. Ještě na vás také prásknu, že připravujete horoskopy nejenom pro naši republiku, ale vůbec i pro jaksi naši populaci na každý rok, ale k tomu se samozřejmě dostaneme. Takže já bych se chtěla zeptat, že už jsem tady se zmínila o knize Yoga, která léčí. Jak jste vůbec přišla na to, že postavení prstů na ruce může nějakým způsobem ovlivňovat nejenom naše fyzično, ale také duši?
6: To byla taková zvláštní souhra náhod. Já jsem přemýšlela, jaký nový seriál vymyslet pro jeden časopis, kde jsem dělala zástupce šéfredaktora. Byl ten časopis zaměřený právě na tyhle ty různé duchovní záležitosti. A v tu dobu přijela naprostou shodou náhod do Čech minská lidová léčitelka a lékařka zároveň a ona vydala takovou malinkou brožurku, kde bylo nějakých 8, možná 10 takových pozic a shodou náhod jsme se prostě potkali. A já jsem si vzpomněla, že můj dědeček, který pobýval 2 roky v Mongolsku, vlastně mě nějaké takovéhle ty pozice a cviky učil, protože já jsem musela bohužel nerada chodit hrát na housle. Tak dědeček mi právě, aby samozřejmě se ty prsty rozhýbaly, tak mi doporučil prostě různé takové ty cviky. Tak mě to přivedlo na tuhle myšlenku a odpíchla jsem se vlastně od těch základních pozic, co měla tato paní doktorka ve své knize a Odezvu to mělo neuvěřitelnou. Lidi
2: jste to vyzkoušeli
6: vědět?
2: Na sobě?
6: Ano, já jsem to měla jsem to vyzkoušený na sobě. A lidé v čtenáři prostě chtěli vědět, jestli existuje nějaká pozice na tyhle zdravotní problémy, na tamty zdravotní problémy, a mě nezbylo nic jiného, než jít do literatury.
2: Vaškovi Čapkovi přímo blízklo v očích, ty určitě budeš chtít vědět, že nějaký neduch, ne, že by se objevil u tebe, nebo ne? Ne, nepromiň, ty jsi zdravý jako
6: žít. Já tam mám různé hezké pozice i třeba na potenci.
2: No pozor, pánové, ano, zbystřete jako,
6: každý.
7: Pardon, na potenci jakou? Všeobecnou i duševní?
6: I duševní,
7: tak
6: na krásu a na různé, jo, na to, aby ty vrásky se pomaleji nějak jako dělaly a takové jako záležitosti.
7: Prosím vás, paní doktor, já se vás něco chci zeptat. Já jsem, když mluvíte o těch prstech, slyšel, že mnozí lidé třeba nosí prstinky na různých prstech, že nectí to, že má třeba sumní prstem i na prostředníku, že ho nosí třeba někdy i na maličku. A mě jeden můj kolega, který to takhle mi říká, no jo, člověče, já jsem stloustul a ten sumní už si mi nevyjde, tak já to musím dát na maliček, aby mě lidi věděli, že jsem ženatý.
2: A nebo si se zeptáme, proč se vlastně musí nosit na prsteníčku? Jo.
7: Na prsteníčku nebo na středníčku, no, jo? No.
6: Já si myslím, že tady to nemá nějaký jako význam z toho mého pohledu, že v podstatě je to asi...
7: Z vašeho ne, ale jako...
2: Zdeněk posívá se hrozně.
8: Tak to náhodou vím.
6: Ano.
8: Schválně. To prst je zbytečný.
6: Ano. Useknout, já bych navrhovala.
8: Myslím to vážně.
6: Ano.
8: Skutečně, nemá funkci.
2: Proč se tam nosí prst?
8: Tak proto
2: se nosí prst.
9: Pro mě teda
8: má kromě pozor,
2: ale to je pozor, jo. Ale to je zavádějící. Lidi, to když nemám, to myslíme jako pozor, jo.
7: A co kytaristé ti potřebují taky? To klavirist, teď to říkáš, no já.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
0: Nic neříkejte, ale navrhuji, že bychom si mohli pustit písničku, kde zpívali hlasatelky a hlasatelé.
10: Z pochopitelných důvodů nechce být... Ne, která nechce být z nepochopitelných důvodů jmenována. Tady prostě navrhuje, aby se programová hlášení zpestřila tancem a písněmi. No já nemám tu pravomoc, ale pro dnešek... My si pamatujeme, to už spousta věcí se otancovávala. Tam, kde nestačí člověk, tak začne zpívat, nebo tohleto. Povím to tancem a písní, že ano. No co, já ti můžu říct, Saskie, zkuste to.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Náš pořad vás bere do minulosti a připomíná si okamžiky, na které vždycky rádi zavzpomínáme. Dnes hlavně u té televizní obrazovky. Díky hlasatelce Saské Burešové. Spolehlivě sloužila celá 70. a 80. léta 20. století. Provázela televizním programem v době, kdy se vysílalo ještě jen na dvou kanálech. Měla charakteristický účes a elegantní projev, který neměnila s módními výstřelky doby. Získala si pověst profesionálky, která nikdy nechybí ve studiu, za kamerou neznervózní a neudělá přeřek. Koncem 80. let, kdy se společnost začala měnit, patřila k veřejně známým osobnostem, ale politických funkcí a gest se vyvarovala. Listopad 1989 tak pro ni neznamenal náhlý pád ani nucený odchod z Československé televize a pokračovala bez přestání dál. 90. léta pro ni naopak přinesla další úspěchy. Zavedené tváře televizního vysílání se těšily respektu diváků a popularita Saskie Burešové byla zřejmá i z anket. Jenom TT získala 5x. V té době už se kolem ní také začal šířit i jakýsi milý mýtus, že nestárne. No a v roce 1993 se rozhodla přijmout i novou výzvu. Dramatik a režisér Petr Obdržálek, který byl shodou okolností jejím manželem od roku 1972, připravil pro Českou televizi vzdělávací magazín Kalendárium. Saskia Burešová se stala jeho tváří.
2: Dobrý den, milí diváci, vítám vás u dnešního kalendária. Albert Einstein kdysi prohlásil, existují dva způsoby, jak žít život. Ten první je myslet si, že nic není zázrak. Ten druhý je myslet si, že všechno je zázrak. Chaim Weizmann, izraelský prezident a vědec, zase tvrdil, že zázraky se někdy dějí, ale je třeba pro ně tvrdě pracovat.
1: Věděli jste třeba, že kromě toho, že milovala vždycky citáty, byla taky pověrčivá?
3: Já jsem opravdu strašlivě pověrčivá nejenom vůči své vlastní osobě, ale vůči celé své rodině. Takže když náhodou něco někdo zapomene nebo se musí vracet, tak říkám, musíš se posadit, podívat se do zrcadla, pak teprve můžeš odejít. A takhle prostě oblbuju celou rodinu, chudáci. No.
1: Když v roce 1998 nastoupil do České televize nový generální ředitel, začaly se hlasatelky střídat v týdenních cyklech. To bylo už Saskii Burešové přes 50 a takový režim jí nevyhovoval.

0: minulosti a vzpomínala na to, co měla ráda. Přidávala k dobru vždycky svoje historky právě z té zlaté éry hlasatelství. Třeba i o dárcích od fanoušků.
1: Nejenom teda květinové dary, ale jednou mě opravdu dostal jeden divák, mimo jiné pak tady mám od něj krásný dopis, možná to dám k dobrému, protože mě volali z vrátnice a říkal, máš tady dárek, tak já jsem běžela, předpokládala jsem, že bonboniera nebo něco podobného. Představte si, on ten chudák lítal asi celý den po lese a přines mi kýbl borůvek. Ale víte, to já prostě beru, protože to je od srdce. Mm. Ta představa, jak s láskou trhá ty borůvky
2: a říká si,
1: to bude sasky. Mít koláč. A jednou taky tam byl zabitý králík a to jsem se dost lekla, teda přiznat. Máš tady něco krvavýho ve vrátnici.
3: Ale...
1: Takže to je od toho divák, on byl z Krkonoš, to je ten, co mi přinesl ty borůvky, byl rozkošný. To jsem ještě nevěděla, že mi přinese ty dárečky, když jsem dostala první dopis. A ten začínal takto. Milá paní Saskio, děkuji vám za zaslanou fotografii. Udělala mě velkou radost. Dokonce větší, než když od nás prchla má zlá žena. Když se tak dívám na vaši fotografii, musím konstatovat, Darwin neměl pravdu. Vy přece nemůžete pocházet z opice jako většina našich spoluobčanů. Ale druhý dopis, ten bude opravdu, ten je velmi zábavný, to bylo zase od něj. Vážená a milá paní Saskio, dovolte, abych vám napsal příhodu, která se mi s vámi stala. Moji dva synové zjistili, že se mě líbíte. V létě jsem vás asi měsíc neviděl na obrazovce, asi proto, že jste měla dovolenou. Dával jsem svou nelibost, že vás nevidím najevo tím, že jsem nadával, že odhlásím televizi a tak podobně. Moji kluci si toho všimli a vymysleli lest. Když jsem se koupal a byl jsem namydlený, přiběhl můj mladší syn s křikem. Tati je tam a moc jí to sluší. Nestrácel jsem ani vteřinu. Vymrštil jsem se z vany, v chodbě jsem sebou praštil na dlaždicích, v kuchyni na linoleu a v obýváku se dívám na Alexandra Hemalu. Byl jsem tak zklamaný, že jsem je ani nezmlátil.
0: A co dělalo Saskii Burešové radost mimo její obor? Byla to zahrada.
1: V podstatě od mládí, protože moje maminka milovala květiny, milovala zahrádku a tak mě k tomu vždycky nějakým způsobem měla a já jsem už od malička prostě si sázela kytičky a byla jsem šťastná, když mi z toho semínka něco vyklíčilo. Takže postupem času, když jsme měli potom chalupu a zahrádku, že jo, tak jsem tomu úplně propadla. Dokonce bylo období, kdy jsem pěstovala naprosto všechno, protože víte, jaký byl výběr, no vy jste mladá, ale opravdu velice špatný výběr v zelenině a ovoci. Já jsem pěstovala dokonce i mák, brambory, na co si vzpomenete, prostě všechno. Ale byla jsem otrok zase, to je pravda.
0: Když v roce 2025 Petr Obdržálek, její muž, zemřel, zůstala Saskia Burešová poprvé v životě na všechno sama. Ale zvládla to dobře. Tak ať se drží. Zdraví je pevné a ještě ji dlouho slýcháme na vlnách Českého rozhlasu. To si přeje Patrik Rozehnal. A jakým citátem se rozloučit?
1: Tak jeden se mi zvlášť líbí, já bych řekla, že je pro mě jako stvořený. Stáří je zlozvyk, na který opravdu zaměstnaný člověk nemá čas.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Vážení posluchači, především vám přeju krásný závěr neděle 2. srpna. Z ní zbývá vlastně už jen jedna jediná hodina. A tu věnujeme noční lince, stejně jako tu první hodinu srpna 3. Dvě hodiny našeho povídání na jisté téma. To je před vámi na rozhlasových vlnách. U mikrofonu je Borek Kapitančik a posílám vám pozdravy do celé republiky a možná ještě dál právě za pomoci rozhlasových vln. A podobně jako Patrik rozehnal hvězdných návratech, já vás v noční lince, která začíná ovšem za pomoci vašich příběhů, vezmu do minulosti. Na schovávanou, nahoněnou, na kovboje a indiány, skákání panáka přes gumu, anebo třeba kvarteto, prší, pekseso, halma, dáma, mlínek, vrchcáby, anebo ten takzvaný hokej s tenisákem na plácku před domem. Jak jste si v dobách, kdy ještě nebyly mobily, kdy jsme ani nesnili o internetu a kabelové televizi, hrávali s vašimi kamarády a kamarádkami? Bylo to, jak jsme si kdysi hrávali, inspirací třeba při prázdninovém pobytu vašich vnoučat? O tom, jak jsme si hrávali, o hrách vašeho dětství, můžete buď napsat na webovou stránku rozhlas.cz/linka, anebo telefonovat, jako obvykle. Číslo je 731 800 900. A už jsem to jednou řekl a znovu to zopakuju. Na vašich příbězích stojí noční linka. Bez nich by nebyla tou správnou noční linkou. Budu čekat na vaše příběhy na téma Takhle jsme si hrávali. Tak ještě jednou dobrý večer, hezký závěr neděle. No a těm, kterých se to týká, zítra plno elánu do nového pracovního týdne.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu. Máme pořád ještě 2. srpna, i když během těch 2 hodin našeho společného povídání na téma Takhle jsme si hrávali, se to změní. Ale jak říkám, zatím ještě stále mají svátek Gustavové, tak věřím, že jste jim pogratulovali. Ale teď k tématu. Naše posluchačka, která čeká na telefonu, nám chce říct, jak si hrávala v těch dávných, možná ne tak dávných dobách. Jano, váš hlas zní mladistvě, takže se omlouvám, pokud jsem se vás dotknul. Pěkný večer.
1: Pěkný večer, zdravím všechny, je mě 63 roku.
0: No tak to jsme asi tak stejně velcí, tak to jsme si hrávali určitě podobně. Ale víte co, než mi povíte všechno to, co jste říct chtěla, tak se zkusím odrazit od toho, co možná naši posluchači slyšeli ještě před 23. hodinou. Pokud jste poslouchala Hvězdné návraty Sasky Burešovou, hrála jste si někdy na televizní hlasatelku, když jste byla malá?
1: Tak to zrovna ne. To určitě ne, hráli jsme si úplně na všechno, ale na televizní hlasatelky a na herečky ne. Za to jsme byli princezny a máma, táta a dítě.
0: To asi no, jenom do určitého hlavně věku, že?
1: Ano, ano. To jsme si hráli, když jsme byli malí a mysleli jsme to vážně. Já jsem měla v domě za sousedy zrovna sourozence, to byla holčička a kluk, no tak já jsem s tím klukem byla máma s tátou a holčička byla naše dcera a říkali jsme jí holko. Tak jsme na ní volali, jakože je naše holka a měli jsme krásný prostředí k tomu hraní, protože jsme bydleli ve starým činžovním domě a tam bylo takové romantické, bohaté prostředí, byl tam dvůr a velikánská zahrada pro všechny a všelijaká krásná zákoutí, takže tam se dalo hrát na všechno. No a hlavně jsme byli venku, hlavně jsme chodili ven a tam to všechno probíhalo a byly to takové ty klasické hry nahoněnou nebo naschovávanou, Honzo vstávej. Taky jsme si hodně hráli na písku a vždycky jsme do těch her byli velice zapálení. Pořád jsme vlastně byli na nohách a taky k nám chodili ještě děti z ostatních domů nebo my k ním na zahradu. Bylo to takové velice družné, uměli jsme si vyhrát, každý den jsme se nadýchali čerstvého vzduchu a i naši rodiče se stýkali. Já si hlavně v té souvislosti vzpomínám na tu vzájemnou družnost a taky, jak jsme se setkávali, když bylo hezky, tak jak jsme se setkávali vždycky v sobotu všichni my děti, který jsme si tam hráli i dospělí u táboráku večer. Jak jsme to chystali a pak jsme tam běhali a povídali si a poslouchali jsme, co říkají ty naši rodičové. Bylo to moc krásný, no ráda na to vzpomínám.
0: Pani Jano, mě by zajímalo, říkala jste, že jste bydlela v činžáku, předpokládám tedy, že tam bylo vícero, jak se říká, partají.
1: A tím sedm.
0: Sedm, no. A tím pádem taky vícero vašich vrstevníků či vrstevnic. Kdo svolával?
1: Ano.
0: Kdo svolával ke společnému hraní po té, co třeba skončili školní povinnosti, hodili jste aktovku do kouta? Kdo vlastně byl tím, kdo svolával k hrám u vás?
1: No hlavně případě? Já.
0: Jo, a jak jste to dělala? Zvonila jste na zvonky, půjde Kája
1: to
0: ven?
1: To taky. Zvonila jsem na zvonky, ať jdou ven, a nebo někdo už třeba venku byl, tak jsem se jala hned organizovat ty hry, nebo i společně a prostě byla jsem taková vedoucí tam, ale byly tam i starší děti zase, takže když my jsme byli maličký, tak ty se nás třeba ujali. Bylo to hezký prostě, no, byli jsme takový jejich hračky, jako těch starší, když jsme byli malinký, no, když jsme trochu povyrasli, tak jsem to vzala já zase pod svoje křídla, no a to byly, to jsme, když jsme prožívali nějaký hraní, já si pamatuju, že na tom dvoře byl takový vrak auta a já jsem si s tím kamarádem, sousedem do toho vraku jednou takhle o sobotním horkým poledni sedla. A my jsme si s takovým zápalem vypravovali o tom, jak to vypadá na jiných planetách ten život, že tam lidi mají zobáky a jak to tam všechno je a tak se rozbujela naše fantazie, to bylo nádherný, jo, takový prostě, co si jenom děti dokážou vymyslet, no ale pak nás bohužel rodiče zavolali k obědu, ale prostě my jsme se měli moc rádi, jako kamarádi, a bylo to takový, bych řekla, trochu jiný než dneska, no.
0: Něco podobného mám teď před sebou, je to jednořádkový vzkaz našeho posluchače Bedřicha, já se k němu hned dostanu. Ale když už tedy spolu mluvíme a vy jste říkala, že jste si hrávali i na schovávanou, zkuste třeba těm, já vím, že to je velmi nepravděpodobné, ale kdo ví, zkuste těm, kteří poslouchají a nedokážou si vybavit to, ne zaříkávadlo, ale to, co se odříkávalo, když jste vlastně čekala na to, až se vaši spoluhráči, protihráči, já nevím, jak to říct jinak, schovají. Co jste říkala u toho, počítala jste 10, 20, 30?
1: No tak, 30. Když bylo, počítala, ale když byla třeba honička, tak se říká, že jsme si hráli na babu.
0: Ale počkejte, vy mi sem taháte...
1: Nechtělo, tak řek,
0: vy mi sem taháte honičku, já myslím tu schovávanou. Jaká přesně byla ta formulace? Jak jste počítala? Po desítkách?
1: To bylo nějak 10, 20 a teď se řeklo jméno, já už nevím přesně. Mm-hmm. Ale při té honičce, já bych to chtěla říct, to bylo piky na hlavu, že na babu nehraju.
0: Jo, tak to si pamatuju taky. A my jsme měli ještě takové zaříkávadlo, když se tedy při hře na schovávanou stálo třeba u zdi a počítalo se 10, 20, 30 a tam byla taková pojistka. 2 metry za mnou nebo všude okolo mě nikdo nesmí stát.
1: Protože, jo, nebo nebudu hrát.
0: Nebo nebudu hrát, protože byli i tací, kteří vám stáli za zády a okamžitě vás zapikali.
1: Tak tohle my jsme nedělali, no. My jsme byli takový nevinný.
0: Já vám moc krát děkuji, paní
1: Ano. Si, nebo nebudu hrát, jo.
0: Nebo nebudu hrát. Já to používám do dneška.
1: Tak jo.
0: Dobrou noc vám přeju a krásné
1: děkuji
0: léto.
1: Děkuji vám tež.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Když jsem tady zmínil to, co napsal Bedřich, musím přečíst. Dobrý večer, mě hodně bavilo hra na schovávanou. To byl život. Ne jako dneska, že jsou celý den na mobilu. Asi má být krátké, to je hodně špatný. No Bedřichu, já děkuji i za ten zdvižený prst a můžeme si pustit další písničku. Věřím, že po kapele Elán bude čas pro váš další příběh.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Za zvuku vzdalujících se bubnů dávám prostor naší další posluchačce. V noční lince je to Lidka, která nám chce říct, jak ona si v dobách, kdy měla věk, řekněme, jednociferný, anebo jen z počátku dvouciferný, jak si hrávala. Já vás zdravím, Lidko.
1: Já vás taky, Borečku, ráda vás slyším po dlouhé době.
0: Vy jste nevypnula to rádio, že jo?
1: No tak skoro, úplně.
0: Teď nám to dělá vždycky ten dozvuk, ale to bude mást především vás.
1: No jo.
0: To je přesně ono.
1: Je to chrašo?
0: Teď už je to lepší.
1: No.
0: Tak jak jste si hrávala?
1: Už je to tak dlouho, ale na to člověk nezapomene, že? Říkám, už jsem 16 nebo 15 let v důchodu, takže konečně přežila jsem covid, já říkám, už přežiju všecko. Protože manžel bohužel zemřel za 2 dny v nemocnici. Říkal mě primář, že ta nemoc už byla v takovém stádiu, že už mu nemohl někdo pomoct. Jsme byli druhý týden.
0: To mě mrzí, to mě moc mrzí, paní Lidko.
1: A on už to ten druhý týden, v pondělí ráno jsem se zbudila, nevydržel a utek, že musí jít do práce, on se staral o čistotu města. On byl zaměstnán z magistrátu.
0: Rozumím, takže ale paní Lidko, pojďme si říct, jak jste si hrávala, když jste byla malá.
1: Jo. No, takže smutné věci, na to nerada vzpomínám, ale bohužel, co nás lepšího čeká, už to nebude. Takže dneska, jak si ty děti hrajou, mě je jich líto, upřímně vám řeknu líto, protože oni vůbec netuší ani na které děti, které vyrůstají ve městech, jak vypadá, já nevím, koza, jo, nebo takové zvířata, co nám byly blízké. Já jsem vyrůstala vedle kravina na vesnici. No hned před dvůr jsme měli kravin, tak jsme chodili za tou jednou tetičkou, ta nám dávala mlíčko přímo od kravičky. Takže to dneska děti neznají. Že?
0: Dobře, tak je poučte. No, jak se dá hrát, pokud by to mělo být z vašich zkušeností?
1: Nejradši jsme si natrhali pampelišky. A hrávali jsme si na školu, víte? Měli jsme takové ty paličky a jsme vyvolávali jako žáky, no, nebo na učitele, nevím, co to dá být. Potom jsme si hrávali na honěnou, na babu, na schovávanou a já nevím, škatule, hejbejte se. A takové, říkám, to byly hry, které dneska dnešní městské děti neznají. A ani nemůžou znát. A mě jich opravdu líto, protože já jsem třeba hrozně ráda četla, jo, a mám mají fotografie. Maminka večer bylo 9 hodin, zhasla a žádné čtení spát.
0: No ještě, abyste si nekazila oči, pochopitelně.
1: No právě, ale já baterku a četla a jdu tři do rána. Dneska některé ty děti opravdu neumí ani čít, nebo nemají na to čas prostě. To jenom čumí do mobilu, no. Tak si to kazí, si to zdraví. Je mě opravdu líto, no. Tak krásně,
0: já myslím, že
1: já nemůžu říct,
0: tohle bědování si ještě dneska několikrát vyslechnu, ale pokračujte, no. Prosím, dál.
1: No, tak říkám, já nejradši jsme si hráli na vojáky, že jo.
0: Na vojáky?
1: Já jsem dělala bezmaně mrtvoli umírající, to mi šlo. Ale dneska je taková doba, že když vidíte si pohádky, jo, ten samý den, se to jmenuje, no, ten lítající, všelijaké ty obrudy, když to člověk vidí, jo, ty pohádky kržené, mě se dělá špatně. Já když si vzpomenu na ty pohádky, co my jsme na nich vyrůstali, Čelka Mája, že motel Emanuel a prostě takové pohádky, to dneska ani ty dětka neznají.
0: No víte,
1: robot,
0: já myslím, že když třeba... že když třeba vám bylo 10, 15 roku, tak ti, kterým bylo o 60 let víc, tak možná si říkali, ty dnešní děti si vůbec neumí hrát. To už není jako za nás ty hry. Ne, myslím, že se to neustále posouvá. Že když my jsme byli malí, tak nám zase nerozuměli ti o 50, 60 let starší.
1: No samozřejmě, no.
0: No. A takhle se to pořád motá dokola.
1: Svět se úplně říká, všichni říkají, svět se zblávnil a svět je na ruby. Na podzim, jak teďka už začíná pomalu podzim, tak už se ochlazovalo, že? A teď je to naopak. Teďka vlastně už 40-stupňové vedra je začátek toho srpna, že? No a já říkám, no všechno je na ruby,
0: kdyby to mělo být jenom počasí, zajděte si někdy do takového toho velkého nákupního centra a už včera jsem tam viděl sešity, tušky, pera, no, měsíc před začátkem školy. A až bude září, tak už tam pro změnu budou svíčky na dušičky. Lidko, já vám děkuju, a přeju vám krásné léto. Mějte se hezky.
1: Podlubí vás, vyšichají řeky a říkám, a co nevyschne, tak zhoří. No a já říkám, co nás čeká, já bych dneska nechtěla mít 20 a nikdy by mě k tomu dali 3 miliony.
0: Tak paní Lidko, děkuju, rád jsem vás slyšel. Přeju vám dobrou noc a zase někdy naslyšenou v noční lince.
1: Přeju všem, dobrou noc. A pevné nervy, až to vydržíme, to, co nás čeká.
0: Ty potřebujeme
1: dobré,
0: vždycky.
1: To není.
0: Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Docela zajímavé je, že v originále tuhle písničku zpívá byť skoro až falzetem muž, takže to byla právě Hana Zagorová, která se jí ujala pro tu, řekněme, českou verzi. Ale teď naspět k Noční lince a především k tématu. Takhle jsme si hrávali. A Radka, která čeká na telefonu 731 800 900, k tomu má co říct. Radko, pěkný večer.
1: Dobrý večer, vám taky pěkný.
0: Tak já bych si teď dovolil jednu prosbu. Jistě byste vyjmenovala několik her, několik možností, jak jste trávila čas, když vám bylo 8, 9, 12 roku se svými kamarády a kamarádkami. Ale kdybyste měla vybrat jenom jednu hru, venkovní hru, kterou jste měla nejraději, která by to byla?
1: Tak venkovní by byla asi naschovávanou na naší zahradě v Bítouchově, vlastně u Semil, kam jsem se teďka vlastně po 20 letech asi vrátila. Tak mě to tady úplně tak na mě dejšlo a zrovna to vaše téma mě tak oslovilo, protože jste zmiňoval i tu halmu, kterou podle mě už spousta lidí dneska ani nezná. Hmm. Tak jako říkáte, venkovní teda tu schovávanou, ale vnitřní právě tu halmu.
0: Jo, takže vy jste byla spíš na ty deskové hry?
1: No moc ne, právě, že jinak jsme vždycky co nejvíc lítali venku, ale právě tu halmu, zrovna jak jste od ní začali mluvit, tak mě to oslovilo, protože jsem jí hrávala se svojí sestřenicí, která mě ji naučila. Dneska si myslím, že už bych ji asi ani nezvládla hrát, ale vlastně jsme ji hrávali v domě, ve kterém právě teďka jsem se tam byla po 20 letech podívat.
0: No já bych si taky musel připomenout pravidla halmy. Já jsem to hrával s Jirkou Kouřilem, ale taky už si nepamatuju, on mě to naučil, taky už si nepamatuju přesně, jak to tam vlastně, jak s tím přeskakováním. No. Tak si to budu muset nastudovat. Takže venku na schovávanou, možná nahoněnou. A jaké byly další hry, které jste provozovala, co by, řekněme, předpubertální jedinec?
1: No tak skákali jsme gumu samozřejmě, to byla taková ta klasika. A taky jsme hráli takový to krvavý koleno teda samozřejmě.
0: A tak vysvětlete těm, kteří vůbec neví, protože jsou třeba mladších ročníků, jak se hraje na krvavý koleno.
1: Teď si taky nejsem úplně jistá, jestli to řeknu 100% správně, ale vím, že se cirko první hodina odbyla, druhá hodina odbyla a pak se určila ta nějaká konkrétní hodina, by který mělo udeřit to krvavý koleno, který pak běhalo a chytalo teda ty ostatní. Takže ono je to vlastně taky určitě způsob jako hry nahoněnou, když se to tak asi vezme.
0: Navíc ještě hororový.
1: Tak, přesně s hororovou zápletkou.
0: Radko, já vám moc krát děkuju, vy jste mi připomněla opravdu právě tou halmou doby, kdy mě bylo nějakých 8 roků. No děkuju
1: no,
0: vám za to.
1: No to by mě právě taky.
0: Díky, ale dnes už nehrajete na schovávanou na té zahradě, že?
1: No na téhle zahradě ne, protože v botu jsme jakoby přišli, ale jinak právě tím, že vlastně už mám jako děti, tak jako pořád ta jako naschovávanou, ta naštěstí mi přijde jako jedna z mála her, která se opravdu drží jako pořád, tak jako naschovávanou to jako pořád ještě jako funguje, i když teda s obměnou zombí dnešní děti, takže s obměnou zombíků, ale jinak pořád jako naschovávanou to se drží naštěstí.
0: Radko, děkuju a přeju vám krásné léto.
1: Já vám taky všem posluchačům a dobrou noc.
0: Dobrou noc. Nejen telefonáty, ale i vaše psané příběhy, vzkazy, glosy, připomínky, pokud se týkají noční linky a tématu těchto dvou hodin našeho povídání, tak v jednu hodinu všechny taky uvidíte na už zmíněné adrese rozhlas.cz/linka. Pavel napsal: my jsme jako děcka stavili s matrací a dek všelijaké bunkry a místnůstky. A s bráchou jsme stahovali od multiservisu obrovské bedny od televizorů. A nehráli jsme si na hlasatele, ale stavili jsme z nich různé domečky a takové krabicové příbytky. Taky s bráchou jsme ze stavebnice stavili domky s vyskladněnýma žolíkovýma kartama, jsme vytvářeli silnice mezi těmito domky. Poté jsme se Angličákama navštěvovali a oba jsme se jmenovali Juranovák. Bylo by toho mnohem víc, ale na to by nestačila noční linka. Krásný noční poslech přeje Pavel ze Židlochovic. A ptáte-li se, když jsem zmínil Židlochovice, zde napsal František, napsal. Uslyšíte během noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Když jsem před malou chvilkou četl to, co napsal Pavel ze Židlochovic na téma Takhle jsme si hrávali, on stavil s bráchou z těch obrovských beden od televizoru různé domečky a podobně, no tak na tom je jasně vidět, že muži občas i něco postaví, nejenom, že si hrají nahoněnou, tedy mám tím samozřejmě na mysli v tom věku, o kterém se dnes bavíme, tedy, který je důležitý pro naše téma. V těch 8, 9, 10, 10 letech si děvčata natahovali gumu, jo, skákali gumu, skákali panáka, no a my jsme stavěli, ať už to byly bunkry, domečky, anebo aspoň ty branky k pomyslnému hokeji před panelákem na plácku, no tak stačily k tomu dvě lavičky, to byly takový ty šprušlový, co já si pamatuju. Laťové, tak jsem to měl říct. Jak si hrála Mirka? Chce nám to říct, právě teď čeká na telefonu. Mirko, zdravím na Šumavu.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače. Já bych chtěla jenom takový malý příspěvek, kdy jsme byli taková parta děvčat, která měla krabici od bomboniéry, v té jsme měli udělaný malý pokojíček pro panenky a soutěžili jsme, která když navštíví nějakou švadlenu tady místní a dostanou ostřižky látek, která už je pro tu panenku, byť byla malička, 10 cm, maximálně 15 cm, kdo už je hezký obleček. Měli jsme zbytky vln, šili jsme, háčkovali jsme a soutěžili jsme, která pro tu svoji panenku utvoří ty nejhezčí šatičky. A když jsme se sešli s partou kluků, kterých bylo tady na vsi taky dost, tak jsme věděli přesně, teď je doba zrání ovoce, na které zahradě mají dobré hrušky, kde mají dobré švestky, kam se podívat, který zemědělec má třeba velký stoh, kde jsme jezdili, skákali ze stohu a byly to takové ty hry v přírodě, v partě a bez zášti, kdo co měl na sobě, čí, která maminka pracovala, nebo který tatínek byl ředitel, nebo obyčejný traktorista, ale byli jsme parta, která jsme se měli rádi. Hrozně moc jsme si užili přírody a takový ty soutěživosti, takový ty zdraví. A teď je mi těch dětí líto, že vlastně ručním pracem se nevěnují, mají jenom takovou tu ruční práci, že jsou sami, hledají něco na počítači, na telefonu a taková ta soudržnost těch dětí stejného věku se prostě v dnešní době vytratila. To je jenom můj malý příspěvek. Hrozně bych jim přála, aby se mohli vrátit do té naší doby, která je zhruba před 50-60 lety. A aspoň na jeden víkend zažili to, co jsme zažívali my každodenně, když jsme hodili tašky do kouta.
0: Já si z toho, co jste říkala, vyberu jenom jednu věc. Vy jste říkala, že v dobách, kdy jste byla malá, tak jste přesně věděli, kdy, v jaké zahradě, kde dozrává, dejme tomu, hruška, kde je rybíz a tak dál, a tak dál, a tak dál. V Brně proto máme, řekněme, nářečový výraz. Jak jste tomu říkali vy, když jste šli do cizí zahrady na ovoce?
1: Došli jsme se podívat, co tam zraje.
0: My jsme chodili na pajkl.
1: No, tak to my jsme teda neměli, tenhle výraz my jsme neměli, ale věděli jsme, která plaňka je uvolněná, no, kterou zítku nejdřív přelezeme a zase třeba vo Velikonocích jsme, byť jsme chodili i na Farskou zahradu, tak na tu Farskou zahradu jsme o Velikonoci chodili vyhazovat vajíčka všichni.
0: Paní Mirko, já vám děkuju.
1: Takže pan farář o nás věděl.
0: Mně to bylo jasné. Já vám moc krát děkuju. Nejenom mě jste, myslím, vrátila o hodně let nazpět. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Takhle jsme si hrávali. Téma noční linky, kterou posloucháte. Přispět svým příběhem do ní můžete na 731 800 900 anebo tím, že napíšete na rozhlas.cz/linka. Ale ne vždy to vyjde tak, jak si představujeme. A já se už dopředu omlouvám paní Daně z Blatné, protože když ji slyšíte v telefonu, tak já si moc vážím jejich příběhu, jejího rozhledu a v žádném případě to nemyslím nijak zle. Ale asi jste si, Danu, nevzala brýle. Takže já teď ten vzkaz budu muset mírně luštit a mírně upravit. První věta ta by ještě šla. Krásný večer a noční linku z Brna s díky za téma a pohodu i zdraví. Ale už ta druhá věta, tam mám problém. Pokračuju. Všem posluchačům i vám, Eli jsme Měli jsme mnoho fantazie a tady už jsem v koncích. A dětství pestré predobila mi. Dodmes nosím bzpinku jak frajovené kinky. Cáp, zita... Čáp ztratil čepičku, to bych ještě pochopil, jakou měla barvičku. Honzo, bstávej, kolik je hodím. Sochy a moče i žbihadla, jrama infoany i vojáky. Prostě fantastické dětství, no to věřím. Panák a skaláni, to bude skákání, kuličky a tak dál. Leta byla parádní a já dnes s nostalgií vzpomínám a lituji dnešních dětí, závislých na mobilech bez vztahu k přírodě. Vedra mi berou hlas a sílu energie, proto raději píšu a prosím o blahodárný déšť. Paní Dano, já vám děkuji za váš vzkaz, moc se omlouvám, neměl to být v žádném případě ani ironie, neměla to být ani ironie, ani výsměch, ale ten váš vzkaz je tak roztomilý, že jsem ho prostě musel přečíst, tak jak jste to napsala.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a povídáme si o tom, jak jsme si jako malí hrávali. Ať už to bylo před 20, před 30, před 50 nebo možná před 60 lety. Tady bych poprosil vlastně i paní Drahušku, aby nám umístila tu dobu, o které chce hovořit, trošku přesněji, tedy označila ji trošku přesněji. Zdravím do Prahy, paní Drahuško.
1: Dobrý večer vám, pane Borku, i všem posluchačům. No, všichni, kteří prožili dětství po válce, většinou jsme měli stejné hry. Ať to by bylo naschovávanou, nahoněnou. Ale protože v Praze jsem si tady hrávala s kamarádkami z jedné ulice, kde jsem bydlela, ty hry se opakovaly hlavně i v Orlických horách, kde bydlel můj dědeček s babičkou. A dědeček měl hospodu a krám, který se potom změnil na jednotu a tak dále a to zaniklo. A my jsme si hráli nejenom na prodavače, nejenom v létě jsme vozili, když jsem byla úplně malá, panenky v kočárku, ale i koťátka místo panenek. Také jsme šili, také jsme vyšívali, hráli jsme si v zimě na bletky, protože jsme jezdili na rybníku, v létě jsme tam plavali. Když jsme trošičku povyrostli, tak jsme s místními chlapci, to už bylo takové to, na doktora.
0: Jo.
1: Čaj, na vojáky, na honěnou, rybičky.
0: Rybáři tak, jedou, ano.
1: Bychom se mohli chytnout v řadě za ty ruce a tak dále. No a já si hrozně ráda vzpomínám a všichni, na svatbu jsme si hráli. Soused měli velké kluky, asi o 3 roky starší než my, no tak ty už si nás vůbec nevšímali. Ale když už se jim pak zapalovala lítka jako i nám,
0: tak to si zase začali všímat, že jo?
1: Samozřejmě, naschovávanou ceně, naschovávanou ve stohu slámy. Bylo to tolik her, které ty děti dnes bohužel opravdu si hrát nemohou.
0: A už zase bědujeme.
1: Když mám vnučku a sousedovi člapečka a oni, babi, pojď si hrát, tak na co si hrají? Na policajty. Já musím být ve strážnici, já musím být rozhodčí a pořád se někde schovávají, střílí tamhle za rohem garáže. Já jsem říkala, pojďte si postavit bunkr, aby jsme třeba, je pravda, že jsem to taky hodně organizovala já, hráli divadlo. A hráli jsme divadlo pro půl vesnice, protože babička měla takové dlouhé stoly, které nám dala na zahradu. V tu dobu prázdnin byl rybíz, byla limonáda, tak to jsme tam měli pokladnu, teď jsme to všichni připravovali. A Hrubínovi básničky jsme hráli jakoby divadlo, operníkové chaloupce a tak dále, tak jak to bylo. No a i ty děti vždycky přišly, vstupenka byla zadarmo anebo za korunu, ale než jsme namalovali plakáty, než jsme to roznosili, aby ty ostatní děcka také za námi přišly. Prostě jsme si to obrovsky užívali a když se tam po letech se vracela třeba na Velikonoce, které se tam krásně prožívali, tak všichni ti koledníci vzpomínali na to, jak to bylo hezké, když jsme zimně si udělali iglu ze sněhu. Jezdilo se na kře. Pamatuju se, jak brácha z té kry spadnul a no ale měli jsme tepláky, zamrzlé, vůbec to nevadilo. Nikdo nemarodil, všichni jsme se z toho dostali. Jezdilo se takzvaně na šlitář. To znamená, že jeden z vesnice zapřahl koně, saně a my jsme si dům od domu za ty saně svoje sánky zapřahli. Jelo se do kopce a tam odtud my jsme teda sáňkovali až při měsíčku. To nám rodiče dovolili. No a užilo se tolik legrace, že opravdu ještě po těch letech si na to moc rádi vzpomínáme. A o těch deskových hrách to pamatuju si, že tenkrát moje teta namalovala vlastnoručně a slepila, kde se tomu říká biznis. Ale my jsme na to měli namalovaný náš dům, naši vesnici, hotely, Vary, Mariánk, kde si hrálo kostkami, kdo který hotel si koupil, autíčkem se vždycky popojelo a byl úkol. Zaspívej písničku, řekni básničku, nebo udělej chyby, nebo cokoliv jiného. Takže tam byla velikánská takový třeba 20-30 vystřižených papírků, na kterých byl úkol. A vy, když jste se dostali do čtverečku, kde bylo napsáno jako stát, tak jste třeba nesměl, já nevím, několikrát házet kostkou, anebo jste musel za úkol zaspívat nebo něco přednést, jak už jsem říkala. No a na to si taky moc ráda vzpomínám.
0: Drahuško, vy jste měla tu výhodu, že jste vlastně domů do Prahy mohla přivést od dědečka z Orlických hor třeba i nějaké nové hry. Stalo se to někdy, že jste, řekněme, něco svým kamarádům a kamarádkám v Praze potom předváděla, co jste byla zvyklá si hrát s ostatními dětmi u dědečka na prázdninách a oni to neznali?
1: No, také se to stalo a teď vám přesně řeknu, co to bylo, protože tady v Praze jsme si převážně hráli. Máme tady takový lesík, takže tam jsme chodili a dělali si různé chaloupky z meku a honili se s kulkama, samozřejmě na honěnou, na skovávanou, to je klasika, ale hrála se vybíjená. Když jsme přišli ze školy a bylo nám těch asi 12, tak vybíjená se hrála neustále. Kluci hráli kopanou samozřejmě, ale když potom viděli, že a to se nás sešlo třeba 5-6 a hráli jsme to třeba hodinu, protože nás to velice bavilo. No a tady jsme měli různé ty bunkry, to si staví dneska děti také rádi, lezli jsme po stromech, ale to všechno patřilo k tomu dětství, jak tady, tak v těch Orlických horách.
0: Ono v Praze a vůbec ve větších městech, tam, kde se třeba v 70., 60., 70. letech stavilo, bylo hodně těch míst, které se daly využít, i když samozřejmě to bylo mnohdy nebezpečné, že na těch stavbách jsme si taky občas hrávali, třeba na schovávanou v nějakém rozestavěném domě.
1: Tak tehdy... a to u nás nebylo.
0: To nebylo.
1: Že Praha z nás se stala až po několika letech, takže my jsme byli okraj Prahy, které se potom teprve po letech připojili k Praze a stala se z toho Praha 9, Praha 14. Takže my jsme bydleli jakoby na venkově, se dá říct.
0: No já jsem byl na okraji Brna, na sídlišti v Žabovřeskách a tam se stavila mateřská školka, jesle, takže tam bylo kde si hrát i v tomhle smyslu.
1: Byl ten lesík a kolem něj byla velikánská pole, takže jsme přes to pole vždycky běhali k rybníčku, kde jsme se koupali a to bylo v létě, že jo. V zimě jsme tam bruslili a hráli jsme si na krasobruslařky a kluci hráli hokej. Bylo to velice pestré a nikdy jsme se nenudili. Slovo nuda, to jsme vůbec neznali. A já bych přála všem, aby teda na takovéhle dětství se i ty naše vnoučata a jednou pravnoučata aspoň částečně dostala, užila si to stejně jako my. Pane Borku, mějte se moc krásně, ráda vás poslouchám a dám slovo zase někomu dalšímu. Budu ráda poslouchat i dál.
0: Drahuško, děkuji vám a zdravím do Prahy. Přeju krásné léto.
1: I vám.
0: Naslyšenou. Děkuji. Dobrý večer vám přeje i Sváťa z Brna, který píše: tak na co jsme si hráli? No, jak bylo řečeno, na schovávanou, na honěnou, ale hráli jsme i kuličky, stříleli z praku i z luku, dělali jsme z kůry lodičky a z vrbový zase píšťalky. Na břehu řeky Sázavy, pokračuje Sváťa, byla v Kácově poměrně velká písčitá plocha u fotbalového hřiště. Tak jsme na ní vyryli půdory s větší lodi s kabinami, kapitánským můstkem, strojovnou a rozdělili jsme si úlohy a poslouchali kapitánovi pokyny. Vydrželi jsme u toho včetně koupání celé odpoledne. Postavili jsme si malou nádrž na vodu a po naplnění jsme ji dole propíchli a sledovali, jak voda bere sebou to, co jsme jí přichystali do cesty. Bylo to období radostného života a nic na tom neměnili ani škrábance, ani oděrky. Rodiče u nás věděli a my jsme do

0: přibývá docela hodně. Takže těch vzkazů, no vzkazů, těch příběhů na téma takhle jsme si hrávali bude víc.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Ještě sice neodbyla půlnoc, ale stane se to za pár vteřin. A tím pádem vás vlastně už teď můžu přivítat nejen v novém dni, ale také v novém týdnu. Takže teď už opravdu platí nové datum. 3. srpna

0: 2026. U mikrofonu v brněnském rozhlasovém studiu Borek Kapitánček a před námi další hodina noční linky na téma Takhle jsme si hrávali. Musím konstatovat, že v té předchozí hodině to byly vlastně jen samé dámy, kterým se to poštěstilo dovolat si na 731 800 900. Ale podstatné není ani to, jestli jsou to muži nebo ženy, ale vaše příběhy na téma. To je vlastně každý den trošku jiné. Třeba ta příští noční linka, která začne vlastně za nějakých 23 hodin, tak ta bude mít co by téma Můj rodný dům a moderovat i pro vás bude Jitka Lukešová. Nicméně teď si povídáme o tom, jak jsme si hrávali, když jsme byli menší. No možná hodně malí. 7, 8, 10, 12 roku, tam někde bych viděl všechny vaše vzpomínky umístěné. Ale možná mě překvapíte, možná si hrajete dodnes venkovní hry, ať už na školu, na honěnou, na schovávanou. Ale já se v úvodu té další hodiny budu spíš věnovat tomu, co jste napsali. Moment, musím se podívat, jestli na klávesnici je vedle C-čka klávesa X. Ano, je tam. Takže to zřejmě byl Michal, který napsal jenom tři slova. Na slepou bábu. Tu jsme ještě nejmenovali. Ono to potom s přibývajícím věkem je tahle hra mnohdy oblíbenější a oblíbenější, tedy pokud se jedná o smíšené publikum herní. To víte, děvčata vyspívají, takže potom ta na slepou bábu, víte, co myslím. No, ale další vaše vzkazy, třeba Olga. Já jsem ročník 55, já si vzpomínám na hry s míčem, třeba na prostředního, nebo třeba s malým míčkem, kdy bylo potřeba míček odrazit od zdi, tlesknout a pak míček chytit. Těch úkolů byla celá sada. Nebo skákání přes gumu. Těch pohybových her bylo také hodně. Chodili jsme domů docela uběhaní. A zdravím všechny ponocující, napsala Olga z Brna. Mimochodem, ta hra na prostředního mě docela zaujala, já ji do dneška neznal, takže jsem se zkusil poradit s umělou inteligencí, ale protože my se sice navzájem respektujeme, ale moc si nevěříme, tak jsem se radši podíval na web předškoláci.cz a víte, jak se hraje hra na prostředního? Dva hráči si stoupnou naproti sobě, jeden z nich vezme do ruky míč, mezi tyhle dva hráče si stoupnou ostatní hráči a hráčky a ten, kdo má míč, se ho snaží přehodit právě přes ten, řekněme, chumel prostřední svému protihráči, respektive tomu, co stojí naproti němu. Prostřední hráči míč chytají a když se jednomu z prostředních podaří míč chytit, vymění si místo s hráčem, od kterého míč chytil. A hraje se to pořád dokola, dokud tahle hra hráče baví. Cílem hry je procvičit si házení a být rychlý. Nebudu vám radit, abyste byli rychlí. Hlavně, abyste měli štěstí, abyste se dovolali na číslo 731 800 900. Nejde o rychlost, ale o tu dávku fortuny. Takže možná po písničce Petra Muka uslyšíme další váš příběh na téma Takhle jsme si hrávali.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na tenhle okamžik si ještě počkáme. Zatím platí časový údaj 6 minut po půlnoci a je tu noční linka, ve které si povídáme o tom, jak jsme si jako malí hrávali. Paní Zdenu, zdravím do Pardubic, přeju dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Jak jste si hrávala, když vám bylo 10, 12 roků?
1: Tak já nejdříve pozdravím pro všechny posluchače. A jak jsem si hrála, nejradši jsem měla míčovou školku, to právě před chvílí tady paní taky říkala. Potom lezení po stromech hlavně, protože jsem vyrůstala v podhůří Orlických hor, takže kolem dokola samý kopce, samý lesy, takže do lesa hrát na vojáky, všechny ty hry, které už tady byly vyjmenované, a jednou, to vám řeknu příběh, maminka pěstovala husy, všechno možné, to, co se na vesnici dříve pěstovalo. A měli jsme malý kačata a říkala, běžte s nima na potok, za barákem nám tek potok skrze les. A tam byla taková prostě jenom písek a trochu vody, tak ať se tam ty kačata jako pobrouzdají. No tak dobře, tak jsme je tam šli hlídat a jenomže kluci řekli, budeme hrát na vojáky. Tak jsme hráli na vojáky a všechno kačata, jako jsme občas koukli, byli. A pak jsme se tak zahráli, že jsme zapomněli na kačata a když jsme skončili, tak tam leželi chudáci všechny mrtví, protože tam byla asi lasička nebo něco takového a zakouslo je. Takže bylo po kačatech.
0: To jste asi doma měla vojnu potom, že? Když jste si hráli na vojáky, tak jenom na to navazuju. Od maminky jste asi nebyla pochválená.
1: No tak maminka byla dost přísná, takže jako denní vejprask jako byl pomalu jako oběd.
0: Já si vzpomínám, jak jsem vzal druhou od futer, ale pokračujte dál, já se znovu nořím do vzpomínek.
1: Potom, co se nám líbilo, když tatínek šel sekat louku u lesa a my jsme tam museli za ním jako rozhrabovat tu trávu a to víte v lese světlušky, tak my za nima jsme běhali. A to bylo taky hrozně pěkný. Jinak to víte, lezení po stromech, různý tyhle hry, které už tady byly vyjmenovány všechny, skákání, když se dovezlo seno na půdu, tak jsme vylezli nahoru na trám a skákali jsme do toho dolu. Nebo se tam uskladňovala sláma. No tak to bylo to samé. A jednou můj brácha, o 5 let starší, tak když mě bylo 10, jemu bylo 15 a to už teda on vymýšlel takový hry, že jako pro nás už byly dost nebezpečný, protože vymyslel, že si uděláme na půdě, kde byly složený jako sláma, tak jsme pod tím dělali tunel a tam jsme prolejzali a teď si představte, kdyby se to bývalo, jako aby za námi ten tunel spadnul, tak jsme se tam udusili, jo. Takový hry on třeba vymýšlel.
0: No to si ani nemusím představovat, protože já jsem si taky hrával na těch, no, stozích. Ano, byl to stoh vlastně se balíky se slámou, že kdo vyleze nahoru, skočíme dolů do té slámy, tam už byla taková hodně, tam už nebyly ty balíky, tam už byla taková rozňahňaná, když to řeknu nespisovně.
1: Jo.
0: Ale tím, jak jsme tam neustále lezli nahoru, tak se uvolnilo to horní patro a jednou do skoku dolů, krásně jsem to zvládl, skoro jako s Kristiánkou na závěr, tak na mě jeden ten balík spadnul. Au, do dneška to cítím, jak mě křuplo v hlavě.
1: Pánečko.
0: Od té doby dělám moderátora. No. Paní Zdeno, moc krát vám děkuju, vy jste mě znovu vrátila do dětství A mám už jenom jednu otázku. Lezení po stromech, chápu, pohybové aktivity, chápu, míčová školka, chápu. Ale když jste si hráli na vojáky, jakou jste měla hodnost nebo funkci? Byla jste aspoň zdravotnice nebo radistka?
1: Ne, my jsme v lese prostě nazbírali šišky a házeli jsme to po sobě, jako že to jsou střely, jo.
0: Rozumím, takže vřava, to... jako vždycky.
1: Jo, jo. A jinak ještě vám řeknu, to jsme měli, tatínek udělal, že jo, to se jezdilo do lesa, dělalo se dříví na zimu a udělal tyčovinu, protože dělal plot takovej okolo baráku. No a my jsme si vždycky tu tyč vzali a prostě jsme skákali přes potok. Jako třeba skáčou do vešky, že jo, přes tyčku, tak my jsme skákali takovýmhle způsobem přes potok.
0: Jo, jo, jo.
1: Tak to bylo taky pěkná hra.
0: A co třeba, chůdy? Zkusila jste někdy?
1: Jo, tak chůdy jsme taky měli, no, to víte, že jo. A v zimě jsme na dvoře prostě, to byl takový velký dvůr mezi barákem a stodolou. No tak tam bylo vždycky hodně sněhu, že jo, na horách. A to tak kluci udělali kluziště. Prostě to polili večer, v noci mrzlo, že jo. A my jsme měli pánečku kluziště a jak se hrál hokej, no to byly boje. Takže takových šelijakých her bylo. Krásný téma dneska. Děkuju vám za něj.
0: Paní Zdeno, já děkuju vám. Mějte se pěkně a přeju krásné léto.
1: Vy taky. Všem posluchačům přeju taky krásné léto a mějte se moc hezky. Hlavně zdravíčko.
0: Děkuji.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou. My jsme si hráli, píše Inka, na Honzov stávej, kolik je hodin, ale taky na tichou poštu, na schovávanou, na vybíjenou a hráli jsme badminton. Ale zatím nikdo nezmínil, že by si hrál na Vinetu a Old Shatterhanda. Nám rodiče postavili srub v lese. My si vyráběli tomahavky, luky, čelenky z péry a hráli si na indiány. To bylo venku, ale doma to byly karty, halma, Člověče nezlob se, Mikádo, Město, moře, řeka, jméno a tak dále. No měli jsme pestrou zábavu. Všechny zdraví, Inka z Hradce Králové. Takhle jsme si hrávali. To je téma Noční linky, kterou posloucháte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes je to jedna hra našeho dětství za druhou. Ptám se samozřejmě proto, jak jste si hrávali i pana Mirka, který čeká na telefonu a je to vlastně první muž, který nám přijde, nebo už je tady, řekne, jak si hrával on, když mu bylo 10. Mirku, dobrý večer.
1: Dobrý večer. No já jsem byl velice rád, že paní přede mnou řekla, že třeba indiáni a kovbojové nebo takhle, jo, to si hrála moje máti v roce tam 70, jo. A jinak já jsem to měl jako všichni ostatní, takhle ty hry, jo, karty, všechno. Ale já bych vám spíš radši řekl, co mi povídal můj táta. Oni měli taky hry. Oni byli tři bratři, ale oni si hráli trošku jinak, jo. A oni třeba taky raubíři a oni třeba někde ukradli slepici, no i když nebyli hladem, ale taky podle receptu nasolili, obrali plátem, upekli pod zemí, že jo. No a pak to rozbili a ono to bylo spálené na uhel, takže se nenajedli. No tak zkoušeli ty různý věci, to byli prostě kluci, no.
0: To jako jo. Skutečnou živou slepici upekli?
1: Ne, tak oni samozřejmě ji předtím zabili. Jo.
0: Tak to je,
1: ale to
0: toužení hra, to je příprava na život, jo?
1: No tak oni byli takový, no když vám řeknu další, tak třeba to už bylo zakázané v té době, tady u nás postrání chytali vždycky, našli někde na hrnec starý a nazbírali si raky, jo, a prostě uvařili vodu, i bez soli prostě, uvařili si raky. A vždycky, že tam chodil mladý myslivec z lesa a kluci, to vy nemůžete, ale to se nesmí. No a tak oni, tak sedíte s náma, tak si dejte. A tak on vždycky sedl, tak mu dali ze pár raků, že to byla strašná dobrota, to krásně. On to krásně prej voní, když se to vaří, tak on vždycky je prej vyčuchal, jo, teď ten myslivec. Vždycky mě přišel kluci, ale to už je naposledy. To už je naposledy, to už nesmíte.
0: Ano, a to oni, je 685. vážné varování, je to naposledy.
1: Tak si za náma sedněte, ano, a vždycky ho dostal si taky, že jo, klepíčka, tam je to nejlepší, že jo.
0: Ano, ano.
1: To masíčko, a takže jo, to jsme tak dali takhle, jako, že jo. No, a samozřejmě to bylo tady, no, tady bylo za to, tady utíkali Němci, takže oni místo myčili, kolikrát našli německou helmu, jo. Takže oni si kopali německou helmou. To byl taky takový malý příběh krátkej. No a taky jednou našli jednou brašnu a tam byla malá německá pistole.
0: Jej.
1: Nábojníci do toho a oni si chodili, táta byl nejmladší ze tří bratrů a oni si chodili po baráku tady o kilometru a půl dolů do lesa střílet do stromu, jo. No ale pak přišel jedno za tatem jejich, za panem Zouharem, přišel pan myslivec a člověče tam těmi kloci, oni tam střílili do stromu. Pistola. Ježiš, to byla ale pre. On jim to zebral, zmrzkal je. A on dělal tenkrát tady v, no, nebo říkal, kde přímo, ale ve fabrice. On to nažavil, dal to do toho a udělal jim z té pistole krásnou kostku. Kovovou malou kostku, jo. On to, on to s Bucharem, on to Bucharem nažavil on, a Bucharem to stval do kostky. Tak teď si hrajte, kluci. Jo. Takhle to bylo takový můj otce dětství. Jinak třeba, jak dřív byly ty vozy, tak oni si udělali z toho pružidla kuš. No a u sousedů oni to už to poprvé zkoušeli, blbci, tak normálně to jim to vystřelilo a proletilo to oknem sousedům do druhého patra a bylo to zaseklý půl metru ve stropě, jo. Takže kdyby tam někdo stál, tak taky taková blbá hra, no.
0: No a to jsem si myslel, že dáme mladým, kteří třeba náhodou, nějakou náhodou zaslechnou aspoň kousek Noční linky, dáme návod, jak si hrát. No tak tohle teda ne. Tohle radši ne.
1: Ale ještě teda mám jednu. Oni našli, když jsem si stěhl tady k nám do baráku, tak oni našli ten nejstarší hrabal v sedně a říkal, dívej, člověče, co tady je. Člověče, tady je toto. Oni vyhrabali celou motorku postupně, protože ono asi za války to někdo zkoval, aby to Němci našli, jo. A oni to prostě mě složili. A pak se Srnec, naproti, ona to sedlo, že to zkusí, jo. No mu si zasekl plín a on projel u vrata v ostrole s tím, jo. Ale to sice... motocykl takový ten starý, že se ještě řadilo pravou rukou od pod motoru.
0: Jo,
1: nějaký ten Triumph nebo prostě.
0: Jo.
1: No teďka by to mělo strašnou hodnotu a pak dědek se na ně nasral, prodal to někomu na traktůrek.
0: No, Mirku, já vám moc krát děkuju. Chtělo to sice trošku dávku představivosti, ale já přímo vidím toho chlapíka se zaseklým plynem, jak proráží vrata. Děkuju.
1: Jo, a to byl malý kluk, to bylo tenkrát asi 12-13 roku, jo, nejstarší měl asi 15, jo. To byly malý kluci, jo, a to stejno s tou pistolí,
0: no. No, to už je trošku horší zábava.
1: Ale dívejte, ve městech se děti hrály jinak, ale tady na venkově se válelo. Jak to bylo v tom filmu, se sedím na konáři a je mi dobré.
0: Jo, a nebo v obecné škole.
1: Děti hrály, jakože s tím vším možným, ano, tak tady vlastně, oni místo míčů, kde si kopali do německé helmy, no.
0: Jo.
1: A ještě vám řeknu jednu věc, víte, na to se nejlépe hodí německá helma?
0: No,
1: dáte na ní takhle ze strany, asi tak 3-metrovou, 4-metrovou, pěkný dlouhý klacek. A s tím vybíráte senkrovňu a dáváte to po stromy.
0: Ano.
1: Protože to hodí nejlíp.
0: Ano.
1: Německá, no. Tak se na mě nezlobí, že jsem...
0: Ne, vůbec. Absolutně ne.
1: Protože
0: Mirku.
1: Všichni mluví o míčích, ale můj táta si hrál i takhle.
0: Já vám naprosto rozumím, no tak po druhé světové válce, já to mám z mnoha míst a z mnoha zdrojů podobné příběhy, některé skončily bohužel tragicky, ale v tomhle případě konec dobrý, všechno dobré. Mirku, mějte se hezky, dobrou noc. Dobrý večer vám přeje i František, já vám slíbil, že bez jeho vzkazu prostě nemůže být noční linka. Jako kluci jsme si dokázali vyrábět různé hračky, na které jsme byli patřičně pyšní. Byly to hlavně praky, luky a taky šipovky. To bylo vyřezané z desky, píše František. Trochu to připomínalo jakoby pažbu. Místo hlavně tam byl vyřezaný járek, rozumějte rýha. Do toho járku se vložila jehlice na pletení, která měla na konci dřevěný špalíček. Potom se tam připevnila guma, která se natáhla za ten špalíček. A ještě tam byl kohoutek na spuštění té gumy. No a ta jehlice letěla tak 15 metrů, třeba po slepici. Byla to dost nebezpečná zbraň. V Kupšicích je kus lesa, kterému se říká džungla. Tam jsme si hrávali na vojáky. Nakonec jsme se i poprali. Hračky jsme si hlavně dělali ty, které bouchaly a dalo se s nimi střílet. A taky jsme uměli chytat holuby a vrány do řitice. Tak tady bych potřeboval vysvětlení. Bylo toho mnohem víc, ještě dneska bych to mohl dětskám ukázat, píše František ze Židlochovic a dodává, mimo zmíněného jsme skákali přes gumu, myslím, že to byl trénink na důchod. Vždycky si na to vzpomenu při venčení. Vodit dva psy a ještě potkat kamarády je dost náročné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Právě nám odbíjí půl jedné. No, takže už jen necelou půl hodinku na noční linku. Mám tím na mysli na tu aktuální noční linku na téma Takhle jsme si hrávali. A v té první části, když se dovolali samé dámy, jsem si o to vlastně řekl sám, že jsem si říkal, a vlastně i nahlas jsem říkal, to jsem zvědavý, jestli se ozvou pánové. No, ozvali se, ale v těch jejich vzkazech a příbězích a všem tom, co zmínili, ať už Mirek, anebo citovaný František, to hodně bouchalo a střílelo. Tak jsem rád, že se nám znovu dovolala dáma. Paní Marie, jak vy jste si hrávala, když vám bylo 10, 12 roků?
1: Tak, víte co, já jsem totiž tady už všechno vyslechla, takže všechny ty hry docela znám, ale ještě se tady nemluvilo o školce ve skákání na švihadle.
0: No tak to musíte vysvětlit, jak se to hraje, protože já to nikdy neuměl.
1: No tak vidíte, tak 10krát musíte skočit s nožmo. 10krát. 9krát jednou nohou dopředu. 8krát druhou nohou dopředu. 7krát střídavě nohy. 6krát po jedné noze. 5krát po druhé noze. 4krát dozadu. 3krát se skříženýma nohama.
0: Smímutá hlava.
1: A potom dvakrát. Dvakrát, že se to švihadlo jenom tak jako to se dalo, že se s ním jako zametralo a to se přeskočilo a jednička byla to vajíčko. No a potom to šlo od devítky, od osmičky a takhle jsme se naskákali až. Tak o tom se nemluvilo. Pak se tady nemluvilo o přehazované, což je teda přes volejbalovou síť, ale protože tady byli akční rodiče, kteří hráli volejbal, tak ta přehazovaná, to znáte, to se...
0: Ne?
1: Hraje tak, že jako vybíjená, že se přehodí ta síť a musí to někdo tam chytit. Čili jako volejbal, ale není to pinkání, je to házení. A tam to někdo buď chytí, nebo nechytí. Když to chytí, tak je to dobrý, přehazuje zpátky. Když to nechytí, tak jako to mají bod špatný. Tak.
0: Něco podobného jako hra na prostředního, kterou jsem tady citoval.
1: Ano, to jste citoval. No. Pak jsme hrávali na sochy. To je taky velice inteligentní hra. To jsme prostě jako se nějak, vždycky jeden je roztočil ty sochy a každá socha něco dělala. A taky ta socha se mohla potom, přišel nakupující a říkal, dobrý den, prosím vás, máte nějakou sochu, tady se podívejte, máme jich habaděj. A co ty sochy umějí? Tak on jako je natáhl ty sochy a pak třeba tam vodník začal chodit a říkal, jako rozumíte. Takový docela blbý, ale...
0: Vy to máte v živé paměti, Marie, to je krásný.
1: Kdo si to vymyslel? A pak jsme ale taky ještě zimní hra. V zimě, aby tady jsme měli činžák u lesa, že nás tady bylo vždycky hodně těch dětí. Jsme hráli, to byl ještě sníh, to už ani vy nepamatujete. A ten sníh, prostě jsme hráli na stopovanou. Ale ne po cestách, ale v tom lese. A to už jsme měli taky finty, že třeba ten sníh nebyl u stromu. Těsně u stromu ten sníh nebyl. Tak jsme takhle vymýšleli trasy, aby nás ty druhý jako nemohli najít. No. Tak to bylo pěkný a pak jsme hrozně rádi jsme hráli ještě to země město, to teda to jsme hráli spíš doma, jako to mě hrozně bavilo. A na pikolu, to taky nikdo neříkal.
0: Jak se hraje na pikolu?
1: Na pikolu stojíte někde u stromu nebo někde a teď počítáte 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Před pikolou, za pikolou nikdo nesmí stát nebo nebudu hrát.
0: No to je schovávaná.
1: No dobře, ty ostatní se rozběhnou, no ale my jsme tomu říkali na pikolu.
0: Jo, no tak no, takže, krajová specialita.
1: A víte, že to děti neznali? Tak já jsem potom jako učila a když ty děti to hrozně milovali. A když vám něco řeknu, jak se tady naříkalo, že děti dnešní nebudou jako mít, děti dnešní budou mít krásné vzpomínky na dětství, jako máme my. Víte, o co já spíš mě jde? Mně jde o to, že dneska děti mají všechno, na co si vzpomenou. To se mi nelíbí. Jako my jsme třeba si stany postavili dvě kůly, přesto pro vás, přesto deky, ale my jsme v tom i spali. A dneska to by děti snad ani, já nevím, prostě každý toho má hodně. Hraček, habaděj a všeho dost. A bojím se jenom, aby jednou v životě jim ten luxus neskončil a měli potom třeba, jako nepřeju to nikomu, ale mám obavy, aby prostě se neměli potom nějak hůř, než se mají teď. Já říkám, moc... že to mají všechny děti, ale někdo opravdu má všeho moc už, no, tak.
0: Já vám moc dobře rozumím, paní Marie. Konec konců ukrajinské děti taky asi měly víc hraček, než jsme mývali my. A teď už nemají nic. Mají tam občas nějaký dron, to jo. Ale sem se radši nebudeme pokládat.
1: Nebudeme se o tom bavit, protože to mi vadí. Na obou stranách mi to vadí. Je mi líto každého umřetího člověka. Já jsem to zažila v nemocnici, tam pracovala Ukrajinka, uklízečka, jednou tam přišla taková úplně to nebyla ona. Já říkám, tak pojďte sem, co se vám stalo, ona nic. Já pan tady si, že mě poslechla, co se divím, tady si sedněte. To já jsem se snažila mluvit rusky, ale očeň plochu asi, ale. A tak ona si tam sedla a já pan, co se vám stalo. A ona říkala, mě zabili syna jako na Ukrajině ve válce. Hele, já jsem fakt brečela s ní, no to je ale potom strašný, když se s tím setkáte takhle jako v realitě. Když si představíte tu maminku, že jo.
0: Přesně. Paní Marie, já vám děkuju. Vrátíme se k tématu, takhle jsme si hrávali, noční linka končí za 25 minut, ještě další dostanou šanci. Ale vám samozřejmě patří dík.
1: Nashledanou.
0: Mějte se hezky. Všechny posluchače zdraví Zdeněk z Ostopovic a píše, jak jsem zjistil téma, hned jsem si vzpomněl, jak jsme trávili čas venku po škole. Prakticky každý den venku, fotbal, kolo. A pak byly speciály. Jsem ročník 68. A bavili jsme se tak, že se jednou za týden jsme se sešli se všemi vrstevníky ve Velké Meziříčí a třeba hráli turnaj v pingpongu. Taky Ameriku kolem stolu. To je taky vlastně varianta pingpongu. Nebo každý donesl svou autodráhu a dělali se závody na čtyřech pruzích. A podobně. A jak jsme byli starší, tak se nosili fošny, tedy LPčka, LP desky, a kopírovali se Beatles a ABBA z desek na pásky a později na kazety. Jo, to byly doby. Taky pamatuji poslech desek na VKV a nahrávání třeba AC/DC. To dnešním mladým nevysvětlíš. Jo, Zdeňku, tohle si pamatuju. A ještě Kája. Na hry v dětství se nedá zapomenout, i když je to téměř 70 let. Na slovánské vesničce, kde jsme měli jako děti absolutní volnost, jsme se scházeli a hráli jsme hry Už je půcka v důlku, na krvavého dětka, na četníky a na zloděje, vybíjenou, na ovečky a na vlka a skákali jsme panáka, hráli jsme kuličky. Zabavili jsme se až do večera, kdy se dospělí vraceli z polí a nás vzali domů. Dnešní děti neznají žádné venkovní hry a ani neví, o co přichází. Všechny zdravím a přeju dobrou noc. Kája.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Drobným omylem jsem připsal Františkovi to, co napsala Blanka. A hned se to taky pokusím napravit, protože Blanka se ozvala vícekrát, s kterým mám tě na mysli písemně. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, dnes na téma Takhle jsme si hrávali a nejen telefonáty na 731 800 900 už čeká další posluchačka, ale i to, co napíšete na rozhlas.cz/linka je přínosné. Blanka píše, přestože jsem už usínala, tak jste mě rozesmál tím vzkazem od paní Dany. Musela jsem tím pádem napsat. Já jako malá holka jsem si většinou hrála s klukama na indiány, na policajty a lezla jsem po plotech a s partou jsme vyráželi krást třešně. Taky schovky, švihadlo a různé bunkry. No a pak už jen to, co jsem omylem připsal Františkovi. Mimo zmíněného jsme skákali přes gumu, myslím, že to byl trénink na důchod. A teď jsem se dopustil dalšího omylu, protože to napsala Eva z Litvínova a Blanka píše ještě jednou, možná by bylo dobré téma noční linky nepovedené a zkomolené vzkazy. Sám jsem si teď jeden lajznul. Jano, dobrý večer nebo hezké ráno.
1: No, hezký večer nebo dobré ráno, to už je jedno jak.
0: Jak jste si hrávala, když jste byla malá? To znamená tak před 10 lety.
1: No, tak já jsem 90. ročník a chtěla bych se pochlubit, že jsem asi ta poslední generace, která nebyla postižena, když to řeknu blbě, internetem a tou virtuální realitou. Já jsem ještě zažila, co to znamená plné sídliště dětí a hráli jsme si takové ty klasické hry, co tu zazněly, to už bych se nerada opakovala, že mnohé posluchačky to tu říkali, to jsme hrávali taky, ale já bych se chtěla pochlubit, že já jsem měla takovou speciální panenku, jsem si dokázala vyrobit a to z toho, když jsem mamině pomáhala utírat nádobí, tak jsem si pak vždycky odložila takovou vařečku a tu vařečku jsem jí udělala šatičky, my jsme měli takové pestrobarevné utěrky, pěkné květované, tak z toho jsem jí omotala šatičky.
0: Ale to já si vlastně pamatuju, to bývalo v televizi, to bylo v pohádkových dívánkách, kdy Pavlína Filipovská dělala návod, nebo vykládala dětem, jak se dělá právě z vařečky a jak se to musí, ano, to jsem,
1: no vidíte to?
0: Noc si pamatuju, jsem viděl.
1: No a z lásky, co mi udělala, jestli pamatujete, to se ještě prodává, myslím, že dnes, jak jsou citrony v takové té žluté síťce, nebo cibule, ty oranžové, takové ty, tak z toho jsem mi udělala v lásky a to jsem si šeli, jak třeba omotala gumičkama, no a musím říct, že mě to teda stačilo ke hře, no, měla jsem takovou pěknou panenku z toho a vyhrála jsem si teda pěkně, no, s tím.
0: No vy jste šikovná, Jano, podle toho, co říkáte.
1: A tak ještě toto taky nikdo nezmínil a to myslím, že taky spoustu hlavně holčiček zažilo a to bylo to, že když jsem si chodila hrát k babičce na zahradu, tak tam měla spadaný jabka a já jsem z toho udělala takovou vždycky moji specialitu, jsem to říkala, že jsem si vzala ty jabka a jsem nakydala rozředěnou hlínu s vodou a říkala jsem tomu, že to jsou jablka čokoládě, no. To
0: jablka v županu.
1: Specialitka. No, tak, s čokoládem v županu, třeba, jo.
0: Okoštoval někdo, který třeba, ochutnal no. Někdo?
1: No, tak jako doslova ne, ale přikládala jsem to k ústům babičce a mamce, no. Tak, ano. No.
0: Jano, já vám moc krát děkuji za váš telefonát a přeju vám krásné léto.
1: Vám taky, pane Borku, naslyšenou zase někdy.
0: Naslyšenou. Dobrá zpráva, Dana už si nasadila brýle. Ano, dětství je kouzelné a dětská tvořivost nemá mezí. Píše na rozhlas.cz/linka. Učím vnučky mnoho her a odstup od mobilu a návrat k přírodě. Z krabic od margarínu jsme stavili domky a šili na panenky a na pastvě stavili posedy a vařili. No prosím, Jana pekla, Dana vařila. Co kdo donesl a hlavně tvořili mnohé. Halmu a prší hrajeme dodnes. Děkuju moc krát, Dano. A děkuji vlastně i za jedno vysvětlení, protože jsem potřeboval pomoct s tím, co je to řitice. Tak František znovu napsal, řitice je kulaté síto, se kterým se přesívala třeba čočka, fazole. Síto jsme dali na zem, jednu stranu jsme zvedli, tu druhou jsme podložili kolkem, na kterém byl přivázaný provaz, ten vedl někam bokem a pod tu řitici jsme nasypali pšenici. Jak tam přišel třeba holub, tak jsme cukli provazem a holub byl náš. Ti muži, ty jejich hry, schovávaná v kanalizaci.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: No to už byly potom hry od zhruba 15 let, tedy mluvíme-li a zpíváme-li o laciném víně. Ale mě spíš zajímá, jak jste si, když vám bylo dejme tomu 10-12 roků, hrávali v těch dobách, kdy bylo Hinkovi 10-12, tak to byla 60. léta, že Hinku? Dobrý večer.
1: Asi tak, dobrý večer, Bolku, tobě i všem. Já vzpomínám na to, protože dneska jsem se zúčastnil pouti v mých rodných na Loučanech a byl to zážitek zase tak jako věci, co máme, stačí nám to na rok. Protože tam jsme se sešli všichni kamarádi, nebo většina, někteří už mezi náma nejsou, ale většina těch kamarádů, s kterými jsme to mládí trávili, a pochopitelně, jako ti dědoušci jsme seděli pěkně na lavičce a klimbali a kecali o tom, jak vzpomínali jsme opravdu to naše mládí, co jsme tam zažili, kde jsme co vyvedli. Takže to byl dneska zážitek, já jsem to ještě plnej, protože to byla zase nádherná neděle a jak říkám, nejenom, že jsme si vzpomněli na ty hry, ale taky jsme si vzpomněli na to, že jsme taky museli pracovat. Protože i jako děcka, tak aspoň ty kozy jsme chodili pást, že jo?
0: No,
1: takže
0: no.
1: I to byla práce, anebo chodili jsme králíkům na trávu, takže to byly povinnosti, které dneska děcka moc neznají už, že se taky něco muselo dělat. To, když přišel pro mě kamarád, jestli můžu jít ven, tak automaticky zaznělo, a máš už obraný brambory na vaření na pařák? No a to prostě, to se muselo udělat. Když jsem přišel k němu, tak tam to bylo, oni měli hospodářství větší, takže tam to bylo ještě větší záhul. Ale prostě všechno se udělalo a pak se šlo ven. A šli jsme taky, ještě nikdo to neříkal, no to, že jsme chodili třeba na ryby. Jo? Takže chodili jsme chytat u nás jako potok Jasinka a tehdy byl plný pstruhů, takže nebyl problém prostě, když se vyrazil na pstruhy, tak dokud jsem neměl 10 pstruhů, tak jsem tomu nešel.
0: A chytali jste do ruky?
1: Prosím?
0: Chytali jste do ruky nebo na udici?
1: No, oba dva způsoby. Kde byly větší tůně, tak tam se muselo chytat na udici, ale samozřejmě nejkrásnější bylo to šáhnout pod kořeny nebo pod kamen, to obstruhat a namakat, vzít si ho a to se, když se zadařilo, tak i dva najednou jsem vytáhl.
0: No tak to byl větší frajer než já. Mně se to nepovedlo nikdy.
1: Jedna z ryb, které vydrží, dotek. Jo, on neuteče. Jak je si ho pod tím kamenem ošaháš a až jsem ho držel tak, aby nemohl utíct, tak samozřejmě jsem ho vytáhl a bylo to hotový, no. A tohle už se nemá cenu opakovat to, co všechno tady zaznělo. Já jsem jenom zoufal, dovolám se nebo nedovolám, abych se taky tady do toho zapojil, protože to naše mládí, ale ještě nikdo neřekl, že třeba když přišla bouřka, tak jsme si stavili hrázky, protože tekla voda po silnici a stavili jsme hrázky a dělali jsme takový malý přehrady a nic nám nevadilo, že prostě jsme byli špinaví, protože jsme se cestali v blátě. A přišlo se domů, nebo se skočilo ještě do řeky vykoupat a aby byl člověk čistý a bylo to hotový, no. Takže takhle jsme vzpomínali dneska právě v těch Naloučanech na to naše mládí.
0: No tak ty jsi to vlastně natrénoval, Hinku, a teď už to jenom zopakoval. No.
1: To je pravda, ano. Je to tak, jako, protože sešli jsme se a vzpomínali jsme na to, co jsme tam vyváděli. My jsme nevyváděli jako žádný špatný věci. Ono tak nikdo se nezapojil, že by vyváděl něco špatného. Ale
0: mnohdy si to děti neuvědomí, že třeba to, co dělají, není zrovna bezpečné. Jo? To už byl ten mnou zmíněný skok ze stohu a na mě potom spadl ten balík slámy. No. Ale pády ze stromů můžou být velice nebezpečné třeba, jo? Ale prostě neuvědomí si to děti.
1: Protože jsem skočil do slámy a on tam byl vahadlo, jak no. se dávalo na zvůz. A já jsem padl zádama na to vahadlo, vyrazil jsem si dech a chvilku jsem o sobě nevěděl. To se taky stávalo, no. To se dalo dělat. To by patřilo už k tomu, no.
0: Hinku, děkuji za tenhle exkurs do tvého dětství, do dob, kdy jsme si nejdřív museli splnit povinnosti a teprve potom byl čas na zábavu. Mimochodem, na čem sáňkoval jsi? Já jsem to už tady chtěl někomu položit tu otázku, ale nedostal jsem se k tomu. Měl jsi vlastní sáňky, protože tehdy asi boby nebyly. My jsme jezdili třeba i na igelitech, protože jak se žabovřesky tehdy stavěly, tak tam bylo vůbec plno stavebního materiálu a odpadu. No a ty igelity k tomu sváděly.
1: Já už jsem tady to zmiňoval v několika těch nočních linkách. Pamatuješ, že jsem vykládal o tom, jak jsem jezdil na Slavněnkách?
0: No právě proto se ptám, abys to znovu řekl.
1: To bylo ono. Můj táta byl pekař, a takže ty vyřazené Slavněnky, to byly prostě ošatky, na kterých se dával kynout chleba, aby potom se pekl. Takže to bylo to, co jsme používali. Samozřejmě jsem taky tátovi občas šlohl nějaký tu, která ještě nebyla vyřazená, no ale to už patřilo k tomu. A on to toleroval.
0: Slaměnky.
1: Zbytová byl kopeček, ten jsem se polil, to jsem taky jedna paní vykládala o tom, že se udělalo kluziště, když jsme polívali ten kopeček a z toho kopečka jsme jezdili. Takže takhle. A ty Slavněnky, to si pamatuju, že se mi ptával, co to vlastně je. No.
0: No právě proto jsem si to chtěl zopakovat. Hinku, děkuju moc krát a protože se blíží jedna hodina, budeme muset ukončit náš hovor stejně jako noční linku. Byl s tím posledním, kdo řekl, jak jsme si hrávali.
1: Já děkuju, že jsi mě zvedl a chtěl bych tímto pozdravit všechny ti naučáky, kteří poslouchají, protože jsme, i o tom jsme se bavili, že mě slýchávají vlastně v té noční lince, takže zdravím z Naloučan, do mý rodní jediný.
0: Díky.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Divadlo pro vaše uši je tu opět, aby oprášilo trochu zasuté zvukové vzpomínky z rozhlasového archivu. A i když ani tentokrát nepřijdete o zajímavé herecké tváře a hlasy, tak hlavní slovo bude mít někdo docela jiný. A víte vy co? Nechte se překvapit. Možná vám už ta první písnička trochu napoví.

0: Milování, směřování, láska. To všechno jsou témata nejenom pro písničku Hanky Zagorové, ale taky, no, přiznejme si, často pro psychiatra. A jestli se někdo věnoval lásce, milencům a manželství v rozhlase po léta, v mnoha pořadech a ještě navíc s notnou dávkou humoru, byl to doktor Miroslav Plzák. Jeho první zvukové stopy najdeme v 60. letech v magazínu Pojďme se mít rádi.
1: Voláme milence, dvojice, jednotlivce. Voláme nešťastně zamilované, ty, co chtějí milovat, váhavé, stydlivé, průbojné, brunety, blond i zrzavé. Voláme všechny, co si ještě chtějí mít rádi. Tento vysílací čas, tato vlna, toto ladění bude každých 14 dní patřit jen vám. Jednoho dne seděli redaktor a lékař u malého kulatého stolku a povídali si. A když byla láhvička s míňatou třikrát na půl prázdná, hovor se stočil k tomu, že snad na všechno na světě jsou návody, předpisy, recepty. Když chcete, dovíte se, jaký příbor k rybě, jak se chovat na recepci, na 5 o'clock tea, zda má dáma jít první se schodů, zda druhá. Jaké plavky se hodí na Riminy, jaké do Podolí, jak se dělá kachna po Portugalsku, jak se otevírá kompotová sklenička 25. Ale o tom, jak se seznámit, jak pozvat dívku do garsoniéry podívat se na sbírku motýlů, zda kytičku sněženek nebo norka k jmeninám milované, o tom se nikde nedočtete. A tak vznikl náš pořad Pojďte se mít rádi. Budeme si povídat, budeme vám hrát. Tak nejdřív hrajeme a pak má slovo lékař, doktor, psychiatr, asistent, to všechno jeden pán.

0: Pozoroval jsem paní, tedy mě dobře známou paní, jak si vybírá boty. Vybírala si 20 minut a nevybrala. Tatáž paní si po dvakrát vybrala manžela během 10 vteřin. Říkala, já ho prostě cítím, jak stoupí do dveří a to neomylně poznám, že to je ten, který musí být můj. Tato paní se tedy neomylně dvakrát rozvedla a nyní 20 minut vybírala boty doprovázena třetím mužem, opět neomylně poznaným během 10 vteřin. Tak, jak ovládala eleganci pohybu nohy před tím podivným zrcadlem, upevněným v obchodech s obuví u země, přesně tak neovládala mechanismus výběru svého manžela. 20 minut vybírat obuv a 10 vteřin manžela. No to je podle mého názoru školský případ žensky půvabného omylu, jemuž by se snad přece jen bylo možné vyhnout. Domnívám se aspoň. Jsou módní návrháři, kteří vám řeknou, co sluší línii vašeho těla a jsou odborníci, kteří vám určí barvu vaší rtěnky. A my se pokusíme hledat cesty, jak nacházet patřičné manžele a manželky. Nejen poučováním, ale diskusí, střetnutím smělých hypotéz a všedních zkušeností. Prostě, pořád pojďte se mít rádi, bude jakousi dialektikou lásky. Bylo mi dopřáno cti, abych zval k mikrofonu své příznivce a také své odpůrce. Budeme se hádat a budeme si poklepávat po ramenou, lichotit i spílat. S tím prosím počítejte. Láska je ožehavým polem samého lidského jsoucna. Pro lásku lidé skáčou v zimě do studené vody pod vlak, jedí neuvěřitelné množství prášků. Snězte 20 tablet uspávadla a nechte si pak vypumpovat žaludek a uvidíte, jak zžíravý cit to musí být. Vezměte jen tak někdy v plné pohodě a radosti žiletku a řezejte se do zápěstí a pochopíte, kam se nám to zakutálel, lépe řečeno, kam se umí zakutálet citový prožitek, který má být zdrojem radosti především. Já budu s napětím čekat na vaše dopisy, které zodpovím, jak jen bude v mých silách.
1: Vážený pane doktore, se zájmem jsem přečetla vaši knížku a zjistila, že moje manželství je vlastně velký omyl. Pane doktore, ani nevíte, jak jste mi pomohl tím, že jste mě před týdnem vyhodil z vaší ordinace. Pochopila jsem naprostou nicotnost a bezvýznamnost svých starostí.
2: Doktore, jestli pak víš, že tě platí za naše peníze. Místo toho svýho věčného kecání uděláš líp, když budeš pomáhat zedníkům.
0: Otevřeme katedru lásky, jakousi školu tohoto mezilidského citu a v ní způsobem elementárním, ale v duchu tradic Jana Amose Komenského objasníme základní pojmy tak, aby naše debata a naše dorozumívání náležitě rostlo a mělo žádoucí úroveň. Pomáhati nám budou žáci této školy, Jan Láska a Květa Toužící. Jedním z poznatků obecné psychologie jest, city, pocity a emoce jsou vůlí neovlivnitelné. Řekněte, slečno Toužící, co z toho vyplývá pro naše téma, to jest pro lásku.
1: Že cokoliv provedu pod vlivem tohoto velkého a něžného citu, je předem omluveno.
0: Takže zamiluje-li se váš manžel do své sekretářky a opustí vás pro tento svůj nový a něžný cit, je omluven?
1: Ne, to ne.
0: Dávejte pozor. Mohu mít rád škubánky posypané mákem a mohu k smrti nenávidět špenát. Je možné, abych si nařídil, že od dnešního dne budu mít rád špenát a že budu k smrti nenávidět škubánky s mákem?
3: To jistě nemohu a bojím se, že tím chcete říci, že přestane-li mě mít moje manželka ráda, že jsem proti tomu bezmocný.
0: No vidíte, jak jste přemýšlivý. Pane lásko, bojíte se právem, ale já tím chci říci, že bezmocná je proti tomu především ona. Přestane-li vás vaše manželka mít ráda, tak ona za to nemůže a ona sama o sobě si nemůže rozkázat, aby vás znovu milovala.
1: To je ale hrozné.
0: A pomůžete něčemu, když o tom budete říkat, že je to hrozné? Je to prostě tak a táží se znovu. Co z toho vyplývá?
3: Vyplývá z toho, že je vrcholně problematické mít to své manželce za zlé.
0: A tak nějak bude vypadat naše katedra lásky, v níž citlivostí a ohleduplností nám všem vlastní se budeme dotýkat témat, jež naplňují obsah výzvy či snad rozkazu pojďte se mít rádi.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
5: Vedle mnoha jiných rozhlasových pořadů byl v 70. respektive 80. letech doktor Miroslav Plzák také hostem Chalupářů. Nepravidelného setkání skupiny, do které patřili třeba Adolf Born, Ilja Hurník, Zdeněk Podskalský nebo Ivan Vyskočil. Ale jednou chyběli skoro všichni a naopak zase Adolfa Borna a Miroslava Plzáka doplnil host jako na zavolanou Miloš Kopecký.

0: No, já si myslím, že když se sejde jeden doktor, jeden malíř a jeden herec, jo, s odpuštěním, že by v tom byl čert, aby si neměli co vyměnit. Myslím, jako zkušenosti, že ano. Ne?
1: No,
0: no. Já vám čtu na očích, že máte žhavý téma. Jak se tady díváte na mě, tak to bude o čem?
2: Ano, bude to o žárlivosti.
0: A to jsem expert.
2: Protože nikdo z vás byste možná neřekli, že ač jsem napsal o žárlivosti knížku, jsem prožárlil jeden rok svého života, kdy jsem se choval jako úplně a totální blbec.
0: Ale já vám to věřím. Já vám to věřím. Nedovedu si vás představit jako totální blbce, to je fakt. Ale věřím vám to. Věřím, vy byste to neřekli. Já můžu potvrdit, že je to svá pravda. Co já všechno vím, jak je to nesmyslný, hloupý a dole ponižující, jak se člověk schazuje. Dokonce ještě vyhodnocujete svého soupeře, jo, když žárlíte. On je o to zajímavější.
2: Přehodnotíte.
0: O to má, přehodnotíte, jo. Teď jim to ještě osladíte. Místo, abyste těm dvěma, na který žárlíte, abyste jim to podrazil tím, že neděláte nic a že na to kašlete. A oni se začnou smažit ve svým vlastním štěstí po nějaký době, jo. A musí se usmažit, to je zákonitý. Vy žárlíte a oni jsou na tom o to líp. Děsivý.
3: A mě by zajímalo, jestli žárlivost vyprovokuje k intenzivnější činnosti, eventuálně pracovní, sportovní, umělecký.
2: Jenom taková ta malá. Ono se to dá odstupňovat, jenom taková ta mírná.
3: Ano, takový já jim ukážu, že jo?
0: To netroufám si pronést usudek o komkoliv jiným než o sobě. Jak je to u jiného? Já můžu říct, že když jsem žárlil, nebylo to moc krát v životě, ale párkrát jsem žárlil. To už dřív jako mladý kluk jsem třeba žárlil, že jo? A pak jsem na to zase zapomněl druhý den. Ale když jsem žárlil, tak naopak to bylo až psychopatický, že jo? Já jsem všechny schopnosti byly v útlumu. Roztěkaný, nemohl jsem se na něj soustředit. Stále zajatec jedné myšlenky. Zajatec jediný utkvělý myšlenky. Fantazie vám pracuje, představ. Ono to nikdy není tak krásný, jak vy si to představujete, že?
3: To právě na tu fantazii, to bych chtěl navázat, že vlastně žárlivost je projev jaksi nespoutaný, to jsou prostě kaskády fantazie, že? Člověk s malou fantazií si asi to žárlení prostě zjednodušuje, že? Prostě ta jeho je někde s někým, že? A člověk, který má fantazii, ten si vymýšlí přesně to též, ale ještě k tomu něco navíc třeba, že?
2: Člověk vymýšlí totiž detaily, ale před tím nejzávažnějším se zarazí, jo? Tam si myslí, toho by
3: to
2: asi
3: ne.
2: Schopna, jo? Ale nejhorší je, že člověk žárlí, takže si říká, ale ona by možná ráda.
0: No jo, ano, ano. Jo? Mě to připomíná, vy to znáte, tu starou anekdotu, jak ten žárlivec sleduje svou ženu. A vidí, ona jde před dům, jiný dům, kde nebydlej, k tam přijde nějaký muž, co se říká, pak jednou nahoru, on za nima, že jo, do bytu se dostane a oni jsou v ložnici, on se dívá klíčovou dírkou a tetelí se žárlivě, najednou z ní zhasnou a říká, Hergory, mi ta trapná nejistota.
2: No,
0: a to je starý.
2: No, ale poslyšte, já vám můžu říct skutečnost, neřekli byste, že žárlivci často tedy dopadnou svoji oběť in flagranti? A to se podívíte, když dopadne muž ženu in flagranti, co, jak se chová. On chce od toho milence vždycky občanský průkaz.
0: No jo, to znám taky tu nádhernou, jak manžel překvapí ženu s jiným mužem naloží, že jo. Říká, ven okamžitě, a říká, počkej, moment, ten koberec, co víš, to je od něj, ten košík, co nosíš, to je od něj. A říká, tak ho přikrej, ať se nenastýlá.
3: Ale zajímavý je, že každý, kdo žárlí, jako vidí toho svého protivníka spíš takovým skeptickým pohledem, že říká, co ona, myslíte,
0: to
3: že...
0: To říká, to pane Borne to říká, ale v duchu se bojí, že je lepší.
2: Ano.
0: Jo, kdybyste měl zaručeno, že je horší, ano, tak ji tam ještě pošlete.
2: Ano, aby se přesvědčil. Ano, aby to bylo...
0: Samozřejmě, ano. Ale zase jsou lidi jako třeba režisér Roháč, který tvrdí, že není láska bez žárlivosti. Že ano. To patří prostě do tomu. Já řeknu, že to tak úplně není. Dovolíte má expoze?
3: Ano.
0: Já si říkám, že to není totiž láska, ale sebeláska. Jo? Lidi snadno řeknou, miluju tě, no proč vy ne, ta huba se zavře stejně, nebo otevře stejně, no, to nic. Ale to není láska, protože lidi třeba říkají, já miluju švestkový knedlíky. Miluje někdo švestkový knedlíky? Ne. K švestkovým knedlíkům fuk, ale chutná mu, že jo? Milovat švestkový knedlík by znamenalo ptát se, jak je švestkovým knedlíku, když jde jícnem dolů. Rozumět, jak je jemu. Kdybych někoho miloval, tak to by znamenalo, že je mi dobře, když jemu je dobře. Ale žárlivě se právě na druhým pólu.
3: Ale z vás mluví moudrost, jak
0: starý
3: si určitý.
0: Starý, já bych se chtěl říct, že jsem strašně starý.
2: Já vás musím doplnit. Vy jste se přiblížil jaksi k nejmodernější teorii lásky, která tvrdí, že miluje-li člověk v skutku svoji ženu nad tou nejvyšší, takovým tím třetím stupněm horké krvavé lásky, tak jí dokonce nevěru přeje.
0: No ano! No. Ano, asi, ale já to nedokážu. Ano. Já to nedokážu. Se přiznám, že taky vím, jak je to.
3: A to je moderní trapný teorie.
2: Ano, no tak je to možná, že jenom módní. No, možná, že jenom módní. A ne moje tedy.
3: Prosím. A ta se objevovala v literatuře.
0: No ne, ale něco na tom je. Něco na tom. Skutečně, když to domyslí, to nemůže být jenom. Je to na tom něco. Přece nemůžete, víte, to je jako s tím voširným slovem věrnost, že jo? Máte rád slovo věrnost? Já to považuji za strašně snadno to slovo používá, často se používá a je nedomyšlený, co zase znamená. Jestli se obudu vymáčknout. Někdo řekne, tak já jsem věrnej té a té myšlence, já jsem věrný té a té ženě. Já si myslím, že není o co stát. Když jsem s nějakou ženskou, tak jsem s ní, protože se mi s ní chce bejt a tudíž jaká pak věrnost. Ano? Jestliže už s ní nechce se mi bejt, tak proč bych jí byl věrný? To znamená, že bych se z jakéhosi principu nutil k tomu s ní. Ale proč? Kde je ten příkaz, ten zákon, který praví, že s ní musím bejt? Kde to je?
2: V té ženě.
0: A lidi, kteří říkají, že jsou věrný myšlence, tak říkají, že ta myšlenka už je nepřitahuje? Že jsou jí pouze věrný? Rozumíte to? Myslím, jdu s touto myšlenkou, protože je pro mě stále živá, žhavá a drží mě. Ale co, já jsem jí věrnej?
3: Ano.
0: To je předsudek, to je příkaz, to je nějaká povinnost.
3: Vy popíráte vlastně to sloveso.
0: Ano.
3: Ne ten fakt, ale to
0: ano,
3: sloveso.
0: Ano, ano. Proti tomu slovu ne, proti, naopak. Ježišmarja,
3: to není sloveso vlastně.
0: Jít s nějakou věcí, ať už je to s člověkem, nebo s myšlenkou, co je krásnějšího. Ale to slovo věrnost je mi podezřelý. A všimněte si, že není náhodou, že nacisti tak milovali slovo věrnost. No. Ano, no i z SS-áku, odznak za věrnost, prsgot, za věrnost vůdci, prsgot, už měl medaily, že za věrnost, bo by nemusel být věrný, pak jsem měl myslet.
2: Vy jste mě úplně rozložil.
3: Já jsem rozložený.
2: Ale ještě bych vám s tou věrností, dejte pozor, když, co je to platné, když, teď prosím, soustředíte se tak, jak já jsem se soustředil, je v povaze muže, a to si jednou řekněme, z očí do očí, že jaksi kontakt s novou ženou má v sobě mnoho lákavého, čili ve své už vlastní vaší psychické podstatě může být zakomponována nevěra. Vy byste pak nemohl udržet žádný vztah jako trvalý.
3: Já bych to dodal, nevěra je taky někdy konvence. Víte, jak si prostě já znám, budu hovořit o přátelích, že jo, teďko. Ale nebudu je jmenovat, jako samozřejmě. Jako. Já mám několik dobrých známých, kteří vlastně jsou už vlastně nějak tak příliš pohodlní z různých důvodů na ten akt té nevěry, ale donutí se k ní, aby sami sobě dokázali, že jsou pořád mobilní.
0: Ano, to je velice špatný, ale to je skutečně špatný.
3: To je špatný, no.
0: Myslím si, že všechno, co člověk dělá z nějakých důvodů, které nejsou z té věci samé, jo, je to vždycky špatný. Aby si dokázal, že není starý, nebo aby jí jaksi dal ostruhy a vyprovokoval klásce, to je vždycky vedle. Nutně musí vědět. Jestliže ten ideální člověk, protože na to má strašnou chuť, tak to je přece vadný, ne?
2: Co uděláme s tím faktem, že v tuto chvíli jsme tady tři muži a nikdo z nás neví,
0: co dělají ženy.
2: Ano.
0: Je doma a je-li doma, je doma sama.
2: Ano.
3: Jo, že bychom si šli za
0: to. Je-li sama s kým je?
2: A dozvíme
0: se jestliže s někým je, jaký je?
2: Ano.
0: A jestliže je takovej, co dělají?
2: A uvědomili se, že se nikdy do konce svého života nedozvíte, co teď v tuto chvíli vaše žena dělá.
0: Jistě, že jo. No jistě.
2: Zatímco ona to ví, pokud není v bezvědomí.
0: Ano. Nikdy tak, se to velmi správně.
3: To a naplňuje vás to
0: o některých věcech se nikdy nedozvíte.
2: Ano, to je nejistota nikdy. A věřte mi, že žárlivost je neschopnost vyrovnat se s nejistotou vztahu.
3: Člověk bez obrazotvornosti to má vlastně dobrý. Až nepřemýšlí o tom, co jeho žena dělá zrovna v momentu, kdy on je v rozhlase.
2: Jenže už lehký stupeň debility umožňuje malou obrazotvornost. Takže normální člověk, zvlášť muž, tvrdí se, že muž má více fantazie, než žena ten jí má. Proto taky muži jsou strašnější.
3: To se nejsem jist.
0: Já si Pardon, abych vám...
3: Jenom s tím nábojem té fantazie si nejsem zcela jist. Tvrdí se to skutečně? Vy to tvrdíte?
2: Pardon, to netvrdím já. To se všeobecně tvrdí.
0: Co jste,
2: že...
0: já jsem neposlech.
2: Já vám to řeknu ještě jednou. Cituji, schovávám se za autora Eysenck například. Tvrdí, že fantazie muže je větší, že ženy musí všechno prožít, kdežto mužům stačí, že si to představí.
3: Fantazie muže je morbidnější. Já myslím, to je ten základní fakt. No, oni, ženy jsou jaksi zdravější i v úvahách.
0: Vídeme-li z prastarých, ale skutečně prastarých, až faktů s odpuštěním. Vídeme-li z toho, že žena je příroda, ale muž je duch, který má být, že? Duch. Tak je logický, že to, co říká doktor Plzák, asi tak je. To není o to, že by ženská inteligence je jiného druhu.
2: Ano, to není méně.
0: Nesrovnané, ne, to není méně, naopak. A je prostě jiná. Že, než mužské. A ženy jsou reálnější. Realističtější tvorové.
2: Ano, ale jsou taky tím nákladnější, protože ano. Všechno musí prožít a pokud možno nákladně, ano. Když to my si to velice ano. Levně představíme.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Jak víme, zdaleka ne všechno, co se natočilo před lety, se nakonec taky odvysílalo. Cenzura byla bdělá, a to nejenom prosím z hlediska politiky, ale i morálky a mravů. Takhle se třeba do silvestrovského vysílání nedostaly některé lékařské historky. I když takzvaná medicína v županu, anekdoty z lékařského prostředí byly vždycky velmi žádané a oblíbené. No a Miroslav Plzák nemohl samozřejmě chybět.
2: Vážení přátelé doktoři, tak vás srdečně vítám na naší silvestrovské besedě. Jak vidíte, víno i káva jsou na stole a můžeme tedy začít. Poněvadž zřejmě půjde o vyzrazování lékařských tajemství, a sice ve velkém, nebudu nikoho z vás oslovovat jménem. Poprosím tedy jako prvního toho, kterého docela určitě nikdo z posluchačů nepozná. Nuže, pane doktore P., začněte prosím.
3: Já vám mám jeden silvestrovský příběh, který se hodná vždycky může stát až po silvestru. Mě psala jedna paní o tom, že jak strávila silvestra s žárlivcem. On prostě nechtěl, on za žádnou cenu nechtěl do společnosti, tak byli spolu. A ona mě napsala, vypadalo to takhle. Chvíli se pokoušel o milování, chvíli o sebevraždu. Nedařilo se mu ani jedno, ani druhé. Tak se mu navrhla, že budeme hrát Člověče, nezlob se. A představte si, i v tom prohrával.
4: My ve své praxi potřebujeme ku správné diagnoze našich pacientů také zjistit informace z jejich prostředí domácího, ze zaměstnání, z bydliště a tak dále. A tak když jsem se snažil získat zprávu o jednom svém pacientovi, tak jsem trochu k svému úžasu četl v jeho zprávě z pracoviště. Opilý do práce nechodí, když se ožere, nepřijde vůbec.
3: Měl bych podotknout, že kolega je psychiatr.
2: Ano.
3: Já se vám ještě k těm dopisům, mě to pořád láká. Za ta léta člověk dostává všelicost, ale lidé, kteří mě píšou, jsou někdy taky rozrušení. Takže ten dopis jako začnou psát, ale nedopíšu. Já vám mám kuriozní dopis, kde je napsáno, pane doktore, buďte tak velice laskav, a pak děkuji vám.
5: No. O bodu jaksi interních velikánem byl samozřejmě také Thomayer, nestorem českého vnitřního lékařství spolu s Pelnářem. A byl někdy ale ke svým podřízeným trochu strohý, někdy lakonický, ostřejší. Takže ti mu také vyváděli různé drobné kousky. A potřeboval pro přednášku studentům nějaký zajímavý případ. Měli tam jaksi pacienta s rozsáhlou rozedmou plicní. Je celkem tato rozedma často typická pro foukače skla, pro profesionální trumpetisty, saxofonisty a podobně. No a mladý asistent Prusík vybral pro přednášku tohoto pacienta. Thomayer rozvinul všechny teorie o tomto pacientovi a říkal, vidíte, tak to vypadají plíce profesionálního hudebníka. A pak říká, na který nástroj hrajete? A pacient říká, já jsem prosím bubeník.
3: Jsou vám zajímavý způsoby, jak se dostane k nám žárlivec do léčení. To byl, jednou přivedl vlastně sám sebe, pohádal se s manželkou, ona si nechtěla vzít kostým, který on chtěl, a najednou on říká, no snad se oblékáš kvůli mně. On říká, kvůli tobě se oblékám, ale nepřeš si vědět, kvůli komu se slíká.
4: Noční služba je vždy pro lékaře vyčerpávající záležitost. Vzpomínám, jak jsem ještě kdysi v Vojenské nemocnici v Plzni sloužíval noční službu nejenom na oddělení, ale zároveň i příslužbu na chirurgii. A jednou takhle kolem 3 hodiny z rána mě vzbudí imperativní řinčení telefonu. A do telefonu se ozve hlas jinak velice dobrého, vrátného. Pane doktore, spěte klidně. Na chirurgii přivezli děsně rozbitýho chlapíka, ale říkali, že vás k tomu vůbec nebudou potřebovat. Tak snad, abych vás ani nebudil. Naschledanou.
2: Já nejsem sice lékař, ale můžu vám říct, abych vás trošku rozveselil, no. Jeden lékařský vtip.
6: Samozřejmě.
2: No tak no, takový no. Venkovský lékař po těch 100 pacientech odpoledne, pozdním odpoledne v letě si vyjde do luk a háju, aby se nadýchal trošku svěžího vzduchu a teď jde po takové pěšině a potká starou babičku a ta ho z dálky zdraví, křičí na něj dobrý odpoledne, pane doktor, a on říká dobrý odpoledne, Horáčková. Poslouchejte, dáváte starýmu ty teplý obklady, jak jsem vám ráno říkal, a ta se lekne a říká, ježíš, pane doktore, vždyť jste říkal, že mu mám dávat studený. A doktor se zamyslí, říká, no jo, ale od té doby medicína značně pokročila.
3: Pokročila. Já si vzpomínám, co všechno dokáže chlap, když jako žena jde nesprávným způsobem. Jedna žena si přečtla knížku o hypnóze a dospěla k takovému závěru, že lze muži hypnotizovat, aby jí měl rád. Jo. To byl rybář, tedy musím podotknout. Tak ona se na něj tak dlouze pořád koukala, snažila se mu tedy vyhypnotizovat lásku a on jí řekl, Heleno, si víš na mě jako chcíplá plotice, co to má znamenat.
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak se nám to pěkně spojilo. Tahle rybářská hypnóza a další vyprávění doktora Plzáka o rybách a rybářích, které bude právě následovat. Nakonec, jestli se o rybářích traduje, že co rybář, to tichý blázen, tak proč ne? Ale já z toho setkání u řeky před lety vybírám víc než jen zamyšlení populárního psychiatra. Taky třeba povídky spisovatele Jiřího Mahena nebo rybářské historky herce Bohumila Bezoušky. Mimochodem to je ten, kterého jsme slyšeli před chvílí v tom neodvysílaném Silvestru.
7: Já myslím, že to víte právě tak dobře jako já, že rybářům se říká tichý blázni. Myslím, že nikomu se tak nekřiví jako tímto označením. My psychiatři nemáme rádi to slovo blázen, ale rybáři skutečně s tímto pojmem nemají vůbec nic společného. Já rád o rybářích mluvím, protože jsem kdysi jsem ryby chytal a do dneška si myslím, že to je jedna z nejlepších aktivních záhlyb. Rozumíte, jsou záhlyby pasivní a aktivní. Pasivní znamená, že vůbec nedáváte, nic neinvestujete do radosti. Radost přichází sama tedy. Třeba otočíte-li knoflíkem televize, máte okamžitě nějakou radost. Myslím radost v tom našem odborném slova smyslu. Kdežto aktivní záliby, to jsou takové záliby, kde musíte investovat energii, nějaké prostředky, ale především nějakou energii, námahu, úsilí, abyste získal radost. Přičemž ta radost vyjádřena ekonomicky může být velice malá a to se mi na rybařině hrozně líbí, že to je ryze aktivní záliba, protože musíme investovat obrovskou námahu a energii a výsledky jsou přeci tak chabé. A přece jedna jediná malinká rybička chycená za celý rok se vyplatí za tu obrovskou námahu, kterou to sebou nese. To jistě víte, co to znamená, já nevím, schánět ty žížaly a pruty a teď sedět u té řeky nebo chodit podél té řeky. Tak už jenom proto je rybařina svým způsobem ideální, nehledě k tomu, že cvičí trpělivost. Myslím, že mi dáte za pravdu, že cvičí nekonečně velkou trpělivost, že člověk přitom je v přírodě a že si rybář může zvolit ten, který se třeba za dne hodně naběhá, že může sedět, a ten zase naopak, který za dne toho příliš nenaběhá, tak ten zase, že může chodit. A proto já vždycky na prvním místě, když mluvím o aktivních zálibách, vždycky cituji rybařinu. Je málo žen rybářů, je málo rybářek. Já tedy nevím proč, ale asi to ženské psychologii nějak nesedí, sedět u řeky a chytat tu jednu jedinou rybičku za rok. Naproti tomu, já mám pocit, že každý muž by tak trochu chtěl být rybářem a ve své praxi jsem našel mnoho mužů, kteří mi říkali, já bych byl rád rybářem, ale ona manželka by to nerada viděla a tak dále. A to je ta poslední věc, o které bych se chtěl zmínit, totiž, že chce-li být muž, ženatý muž rybářem, tak to musí prosadit. To je zajímavé, že musí svést o to boj. Jsou ženy, které nerady pouští muže chytat ryby. Ty, co se jim posmívají, tak s těma si vědí radit, to nevadí. Ale nechtěje, a to já myslím, to není jako dobrý. Tedy rybář má právo si vybojovat doma, má právo si vybojovat svůj čas na chytání ryb. Já nemám představu, kolik je u nás ryb, tedy, nebo kolik je toků, kde se tedy dají chytat ryby, ale zůstávají-li ještě nějaká volná místa, tedy všem mužům doporučuji, aby chytali ryby. Každý pořádný mužský má rád hru, má trošinku rád riziko, rád něco vsadí, vyhraje nebo prohraje a i v tom je trošku i toho je trochu v tom rybářství. Ženy mají rádi jistotu a právě já myslím, že na rybářství je hezká nejistota. Mně se dokonce líbí, uvažte, že opravdu já znám rybáře, kteří třeba 3 roky nic nechytil. A přesto tam každý den jde na tu řeku, který každý den tady v tu povolenou dobu a je rád, to je spokojený. Čím více rybářů, tím bude méně neuros a tím méně budeme mít my práce.

Kdo jednou okusí, jak krásné je sedět u vody a čekat na rybu nebo jít za rybou, lovit, což se pro nezasvěceného velice těžko dá popsat slovy, kdo to všechno jednou pozná, ten už se velice těžko odtrhuje od těch vodních pout. Jedním z těch, kterého tato záliba provázela životem, je Jiří Mahen. Napsal o tom i rybářskou knížku, ze které si, když dovolíte, dnes budeme trochu číst.

Ryba, která ze mne udělala rybáře, byl pstruh. Rád si vzpomínám na první doby začínající rybářské náruživosti, neboť v tom byly hory, horské louky a horský vzduch. A rád zase, kdykoliv vyjedu si ven na pár dní, jenom na ně. O pstruhu se říká, že je hloupá ryba, ale moje zkušenosti nevědí o tom pranic, stejně jako nevědí nic o pstruhu, jako o rybě příliš chytré. Pstruh je prostě ryba rozmarná a tak se musí také na ní chodit. S rozmarnou vášní, s jemným prutem, jemným háčkem a lehoučkou návnadou. A pak pustit se podél řeky a prošvihovat vodu. Chytíš dva a chytíš jich také třeba 20. A jsou revíry, kde za 2 hodiny nachytáš pstruhů celý baťoch. Zejména rád vzpomínám si na to, jak mě tyto rybky učili být rybářsky chytrým. Rád si vzpomínám na svou první rybářskou hůl, strašlivý bambusový klacek, kterým se mohl tahat candáty z Labe, co jsem se s ním nazlobil a natahal po všelijakém křoví a po skalách, co jsem se s ním namlátil o balvany, když celá hůl zduřela v mosazných kroužcích a nedala se rozložit. Až jsem konečně hůl zahodil a uřízl si pořádný ohebný lískový prut, s nímž to šlo pak zrovna hračkou. Rád si vzpomínám na svoje první parádní splávky, které jsem házel do vírků, co se jich pstruzy naočumovali z dálky. Až jsem jednou dopálen sebral praobyčejný husí brk, pěkně ho zařízl a měl jsem splávek, o jakém se mi ani nezdálo. A později i tenhle splávek jsem zahodil a házel do proudu jenom pevnou nit s jemným brokem. Rád si vzpomínám, jak jsem hledal pstruhy po celé říčce ve všelijakých hlubinách, jenom v obyčejných proudech nikoliv, až mě tam začali sami náhodou brát a já pak už jinam nechodil. Ryba si umí rybáře vychovávat, jak ví každý, zejména kdo vášnivě rád chodí na kapry, což je tak asi největší rozmara mezi rybami.

0: O rybě se říká, že je němý tvor. Kdyby mohla promluvit, kolik by toho napovídala o rybářích a zážitcích s nimi. O krásných dobrodružstvích kolem nalíčených udic, těch udic, za kterými je nutno vidět člověka. Ale bohužel nemluví a tak nám nezbývá, než se ptát rybářů.
1: Já už ani sám nevím, kdy jsem s tím začal. Určitě jako kluk s nití a špendlíkem a s nějakým klackem. A samozřejmě na černo. Jako blahé paměti každý, protože pytláctví v těchto letech se rozumí jaksi samo sebou. A pak já to mám v rodě, protože děda byl nimrod a táta rybařil. Po dětské pytlačině přišla léta sportu, která nepohyblivou rybařinou jaksi opovrhují, protože vítězství nejsou vyjádřitelná počtem gólů a nejhezčí příroda v těchto letech je zelený trávník fotbalového hřiště a lesklá plocha ledu s dvěma brankami. Ale člověk zmužní a prý také zvážní, což se mně dosud nepovedlo, a začne vidět svět jinýma očima a uvidí najednou přírody a jevy v ní v novém světle. A tak jsem se vrátil do dětských let rybařiny před léty na Slovensku, kam jsem jezdil dlouhá léta k Baňské Šťávnici na Počuvadelské jezero. Celé okolí Baňské Šťávnice je dokonalým systémem vodních přehrad. Hodružská jezera, Klinger, Pijarkské, Kolpašské, Počůvadlo, Rozgruň, prostě rybářský ráj. Jezera se zelenou tyrkysovou vodou, položená ve značné nadmořské výšce Šťávnických vrchů, zaklíněná do nádherných lesů a mezi nimi jako klenot Počůvadlo položené přímo pod legendární Sitno, opěvované Sládkovičem, s pověstí něco jako český Blaník. Je to nádherný kus země, líbí se mi tam daleko víc než v Tatrách, ať v nízkých či vysokých. Dnes je to státní přírodní rezervace, ale v dobách, kdy jsem tam začínal, se smělo tábořit ještě kolem jezera, přímo u vody. Jezero má několik zátok a poloostrůvků a abych už konečně mluvil odborně rybářsky, jsou tam nádherní kapři, nejvíc okolo 4 až 5 kil, občas štika a candáti, jak se na Slovensku říká zubáči, spousta výtečných okounů tak do půl kila, tloušti, čili jalci, a sem tam duhový pstruh. Já jsem byl vysazený na zubáče, kteří jdou nejlíp časně z rána a s nastalým večerem. Chytají se tam na mrtvou nebo živou rybku, karáska, na které jsme jezdili kousek dál k Šťávnici na jezero Klinger a chytali je na miniaturní háček s kuličkou chleba z vící makového zrníčka, jen co by se zakryl hrot háčku. Šli tam jeden za druhým a vozili jsme jich stovky v kbelících domů, pak do bedničky položené v potoce. Sedával jsem se dvěma pruty, rybičku nahozenou kus od břehu, s prutem ve vidličkách, rásoškách tedy slovensky, s uvolněným navijákem a trpělivě čekal. Když přišel jejich čas, nastal zvláštní vzrušující úkaz. Šňůra se pohnula, odvinuli se 2-3 metry a šňůra zůstala stát. To candát dole rybku vzal do tlamy, popojil s ní a zastavil se, aby ji zhltnul. A pak se šňůra rychle rozeběhla znova. Candát ujížděl pryč. A to byl onen moment. Prut se vyndal opatrně z vidliček, šňůra se nechala chvilku běžet a zaklapl se naviják. Šňůra se napíjala, pak se zasekávalo a ryba se rychle přitáhla. Candáti tam nebyli velcí, nejvíc tak okolo půl kila až do kila. Výborní byly jako lovná ryba tloušti, byly tam obrovské kusy, které za slunečních dnů plavaly v hejnech jako polena úplně na povrchu hladiny. Chytil jsem jednou obra, který měl přes 4 kila, ale tloušťům jsem jaksi příliš neholdoval, protože na jídlo dávám přednost rybě s tuším masem, dravcům. Bohužel rybařina chce čas, hodně času, který je zárukou trpělivosti, umění čekat a vyčkat správného času. A toho je, jak se mi zdá, pořád méně a méně.
0: Rybář, který nám tu tak trochu o sobě a tak trochu o rybách povídal, byl člen Národního divadla Bohumil Bezouška.

No tak vidíte, začali jsme u lásky a zamilovanosti a končíme na rybách. No, vlastně taky láska. A mimochodem tahle rybářská hodinka, ze které jsme citovali dnes na závěr, přinesla i jiné zajímavé postřehy rybářů, například Jaroslava Vojty nebo Jana Vericha. A my se k ním určitě zase někdy vrátíme. Do té doby všechno dobré přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.